0: Doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. Soubor Pygmalion řídil Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvintet G-moll napsal Dmitrij Šostakovič mezi červencem a zářím roku 1940 na podnět členů Beethovenova kvarteta, pro které později vytvořil téměř všechny své smyčcové kvartety. Premiéra se uskutečnila 23. listopadu 1940 v malém sále Moskevské konzervatoře. Beethovenovo kvarteto tehdy doplnil u klavíru sám skladatel a provedení se setkalo s mimořádným úspěchem. Už 29. dubna následujícího roku zazněl kvintet také v americké premiéře v newyorské Carnegie Hall. Šostakovičův kvintet si nyní vyslechneme v provedení těchto interpretů. Martin Helmchen klavír, Peter Schemann housle, Veselin Gelev housle, Alexander Zemcev viola a Kristýna Blaumane violončelo.

0: Vyslechli jsme klavírní kvintet G-moll Dmitrije Šostakoviče v obsazení Martin Helmchen klavír, Peter Schemann a Veselin Gelev housle, Alexander Zemcov viola a Kristýna Bloumane violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tafel Music je reprezentativní kolekce komorních i orchestrálních skladeb, kterou Georg Philipp Telemann vydal vlastním nákladem roku 1733. Z této sbírky si nyní poslechneme koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo. Vyslechneme jej v podání souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle, Phoebe Karaj, barokní violončelo a provedení řídí Reinhard Goebel.

0: dozněl koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo v provedení souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle a Phoebe Caray, barokní violončelo. Provedení řídil Reinhard Goebel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro orchestr Bély Bartóka je jedním z nejhranějších orchestrálních děl 20. století. Barták jej zkomponoval mezi 15. srpnem a 8. říjnem roku 1943 a o dva roky později jej ještě revidoval. Z bohaté diskografie tohoto významného díla jsme na závěr dnešního pořadu vybrali vysoce hodnocenou nahrávku Cincinnati Symphony Orchestra, který diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme koncert pro orchestr Bély Bartóka. Cincinnati Symphony Orchestra dirigoval Paavo Järvi. Tento snímek zároveň uzavřel dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Spisovatelé, výtvarní umělci i básníci se mnohdy vracejí k určitým námětům, které stvárňují znovu a znovu jiným způsobem nebo z jiného pohledu. U skladatelů je tomu podobně. Někdy užijí jedno téma v různých skladbách, jindy jsou to variace nebo i jiné složitější formy návratu.
2: Podívejme se na jednu partituru Josefa Haydna. Její životopis je určitě zajímavý od zrodu až po definitivní znění, které máme hned ve trojí podobě. Zaposlouchejme se do úvodních taktů této rozsáhlé skladby a snažme se zapamatovat si atmosféru, kterou navozuje a také trochu i charakter základního motivu.

0: A k tomu si ještě připomeňme Haydnova slova z předmluvy k prvnímu tištěnému vydání partitury.
1: Stěny, okna i sloupy jsou zakryty černým suknem. Jeden jediný velký svícen osvětluje posvátný prostor chrámu. V poledne se zavřou všechny vchody a zazní předehra. Kněz vystoupí na kazatelnu a přečte první z oněch sedmi posledních vět vykupitelových na kříži, vrátí se k oltáři, poklekne k modlitbě a meditaci. Opět zazní hudba, která má uvést další a další slova Kristova, tak jak je známe z Evangelia. Úkol, aby po sobě následovalo sedm pomalých, odlišných a obsahově závažných vět, nebyl právě lehký.
0: A nyní, vážení posluchači, když jste zcela bezpečně poznali, že jde o skladbu obvykle nazývanou sedm posledních slov Kristových, mi dovolte malou odbočku. Poslechněme si jinou část oné předehry, kterou jsme slyšeli, ale tentokrát v podobě, která je asi o rok mladší, než byla ta původní.

0: V provedení Panochova kvarteta jsme slyšeli závěr introdukce Haydnovy rozsáhlé cyklické skladby, jehož původní orchestrální verze vznikla na objednávku pro zcela ojedinělou velikonoční bohoslužbu, velkopáteční meditaci v chrámu Santa Cueva v jeho španělském městě Cádizu. Haydn pro tuto příležitost vytvořil orchestrální cyklickou skladbu, kterou nazval Musica instrumentale sopra le sette ultime parole del nostro redentore al croce a označil jako 7 sonát s introdukcí a dohrou pro velký orchestr. Tato dohra je jediná rychlá věta symbolizující zemětřesení, které podle slov písma po Kristově skonu nastalo. Premiéra měla veliký úspěch a ohlas, takže skladba byla záhy provedena v Londýně, v Paříži i ve Vídni. Možná, že i to přimělo skladatele, aby rok poté, roku 1787, vytvořil druhou verzi díla, a to v podobě 7 smyčcových kvartet opus 51. I když já si myslím, že Haydn cítil hluboký vztah k tomuto námětu a proto jej chtěl stvárnit v té nejintimnější formě ve smyčcovém kvartetu. A také píše svému londýnskému nakladateli, že jde o novou skladbu, nikoli o pouhé zjednodušení orchestrálního aparátu do 4 hlasů kvarteta. Dodejme, že tematicky nebo motivicky nedojde k nejmenší změně a přesto cítíme podstatný rozdíl mezi oběma podobami.
1: Haydnova partitura předepisuje na svou dobu skutečně velké obsazení orchestru. Dřevěné dechové nástroje po dvou a navíc kontrafagot, 2 lesní rohy, 2 trubky, 2 trombóny, tympány a smyčce.
0: Představme si, jak asi zněla v chrámové lodi Santa Cueva ta tragická, beznadějně smutná věta, předznamenaná slovy Bože můj, proč jsi mě opustil?

Jakoby balvanem zatížený, kameně drsný zvuk orchestru silně připomíná slavný Mantegnův obraz Ukřižování a ve své době působil jistě velice sugestivně. Haydn však vyjádří soucit, bolest a smutek i zcela jinak. V křehkém, průzračném souzvuku čtyř smyčcových nástrojů, které znějí jako tichá, hluboce niterná modlitba.

0: Sedm posledních slov kvartetní podobě zaznělo prvně ve Vídni na Den svaté Cecílie roku 1787 a je překvapivé, že nemělo zdaleka takový ohlas jako verze orchestrální. Haydn se po několika letech k tomuto námětu vrátil potřetí. Při své cestě z Londýna v roce 1794 se zastavil ve městě Passau, kde byly v té době největší varhany v Evropě a také znamenitý a početný pěvecký sbor, s nímž pracoval arcibiskupský kapelník a regenschóry Pasovského domu, komorní radar Josef Friebert. Toho napadlo, že pro Haydna byla možná inspirací základních témat jednotlivých vět přirozená jakási latentní melodika příslušných biblických textů. Zkusil tedy zdvojit melodické nástroje orchestru čtyřhlasým smíšeným sborem, jehož part podložil oním příslušným textem z písma. Haydn tuto úpravu slyšel a nápad se mu zalíbil. Nebyl však zcela spokojen s realizací. Přiměl tedy svého přítele a libretistu Gottfrieda van Swietena, aby tento slovní podklad literárně upravil. Van Swieten vyšel z Matoušova, Lukášova a Janova evangelia, z veršů Christiana Gellerta a z rozsáhlé básnické skladby Karla Wilhelma Ramlera Ježíšova smrt. Text zpracoval tak, že téměř dokonale odpovídá Haydnově instrumentální melodice a nebylo ani tentokrát zapotřebí cokoliv na původní partituře měnit.
1: Poslechněme si část druhé věty, jak zní ve smyčcovém kvartetu, a porovnejme pak tutéž plochu v provedení orchestru, sboru a solistů.

Partituru oratoria napsal Haydn v letech 1795 až 96 pro sólový soprán, alt, tenor a bas, smíšený sbor a orchestr, jehož obsazení je téměř totožné s první orchestrální verzí. Jediná skutečná změna proti minulým koncepcím je v tom, že skladatel každou větu, kromě páté, uvede příslušnou větou textovou, stylizovanou do přísného, strohého, smíšeného sboru. Jako je to například před světou sedmou, Otče, do tvých rukou poroučím duši svou.

A teď si prosím povšimněme, jak skladatel po tomto vlastně zborovém recitativu exponuje neuvěřitelně líbeznou prostinkou melodii.

0: Tady jakoby Haydn potvrdil vlastní slova z dopisu van Swietenovi.
1: Bůh mi dal radostnou duši, nebude se tedy zlobit, budu-li ho radostně opěvovat.
0: Po této větě následuje bezprostředně epilog celého cyklu, jediná rychlá, velice dramatická část. Skladatel ji nazývá zemětřesení.
1: Země se chvěje, skály pukají, hroby se otevírají. Čteme v Matoušově evangeliu. A tento obraz měl na mysli i Josef Haydn ve finální části své trojjediné fresky Sedm posledních slov vykupitelových.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Z cyklu 12 koncertů barokního velikána a mistra této formy Antonia Vivaldiho Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, tedy zkouška harmonie a invence, jsou nejznámější 4 koncerty. Jaro, léto, podzim, zima. Ano, slavné čtveroročních dob. Zvukomalebné houslové koncerty jsou nejslavnějšími skladbami na světě. Z poslechu je znají i ti, kteří třeba o Vivaldiho existenci ani nevědí. To ale jistě není případ posluchačů D-dur, jimž teď posíláme prostřední větu zimy. Vivaldi v ní popisuje klidné chvíle u ohně. Virtuozity Praga a Oldřich Vlček.

Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec, opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Jaroslav Krček, všem známý ze souboru Muzika Bohemika, má i skladby pro nejrůznější obsazení, včetně 13 smyčcových kvartetů. Finální věta toho posledního se jmenuje Hej mistře a má vyloženě vánoční charakter. Hraje České filharmonické kvarteto.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, chorál a fuga pro varhany D-dur, hraje Ton Wimpeny.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Antonio Salieri, symfonia z divadelního divertimenta. Prague Symphonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84. Ich esse mit Freunden mein weniges Brot. Zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Do uchvatného souboru 36 klavírních fug, jimiž Antonín Reicha ve své době novátorskými postupy přepsal dosavadní hudební vývoj této formy, můžeme sáhnout 36krát a dostaneme 630 skvostů, ať už je tématem fugy vlastní Reichovo téma nebo témata jiných skladatelů. Milan Langer nám teď zahraje 7. fugu D-dur, v níž Reicha zpracovává téma Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, tím tématem je úvod Hafnerovy symfonie.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Monteho duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

20 tisíc lidí prý zaplatilo po 2 šilincích a 6 pencích, aby se mohli v Green Parku v Londýně zúčastnit oslav, které anglický král Jiří uspořádal na oslavu ukončení války o rakouské dědictví. Davy těch lidí tehdy v dubnu roku 1749 na 3 hodiny ucpali most London Bridge, aby viděli královský ohňostroj a slyšeli hudbu mistra, který o 10 let později umíral jako nejoslavovanější mistr Anglie, Georg Friedrich Händel. Tady je alespoň část té slavnostní hudby ke královskému ohňostroji, nadto ve skvostném provedení Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda v jejím čele. Finální 2 menuety.

Výborná předloha Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgy Amor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Alexandr Skriabin, tři skladby pro klavír z let 1905 až 1908, hraje Duck a Hutz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Říká se, že Bach, Beethoven a Brahms jsou tři velká B německé hudby. Až takový význam je Johannesu Brahmsovi přisuzován. Je to hudební architekt, budující velkolepé romantické monumenty, nesené pevnou, dokonalou, racionálně vybudovanou konstrukcí. Brahms psal přesně to, co si představujeme pod pojmem vážná hudba. Dokonce ani jeho uherské tance nejsou nijak zvlášť rozjuchané. Brahmsovi vděčíme za to, že pomohl našemu Dvořákovi do světa. Ten zas na oplátku přivedl přítele Brahmse ke kompozici symfonií. Ty jsou čtyři, posluchač do nich musí investovat hodně času, trpělivosti a pozornosti, za to je ale odměněn pocitem, že se dotkl čehosi absolutního.

Johannes Brahms, finální věta ze symfonie číslo 4 E-moll opus 98. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Sněmovna se bude opět zabývat novelou rozvolňující rozpočtová pravidla. Ukrajinský prezident Zelenský požádal spojence o dodání střel protivzdušné obrany ještě před zimou. V Plzni po několika letech znovu opravují kontroverzní sochu růžového králíka. A čekejte oblačno až zataženo, místy přehánky. Teploty většinou do 25 stupňů. Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla, a koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Do sněmovny se novela vrátila už podruhé. Nejdřív koalice přehlasovala vrácení novely senátem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
4: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživota schopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
3: Ministrně zatím odmítá upřesnit, s jakým schodkem počítá. Ve čtvrtek jen zopakovala, že má být pod 400 miliardami korun. Opozice už avizuje druhou debatu a také dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu totiž musí předložit ministrně financí do konce srpna. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojence, aby Kyjevu před zimou dodali střely protivzdušné obrany. Řekl to na zasedání tzv. Koalice ochotných v Kyjevě. Očekává se, že Rusko v zimním období obnoví údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zelenský taky partnery požádal, aby Ukrajině pomohli pokrýt finanční mezeru v přepočtu asi 650 miliard korun potřebných pro obranu země. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty urychlí poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Správa státních hmotných rezerv zmodernizuje asi 20 kontejnerových cistern na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Po jednání ústřední komise pro sucho to oznámil předseda správy Pavel Švagr. Vyjde to podle něj na zhruba 50 až 70 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv má k dispozici řádově několik stovek cistern. Část z nich teď pomáhá některým obcím na Klatovsku nebo Rakovnicku. Detaily k plánované opravě a pořízení nové techniky už dodává Pavel Švagr.
5: To jsou autocisterny, které mají objem zhruba kolem 10 kubíků vody. A co se týká té modernizace, tak předpokládáme, že budeme začínat zhruba kolem 20 kusů těch klasických malých cistern kolem 3 kubíků, tak bychom je chtěli prostě dát do stavu, který odpovídá 21. století.
3: Kompletní údržby se v těchto dnech dočkal růžový králík v Plzni Lochotíně. 5metrová kontroverzní betonová socha znázorňuje králíka, požírajícího bezhlavé tělo člověka. Dílo má ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Za 11 let už sochu několikrát poničili sprejeři. Podle Tomáše Křena z odborné firmy bylo nejprve nutné králíka odmastit a zbavit původního nátěru.
6: Tím, že vlastně po něm lezou hodně děti i dospělí, se ta barva už odloupávala, takže vlastně to chce kompletní nějakou revitalizaci. Budeme aplikovat penetraci a dva nátěry růžové barvy a nátěr proti tagům a grafitům a tak dále, aby to dále vydrželo a je to odolné i vůči UV záření.
3: Oprava sochy a obnova nátěru přijde na zhruba 70 tisíc korun.
7: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost. Od jeho západu místy přehánky anebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Při dešti jenom kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech 13. Více zpráv na irozhlas.cz.
8: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas. Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na PriBohemiaRadio.cz. Festival PriBohemiaRadio pořádá Český rozhlas.

0: Mozaika. Dobré úterní ráno. Příroda a umění docela překvapivě si rozumějí a docela dobře se doplňují. Svítící motýly, stěna posetá skleněnými disky i klubka z uranového skla. V botanické zahradě v Liberci vznikla výstava s názvem Sklo v přírodě, příroda ve skle. Je součástí festivalu Crystal Valley Week, o kterém jste od nás na Vltavě už slyšeli. A do Liberce zamíříme i v této hodině. A potom se ještě přesuneme, a to do Břichova Hradce na zámek. Výstava Veličenstvo před branami vás zavede do světa aristokracie. Uvidíte postel s nebesy, barokní nábytek, ale taky uniformu arcivévody Františka Ferdinanda a nebo hrneček císařovny Alžběty Kristýny. Podrobnosti přidáme v naší reportáži už za pár minut. 6 minut po 6. Za celý tým přejeme dobrý start do nového dne.
1: Zpívat bude za pár minut Lena Horn, potom Joaquín Rodrigo, Chick Corea, Josef Haydn a taky Josef Mysliveček. Shizuka Ishikawa hraje a společně taky Dvořákův komorní orchestr. Část koncertu pro housle a orchestr.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: koncert pro housle a orchestr A-dur. Část jsme slyšeli v podání Dvořákova komorního orchestru a Josefa Myslivečka jsme nabídli 11 minut po 6.
1: Přívalový déšť odložil otevření nové městské knihovny v Turnově. Budova, jejíž výstavba stála víc než 115 milionů korun, měla přivítat první návštěvníky už 1. září, ale voda při noční bouřce pronikla střechou celou budovou až do spodních prostor.
0: Podle radnice zřejmě selhal odvodňovací systém na střeše. V knihovně teď probíhá vysoušení a zjišťování rozsahu škod.
1: Přesná částka ta zatím není známá, radnice ale počítá s tím, že otevření posune nejpozději na konec měsíce.
0: Nová knihovna ve Skálově ulici v Turnově má nahradit nevyhovující prostory v Jeronýmově ulici.
1: Její architektura odkazuje na krajinu Českého ráje, připomíná skalní soutěsku a na střeše potom nabídne čítárnu s borovicí, typickou pro zdejší skalní vyhlídky. No a za chviličku se přesuneme z Turnova do Jindřichova Hradce.

0: Chorálová předehra Johanna Sebastiana Bacha v úpravě pro 4 klarinety v 6 hodin a 15 minut.
1: Netuším, jak to máte vy, ale já většinou se snažím cestovat poměrně nalehko. Jak to máš ty, Františku?
0: No záleží, kam se jede.
1: Když se jede daleko, tak člověk má zavazadel určitě víc, než když cestujete někam blízko a jenom na krátkou chvíli. A jak kdysi asi cestovala šlechta a co obnášela taková návštěva králů a císařů?
0: I na tyhle otázky odpovídá nedávno otevřená výstava s názvem Veličenstvo před branami na zámku Jindřichův Hradec.
1: Právě tenhle objekt patřil od 16. do poloviny 18. století vůbec k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků na cestě mezi Vídní a Prahou.
2: Teď jsme přišli vlastně do jedné z několika částí výstavy, která se jmenuje Veličenstvo před branami, Jindřichův Hradec jako zastávka i cíl na cestách panovnického dvora.
3: Kastelán Jan Mikeš ukazuje úvodní místnost nové výstavy rozprostřené v druhém patře Adamova stavení Jindřichohradeckého zámku. Panovnické návštěvy, které byly ubytované právě v této místnosti, připomíná třeba ukázka barokní císařské ložnice.
2: My jsme se pokusili navrhnout podle inventářů, jak vlastně ta místnost mohla vypadat. Měla velikou postel s nebesy spolu s nějakým sedacím nábytkem a těch panovníků, kteří tady přespávali, byla opravdu celá řada. Například to byl císař Leopold I.
3: Pobyty českých králů, císařů a členů Habsburské dynastie na Jindřichohradeckém zámku přibližují i vitríny s předměty související s cestováním a následným průběhem panovnických návštěv.
2: Tady třeba před námi je skutečně luxusní pánské sedlo, které připomíná to, že tak, jak my si představujeme cesty panovníka, to znamená v tom kočáře, tak že tomu tak nebylo vždy, protože vlastně daleko pohodlnější byla vlastně jízda v sedle.
3: Přicházíme k vitríně, ve které je možná nejzajímavější předmět celé výstavy.
2: Na první pohled vidíme takový malinký hrneček, koflík, přímo z osobního majetku císařovny Alžběty Kristýny, manželky Karla VI., který používala při své kůře v Karlových Varech. On je vlastně pomalovaný úplně ze všech stran. Vidíme tam třeba výjev z lovu na medvěda, protože Alžběta Kristýna byla nadšená lovkyně. Teď jsme se ocitli v druhé z výstavních místností.
3: Další část výstavy připomíná návštěvu arcivévody Františka Ferdinanda a zachycuje posun cestování šlechty do začátku 20. století.
2: Vidíme tady třeba kazetu s cestovní soupravou na čaj. Máme tady opravdový unikát, jednu z několika málo zachovaných uniform, které osobně arcivévoda Ferdinand používal. Hůl, která dokonce je vlastně tady i z fotografií.
3: Přesouváme se do poslední místnosti, ve které lidé uvidí repliky korunovačních klenotů.
2: Je to výstava, která se jmenuje České korunovační klenoty na dosah. Myslím si, že je spojení právě těch korunovačních klenotů a vyprávění o těch panovnických cestách zcela na místě. Jsou to skutečně mistrovské repliky provedené do nejmenších podrobností platníkem Jiřím Urbanem, který se podílel i na restaurování těch původních klenotů.
3: Výstava Veličenstvo před branami je zájemcům přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 1. listopadu. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: To byl Joaquín Rodrigo, část z jeho skladby a komorní filharmonie Pardubice. Necelé 3 minuty zbývají do 6:30.
1: A teď už dostane prostor Bud Powell, my si ho připomeneme. Byl to vynikající americký jazzový pianista a skladatel a vůbec jeden z nejzásadnějších průkopníků bebopu.

0: Bud Powell, který se narodil roku 1924, zemřel 1966, změnil v podstatě způsob, jakým jazzoví pianisté hráli, protože pravou rukou vedl rychlé, dlouhé, melodické linky, podobně jako saxofonista, zatímco levou rukou výrazně zjednodušil doprovod. A na Buda Powella takhle společně zavzpomínali Chick Corea a Gary Barton. Je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují. Varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Jih Francie zasáhlo tornádo, zraněných je více než 40 lidí, 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Tornádo poškodilo zhruba 300 domů ve vesnici Pomas nedaleko města Carcassonne v podhůří Pyrenejí. Pro jejich obyvatele úřady zajistili náhradní ubytování. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to především na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy řešila také letiště v Paříži. V Liběchově na Mělnicku se objevila nebezpečná sršeň asijská. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Zatím není jasné, jestli je v okolí celé hnízdo, nebo jde o osamělého jedince dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Americký rapper Eminem dnes vydraží přes 100 párů svých tenisek. Výtěžek dostane jím založená nadace, která podporuje znevýhodněné a ohrožené mladé lidi ve městě Detroit a jeho okolí. Mezi draženými teniskami jsou unikátní páry, třeba model navržený speciálně pro Eminemovo vystoupení v poločase amerického Super Bowlu. A ještě počasí, čekejte oblačno až zataženo a na jihu přechodně zmenšená oblačnost. Od jeho západu místy přehánky nebo déšť a teploty 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27, při dešti jenom kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co se dnes chystá v kultuře? V Litoměřicích je ode dneška až do neděle přístupný legiovlak, unikátní pojízdné muzeum věnované československým legionářům. 14 zrekonstruovaných vagónů vám přiblíží jejich každodenní život, cestu Ruskem, ale i podmínky, ve kterých legionáři žili a bojovali.
2: Cyklus veřejných akcí Ve zdraví i v nemoci zahájí v Brně, propojuje současné umění, architekturu a téma péče o zdraví. A bude to v 18 hodin, třeba vernisáž a komentovaná procházka areálem Fakultní nemocnice Brno.
1: Přesouváme se do Karviné v tamním parku Boženy Němcové. Dnes soubor Těšínského divadla zahraje od 20 hodin souborné dílo Williama Shakespearea.
2: Ještě tip z Opavy, tam se můžete vydat do Staré Bredy, kde promítnou dokument Razumovští zvyk Štejna. Začátek projekce a besedy je v 18 hodin.

0: Josef Haydn a část smyčcového kvartetu opus 20 číslo 1, 7 minut po 6:30.
1: V botanické zahradě v Liberci můžete nově obdivovat skleněná díla 25 sklářů a tvůrčích skupin. Výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle je součástí festivalu Crystal Valley Week.
0: Potrvá až do soboty. Mezi vystavenými díly jsou například svítící skleněný motýly anebo stěna posetá skleněnými disky.
2: Teď jsme vstoupili do pavilonu velkých kaktusů a vidíme tady stěnu doslova posetou skleněnými výtvory.
3: Tak je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tylancí.
2: Kurátorkou výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle je Lenka Patková.
3: Mimořádné dílo, které je tvořené skleněnými terči, které jsou některé ryté. A Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci karisíť, kterou používá botanická zahrada pro ty tylancie.
2: Asi nejautentičtější zvuk tady v botanické zahradě je vodopád pavilonu pravěku.
3: Tady v pravěku máme umístěné dílo Miluše Roubíčkové.
2: Některá skleněná díla nejsou na první pohled dobře vidět. Příkladem jsou skleněná klubíčka, jedno červené, druhé do zeleno-žluta, které vidíme právě v pavilonu pravěku mezi jednotlivými rostlinami.
3: Pro diváky máme pomůcku nebo návod, budou mít k dispozici mapku, kde jsou orientačně jednotliví autoři nebo jednotlivá díla zaznamenání, ale myslím, že i v tom trochu spočívá to dobrodružství, aby ti diváci si ta díla sami objevili.
4: Vystavuju soubor Trash Jams, který vznikal vlastně v posledních 2 až 3 letech.
2: Lidé na výstavě uvidí taky skleněná díla autorky Barbory Tidlitátové.
4: Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla následně spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká vlastně technikou pat de verre z barevného sklářského odpadu.
2: Návštěvníci si můžou taky různé techniky výroby a designu skla v zahradě vyzkoušet, jak říká mluvčí festivalu Crystal Valley Week Lucie Firstová.
5: Od pondělí 24. do soboty 29. tady vedle nás v pavilonku M bude každý den nějaký sklář tvořit, ukazovat svoji práci, ukazují různé technologie, současně mají sklo na prodej. Ta výstava tady bude do konce září, máme připravenou komentovanou prohlídku na 22. září.
2: Doplňuje Lucie Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Pes.
1: Píseň Pes a kapela Buty v nahrávce z roku 1995 a album Dřevo, tak jak tuhle nahrávku vybral náš dramaturg Jan Kincl. Necelé 3 minuty zbývají do 7:15.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Město, kde se všichni znají, cizinka, která prosí o úkryt a laskavost, která se postupně mění v krutost. Asi tak bychom mohli popsat slavný film Dogville. V rámci filmového léta dnes na Vltavě uvedeme v premiéře dvoudílnou rozhlasovou adaptaci tohoto slavného filmu dánského režiséra Larse von Triera.
1: První část jednoho z nejtemnějších příběhů o lidské vině, odpuštění a pomstě začne dnes ve 20 hodin. Tady je malá ukázka.
4: Kdo byli ti chlapi? Proč vás pronásledují?
5: Mluvil jste s nimi? S tím na zadním sedadle?
4: Dal mi svoje telefonní číslo. Mám mu zavolat, kdybych vás viděl.
5: Určitě vám nabídl vysokou odměnu.
4: Ano. Kde máte rodinu?
5: Já žádnou nemám. O otce mě připravili ti gangstři. A teď jdu po mě.
4: Co kdybyste zůstala tady?
5: Tady? Ne, to nejde. Tohle je malé město a já se musím skrývat. Lidi by se vyptávali.
4: To by možná tolik nevadilo, kdyby vám byli ochotní pomoct.
5: Jsou všichni v tomhle městečku jako vy?
4: Jsou to dobří lidé. Vědí, co je být v nouzi. Možná, že odmítnou, ale myslím, že stojí za to se jich zeptat.
5: Ale já jim za to nemám co dát.
4: Podle mě toho můžete Dogville dát hodně.
1: Rozhlasová adaptace filmu Dogville u nás na Vltavě jako večerní drama ve 20 hodin.
3: No a krátce po 8 hodině, tedy myšleno 8 hodině raní, nabídneme rozhovor s režisérem téhle audio inscenace Petrem Mančalem. Posloucháte nás půl minutku před 7:15. Hezké ráno.

0: Vynález zkázy, byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: pianista Glenn Gould a část pěti skladeb pro klavír Richarda Strausse.
1: Občas máme pocit, že musíme někam směřovat, že musíme být lepší, výkonnější, vzdělanější, dokonalejší. Jenomže co když právě v tom neustálém pohybu ztrácíme něco podstatného? I nad tím se teď zamyslí farářka Sandra Silná.
2: Žijeme v době, kdy zdá se, se od nás očekává, že budeme neustále růst, zlepšovat se, vzdělávat, efektivně žít. Vlastně nejenom my. Neustálý růst je určitou mantrou posledních dekád vůči ekonomice, kvalitě života a lecčemu z dalšímu. Máme být výkonnější zaměstnanci, pozornější rodiče, inspirativní partneři, zodpovědní občané. A pokud možno, ještě dobře vypadat na všech fotografiích, které jsme si mnohdy sami pořídili a houfně zveřejňujeme. Jakoby život měl být závod, ve kterém musíme obstát, jinak zůstaneme pozadu. Co když se nám ale v této době výkonnostní ztrácí něco podstatného? A to náš lidský rozměr. Novinářka Karolína Klinková vydala nedávno velmi přínosnou knihu rozhovorů, kterou nazvala právě tak – Lidský rozměr. Mluví v ní s lidmi, kteří se snaží znovu uchopit a zprostředkovat, co to vlastně znamená být člověkem bez filtrů a masek. Ne spotřebitelem, ne kariéristou,

0: ten, kdo má víc, ale ten, kdo vidí víc. V evangeliu podle Lukáše je popsán příběh o 10 nemocných, kteří prosí Krista o uzdravení. Stane se. Ale jen jeden se vrátí, aby poděkoval. A Ježíš se podíví, což jich nebylo uzdraveno 10? Kde je těch 9? To je příběh o vděčnosti, ale také o pozornosti. O schopnosti zastavit se a všimnout si, že život není samozřejmost. 9 uzdravených běží dál. Možná spěchají do nového života, do práce, za rodinou. Ale ten jeden se zastaví. A právě ten, který se zastaví, slyší důležitá slova. Tvoje víra tě zachránila. Možná právě to je podstata lidskosti. Umět se zastavit a podívat se kolem sebe. Klinková se v knize ptá druhých, co považují za to lidské. A odpovědi se liší. Někteří mluví o soucitu, jiní o pravdivosti, další o schopnosti přiznat zranitelnost, učit se vzájemně si znovu naslouchat. Všechny odpovědi ovšem spojuje jedno. Člověk se stává člověkem teprve tehdy, když se vztahuje k druhému. Když není sám středem světa. Vděčnost je možná nejjemnější formou vztahu. Uznáním, že na světě nejsme sami. Že jsme součástí něčeho většího, ať už to nazveme Bohem, přírodou, vesmírem, nebo prostě životem. V dnešní individualistické době, která nás často učí, že musíme být soběstační, silní a nezávislí, se vděčnost může zdát slabostí. Ale možná je to právě naopak. Možná je vděčnost tou nejhlubší formou síly. Protože vděčný člověk není lhostejný. Neprochází světem se zavřenýma očima. Všímá si, že svět je křehký a že každé ráno, do kterého se probudíme, je vlastně dar. Když mluvíme o lidskosti, nemusíme začínat velkými činy. Možná stačí začít děkovat. Za člověka, který nám ráno uvaří kávu. Za tělo, které se ještě hýbe. Za dech. Za barevné listí, kterým se teď brouzdají naše nohy. Za to, že i přes všechen schon, tlak a nejistotu ještě umíme říct děkuji. A možná právě tam, v tom malém prostoru vděčnosti, znovu nacházíme svůj lidský rozměr, skutečnou plnost našeho bytí.
1: Je důležité umět se zastavit, rozhlédnout se, být chvíli jen tak člověkem. Dnešní úvahu pro nás napsala farářka Sandra Silná.
2: Máme úterý 25. srpna a míříme k 7. hodině. Je 6:56.

0: Kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Až polovina léků v Česku má pouze jednoho dodavatele. Ukrajinské Záporoží hlásí po nočním ruském útoku dvě oběti. Muslimský svět slaví narození proroka Mohameda. A čekejte oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty většinou do 25 stupňů. V Česku chybí konkurenční výrobky u léků, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léků.
3: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
2: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Víkendové deště pomohly jenom omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to řekl ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v Povodí Vltavy spadlo v minulých dnech od 30 do 50 mm srážek. Ujediněle i 90 mm, což ale pomohlo jenom na krátko.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Rusové v noci útočili řízenými leteckými bombami na ukrajinské Záporoží. Podle náčelníka tamní oblastní správy Ivana Fedorova ve městě zemřeli 2 lidé. Napsal to server Ukrajinská pravda. Noční údery hlásí i Rusko. Poblíž města Krasnodar na jihu země vypukl po dronovém útoku požár v ropné rafinerii. Podle úřadů v oblasti zároveň zemřeli 2 lidé poté, co trosky bezpilotního letounu dopadly na železniční stanici. V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sejde ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí hlavně slyšet detaily o chystaných úsporách.
5: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Cvikau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit 10 000 zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Muslimové dnes slaví svátek Maulid. Připomínají si narození islámského proroka Mohameda. Datum se řídí islámským lunárním kalendářem a každý rok se tak posouvá o několik dnů. Desítky zemí na dnešek vyhlásily státní svátek. Někde volno ale připadne až na následující dny a prodlouží tak lidem víkend.
6: Oslavy se v jednotlivých zemích liší. Většinou se ale věřící setkávají v rodinách a taky na náboženských shromáždění a ve slavnostních průvodech. Recitují básně o prorokovi a rozdávají jídlo nebo sladkosti chudým. Prorok Mohamed se narodil pravděpodobně kolem roku 570 v Mece v dnešní Saudské Arábii. Tam ale svátek jeho narození neslaví. Podle salafistické tradice jde o neschválenou náboženskou inovaci, protože nemá oporu v raném islámu. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost. Od jeho západu místy přehánky nebo déšť a teploty 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27, při dešti jenom kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech jen 13. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Příjemné úterní ráno. Jsou místa a umělecká díla, která dokážou měnit způsob, jakým se díváme na svět kolem sebe. Někdy stačí taková drobná kresba, jindy třeba pohled na hvězdnou oblohu a někdy dům, kolem kterého chodíme, aniž bychom tušili, co všechno vypovídá o době svého vzniku. A tak se v následujících minutách hned na tři takové příklady podíváme. V Praze ještě do 7. září vystavuje svoje díla světoznámý jihoafrický umělec William Kentridge. Jeho tvorba propojuje kresbu, animaci, film, divadlo i operu. Potom se vydáme do pražského planetária, to zase nově zve na večerní koncerty pod hvězdami, a zamíříme i do Nebušic. V 90. letech tam vznikla vůbec první česká gated community, uzavřená vilová kolonie s názvem Malá Šárka. Zahraniční investor tam chtěl nabídnout bydlení odpovídající představám nové doby. Tak i na tohle se zaměříme. Téměř 6 minut po 7. Hezké ráno.
1: A taky dobrý poslech. Antonio Carlos Jobim a Elis Regina už za chvíli. Potom dál v hodině taky Bohuslav Martinů nebo Johann Friedrich Fasch. Hned v úvodu Jean-Marie Leclerc, La Cetra Barok Orchestr Basilei. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jean-Marie Leclerc, část koncertu pro housle, smyčce a basso continuo číslo 5, 10 minut po 7 ráno.
1: Bylová kolonie Malá Šárka v pražských Nebušicích, tak to je první česká gated community, tedy uzavřený rezidenční areál. Tahle kolonie vznikla ve druhé polovině 90. let.
0: Autoři knihy Devade o architektuře 90. let je zařadili mezi 30 staveb, kterým se v publikaci věnují podrobně. Komu tyhle domy sloužily?
1: V Nebušicích se s jednou z autorek knihy, historičkou architektury Adélou Vaculíkovou, setkala naše redaktorka Alena Rokosová.
2: Když si vypůjčím název kapitoly z knihy Devade, ocitli jsme se tady v Beverly Hills Made in Czechia?
3: Řekla bych ano, ale zároveň i ne, no to tady nevypadá úplně tak, jako bychom byli v Beverly Hills, respektive ta architektura. Každopádně ten princip bych řekla, že je tomu dost podobný. Nacházíme se v gated community, což znamená, že je to nějaký jako uzavřený rezidenční areál, který má svou 24-hodinovou ostrahu, je monitorován kamerovým systémem, což je právě koncept, který jsem v 90. letech přivezl americký investor kvůli tomu, že ve Spojených státech amerických už byl běžný od nějakých 60. let.
2: No a pro koho tuto kolonii vybudoval?
3: Pro rodiny diplomatů, pracovníků ambasád, ale třeba i zahraničních společností, které v 90. letech přicházely do Prahy, aby zde hledali nové biznesové příležitosti. A investor počítal s tím, že těmto společnostem bude ty domy odprodávat a oni následně je budou poskytovat těm svým pracovníkům a pracovnicím.
2: Když sem člověk vejde nebo vjede, tak se opravdu ocitne v takové skoro až cukrárenské vesničce. To říkám s odkazem na ty barvy, protože domy kolem nás jsou světle žluté, světle oranžové, světle růžové. Všechno jsou to pastelové barvy. Popišme trochu, jak ta kolonie vypadá. Je tu celkem 144 domů.
3: Kolonii Malá Šárka nejenom, že stavěl zahraniční investor, ale projektoval ji i zahraniční architekt, konkrétně Francouz Luc-Émile Bouche-Florin. Ten jeho styl se inspiruje třeba architekturou historickou, třeba okna s ostěními, okenicemi nebo třeba sloupy u vstupu, případně nějaké vikýře. To vše implementoval i do architektury Malé Šárky.
2: Vy dokonce v knize používáte spojení srandovně šlehačková architektura.
3: Myslím si, že to dobře popisuje, jak Malá Šárka vypadá a jak působí. To slovo srandovní tam není použité, aby se ta kolonie nějakým způsobem urazila. Já si naopak myslím, že jako celek je to velmi jako kultivovaný prostor, ve kterém se pravděpodobně dobře žije, což dokazuje třeba to, že všechny ty domy jsou obydlené a zároveň velmi dobře udržované.
2: Kolem nás tedy jezdí auta, ale to bylo už v těch 90. letech a je do dneška jistě typické, proto všechny domy mají, jak se tak dívám, dvě garáže.
3: Kolonie je dimenzovaná na nějakou jako individuální osobní dopravu. Investor počítal s tím, že tady budou bydlet celé rodiny.
2: Co v Česku není typické, ty domy kolem sebe nemají žádné ploty. Takže ta propojenost místních je tu obrovská dodnes.
3: Kvůli tomu, když člověk přijde do Malé Šárky a vlastně tady nevidí žádné jako fyzické bariéry, tak je mu tady dost příjemně. Ty ulice, ačkoliv tady jezdí automobily, tak jsou jinak klidné a vzhledem k tomu, že areál je i střežený, tak vlastně dost bezpečný.
2: Jak byla v době svého dokončení přijatá odbornou veřejností tato vilová kolonie?
3: Odborná veřejnost ji moc nepřijímala. Mohla za to určitě i ta architektura, která je Praze, ale možná i celé České republice formálně cizí. Kolonii sice navrhoval zahraniční architekt, Každopádně vždy, když do Československa nebo potom do České republiky přicházeli zahraniční investoři, a to platí dodnes, a přiváděli si své zahraniční architekty, v Česku museli hledat projekční nebo architektonické kanceláře, které je vlastně v tom procesu mohly doprovodit a žádat o povolení.
2: V tomto případě můžeme zmínit jméno Karla Pragera a jeho ateliéru Gama.
3: Je to tak. Nezaměstnával pouze architekty, ale také projektanty a stavaře a právě tento oddíl kanceláře Gama pracoval na Malé Šárce.
2: Ztotožňoval se Karel Prager s tou zdejší architekturou?
3: Nestotožňoval. Projekt šel za jeho kolegou Zbyškem Stýblem.
0: Říká historička architektury Adéla Vaculíková. My se zítra vydáme do Pražské Libně k sídlu bývalého podniku výpočetní techniky a budeme v našem seriálu pokračovat.
1: Za malou chvilku se ještě jednou do Prahy vrátíme, ale to se vydáme tentokrát do Planetária, které nově zve na večerní koncerty Pod hvězdami. O co přesně půjde, tak to se dozvíte v naší reportáži.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Johann Christian Bach, Koncerto Köln a část koncertu pro čembalo. 7:55.
1: Míříme do pražského planetária, teď tam můžete zajít nejenom za vesmírem, ale nově taky za muzikou. Už příští měsíc tam začne série víkendových koncertů, které propojí živou hudbu s působivými vizuálními efekty vesmíru.
0: První koncert se uskuteční 25. září a vystoupí violončelistka Terezie Kovalová.
2: Je to kombinace projekce a hudebního vystoupení, kdy budu adaptovat svoji první desku Zinka pro tenhle ten neskutečný prostor.
3: Popisuje chystanou show, která propojí hudbu a vizuální efekty v jeden zážitek, hudebnice Terezie Kovalová.
2: Pro mě osobně, když jsem zjišťovala ty parametry, tak jsem rovnou rušila svůj termín v pražském klubu, který jsem měla letos mít, protože jsem si říkala, že to nemůžu vynechat a hlavně i pro mě to bude zřejmě jednou a naposledy. Já obvykle hraju, když hraju sama, tak hraju se smyčkovačema, takže ta podoba těch písní je vždycky chloupek jiná, ale určitě to bude adaptované na to, aby to bylo, řekněme, hladší průlet tím vesmírem, aby to nebylo jako jedna písnička začne, druhá skončí, bude to spíš jako kontinuální nějaký jako posun mezi těma skladbama.
3: Každý z 10 koncertů potrvá zhruba hodinu a každý bude jiný. Projekce totiž budou přirozeně reagovat na hudební složku, pokračuje kreativní producentka Michala Komrsková.
4: Koncipovali jsme to tak, že jsme vzali ty hvězdy, které vyprodávají velký sály, velký haly, a dali jsme je tady do toho miniaturního prostoru, kde je budete mít jako na dosah.
3: Kromě Terezie Kovalové, která koncertní sérii zahájí, vystoupí v planetáriu taky třeba Bára Basiková s Michalem Pavlíčkem nebo klavíristka Beata Hlavenková. Vstupenky půjdou pořídit přes stránky planetária. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Lullaby of the Leaves, ukolébavka vkalistů, slavný jazzový standard z roku 1932 od Bernice Petkerové, který si pohrává s krásnou představou, že i šumění listů může být hudba, která nás uklidní. Ukolébavku jsme k vám poslali v 7:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je zhruba o 80 méně než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do Senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními 9. a 10. října. U Křivoklátu najel osobní vlak do spadlého kamení. Nehoda poškodila podvozek, kterým začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky vyteklo několik stovek litrů paliva, které teď hasiči odčerpávají. Vlak nevykolejil a nikdo se nezranil. Hasiči z něj evakuovali 12 lidí. Provoz na trati je zatím přerušený. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia. Tím tak o 1 stupně padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánů podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a nejsilnějších bouří. Začínají Evropské dny židovské kultury, letos s podtitulem Láska. Program nabízí koncerty, komentované prohlídky anebo výstavy. Třeba v Praze můžou lidé navštívit výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli, v Kolíně nebo Třebíči budou volně přístupné synagogy. Festival bude pokračovat na různých místech Česka až do října. A čekejte oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost. Od jeho západu místy přehánky anebo déšť a teploty 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27 a při dešti jenom kolem 17. V Jeseníkách a Beskydech 13. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Máme úterý, je 25. srpna a mapujeme i to, co se chystá v kultuře. V pražském zámku Troja vyvrcholí série letních hudebních večerů, vernisáží a tance Riviera 3. Od 18 hodin nabídne koncerty, taneční vystoupení i závěrečnou debatu o algoritmech a jejich vlivu na hudební a kulturní vkus.
2: Výstava děl českých i zahraničních umělců pokračuje festival Crystal Volvík v Liberci. Například na náměstí před radnicí představují zástupci brazilského kmene Panera tradiční techniku výroby šperků z českých skleněných perliček.
1: Jak může literatura reagovat na svět kolem nás? Tak přesně to se dozvíte v rámci festivalu Literatura na mži. Od 18 hodin na plzeňské náplavce vystoupí básnířka a prozaička Alžběta Stančáková s plzeňskou slamerkou, která si říká: Holka postavená na hlavu.
2: Ještě tip z Hluboké nad Vltavou, tam zahájí dřevosochařské sympozium českých a slovenských umělců. Před Národním zemědělským muzeem a zoo Hluboká budou vznikat dřevěné sochy nejenom s tématem světa zvířat.

0: Bohuslav Martinů, část symfonie číslo 2 a BBC Symphony Orchestra.
1: Schválně, o kom mluvím. Narodil se roku 1955 v Johannesburgu, bojoval proti apartheidu, inspiroval se filmy Jana Švankmajera a Jiřího Trnky. Mluvím o slavném jihoafrickém umělci Williamu Kentridgeovi, který má svou velkou první výstavu v České republice.
0: V překladu nese název Souboj mezi ano a ne. V pražské Kunsthalle o ní natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: Setkala se s kurátorkou Christel Havránek.
2: Všechno začalo před 3 rokama, když přišel poprvé do Prahy a v té době jsme nevěděli přesně, jakým způsobem bychom mohli spolupracovat. Já osobně jsem zahlídla jeden projekt opera, co dělal tehdy, který se jmenuje The Great Yes, The Great No, a jsme si mysleli, že bychom mohli prezentovat tu nejnovější projekt, protože často, když dělá opera, tak dělá celou řadu děl, videa, objekty, sochy, on je opravdu takový multidisciplinární umělec.
3: Vysvětluje na výstavě děl Williama Kentridge v Kunsthalle Praha její kurátorka Christel Havránek. Výstava v českém překladu zní Souboj mezi ano a ne a je průřezem tvorby tohoto světového umělce. Uvidíte na ní rané animované filmy kreslené uhlem, divadelně pojaté instalace i videa a sochy z posledních let.
2: Ale velice brzo jsme si uvědomovali, že bude to poprvé, co William Kentridge bude mít solo show v České republice a že bychom měli ukázat mnohem víc. Takže si začal si v 80. letech, kdy byl velice angažovaný a ukazoval ten moment tranzice před a po apartheid, aby jsme pochopili tu kontinuitu v tom, co dělá už 40 let. Takže nakonec se z toho stalo skoro retrospektiva.
3: William Kentridge udělal přímo jedno dílo pro Kunsthalle Praha, jmenuje se Dopis pro Felis a je to vlastně podstav Franci Kafkovi.
2: Je to tak. Velice mě překvapilo, že je to první dílo vůbec, co věnuje spisovatel Franci Kafka, i když vidíme, že on má tolik společného s tím autorem, smysl pro absurditu, zranit pořád mluví o uncertainty, jako nejasnost. Takže říkal, že od možná pubertě se zabývá Franz Kafka a zajímá ho jeho literaturu.
3: Dodává Havranek. William Kentridge vyrostl v rodině, kde hrála velmi silnou roli sociální spravedlnost. Vyrůstal v Johannesburgu během apartheidu, proti kterému bojoval. Všechny tyto zkušenosti a historický kontext Jihoafrické republiky se vepsaly do jeho tvorby. Ovlivněný byl také osobnostmi z tehdejšího Československa.
4: Později, když už mi bylo 18, tak jsem se seznámil s tvorbou několika významných umělců z této části světa. Především jsem se seznámil s animovanými filmy Jiřího Trnky a Jana Švankmajera, které naprosto proměnily můj pohled na to, co může být animovaný film, že to není jenom taková ta hollywoodská animace, že to může vypadat úplně jinak. Také jsem se seznámil s dílem France Kafky a Milana Šundery. A ty oba mi vlastně zásadně otevřely oči nejenom na to, jak vnímat svět, ale i to, co je možné v umělecké tvorbě. A další postava, kterou bych rozhodně zmínil, která na mě měla vliv, byl Dobrý voják Švejk. Myslím si, že když zkombinujete komické absurdno Švejka a tragické absurdno Kafky, tak máte velice dobrý arzenál na to, jak popsat svět kolem sebe. You had a very good way of
3: being able to describe the world. Říká William Kentridge, který byl osobně na tiskové konferenci 2 dny před otevřením výstavy The Battle Between Yes and No. Jeho díla vystavovaly světové instituce jako New Yorkská MoMA, pařížský Louvre nebo Muzeum Reina Sofia v Madridu.
5: So although Jiří Trnka and Švankmajer and Kundera and Švajk are not present in the exhibition, only Kafka.
4: I když v této výstavě najdete odkazy na Trnku, Švankmajera, Kunderu nebo Švejka, tak si myslím, že i tak z nich a z jejich díla ta výstava hodně vychází. A i když moji předkové nepochází přímo z České republiky, řada mých předků pochází z Litvy, tak pořád si myslím, že mám na podvědomé úrovni takové velké propojení se střední Evropou. A proto je pro mě tato výstava v Praze tak zvláštní, tím i nejenom tím svým rozsahem, ale tím, že mě přivádí sem, a za to bych rád poděkoval.
3: Výstavu najdete ve dvou patrech galerie.
2: Začínáme právě těma dělama kolem The Great Yes, The Great No, co jsme původně si mysleli, že by byla ta hlavní výstava. Hned vedle máme stará díla Drawings for Projection, ty filmy, které ho proslavili v 90. letech, které je galerie 1. A nahoře, po tom, co jsme viděli právě ty hlavní díla, tak se dostaneme do studia, trošku jako za oponou, jako by dalo by se říct, a chápeme víc jeho kreativní proces.
3: Dodává kurátorka výstavy děl Williama Kentridge Christel Havránek. Výstava bez chronologie působí jako prostorová koláž, kde si kromě vizuálních věmů užijete také celou škálu zvuků.
1: William Kentridge ve své tvorbě kombinuje kresbu, animaci, film, divadlo i operu. Rozhodně stojí za to do pražské Kunsthalle zajít. Čas na výstavu The Battle Between Yes and No máte do 7. září.
0: Prázdniny jsou téměř u konce, ale létá se stále a lidé, kteří čekají na odlet z Brna, si teď mohou zdarma stáhnout e-knihy. Podrobněji o tom za chvíli.

0: Variace na renesanční téma Vladimír Mišík, Jan Hrubý, Rudolf Hálek a nahrávka z roku 2001. V 7 hodin 47 minut na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Do začátku nového školního roku zbývá opravdu jenom týden. Možná, že se ještě někam chystáte, možná, že se chystáte někam odletět. A ti, kdo čekají na odlet z brněnského letiště, ti si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů a nebo jiných mobilních zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale.
0: Odkaz je zavede na nové stránky s desítkami titulů, jak potvrdila Anna Mrázová z Moravské zemské knihovny. Inspiroval ji vlastní cestovní zážitek z dlouhého čekání na letišti v Lisabonu.
2: A tak myšlenku přenesla do Česka a věří, že by se mohla rozšířit i na další letiště. Tahle služba je součástí centrálního portálu českých knihoven a kromě Moravské zemské knihovny ji pomáhá zajišťovat ještě Městská knihovna v Praze a letiště Brno.
0: V nabídce jsou romány, básně, populárně naučná literatura, sci-fi i knihy pro mládež, a to hlavně od českých autorů.
2: Třeba Radky Dene Markové, Michala Vývega, Miloše Urbana, anebo Jiřího Kratochvíla.

0: Johann Friedrich Fasch a komorní orchestr jsme neslyšeli v části koncertu pro trubku, dva hoboje, smyčcový orchestr a basso continuo.
1: Ještě jedno jméno přidám, Viktor Dyk. To byl básník, prozaik, dramatik, publicista, politik, v mládí patřil ke generaci anarchistických buřičů a později se potom přiklonil k nacionalismu. No a právě jeho texty nám teď přinese režisér Radovan Lipus.
2: Básnění.
3: Že poezie může a má, a někdy i měla by, být nejenom hravá, ale i dravá a může být i vlastně občansky statečná a pevná. To dokazuje svými texty třeba můj oblíbený autor Viktor Dyk, který zase je vlastně zástupcem celé té generace, kterou mám moc rád a ze které bych tady mohl číst jeho souputníky. Ale padla volba na Dyka a padla volba na jeho texty i s tím, že jsem byl na ostrově Loput na místě, kde se jeho životní cesta ukončila a byla to zvláštní chvíle, protože jsme v rámci natáčení Šumných stop s Davidem Vávrou jednu část věnovali i architektu Nikolu Dobrovičovi, který studoval v Praze a který právě navrhnul pomník na počest Viktora Dyka na ostrově Loput, který tam jako taková svébytná báseň v betonu do dneška pod tím jižním sluncem trvá. Viktor Dyk, blíží se večery, blíží se teskna. Blíží se večery, blíží se teskna. Poslední výkřik už ztrácí se v kraji. Veliké bolesti, veliká hesla vyvětrávají. Včera jsme smáli se, včera jsme lhali, včera jsme bouřili, včera se bili. Obzor dnes zatažen. My bychom spali. A není síly. Pro něco mlčení, pro něco lítost. Pro sebe posměchy přitrpklé máme, proklatě. Jak naše zálež.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu zákona ke změnám rozpočtových pravidel. Na Ukrajinu se včera v den nezávislosti vrátilo 10 válečných zajatců. V zahradách pražského zámku Troja končí kulturní série Riviera Radio Wave. A čekejte oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty většinou do 25 stupňů. Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních tří čtení je totiž vrátili senátoři a teď je poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Například předseda ODS Martin Kupka varuje před následky novely.
3: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
2: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z ANO předložit vládě do konce srpna. Hasiči od rána zasahovali u požáru panelového domu v Oblé ulici v Brně. Oheň už se jim podařilo zlikvidovat. Dům muselo opustit 44 lidí a 11 z nich záchranáři ošetřili na místě. Jednoho člověka odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl v bytě ve druhém patře, jak říká mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
4: Celkem se nám podařilo 12 lidí zachránit pomocí vyváděcích masek. Ty jsme následně předali zdravotnické záchranné službě. Pomocí pracovníka ochrany obyvatelstva a ve spolupráci s městskou částí zabezpečujeme náhradní ubytování pro dvě dospělé osoby a dvě kočky.
2: Velká Británie souhlasila s přesunem technologií pro výrobu raket dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu. Oznámil to britský premiér Andy Burnham během setkání koalice ochotných v Kyjevě.
5: Představitelé států podporujících Ukrajinu se při setkání v Kyjevě dohodli na podpoře ukrajinského energetického sektoru, který znovu čelí četným ruským útokům. Mluvili ale také o zpřísnění sankcí proti ruskému obrannému průmyslu a potřebě posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu informoval o návratu ze zajetí 10 členů ukrajinských obranných sil, kteří byli považovaní za nezvěstné. Na Ukrajinu se vrátili přes Bělorusko. Litva spustila projekt, jehož cílem je vrátit na Ukrajinu děti, které byly z okupovaného území násilně deportovány do Ruska. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekiry nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí, které se zaměřují na konkrétní cenné artefakty. Zloději cílí především na zlato, šperky a další předměty, které jde snadno prodat. Mezi výrazné případy patří například loňská loupež v nizozemském muzeu Drenc. Pachatelé se do něj dostali pomocí výbušniny a odnesli několik cenností zapůjčených z Rumunska. Část ukradených předmětů úřady později našly. Radio Wave Českého rozhlasu a Galerie hlavního města Prahy zakončí letní kulturní sérii Riviera. V pražských zahradách zámku Troja odhalí pořadatelé taky novou sochu Tomáše Roubala. Součástí programu je i debata o algoritmech, jak říká jeden z dramaturgů akce Filip Černý.
6: Pokračovat budeme debatou Terezy Havlínkové, která tentokrát se svými hosty bude mluvit o algoritmech, o tom, jak jí mají vliv na kulturu a jak třeba ať už dramaturgické pozice nebo právě různé platformy ovlivňují náš vkus. No a zakončíme to dvěma koncerty. Půjde o takové kytarové pojetí rapu, právě v případě Dirty Depressa a Artyho, ale potom na klubovou elektroniku duo Candy Pumps.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost. Od jeho západu místy přehánky anebo déšť a teploty 21 až 25. Na jihu Moravy až 27 stupňů, při dešti jenom kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech 13. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno. Máme tu stále ještě filmové léto. Filmy nás můžou přimět přemýšlet o sobě, o druhých, o světě, ve kterém žijeme. A tak se v následujících minutách budeme filmu věnovat hned několikrát. A navíc si s námi můžete zasoutěžit i o filmové hrnečky Vltavy. Slavný příběh Dogville o lidské krutosti a pokrytectví z pera Larse von Triera teď ožívá v rozhlasové adaptaci v režii Petra Mančala. První část dvoudílné adaptace nabídneme na Vltavě už dnes večer. No a právě u filmového léta můžete taky soutěžit o 3 hrnečky Vltavy. Napište nám, jaký je váš oblíbený zahraniční film a který zahraniční herec nebo herečka vás třeba baví nejvíc. A ze 3 z vašich zpráv potom vylosujeme a odměníme. No ale zdaleka nejenom film bude naším tématem v té příští hodině až do 9. Budeme se věnovat třeba i architektuře a zamíříme opravdu daleko do australského Pertu, protože právě tam se v 50. letech usadil bulharský architekt Ivan Ivanov a vytvořil celou řadu osobitých modernistických domů. Navštívil je i kurátor a historik architektury Adam Štěch, který nás na tuhle dalekou cestu pozve. Nechte se pozvat i od nás.
1: Zaspívá Frank Sinatra, píseň Get Happy hned po 8:30 a k tomu taky Leoš Janáček, Antonio Vivaldi nebo Wolfgang Amadeus Mozart. Karl Böhm řídí Berlínskou filharmonii.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, první část symfonie číslo 1 S-dur, 11 minut po 8 ráno.
1: Ospalé městečko Dogville během hospodářské krize naruší příchod tajemné Grace. Ta se ukrývá před gangstry. Azyl získá výměnou za pomoc místním obyvatelům, ale jejich vstřícnost se postupně mění ve zneužívání, až se z Grace nakonec stane otrokyně.
0: Stylizovaný film režiséra Larsa von Triera, inspirovaný Brechtovou estetikou, patří k jeho nejvýraznějším a taky nejdiskutovanějším dílům.
1: Máme jedinečnou možnost si teď Dogville poslechnout jako rozhlasovou inscenaci tady u nás na Vltavě.
0: Reportérka Veronika Jošková-Štefanová natáčela o premiéře s režisérem Petrem Mančalem.
2: Dogville was in the Rocky Mountains in the US of A.
3: Film Larsa von Triera byl v podstatě předlohou k zpracování divadelnímu nebo textu, který se pak provozoval v divadle, a to zpracoval Christian Lolik, který zpracoval tu filmovou scenaristickou práci do té divadelní, a my jsme vycházeli z tohodle textu, který zároveň není úplně kopií toho filmového scénáře, protože Christian Lolik tvrdil, že vlastně čerpal i z těch nerealizovaných scén pro film a vytvořil z toho unikátní divadelní scénář.
4: Jak moc se pozměnil pro vaše potřeby?
3: Tak, aby jsme mohli v rozhlase splnit i nějaký časový úsek, což je nějaká hodina a 15 minut, tak jsme se museli uchýlit k poměrně drastickým škrtům a ty škrty jsme opravdu prováděli poměrně neúprosně. Také jsme některé věty lehce přeformulovali tak, aby samozřejmě mohly dobře znít v rozhlasové inscenaci.
5: Zůstaň u nás zatraceně dlouho. Tak dlouho, jak jenom budeš chtít.
6: Děkuji. Ano,
7: děkuji.
4: Co vy čtete v Dogville pro sebe a pro rozhlas jako nosné?
3: Pro mě nejdůležitější téma deklarovaného milosrdenství, které se tváří, že jenom čeká na to, aby obejmulo kohokoliv, kdo o to požádá. A to obejmutí od společenství, které je poněkud uzavřené, žije v jisté prostotě někde v středozápadu Ameriky, ale stejně tak může tohle malé městečko být kdekoliv jinde v Evropě nebo na světě. V podstatě je to pověstná díra, kam nikdo už ani nepáchne, nicméně tam žijí lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou vzájemně si pomáhající a že jsou i ochotně pomáhat těm ostatním. Takže když se vrátím k tomu mému ústřednímu tématu, tak to je to, co si sami o sobě myslíme a předpokládáme, že jsme, ale nakonec se ukáže, že vlastně máme v sobě mnohem více temnoty a dokonce i averze vůči čemukoliv, co je jiné, co je cizí, a je to příběh o tom, jací jsme, když přijde někdo cizí do poměrně uzavřeného společenství.
8: Co provedla?
9: Pátrají po ní v souvislosti s bankovními loupežemi na západním pobřeží.
8: A kdy k ním došlo?
9: Sem k vám do hor se toho moc nedonese, co?
8: Kdy k těm loupežím došlo?
9: V posledních dvou týdnech. Každopádně je nebezpečná. Každý, kdo by něco věděl, má jít hned na policii. To je zákonné nařízení. Jasný?
8: Ano.
3: Můžeme si to přeložit do současné doby, kde já tvrdím, že tou příchozí ta Grace, hlavní postava, není jenom utíkající dcera od svého otce, jak se posléze ukáže, ale je to například žena Ukrajinka, která utíká do České republiky a na začátku zažívá jistý druh přijetí, aby po několika letech zažívala to, že jí někdo začne říkat, ještě tady udělej, buď ráda, že tady vůbec můžeš být, a makej ještě víc, protože jenom díky tomu ty tady můžeš zůstat a hlavně musíš mlčet a makat. A to do roztrhání těla, a to doslova.
10: To je opravdu Grace?
11: Jo, to je Grace.
12: Jo, je to Grace. Co?
8: Děkuji, je to opravdu Grace?
10: Je Grace.
8: Těhle gangstři se očividně jen tak nevzdají. Ty oznámení jsou jejich práce.
3: My jsme si říkali, že to filmové převedení, kde se to odehrává v podstatě na jistém jevišti a vnímáme to studio se vším všudy, včetně toho, že v podstatě domy nejsou celé domy, jsou to náznaky domů, tak jsme si říkali, pojďme to dát tady na pomyslné rozhlasové jeviště a tím pomyslným rozhlasovým jevištěm je opravdu studio. To znamená, natáčeli jsme převážnou část, kromě vypravěče celé rozhlasové inscenace ve studiu a přiznaně pracujeme s prostorem studia, kde se odráží zvuk, kde slyšíte šustění koberce, jsme v prostoru rozhlasu a chceme vám říct nějaké důležité sdělení.
0: Režisér Petr Mančel nás pozval k poslechu rozhlasového zpracování Dogville. První část nabídneme na Vltavě už dnes. Večerní drama začíná ve 20 hodin.
1: V hlavní roli Grace, kterou na filmovém plátně v režii Larse von Triera stvárnila Nicole Kidman, se nám představí Klára Suchá. Mluvíme o filmech a už jsme vás vyzývali k tomu, abyste nám psali svůj oblíbený zahraniční film a už se nám schází celá řada odpovědí. My potom za hodinku vylosujeme tři z vás, kterým pošleme naše speciální filmové hrnky vltavské a jedna z odpovědí. Můj oblíbený zahraniční film je Kmotr. Nejenom kvůli skvělému příběhu, hereckým výkonům, ale hlavně proto, že ani po letech nestrácí nic ze své síly. Pokaždé v něm objevím něco nového, no a Marlon Brando je jednoduše nezapomenutelný.
0: Další posluchači zase zmiňují Foresta Gumpa, že je to dojemný, vtipný i trochu smutný film a hlavně připomíná, že člověk nemusí mít všechno pod kontrolou, aby jeho život dával smysl. Ve 9:45 vylosujeme tři z vás, takže do té doby Mozaika @ rozhlas.cz.

0: píseň Summer Time v podání Shirley Horn v nahrávce z roku 1998 v 8 hodin a téměř 23 minut.
1: Průběžně nám na mozaika@rozhlas.cz píšete, jaký je váš oblíbený zahraniční film. Jedna z odpovědí Sofiina volba. Meryl Streepová je v něm naprosto strhující. Její výkon ve mně zůstal ještě dlouho po tom, co jsem dohlédla film.
0: Máte ještě spoustu času do 9 hodin a 15 minut nám napsat. Tři z vás vylosujeme a pošleme vám speciální hrnečky Vltavy. Teď ale budeme mluvit o jiném snímku.
1: Nese název Malá sestra a je to příběh dospívání, hledání identity i toho, jak těžké může být zůstat věrný sám sobě. Je to francouzsko-německé drama, které mělo úspěch loni v Cannes.
0: Jak se snímek, který natočila režisérka Hafsia Herci, povedl? Na to se zeptáme Alice Aronové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Trochu jsem to Alice už naznačila, ale přesto, o čem Malá sestra vypráví?
2: Tak my sledujeme příběh 17-leté Fatimy, která je nejmladší ze tří sester, pochází z velmi věřící, ale i z velmi milující a temperamentní alžírské rodiny, žijící v současné Francii. Chystá se na maturitu a budoucí vysněnou vysokou školu. A rodina ji mezi tím chystá úplně jasnou budoucnost, včetně vaření, včetně manžela, všechno je krásně naplánováno, ale ona naopak začne hledat svou vlastní životní cestu, pohybuje se mezi touhou, náklonností k ženám i loajalitou vůči její starostlivé rodině, hlavně vůči pečující matce. No a po nástupu na univerzitu se ještě vše mění, noví přátelé, kluby, atmosféra nejen sexuální svobody, ale i sexuálního zrání a vlastně my sledujeme příběh o tom, nakolik její víra, kde jsou muslimská víra, kde jsou homosexuální i lesbické vztahy vnímány jako zakázaná láska, tak nakolik jí to vše dovolí být upřímnou osobou a skutečně milovat. A jak už zaznělo v úvodu, snímek natočila scenáristka a režisérka Hafsia Herci. Tam je důležité zmínit, že ten film byl natočen podle stejnojmenného autobiografického románu Fatimy Das a vlastně film i kniha vypráví o křehkém hledání, o tápání dívky, mladé ženy na cestě mezi sexualitou a náboženstvím.
0: Sledujeme film se 17-letou hrdinkou v hlavní roli. Jaký je její herecký výkon a taky výkony těch dalších?
2: Tak on je to herecký debut této mladičké Nadi Melity, která vlastně musím říct introvertní dívku, uzavřenou před svým okolím, hledající onu zakázanou lásku. Hraje velmi přesvědčivě, je to takové to realistické civilní herectví a to, co mě potěšilo, že ona je i výborně typově vybrána. Takže celkově herecké výkony ladí i s obrazovou koncepcí, která je úmyslně minimalistická, řekla bych podobně syrová jako herci v tomto intimním snímku.
1: Filmů s lesbickou tématikou vznikla celá řada. Například jedním z těch prvních průlomových oceněných filmů to byl Život Adele z roku 2013. V čem je Malá sestra z hlediska tématu originální?
2: Já jsem si několikrát vlastně vzpomněla při tomto filmu na právě onen Život Adele, který byl ve své době velmi výrazný, emotivní, hlavně měl silné a ve své době nové téma. Byl to milostný vztah mezi dvěma mladými ženami. Ten film hlavně vstoupil do dějin, včetně odvážný díky odvážným sexuálním scénám. Film natočil vlastně tunisko-francouzský režisér Abdelatif Kechiche a ten film opravdu byl filmovou událostí, abych nazvala takovým filmovým eposem i svou délkou, protože měl 3 hodiny, což ve své době také ještě nebylo úplně časté. Ta Malá sestra oproti tomu je takovým malým filmem, ale myslím to v pozitivním slova smyslu. Je odlišná. To, co mě vlastně na ní potěšilo, ona nabízí nový pohled na to, jak se vyrovnat s vlastní kulturou, alžírskými kořeny, náboženstvím, islámem z hlediska odlišné sexuality. Naopak to, co bych filmu vyčetla, že občas ztrácí tempo, je zde řada takových, až bych řekla, tápajících scén, kdy hlavní hrdinka bloudí nočním městem, potácí se napříč zejména současnou klubovou scénou, která je natočená jako lehce na efekt a řada momentů je tam ve filmu bohužel očekávaných, ale naopak velmi autentické scény jsou záběry z alžírské rodiny, kdy vlastně sledujeme ty 3 ženy a tu matku, ty společné scény vaření, stolování, rodinné atmosféry. To jsou velmi silné momenty. Podobně silné jsou i záblesky zamilovanosti hlavní hrdinky, to je silné a emotivní.
0: Film už zaznamenal divácký ohlas na loňském festivalu francouzského filmu. Proč vyrazit právě teď do kina na Malou sestru?
2: Jak jsem říkala, on je to opravdu takový malý film, malý příběh o tom, jak se vyrovnat s vlastní kulturou, s kořeny, s náboženstvím, z hlediska odlišné sexuality. Zároveň ten film můžeme vnímat jako důležité aktuální téma. Je to příběh o emancipaci, o boji se stereotypy a předsudky. A to vše vlastně zachyceno ženským pohledem. Takže diváky čeká slušný, citlivý snímek o svobodě, o sexuálním zrání, zasazený do současných francouzských reálií. Takže tento film je nejen určen pro fanoušky francouzské kultury.
1: Malá sestra tedy míří do tuzemských kin. O důvodech, proč ho vidět, jsme mluvili s filmovou publicistkou Alicí Aaronovou. Děkujeme za to.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Jiří Stivín, soubor Virtuozity Praga a část koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu Antonia Vivaldiho. Posloucháte úterní ranní mozaiku 9:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Letošní léto u nás na Vltavě patří filmu, určitě už to víte. Podívejte se také na náš web, kde si můžete poslechnout seriál, který nabízí top 10 filmů podle Alice Aaronové, která před malou chvilkou odešla ze studia, podle filmové publicistky Jany Podskalské, našeho kolegy Tomáše Piláta, Martin Hrnčíř, filmový redaktor, Kristýna Roháčková ze serveru i rozhlas. Ti všichni zveřejnili své nejoblíbenější filmy, zdůvodnili to a najdete to na našem webu, kde si můžete taky samozřejmě poslechnout celý seriál. A navíc tam můžete i hlasovat o svůj nejoblíbenější český film. Stále myslím, že pokud se nemýlím, vedou všichni dobří rodáci, tak přispějte svým hlasem vltavarozhlas.cz.
0: My se dnes ráno ale ptáme na zahraniční snímky a vaše oblíbené zahraniční herce a herečky. Soutěžíme až do 14:45 o 3 hrnky Českého rozhlasu Vltava. A Markéta Daňkovská nám napsala, že má nejradši film Free Iron od zesnulého režiséra Kim Kiduka. Je to melancholický, milostný příběh dvou osamělých lidí, kteří se náhodou setkají a začnou společně obývat prázdné domy.
2: No úplně z jiného soudku je potom romantická komedie Snídaně u Tiffanyho. I tohle je jeden z vašich typů. Snímek z roku 1961 oceněný dvěma Oscary. Mám ráda jeho lehkost, hlavně nezapomenutelnou Audrey Hepburn v hlavní roli. Je to film, ke kterému se člověk může vracet i po letech.
0: Konec konců, takové filmy čekáme, že nám napíšete, připomenete a že si je připomeneme společně s vámi. 9:15, tam uzavřeme vaše odpovědi a hlasování v dnešní ranní mozaice.

0: mluvíme o filmech, protože Vltava letos patří filmu a s filmem a filmaři je tematicky spojený taky tento týden. U nás v naší odpolední povídce nabízíme v ní hned několik příběhů současných českých autorů, kteří psali přímo pro nás, pro Český rozhlas Vltavu.
1: Včera to byla povídka Stanislava Berana a dnes uslyšíte povídku Hauptka od Pavly Horákové, kterou už teď vítáme v ranní mozaice. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pavlo, Hauptka odkazuje na herecký slang pro hlavní roli. Tak o čem vaše povídka vypráví?
2: A vypráví o jednom člověku, který si možná střihl takzvaně Hauptku a možná taky ne.
1: A stává se vám, že vás inspiruje nějaký člověk, kterého potkáte úplně náhodou, protože když rozšířím to téma, tak tam o to taky jde, o setkání dvou lidí.
2: Tohle se skutečně zakládá na opravdickém setkání. Já jsem vyslechla tuhletu nebo podobnou konverzaci před pár lety v restauraci. Konverzaci, kterou má ten tedy hlavní vypravěčka s tím jaksi hlavním hrdinou té povídky.
0: Ve vaší povídce se objevuje filmové prostředí. My se dnes ráno našich posluchačů ptáme, jaký je jejich oblíbený zahraniční film, zahraniční herec nebo herečka. Tak Pavlo, jaký snímek máte ráda vy, který si třeba můžete pouštět opakovaně?
2: To jste mě teď opravdu zaskočili. Já nepatřím mezi vášnivé filmové diváky, ale v době, kdy jsem filmy sledovala, tak mě bavily snímky Quentina Tarantina, to znamená v hlubokých devadesátkách. Tak já teď jako plácnu Pulp Fiction, ale určitě bych našla něco, co se mě dotklo víc.
1: To máme stejně, zrovna Pulp Fiction. Co vás baví na tom krátkém povídkovém formátu? Je těžší ten příběh vměstnat do několika minut, nebo je naopak příjemné, že nemusíte sdělit všechno a všechno vysvětlit?
2: Pro mě je to těžší. Já jsem zvyklá na ten pohodlný, rozvleklý formát románu, kde můžu všechno opentlit, dovysvětlit a ta povídka je pro mě velká výzva vtěsnat to tam a zároveň se dobrat nějaké pointy. Zároveň, když píšu pro rozhlas, tak mám na mysli i to, aby to bylo všechno srozumitelné hned na poprvé, protože posluchač se nemůže k té větě vrátit na stránce. Takže je to pro mě těžší.
0: Pavlo, měla jste volnou ruku, anebo jste dostala od Vltavy nějaké zadání?
2: Ne, dostala jsem čistě zadání, že to má být filmové téma. Já jsem se na chvilku zamyslela, protože s filmem velké zkušenosti nemám. Řadu let jsem jezdila pracovně do Karlových Varů na festival, takže jsem si říkala, že bych možná využila něco odtamtud. Ale pak jsem si vzpomněla na pana Marcela z povídky, který se v reálu jmenuje samozřejmě jinak. A pak jsem ještě využila svoji vlastní zkušenost z dětství, protože to, co on tam popisuje, ten konkurs na tu filmovou roli, tak to jsem já prožila jako 14-letá.
1: S rozhlasem máte dlouhou zkušenost a pro Vltavu připravujete pravidelně i ranní úvahy. Co vám právě rozhlas jako médium dává, jako autorce?
2: Rozhlas mě provází vlastně od mých 10 let, kdy jsem se stala členkou Dismanova souboru. Zároveň tam pracovala moje maminka, takže to bylo takové jako napůl rodinné prostředí, Český rozhlas, československý tehdy ještě. No, pak jsem se tam zaměstnala jako novinářka v anglické redakci zahraničního vysílání. A poté jsem teprve vlastně přes tu angličtinu jsem se dostala k češtině, to jsem ještě ani nepsala vlastní knihy, když jsem pracovala v té anglické redakci. A poté vlastně mě nabídla stanice Vltava spolupráci na přehledech tisku, takže najednou jsem z té angličtiny se dostala do češtiny, zároveň někdy v té době jsem začala i psát vlastní tvorbu. A Vltava mě poskytla prostor vlastně k tvorbě povídkové a rozhlasové, což pro mě byla nová věc a jsem za to velice vděčná. Takže vlastně rozhlas mě provází ve všech mých stádiích, vlastně i jako překladatelku trochu, protože jsem překládala rozhlasové hry pro Vltavu. Takže všechna stádia mé kariéry, mého zrání i osobního, vlastně rozhlas je pořád se mnou. Já jsem za to velice vděčná, že mě pomáhá růst.
0: A my jsme rádi za to, že pro nás píšete. Hauptka už je tedy hotová na Vltavě, si ji můžete poslechnout dnes od 13 hodin 30 minut. Děkujeme Pavle Horákové, že ji pro nás napsala. Pavlo, ať se daří a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju a zdravím z Mikulova.
3: Forget your troubles and just get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the

0: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
1: Avšak kde si pod hladinou?
0: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
1: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
0: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: hrál Josef Špaček, Miroslav Sekera, část sonáty pro housle a klavír od Leoše Janáčka.
1: Perth, to je velkoměsto v Austrálii, je to taky jedna z nejodlehlejších metropolí světa. No a právě tam se v 50. letech usadil bulharský architekt Ivan Ivanov, nebo Ivanov, a vytvořil celou řadu pozoruhodných modernistických domů, které dodnes fascinují svou osobitou podobou.
0: Jeden z jeho nejvýznamnějších projektů, dům Marcela, si při své poslední cestě prohlédl i kurátor a historik architektury Adam Štěch. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Adame, zkuste zmapovat tu Ivanovu nebo Ivanovu cestu z Evropy až do australského Perthu.
2: No, on se narodil v roce 1919 v Bulharsku. A narodil se do takové vlastně výtvarné rodiny, jeho tatínek byl malíř a i Ivanov, nebo tehdy ještě Ivanov, chtěl vlastně dělat nejdřív malířství, ale pak ho tatínek právě přesvědčil, ať jde studovat architekturu. A tam to jako je zajímavé, on studoval vlastně architekturu během války v Německu, někdy od roku 41 do roku 46. A potom se rozhodl, že v roce 1950 odjede na lodi do Perthu, nebo respektive do Fremantle, což je přístav u Perthu. A tam se vylodil se svojí manželkou a vlastně začal svoji kariéru právě v tomto velmi odlehlém městě, kde ještě ani nepůsobilo zdaleka tolik architektů, takže vlastně to místo mělo relativně potenciál právě na to stát se architektem. Ale Ivanov měl problém získat licenci. To už jsem se dočetl o spoustě jiných architektů v Austrálii, kteří přišli z Evropy, kteří sice měli vystudovanou architekturu v Evropě, ale v Austrálii byli poměrně na to přísní a vyžadovali vlastně nějakou novou rekvalifikaci, jakoby. Takže jemu poměrně dlouho trvalo, než dostal licenci a v roce 1963 si konečně v Perthu založil své vlastní studio.
0: A to už staví dům Marcela. Čím je tahle stavba charakteristická?
2: Dům Marcela staví ještě přece jenom později trochu. To je, řekněme, taková kulminace jeho kariéry. A dům Marcela je opravdu fantastickým domem, takovým, to je takový modernistický hrad, dalo by se říct, zároveň diskotéka, protože manželé Marcelovi byli poměrně velmi zcestovalí a v 70. letech navštívili Las Vegas a pak přijeli a v polovině 70. let oslovili Ivana Ivanova, aby tedy jim navrhl takový, abych řekl, až dům, který bude zároveň takovým sociálním centrem pro jejich přátele a že tam budou dělat různé večírky a podobně. A Ivanov opravdu ten dům pojal velmi takovým až jako manýristickým způsobem. A vlastně zvenku je pro ten dům typické zdivo, nebo vlastně ten materiál, se kterým Ivanov pracoval po celý život, a to jsou cementové bloky, cementové tvárnice. A on ty cementové tvárnice dokázal neuvěřitelným, jako abstrahovaným způsobem pokládat na sebe a vytvářet takové až jako dekorativní struktury. Někdy se o tom píše, že to je brutalismus, ale to já bych spíše bych se toho zdržel a je to spíše opravdu takový dekorativní modernismus. Takže v tomto smyslu právě u toho domu Marcela ta architektura Ivanova opravdu se dostává do takové své jako vrcholné fáze.
1: Těžko se to Adamovi popisuje, to se opravdu musí vidět, takže už v tuto chvíli doporučuji Facebook Českého rozhlasu Vltava, kde je celá řada fotografií. Mimochodem, na té jedné fotce vidím opravdu diskotékový sál s těmi skleněnými koulemi nebo zrcadlovými diskokoulemi na stropě a s takovou tou barevnou podlahou. Ano. Úplně si vzpomínám na film Horečka sobotní noci. Přesně, tak přesně tam John Travolta na tomhle tančil. V čem je Ivanovova tvorba tak unikátní, ale ono je to patrné už z těch fotek.
2: Já jsem se chtěl právě dostat k nějakým těm prvkům, které se dodnes zachovaly v interiéru. Dům je na seznamu australských památek dneska už a Ivanov byl typický tím, že opravdu promýšlel ty domy skrz na skrz, takže uvnitř vytvářel velmi pozoruhodné prvky, ať už to byly různé úložné prostory, nebo to byly třeba bary. Jo, ty jeho domy, já jsem navštívil asi 6 jeho domů uvnitř v Perthu a oni opravdu jsou typické tím, že mají vždycky nějaký bar, kde prostě jste si mohli stoupnout na skleničku se svými přáteli, s rodinou. No ale právě Marcella House je výjimečný tím, že má opravdu ten parket taneční, takže tam je opravdu taková miniaturní diskotéka v tom domě. A co jsem slyšel, tak manželé Marcellovi si opravdu užili. A je to opravdu takový ten glamour těch 70. let absolutně v tom domě vidět. A zajímavé je taky, že manželé Marcellovi si do toho domu objednali svítidla z Murána, z italského Murána. Takže tam jsou skleněná svítidla z Murána a jsou tam také dodnes. Takže dům je opravdu krásně zachovaný a štěstí.

0: Dobrý den, máme právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který delší dobu nebyl dostupný. Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen 2 lodě na přepravu ropy a plynu. Je to nejméně od začátku května. S odkazem na monitoring pohybu plavidel to píše agentura Reuters. Poznamenává ale, že se počet může o něco zvýšit. Je totiž možné, že některé lodě vypnuly navigační zařízení. Před začátkem války na Blízkém východě hormuzským průlivem denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí. Doprava v této klíčové námořní trase ale zůstává na minimu i navzdory tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je úžina otevřená. Na Mělnicku pátrají po možném hnízdě nebezpečné sršně asijské. Několik lidí pozorovalo v Liběchově. Invazní druh je rizikem hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Případné informace je možné sdílet v aplikaci Nahlas sršeň. Agentura ochrany přírody upozorňuje, že lidé by se k hnízdu, pokud by ho našli, neměli přibližovat, ani by se neměli ho pokoušet sami odstraňovat. Muslimové dnes slaví svátek Maulid. Připomínají si narození islámského proroka Mohameda. Datum se řídí islámským lunárním kalendářem a každý rok se tak posouvá o několik dnů. Desítky zemí na dnešek vyhlásily státní svátek. Někde volno ale připadne až na následující dny a prodlouží tak lidem víkend. A čekejte oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost. Od jeho západu místy přehánky nebo déšť a teploty 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27 a při dešti jenom 17. V Jeseníkách a Beskydech 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mosaica. Dobrý den, hodiny u nás ve studiu ukazují téměř 9:03 a stále pokračuje i vaše filmová přehlídka. Pořád nám můžete na mozaika@rozhlas.cz psát, který zahraniční film je vaším favoritem a proč. Tři z vás potom vylosujeme, pošleme jim hrneček Vltavy a možná se mezi vašimi tipy objeví i film, který si díky vám pustí ještě někdo další. Tak teď jeden z vašich e-mailů, můj nejoblíbenější zahraniční film, to je Někdo to rád horké, skvělý Jack Lemmon, Marilyn Monroe, Tony Curtis, píše Kateřina Šalounová.
1: Připojuje se Alice Doupovcová z Brna. Jedním z jejich nejoblíbenějších filmů je Věčný svět neposkvrněné mysli. Hlavní myšlenkou je to, že když máte někoho opravdu rád, tak ho z hlavy ze srdce prostě nedostanete. Jim Carrey je vedle Kate Winslet ve své jedné z mála vážných rolí opravdu skvělý, dodává.
0: Mám ráda mnoho filmů, ale chci zmínit Královu řeč, která vypráví o nástupu Jiřího VI. Na britský trůn poté, co abdikoval Edward VIII. Colin Firth je v roli Jiřího, podává neuvěřitelný výkon, specifický tím, že král, jehož stvárňuje, trpěl vadou řeči, tedy koktavostí. S přáním pěkného dne, Zora Frajová, tak přejeme taky hezký den.
1: A budeme hrát pochopitelně i po 9, nejenom Georga Filipa Telemana, Kennyho Barona, ale taky Zuzanu Navarovou a skupinu Koa.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Píseň Orlice v nahrávce z roku 2003, 7 minut po 9 dopoledne.
1: A před námi pravidelné výlety s Vltavou. My se tento týden vydáváme po filmových místech Plzeňska. Dnes nás Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek zavedou na krásný hrad Rabí.
0: Je to jedna z nejvýraznějších gotických památek u nás, která se tyčí nad řekou Otavou.
1: A před kamerou si zahrála třeba ve Vláčilově Markétě Lazarové.
2: Výlety s Vltavou.

0: Malý průvodce
1: filmovými místy
0: Plzeňska.
1: Rabí.
0: Jako kamenný žalospěv na prchavost výtvoru lidských rukou zvedá se zřícenina hradu Rabí na vrcholu příkrého a strmého návrší na levé straně půvabného údolí řeky Otavy.
1: Napsal v roce 1881 Friedrich Bernau, český spisovatel, autor vlastivědných spisů.
0: Žil a tvořil v letech 1849 až 1904.

0: Hrad Rabí. Stojíme v konírně hradu Rabí. Hrad mohutný, malebný, vypínající se nad řekou Otavou. Stojí tu s námi kastelánka, která se nám představí.
1: Mé jméno je Hana Rudová.
2: Hrad mi uchvátil. Je nejrozsáhlejší památka hradění.
1: Hrad Rabí je jedna z největších hradních zřícenin v České republice. A ráda ovšem přiznávám, že větší zříceniny najdeme na Moravě. Je to tedy Helvštín a Hukvaldy, abychom kolegům nekřivdili. Je to fascinující stavba, která nabízí mnohé z gotické architektury. Jenom potvrzuju, že je to velice fotogenická památka.
0: Paní kastelánko, krátký historický vhled.
1: Hrad Rabí má své základy z poloviny 14. století, ovšem v průběhu následujících 150 let byl intenzivně přestavován a rozšiřován, takže návštěvníci se dnes pohybují v pozdně gotickém areálu, který v sobě v dřívějších dobách pojil obytné, sakrální i hospodářské budovy, samozřejmě měl i významné opevnění. Hrad je unikátní kvůli členitosti hradního areálu. Je zajímavý i hradní kostel, který bohužel není veřejnosti přístupný. Již se podařilo obnovit jeho exteriér, ale interiér kostela bude takový restaurátorský oříšek. Jeho úpravu a opravu a následné zpřístupnění budeme muset ještě nějakou chvilinku čekat.
0: A já se vrátím k těm Riesenbergským, to byly švihovští z Riesenberga. V té době byl hrad ještě obýván. K čemu sloužil?
1: V úplných počátcích bylo Rabí budované jako strážní hrad. Mělo za úkol střežit obchodní cestu mezi městy Sušice a Horažďovice. Zároveň mělo chránit i řeku Otavu, kde se ještě v té polovině 14. století rýžovalo zlato. Ale jak se hrad postupně rozšiřoval, tak se spíše stal rodinným sídlem pánů z Riesenberga. V tuto chvíli se zdá, že byl součástí takové jejich širší sídelní strategie, kdy Rabí mělo být to jejich nedobytnou pevností, tím nejbezpečnějším místem, kde by se mohli v případě nutnosti ukrýt. Švihov byl takovým útulným rodinným sídlem. Nedaleké Horažďovice naopak byl jakýmsi církevním centrem toho jejich panství v jeho západních Čechách.
2: A hrad byl devastován, byly husitské války Jan Žižka. Při obléhání hradu Rabí přišel o poslední své oko, nemýlím-li se v roce 1421, v červnu nebo v červenci. 30letá válka hrad Rabí pustošila. Hrad chátral a lidé z blízkého okolí si odnášeli stavební materiál z jeho moutných zdí.
0: Ale naštěstí toho neodnesli mnoho, protože takováhle impozantní hradní zřícenina tady zůstala.
2: A je malebný.
0: A jak to tedy bylo s tou obyvatelností? Po té 30leté válce byl ještě obýván, nebyl obýván?
1: Tady ta naše historie je trošku modernější, je poměrně zajímavá. Co se 30leté války týče, tak my víme, že tou oblastí Sušická, Horažďovická prošly různé jednotky. Co jsme zatím dokázali najít jedinou písemnou zmínku o 30leté válce, tak ta konstatuje, že jakési jednotky vnikly do hradního areálu, hrad vykradli, poškodili nábytek, zpřeházeli hradní archiv, ale zdá se, že hrad nějak významně nepoškodili. Hrad Rabí i po 30leté válce ještě byl obývaný, to až do roku 1708, kdy dochází ke změně majitelů. Největší zkáza hradu přichází až kolem roku 1710, kdy Rabí vyhořel. A vlastně ten zničující požár hrad připravil o střechy, o všechny dřevěné části. Padající masivní dřevěné trámy poškodilo i stabilitu stěn kolem sebe. Vzhledem k období, kdy k tomu požáru došlo, tak tehdejší majitelé hradu, páni z Lamberka, už nebyli nijak motivováni Rabí využívat. Asi neměli v daný okamžik představu, jak by ten areál mohli využívat, takže ho tak trochu nechali svému osudu. Kromě tedy síly přírody svou troškou do mlýna přispěli i obyvatelé z širšího i vzdálenějšího okolí, kteří hrad rozebírali. To nejenom na stavbu domů nebo třeba hospodářských stavení, třeba i na stavbu různých ohradních sídek. Dokonce jsme narazili i na záznam, že kameny z hradu posloužily při stavbě jezů na Otavě.
0: Ti Lamberkové byli poslední majitelé.
1: Můžeme říct, že to byly poslední šlechtičtí majitelé hradu. Lambergové vlastnili Rabí do roku 1920. Poté o hrad začali pečovat členové spolku pro zachování památek z nedalekých Horažďovic. Takže řekněme, doba šlechtických majitelů hradu končí také v takovém trošku netypickém roce 1920.
0: Ano. Někde jsem četla, že snad poslední Lamberg to předal za korunu československému státu.
1: Vaše slova mohu potvrdit. Velká pozemková reforma zasáhla do fungování šlechtických velkostatků. To, že šlechtici drželi poměrně velké množství polností lesů a měli navázané další průmyslové provozy na své rodiny, jim umožňovalo mimo jiné i péči o jejich sídla, ať už to byly zámky nebo třeba i hradní zříceniny. Ve chvíli, kdy se jejich kapitál zmenšil, tak bohužel v jejich silách nebylo o všechny svěřené objekty pečovat. Opravdu v roce 1920 přichází hrad do rukou spolku pro zachování památek. Vlastně československý stát v této době do té iniciativy nijak nezasahoval, pouze ten převod posvětil. V současné době Rabí je národní kulturní památkou, je spravován Národním památkovým ústavem, je majetku českého státu. Po únoru 1948 bylo rozhodnuto, že se hrad stane takzvanou památkou první kategorie, tedy že bude zpřístupněný veřejnosti.
0: My bychom teď mohli se podívat trošku venku. Řekneme si něco o těch filmech, které se tu natáčely.
1: Přicházíme z velkého hradního nádvoří na malé. Dostáváme se více do útrob hradního areálu.
2: Vyšlapeme.
0: Tady se nám zase otvírá dechberoucí pohled.
2: Hrad je naprosto fotogenický. Z různých úhlů se jeví pořád jinak a jinak. Krásný, paní Kastelánko.
1: Teď jsme před malým hradním nádvořím. Stojíme pod pátou hradní bránou, což je jedna z nejlépe dochovaných brán na Rabí. My tedy hledíme směrem na malé nádvoří a k nejstarší části hradu. Máme před sebou i jeden z nejoblíbenějších návštěvnických prvků, a to hradní studnu.
0: Na malém hradním nádvoří natáčelo se konkrétně něco?
1: Přímo na malém hradním nádvoří nikoli, ale máme před sebou dvě části, které v několika filmech účinkovaly. Před námi je nový palác, se kterým se návštěvníci mohli setkat. Například ve filmu o zapomnětlivém Černokněžníkovi, který se tady na hradě natáčel v 80. letech minulého století. Je to taková moderní pohádka, ve které hlavní roli stvárnil Karel Heřmánek. Na druhou stranu nad námi se tyčí nejstarší část hradního areálu s mohutnou obytnou věží. Tu by pozorní návštěvníci objevili ve filmu Údolí včel v jedné konkrétní scéně, kdy byl Josef Sommer, jakožto jeden z mnichů, odsouzen k trestu smrti, spočíval ve vhození do propasti. A tou propastí je právě ta naše nejvyšší věž. Ono vlastně to, že se tady na Rabí natáčelo Údolí včel v režii Františka Vláčila, souviselo s osudy jeho předcházejícího filmu, s osudy Markéty Lazarové, která na svou dobu byla velice nákladným snímkem, ať už co se finanční stránky týče, tak lokací i všeho ostatního. Pokud je mi známo, tak československý film rozhodl, že když už vzniklo tolika středověkých kostýmů, takže po Markétě Lazarové z filmu je František Vláčil ještě jedno středověké téma. To bylo Údolí včel.
2: Pro natáčení Markety Lazarové. Jedna z nich je Rabí. Herci reptali, stížené podmínky. Režisér byl neúprosný v zimě, ve sněhu, v bahně. Se natáčelo.
0: Se tu také točila scéna k Božské Emě.
1: Je to tak, Rabí v Božské Emě je poznat na první pohled. Účinkuje jako jakási kulisa jednoho z hudebních vystoupení Emy Destinové, nebo tady herečky Božidary Turzanové, která přichází na jednu louku pod hradem. Za ní se formuje celá skupina vlastenecky naladěných lidí. Hrad tvoří jakousi kulisu, jakési pozadí. Je tam pak střih, který přenáší návštěvníky přímo do hradního areálu. A pokud si dobře vzpomínám, tak Ema Destinová pívá na hradní konírně, opět před takovým davem posluchačů.
0: Paní Vastelánko, jak to bylo s bídníky? Ty se tu také točili.
1: Vzhledem k tomu, že bídníci jsou takové velmi populární filmařské téma, tak je potřeba dodat, že se týká o francouzský seriál, kdy Jeana Valjeana stvárňoval Gérard Depardieu. Rabí účinkovalo v úvodních scénách tohoto filmu, které spodobňují trest Jeana Valjeana. Rabí se proměnilo v jakousi francouzskou káznici.
2: Ještě se mi vybavuje jeden film, pohádka s názvem Jabloňová pana, režisér Milan Císlar. Byl točen v areálu hradu Hrabí. Hodně záběrů, sekvencí.
1: Já se přiznám, že je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů, které tady na Rabí vznikly. Možná je to dáno tím, že v hlavní roli vystupuje Karel Dobrý, kterého já osobně považuji za jednoho z nejlepších herců své generace. Přiznám se, že jsem i fanoušek pohádkových příběhů. Tento konkrétní má takový romantický nádech. Hradní areál tady opravdu je velice dobře rozeznatelný. Pokud by si na posluchači a tento film pustili, tak se podívají nejenom do těch míst, která jsou jim běžně přístupná, můžou poznat velké, malé hradní nádvoří, ale zároveň se podívají i do jednoho prostoru, který návštěvníkům v současnosti běžně přístupný není, a to do takzvaného vnitřního příkopu. Můžu zmínit, že ta jabloň, která účinkuje v této pohádce, tam roste do dneška.
2: Jenom bych ještě zmínil režiséry. Emu Destinovou točil Jiří Krejčík. Pohádku o zapomnětlivém černokněžníkovi režisér Hynek Bočan. Tak to je filmové léto, no, jsme si ano, zde ano. Prošli.
0: A ještě si projdeme, abychom nasáli tu správnou atmosféru hradu Rabí.
2: Mě ukvacuje ta mohutná věž. Vy jste se o ní zmínila i o tom, jak on plnila roli v tom filmu. Věž obytná je nazývána donžon.
1: Co se hradní architektury týče, tak u věží se jednoduše rozlišují dva základní typy, to je donžon a Bergfried. Vychází to ze dvou způsobů využívání, obývání i ze dvou kulturních typů. Donžon má svůj původ ve francouzské hradní architektuře, zatímco Bergfried, jak už jméno naznačuje, vychází spíše z německé hradní architektury. Jednodušeně se dá říci, že donžon je spíše určený k obývání, Bergfried spíše k obraně. Tak pokud vás zaujalo to samotné slovo donžon, vychází z francouzštiny, kdybychom pátrali hrouběji do jeho původu, tak se dostaneme k latině, ke jménu domus, dominus. Jednodušeně řečeno místo, kde bydlí pán, hradní pán.
0: Pod hradem Rabí se rozkládá malebné městečko s mnoha krásnými, opravenými starými domy, s opravenou radnicí, ašnou na náměstí. A myslím si, že je to městečko, ve kterém se dobře žije. Já bych tu bydlela hned. Můj závěr. Proč nebydlím na Rabí? Nemáte tu volnou místnost na hradě, paní Kasteláňko?
1: Tak s trochou snahy a dobré vůle bychom vás ubytovat dokázali.
0: Každému radím, pokud chcete načerpat pohodovou atmosféru do své duše, jeďte do Rabí. Radím.

0: výlety s Vltavou z hradu Rabí, s Tamarou Salcmanovou a Miroslavem Buriánkem. A my se zítra po 9. vydáme na další filmové místo Plzeňska, tentokrát do kláštera Chotěšov.
1: No, mohli jste nám psát do 9:45 své tipy na své oblíbené zahraniční filmy, možná i své oblíbené herce a herečky zahraniční, kteří se k těm vašim oblíbeným filmům vážou. Přišla nám celá řada e-mailů, vybírám třeba ten od Štěpánky Koritové, která píše, není to asi kinematografický poklad, ale je zasazený do nádherné francouzské přírody, pomáhá vysvětlit, proč došlo k francouzské revoluci, neboť pěkně vykresluje složitou situaci na venkově. Název Delicious napovídá, že se budou také vařit chutná francouzská jídla. Děkujeme za e-mail.

0: 3 minuty zbývají do 9:30. Ve 9:45 skončilo. Zavřeli jsme bránu, respektive vašich odpovědí, kdy jste nám psali už od 8 hodin vaše oblíbené zahraniční filmy a soutěžili jsme o 3 hrnečky filmové léto Českého rozhlasu.
1: No, my jsme pochopitelně to prožívali společně s vámi, takže i s Denisou Hergeslovou, která je dnes naší ranní editorkou. Deniso, vítej.
2: Dobré ráno.
1: Jsme si tady povídali o tom, jaké máme oblíbené my zahraniční filmy. Já jsem si vzpomněla na Butch Cassidy, Sundance Kid, tak samozřejmě dvojice Redford, Newman, tyhle miluju. Deniso, co ty?
2: Já už třeba, dá se říct, takovou klasiku Vykoupení z věznice Shawshank.
1: A František?
0: No já to Pulp Fiction, o kterém mluvila i spisovatelka Pavla Horáková zhruba před hodinou.
1: Denisa už tady má vaše e-maily vytištěné v ruce, tak vylosuj 3 z našich posluchačů, tak kteří od nás obdrží hrneček s nápisem Vltava. Tak koho pak tam máš tak, teď jako prvního?
2: Takže první jméno je Veronika Součková. Tak velmi počkej, gratulujeme.
1: Počkej, Veronika Součková, já jsem našla její e-mail a Veronika Součková píše, jako 15letá jsem viděla v jednom pražském kině Amadea, zažila potlesk po skončení promítání a hluboký dojem z filmu mě od té doby neopustil. V 15 letech mě klasická hudba nezajímala, ale od té doby se to začalo měnit. Tak snad vás těší i poslech ranní mozaiky na Vltavě, která nabízí klasiku.
2: Doufáme, že potěší i hrneček, který získává další v pořadí a to je Eva z Pekla ve Frýdlantském výběžku.
0: Paní Eva nám napsala, k dnešní výzvě je to opravdu těžké vybrat, ale když to musí být, vyberu Vlasy od Miloše Formana, silný příběh, hudba i tanec, humor, nevázanost mladé partie, jejich silné vazby a kamarádství. Mohu se na film podívat kdykoliv a neomrzí mě. Gratulujeme i paní Evě z Pekla ve Frýdlantském výběžku.
1: A kam putuje nebo ke komu poputuje třetí hrneček?
2: Ten putuje tentokrát do rukou muže a je jím Jan Dobijáš, tak i jemu velká gratulace.
1: Tak ještě rychle hledám e-mail od pana Dobijáše a nevím, jestli je nejoblíbenější, ale velice silný zážitek mám z filmu Smrt v Benátkách od italského režiséra Viscontiho. Je to film asi ze 70. let, ale vypráví příběh z přelomu století. Líbí se mi jeho hloubka i filozofický přesah.
0: Gratulujeme všem a Deniso, tobě taky děkujeme.
2: Já taky děkuji i všem za účast a přeji krásný den.
0: Ještě přidám jeden postřeh, protože se váže i k tomu, co zazní teď a to je jazz, protože nám napsal Jan Dalecký, že jeho nejoblíbenějším filmem je Blow Up neboli Zvětšenina od Michelangela Antonioniho, který točil v zahraničí a má ho rád zejména kvůli jazzové hudbě pro filmovou prvotinu neskušeného tehdy Herbieho Hancocka.

0: Jany Beron na vlnách Vltavy, 9:30 v úterý 25. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Teď to tady v ranní mozaice bude 2-2, protože s Františkem už nejsme ve studiu sami. Jsou tady s námi Viktor Mašát a DJ Messio, autoři pořadu Grundfunk na Českém rozhlase Jazz. Pánové, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, hezké ráno všem posluchačům mozaiky.
4: Dobrý den, děkujeme za přivítání.
0: My se dostaneme k vašemu pořadu, který ve 2 odpoledne nabídne mix funku, soulu, jazzu, elektronické hudby, samozřejmě s pořádnou dávkou groove, ale kam byste třeba posluchače Vltavy a Českého rozhlasu jazz poslali za živou hudbou? Které chystané koncerty z vašeho žánru byste rozhodně doporučili?
4: My bychom rádi doporučili určitě Snarky Puppy, což je kapela Michaela Leaga, baskytaristy, který mimo jiné, když studoval na Berklee, tak bydlel na pokoji s Jiřím Levíčkem, s českým pianistou. No a on vybudoval tuhle tu kapelu od píky a je to považováno za jednu z těch kapel, která umí nejprogresivněji působit ve svém žánru. To znamená, nebere žádné hranice, navíc je hodně pro posluchačská, protože i svá alba často nahrává právě s posluchači, nikoliv čistě ve studiu. No a tahle ta kapela dorazí už po, myslím si, 4. třeba a 5. do České republiky, vystoupí 13. a 14. září, nejprve v Sono Music Clubu v Brně, tam ji přiveze český, brněnský jazzfest, no a potom vystupují tedy toho 14. v pražské Lucerně.
2: Takže polovina září a Snarky Puppy. Co váš tip?
3: Já bych rád pozval do pražského Lucerna Music Baru 17. září na kapelu Arrested Development. Myslím si, že to už jsou vlastně ikony svého žánru.
0: A když od koncertu přejdeme k novým albům nebo nahrávkám, co teď stojí za pozornost?
4: No tak to září říjen je plné, zatímco od listopadu dál zatím moc nevíme, takže tam je to napěchované, protože vyjdou i desky velkých jmen, která dlouho nevydávali. Třeba Chaka Khan po hodně dlouhé době vydává novou desku, anebo teď v 28. srpna, to znamená za pár dní, vychází posmrtně další album Prince, což ve smyslu další je tady myšleno, že on ještě má ve svém vaultu spoustu nahrávek, které čekají na vydání, a teď to bude deska, která se jmenuje Timeless, protože prořezává vlastně celou jeho dosavadní kariéru. No a z těch velkých men potom Stevie Wonder oznámil, že příští rok po 22 letech snad se dočkáme nové desky.
3: Takže to bude velký.
4: Takže to bude velký, no a s poslední z těch velkých men bych jmenoval kapelu The Roots, protože ta prý nahrála 262 skladeb za posledních 10 let a pořád si nemůže vybrat, které na svou desku Endgame zařadí. Tak to jsou ta velká jména. Já bych třeba z těch téměř neznámých interpretů doporučil. Loni vyšla skvělá deska Soul Persony a Briana Corbetta, Magnetica, a letos je čeká pokračování, což jsou britští muzikanti, kteří dělají instrumentální hudbu a nás moc baví.
2: Ještě než si pustíme Stone od Prince, tedy skladbu, která se objeví na tom chystaném albu Timeless, tak ve 14 hodin na Českém rozhlase Jazz můžete naladit Grundfunk. Jakou jste připravili hudební dramaturgii?
3: Tak dnešní den tam poběží taková úspěšná repríza, kde jsme uvítali ve studiu DJ Olgoje, tak ten se představí dneska. A za týden v úterý ve 14 hodin na jazzu se budeme věnovat právě Princovo nové desce, ze které teď uslyšíte ukázku.
0: Stone, který se, ta píseň se objeví tedy na chystaném albu Timeless. My jsme nejenom o pořadu Českého rozhlasu Jazz Grundfunk mluvili s Viktorem Mašátem a taky DJ Messio. Děkujeme, pánové, že jste přišli, mějte se hezky.
3: Děkujeme za pozvání.
4: Díky.

0: Zapadlé město Dogville, kde si v Colorédu.
1: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
0: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: To byl Vojta Lídl a píseň Jantarový stín, album Dítě z větru, už 5 let staré. My jsme si nahrávku připomněli 2 minuty před 9:45.
1: Být lepší, výkonnější, vzdělanější nebo dokonalejší ve společnosti, pořád cítíme tlaky, že stále musíme někam směřovat. Jenomže co když právě v tom neustálém pohybu ztrácíme něco podstatného? Teď se nad tím zamyslí farářka Sandra Silná.
2: Žijeme v době, kdy zdá se, se od nás očekává, že budeme neustále růst, zlepšovat se, vzdělávat, efektivně žít. Vlastně nejenom my. Neustálý růst je určitou mantrou posledních dekád vůči ekonomice, kvalitě života a lecčemu z dalšímu. Máme být výkonnější zaměstnanci, pozornější rodiče, inspirativní partneři, zodpovědní občané. A pokud možno, ještě dobře vypadat na všech fotografiích, které jsme si mnohdy sami pořídili a houfně zveřejňujeme. Jakoby život měl být závod, ve kterém musíme obstát, jinak zůstaneme pozadu. Co když se nám ale v této době výkonnostní ztrácí něco podstatného? A to náš lidský rozměr. Novinářka Karolína Klinková vydala nedávno velmi přínosnou knihu rozhovorů, kterou nazvala právě tak – Lidský rozměr. Mluví v ní s lidmi, kteří se snaží znovu uchopit a zprostředkovat, co to vlastně znamená být člověkem bez filtrů a masek. Ne spotřebitelem, ne kariéristou, ne influencerem na síti. Mnozí z respondentů se v knize shodují, že klíčem je přítomnost a vděčnost. Dvě schopnosti, které jsme v rychlosti života často odložili. Vděčnost není jen slušnost nebo společenská fráze. Je to způsob, jak vidět, vnímat svět. Zatímco nevšímavost říká, to je samozřejmé, vděčnost říká, to je dar. A v tom je ohromná síla. Protože vděčný člověk není nutně ten, kdo má víc, ale ten, kdo vidí víc. V Evangeliu podle Lukáše je popsán příběh o 10 nemocných, kteří prosí Krista o uzdravení. Stane se. Ale jen jeden se vrátí, aby poděkoval. A Ježíš se podiví, což jich nebylo uzdraveno 10? Kde je těch 9? To je příběh o vděčnosti, ale také o pozornosti. O schopnosti zastavit se a všimnout si, že život není samozřejmost. 9 uzdravených běží dál. Možná spěchají do nového života, do práce, za rodinou. Ale ten jeden se zastaví. A právě ten, který se zastaví, slyší důležitá slova. Tvoje víra tě zachránila. Možná právě to je podstata lidskosti. Umět se zastavit a podívat se kolem sebe. Klinková se v knize ptá druhých, co považují za to lidské. A odpovědi se liší. Někteří mluví o soucitu, jiní o pravdivosti, další o schopnosti přiznat zranitelnost, učit se vzájemně si znovu naslouchat. Všechny odpovědi ovšem spojuje jedno. Člověk se stává člověkem teprve tehdy, když se vztahuje k druhému. Když není sám středem světa. Vděčnost je možná nejjemnější formou vztahu. Uznáním, že na světě nejsme sami. Že jsme součástí něčeho většího, ať už to nazveme Bohem, přírodou, vesmírem, nebo prostě životem. V dnešní individualistické době, která nás často učí, že musíme být soběstační, silní a nezávislí, se vděčnost může zdát slabostí. Ale možná je to právě naopak. Možná je vděčnost tou nejhlubší formou síly. Protože vděčný člověk není lhostejný. Neprochází světem se zavřenýma očima. Všímá si, že svět je křehký a že každé ráno, do kterého se probudíme, je vlastně dar. Když mluvíme o lidskosti, nemusíme začínat velkými činy. Možná stačí začít děkovat. Za člověka, který nám ráno uvaří kávu. Za tělo, které se ještě hýbe. Za dech. Za barevné listí, kterým se teď brouzdají naše nohy. Za to, že i přes všechen schon, tlak a nejistotu ještě umíme říct děkuji. A možná právě tam, v tom malém prostoru vděčnosti, znovu nacházíme svůj lidský rozměr, skutečnou plnost našeho bytí.
1: Nejenom biblický příběh o 10 uzdravených, ze kterých se jen jeden jediný vrátil poděkovat, nám připomněla farářka Sandra Silná.
0: V tuhle chvíli Manuel de Falla, tanec z opery La Vida Breve v úpravě pro harfu. Hraje nám Jana Boušková.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku. Máme úterý 25. srpna a 8 minut zbývá do 10.
1: Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná, ten je v plném proudu a my se dnes ve vizitce vrátíme do srpna roku 2022. Tehdy byl hostem Ondřeje Cihláře významný český mim, režisér a taky pedagog Ctibor Turba, který zásadně inspiroval a taky ovlivnil tuzemský nový cirkus.
0: Ctibor Turba se koncem 60. let stal spolutvůrcem nového proudu pantomimy a za svou tvorbu získal mnoho ocenění. Loni v červnu zemřel, bylo mu 80 let.
1: Tak to je náš první tip k poslechu, tedy vizitky, která už se za okamžik otevře hned po zprávách po 9. Ten další tip, ten bych měla z odpoledního programu, kdy pro vás máme povídku Pavly Horákové s názvem Hauptka a týká se filmu, protože u nás na Vltavě máme tedy filmové léto. Pavly Horákové můžete poslouchat od 13 hodin a 30 minut. A teď se v programu posuneme ještě dál.
0: Protože další premiéru chystáme na 20. hodinu, večerní drama, nové rozhlasové zpracování Dogville. Je to adaptace stylizovaného filmu režiséra Larse von Triera, který se inspiroval Brechtovou estetikou a patří k jeho nejvýraznějším a nejdiskutovanějším dílům.
1: Dogville režíroval Petr Mančal a my první část tedy nabídneme, jak už František zmínil, v 8 hodin večer v hlavní roli Grace, kterou na filmovém plátně v režii Larse von Triera stvárnila Nicole Kidman, se představí Klára Suchá.
0: Bude to stát za to, určitě si to nenechte ujít. Bude to mít dvě části, tu první tedy dnes ve 20 hodin, poslouchejte na Vltavě. Necelých 7 minut teď zbývá do 10. a krásné úterý už vám ze studia přejí Nadežda Hávová.
1: A František Šedivý. Dobrý den.
2: Our Blakey and the Jazz.

Opozice kvůli návrhu zákona připravuje ústavní stížnost a počítá s dlouhou debatou. S návrhem kromě prezidenta nesouhlasí i 20 ekonomů, kteří kritizují tzv. Únikové doložky. Návrh se do sněmovny vrátil už podruhé. Nejprve ho poslancům vrátil Senát a po přehlasování horní komory ho vetoval i prezident. Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Američtí hasiči výrazně pokročili s bojem proti požáru na severozápadě Nevady. K pondělnímu odpolednímu tamnímu času měli podle stanice CNN téměř 30% pod kontrolou. Plameny ohrožují město Reno. Živel od víkendu zničil přes 6 000 hektarů porostu a více než 30 domů. V podhůří Sierra Nevady začalo hořet v sobotu a kvůli silnému větru se plameny v suchém porostu rozšířily. Desítky tisíc lidí museli opustit své domovy. Hrozba se ale snížila a úřady tak v některých oblastech evakuační řízení zrušili. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. V Praze tak mohou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli a v Kolíně nebo Třebíči potom budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října. A ještě počasí, oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost. Od jihozápadu místy přehánky nebo déšť a teploty 21 až 25. Na jihu Moravy až 27, při dešti jenom 17 a v Jeseníkách a Beskydech 13. Více zpráv na irozhlas.cz. To už je ze zpráv všechno, dál pokračujeme reprízou vizitky.

0: Vizitka.
1: Dobré dopoledne od dnešní vizitky, kterou vás již opět provází Ondřej Cihlář a se mnou ve studiu, tedy v tom Vinohradském, právě při tomto živém vysílání, se mnou už sedí velmi vzácný host, a sice mým režisér a pedagog Ctibor Turba. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem velmi rád, že Ctibor Turba dorazil. Dorazil navíc také v souvislosti dnešního startu festivalu Nového cirkusu Letní letná. K tomu se ovšem dostaneme, ale dostaneme se k tomu především také proto, že s celou řadou vlastně cirkusových osobností Nového cirkusu má Ctibor Turba velmi vzácný osobní vztah. Ovšem, než se dostaneme k samotnému hovoru, dovolte mi pana Turbu detailněji představit. Ctibor Turba se narodil již před 78 lety v Mariánských Lázních, ostatně v západních Čechách, nedaleko obce Nečtiny, kde v minulosti provozoval studio kaple, napojené také na jím založenou katedru nonverbálního divadla na HAMU, tráví dodnes hodně času. Ovšem, Ctibor Turba začínal v Brně, kde vystudoval JAMU, je spoluzakladatelem cirkusu Alfred, kde ve druhé polovině 70. let působil s Janem Kratochvílem, Otou Jirákem, Boleslavem Polívkou, Janem Ungerem nebo Borisem Hübnerem. Přičemž pod stejným názvem připravil v 80. letech také dvě důležité inscenace, Deklaunizace a Archa bláznů, kde propojil různé postupy celé řady divadelních forem. Dlouho ovšem působil také v zahraničí a ve Francii, například učil hvězdu letošní Letní letné Joana Le Guillerma, působil pak také v souboru Alfred a spol, či v umělecké skupině Pantomima Alfreda Jarryho, a v roce 1997 otevřel v Letenském dvoře divadlo Alfred ve dvoře. No a na pražské AMU založil v roce 1992 katedru nonverbálního a komediálního divadla, kterou vedl až do roku 1999, a později pak v Brně na JAMU založil v roce 2004 ateliér klaunské, scénické a filmové tvorby, který vedl až do roku 2008. A v roce 2013 získal cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla. Tak, pane Turbo, zajímalo by mě, jestli jsem něco zásadního neupomenul v tomto výčtu.
2: Ne, neupomenul, naopak jste některé věci malinko přidal, a ne úplně přesně, ale já bych to nechal být, ať lidi, kteří se o mě něco dozvěděli, ať už si to přeberou,
1: dobře,
2: vyhážou to do odpadkových košů.
1: Já vím, že vy jste na toto puntičkář, aby ty věci byly přesné, tak se proto radši na to ptám, tak snad nějaký zásadní omyl nevznikl. Ovšem, my jsme zmínili věc, která se týká letošní Letní letné letošního ročníku, a sice je to velká událost, že v Praze je součástí tohoto festivalu jedna z největších, možná největší světová hvězda Nového cirkusu, a sice Joan Le Guillerme, který je v Praze již po několikáté. A je to člověk, který je zajímavý mimo jiné tím, že vy jste byl na samotném jeho začátku. Vy jste se dostal v 80. letech do Chalon en Champagne, kde byla založena první novocirkusová škola ve Francii, takzvaný Knack. A mě by zajímalo, zatím, než se dostaneme k Joanovi, jak jste se tam vlastně dostal?
2: Tak malinko to bude složitější. Já jsem dostal nabídku režírovat dokument o té nové škole pro studio v Cirichu. A tak jsem prostě odjel s tím štábem cyrišským, jsem odjel do Chalonu a točil jsem prostě dokument o tom, co jsem tam v té škole viděl. A to je moje první setkání s Joanem Le Guillermem. Lidi se mě ptali, už jste poznal šarm Chalonu. Já jsem říkal, ne, nic takového tady není. Ale nakonec skutečně jsme vybrali takové místo na Marně, kde jsem posadil dva studenty a dělal jsem s něma rozhovor. Jeden byl Bigarne a druhý byl Le Guillerme. A ty kluci v tom rozhovoru řekli docela zajímavou věc. Bigarne začal tím, že jim nastrkali růže do hlavy, francouzský poetismus, prostě jim chtěli je ovínit prostě tou obrovskou perspektivou, která bude končit u toho, že udělají novej cirkus, že udělají revoluci, a v tom momentě ten Joan se přidal, řekl, mě vůbec nezajímá dělat něco novýho. Já bych chtěl dělat něco dobrýho. Mm-hmm. Ale možná, že dělat věci dobrý znamená taky dělat věci nový. A to, co ten 17-letý kluk tam řekl na kraji té Marny, kde jsem konečně ten šarm toho šalonu našel, tak on předznamenal něco, co se skutečně stalo, kdy se po skončení školy dal do práce a uvedl svoje první prostě kusy a naplnil i tu kvalitu, že to bylo dobrý, ale že to bylo bez pochyby taky nový.
1: Řekněte nám zásadní věc, v čem je ta škola, nebo v čem byla, když jste tam byl, v čem byla jiná? Protože cirkusových škol po Francii pár bylo. Byly to školy, které vedly víceméně k tomu tradičnímu cirkusu, a tady se něco začalo dělat jinak, že to začalo zajímat studenty, kteří přicházeli z jinačího prostředí, a taky potom, když z té školy odcházeli, tak začali dělat jiný cirkus, takzvaný nový cirkus. Bylo to v 80. letech. To znamená, že ten nový cirkus vypadal asi dost jinak než dneska, ale vy jste se tam potom stal pedagogem v té škole, tak v čem ta škola zásadně byla jinačí?
2: Já jsem uváděl s cirkusem Alfred naše představení Clownerie v Paříži a ve Francii a v různých místech Francie, a měli jsme poměrně velký úspěch v té Francii. Odtud už tam pověst člověka, který prostě přišel s určitým typem jiného způsobu interpretace klauniády, už vlastně pro vedení školy, v té době to byl Polák Richard Kubiak, mě vlastně nominovalo na tu roli pedagoga. Nemluvím o tom, že jsem rok předtím jsem tam přijel jako režisér toho dokumentu o té škole, tak i to mělo určitou prostě váhu, že jsem si vlastně mohl během několika měsíců tu školu prostě poznat a osahat. Ta škola byla dost zvláštní. Tam byly jednak výjimeční klasičtí cirkusáci.
1: Jako učitelé?
2: Jako učitelé. Cairoli, Francesco Cairoli, žonglér Ital, fantastický, starý prostě Mediny. A na druhé straně jsme tam byli my, jako lidé, kteří jsme přicházeli od moderního způsobu pojetí klauniády a i divadla. A trochu jako, ne, že bychom se prali, to nelze tak pojmenovat, ale určitý konflikt mezi těma tradičníma kantorama, kteří byli ve své době slavní, to byli slavní Cairoli a Mediny, to byly úžasné prostě hvězdy bývalého prostě cirkusu, jo. A Oni trochu trpěli tím, že my vlečeme tu školu někam do směru necirkusového, že máme chuť a zájem tam vstoupit z divadelnosti a z obraznosti a s jiným typem dramaturgie, než byla tradiční forma dramaturgie. Uvedu takovou legrační věc. Kdo zná klasický cirkus, tak ví, že cirkus Kný je jeden z nejlepších a v tom tradičním slova smyslu. A viděl jsem tam mladýho Berouska, tempo žonglér. A mladý Berousek opravdu popadl takzvaný kajle, to jsou ty flašky.
1: Ano, ano.
2: A házel je nahoru a víc a rychleji a víc a víc. A když už jich prostě letělo nahoru vzduchem strašný mrak a už se to v tom klasickém způsobu pochytat a uklonit se, to nebylo možné. Tak on to všechno na sebe nechal spadnout, ty kajly. A bylo to směšný a svým způsobem to nebylo špatný. Jo? Mluvím o tom tradičním způsobu cirkusové interpretace. Jo? Toto by nikdo z těch mladých kluků halek neudělali. Ano, Medin je učil samozřejmě všechno. Hůl, žongláž z holí, krabice, kajle, míčky, všechno, všechno. Prostě ten Medin je učil, ale nakonec kam ty kluci dovedli tu otázku nebo tu formu, co bude předmětem moderní žongláže nebo moderní interpretace balančních technik, jo? To je fascinující a mimořádně zajímavý. Tu školu tvořili nejenom ten dialog těch dvou skupin, těch tradicionalistů a těch pár lidí, Pierre Billant učil klauniádu.
1: Ještě řekněte mi, kam vlastně teda, když se vrátíme k té žongláži, k té, jak jste zmínil ten příklad, vlastně až skoro sportovní a rekordmanské žongláže, kterou předvedl Berousek, tak jak jste to tady teď popisoval, tak kam vlastně se dostala ta, řekněme, abstraktní žongláž toho nového cirkusu? V čem je ten principiální rozdíl pro vás?
2: Tak... Teď už musím skutečně mluvit o Joanovi. Tak Guillerme přichází na scénu s Utěrkou. Nádherná muzika a on tu Utěrku s ní žongluje, obrací, chytne. Hodí na půlku, chytne, rozevře, roztočí do všech možných směrů a nakonec ji roztáčí nad hlavou, jako pizzaiolo točí prostě těsto, tak on s ní točí a odchází. To nikdy jsem neviděl žádný typ žongláže, ale jeho to napadlo a on to prostě udělal. Daleko krásnější věc. Muzika a doma ne, že se nakoukne tenhle ten divný Joan Guillerme. Z ruky vytvoří pistolku, udělá a ze zhora se snese kus bílého papíru, on ho chytne, pořád se točí a rukou skládá vlaštovku. Složí vlaštovku, dýchne ji na hrot a hodí vzhůru. A ta vlaštovka se zatočí a přistane mu na předloktí, na jednom místě. On ji popadne, znovu ji vyhodí, ta vlaštovka znovu přistane na stejném místě. Tohle opakuje xkrát, až jakoby ta přítulnost té vlaštovky jako by už toho vrhače dožrala, veme tu vleštovku, naposled na ní dýchne, hodí zase, vytvoří z packy tu pistoli, puh, a ta vleštovka mrtvá padá na zem. Hmm. Famózní obraz. No jo, ale co to znamená? V čem je žongláš? Ten způsob, jak manipulovat s tou vleštovkou, aby přistávala neustále na tom stejným bodě, na tom předloktí, aby potom střelí a ona mrtvá padne, prostě kolik jemných grifů, kdy on musí tu papírovou vleštovku malým pohybem přemluvit, aby udělala, co má udělat. Neskutečný, překrásný, jednoduchý prostě číslo, jo.
1: Popisuje náš dnešní host Ctibor Turba, jeden z výstupů hlavní hvězdy letošní letní letné, Johana Guillerma, který vystupuje také vlastně pod názvem Cirque Issy. My se dostáváme k první hudbě, kterou má na svědomí Martin Němec, tedy frontman kapely Precedence. Dostáváme se ke skladbě Opera, která je z desky Archa bláznů z roku 1990. Zaspívá tam Bára Basiková a Vladimír Dvořák. My se dostaneme k tomu, proč byla vybrána právě tato hudba právě po jejím skončení.

0: Ve velkém finále se s námi rozloučila Bára Basiková ze skladby Martina Němce z Precedensu, který byl, a tato skladba byla vybrána naším hostem, mimem, klaunem a také pedagogem Ciborem Turbou, který se mnou sedí ve Vinohradském studiu. Proč?
1: No, protože je to nádherný zpívaný dialog, který jsem někde našel, prostě hledajíc témata pro to představení Archa bláznů. Ale
0: tam jde o to, že Martin Němec je propojen právě s vaší pedagogickou činností a právě s hlavní hvězdou letošní Letní letné, Joannem Le Guillermem, ještě mnohem těsněji. Jak tomu došlo?
1: No, velice prostě. Mluvili jsme o tom dokumentu, který jsme točili, a já jsem poprosil Němce, aby nám pro ten dokument napsal muziku. A udělal nádhernou muziku odleva doprava, je to skvělá práce. A takže Němec už poznal tu školu z toho, skrz ten dokument. Jo? Když bylo konec studia, když se dostavil konec studia a měli jsme postavit absolventské představení, dostal jsem režii, později vám řeknu od koho.
0: Pardon, shodou okolností, kolik bylo studentů právě v tom prvním ročníku té cirkusové školy KNAK, ve kterém tedy byl Joann Le Guillerme?
1: Prosím vás pěkně, to vám moc neodpovím, protože tam to byl trochu zmatek. My jsme měli klauny a poloklauny. Co to znamená?
0: To jsou jako vodiče a polovodiče.
1: Něco v tom smyslu. Byli tam studáci, kteří studovali jenom klauniádu, ale pak byli studáci, kteří studovali klauniádu a nějakou klasickou techniku.
0: Což byl pravděpodobně Guillerme.
1: Samozřejmě. Studoval provaz. U koho ten provaz ten Guillerme studoval? U Ruediho. A Ruedi, do češtiny přeloženo, Ruda Tříska, cirkusák z Hradeckého kraje. Tak Ruedi učil Joanna a všechny provazochodectví. Ale tam byla celá trupa toho Ruediho původní. Mezi nimi byl i Annie Clennell, manžel sestry Ruediho Lily. A on tam byl v dílně. No, to není tak bezvýznamná věc. Cirkusáci potřebují zázračného muže, který tam všechno zbouchá, nařeže, přikrájí a postaví.
0: A navaří.
1: A navaří, samozřejmě. A on se tomu Joannovi věnoval. On byl provazochodec stejně jako celá ta parta, která tam pracovala, většina té rodiny toho Ruediho tam pracovali. A ten Annie se mu věnoval a spoustu věcí s ním probíral ohledně provazochodectví. Jo. Takže i ten vstup toho Annieho do života toho Joanna je cenej, nebo byl významný, nebo chápal jsem ho jako taky určitý plus, z kterého ten Joan čerpal. Ale tak.
0: No nicméně, vy jste se dostali k absolventskému představení.
1: Vteřinku. Tu muziku dělal pro ten dokument Němec. Než se začnu bavit o tom absolventském představení, tak ještě maličkost, kdo byl ředitel potom Richardu Kubiakovi. Ředitelem školy se stal Guy Caron. Kdo byl a kdo je, myslím, ještě pořád Guy Caron. Guy Caron je umělecký ředitel Cirque du Soleil. On se stal ředitelem potom Kubiakovi. Jo? On mi dokonce dal tu režii, ten Guy Caron mi dal tu režii toho absolventáku. Ale než se to stalo, tak jsem byl povolaný ke Gicaronovi do ředitelny, kde mě Gicaron řekl, pane Turbo, to, co děláte s těma studentama, to mi tady nedělejte. To já nechci. Já chci, klauni mají být jak papoušci barevní, klauni mají být veselí, ale to, co vy děláte s těma vašema studentama, to je smutná černá komedie. Ty kluci byli neustále oblečený v černým. Já jsem Drajš, Jean Le Guilherme v černým. Prostě témata příšerný pro ty...
0: No ale to vychází s pantomim, které vy jste dělali z představení Harakiri a spol. To přece on nemohl tušit, že nemohl si myslet, že vy budete dělat přece pestrou klauniádu.
1: Ne, to je složitější. To s tím chodil Le Guilherme. Měl takový deníček a tam měl prostě poznámky. No co se z toho deníčku sypalo, to bylo neskutečný. Bylo zapotřebí tomu Le Guilhermovi prostě pomoct a hledat vůbec, jak ty absurdní, tam témata absurdní, jak je do té manéže prostě vpravit a jak je, no a někdo to tomu Gicaronovi donesl, takže pane Turbo, to nám tady nedělejte.
0: Teď co? Pane Turbo, co vy na to?
1: Okamžitě jsem se snažil je bránit, říkal jsem, mají jiný způsob myšlení, to musíte respektovat, jsou jinak formovaní v životě, přicházejí s jinou představou o cirkusu, to nemůžeme nechat zaniknout, naopak veškerou podporu. A když Jean Le Guilherme byl naším divadlem Alfredem pozvaný na 10 představení na Letnou, kdy ještě letní Letná nezačala, tak on tam přijel se svým cirkusem. Přišli tam lidi z České televize a říkali mu, pane, ale vy jste opravdu ten Turbo vás učil v tom šalonu? A Guilherme řekl, No, c'était mon prof en confiance. Byl to můj profesor v důvěře. U nich je kde kdo profesor, to jsem ještě neměl titul, který jsem později dostal, ale on vlastně řekl nádhernou věc. Pro mě byla nejcennější Turbova důvěra. V tom byl pro mě cenej. Důvěra v to, co dělám a co chci dělat. Dokonce došlo to tak daleko. Byli jsme s třídou klaunů a poloklaunů pozvaní do Lille na malý festival studentský. Odjeli jsme tam a hlavní jako hvězdou toho programu byl Le Guilherme. Gicaron poslal tajně za náma kantora s kamerou, aby zdokumentoval, co to tam prostě ti šílení, černí, smutní ptáci prostě budou dělat.
0: Co tam páchají.
1: Jo. Le Guilherme měl největší úspěch tam. Takže ten Gicaron to měl i v té kameře, udavačské kameře.
0: Zdokumentováno.
1: Měl to prostě napsaný.
0: V estébácké kameře to bylo
1: zaznamenáno. Jak jsem rychle jel zpátky do šalonu, tam on papal něco, na oběd si tam dával. A s jakou radostí ve stoje jsem mu řekl, největší úspěch měl Jean Le Guilherme. Nevěřím to, nechápu proč. Prostě i v tom byl kousíček té důvěry nebo toho vztahu mezi Guilhermem a mnou, proč řekl tehdy tomu člověku z televize, c'était mon prof en confiance.
0: Pojďme k tomu absolventskému představení a k tomu propojení právě s precedencem a s Němcem, protože to je taky zajímavý vzhledem k té pražské události, ano, která byla úplně neplánovaná.
1: Ano. Tak,
0: o co šlo?
1: Když jsem dostal tu režii, už jsem měl nějaký balíček peněz na kostýmy a na muziku, tak vzal jsem Oldu Schillera a na kostýmy a Martina Němce se svým kolegou na muziku. Martin udělal 3,5 hodiny fantastických muzik. Jo. Už na to představení. Samozřejmě tam nemohla být živá kapela, tak to ten jeho kolega to všechno psal do počítače a pak to šlo prostě s
0: reprodukovaný,
1: jo. A tam bylo jedno neskutečné číslo toho Joana. Do manéže přichází nahý mužík, který má klín obalaný takovou velikou dětskou plenou. V ruce má samurajskou katanu. Tu obnaží hodem toho pouzdra, to zmizí, tam muzika nádherně udělaná. A Guillerme začíná s tím mečem žonglovat. Kolem ruky, kolem pasu, kolem krku. Hází z levé části ramena na druhou. Nádherný kousek. Pak tu katanu dá si za hlavu, na hrot toho meče postaví, vybalancuje vejce. Když je vybalancovaný, tak tne a švihem rozsekne to vejce na půl. V tom momentě ze zhora se řítějí na zem další vajíčka. Guillerme stuhne, postaví katanu na hrot, nechají upadnout. Sám upadne do jiného směru a když už, jak v těch poznámkách měl napsáno, a když už vše padá, to tam měl jenom v těch poznámkách, tak Guillerme takovou pídělkou se odplazil prostě z té manéže, jo. A tohle k tomu napsal ten Martin Němec nádhernou muziku, jo. Když se ten Němec dozvěděl v době, kdy měli koncert z Precedence v Lucerně, že ten Joan s tím já jsem, ten tam jsou, tak se zeptala, nemohli by ty kluci přijít tady a my bychom živě hráli kapela a oni by to prostě předváděli. Skutečně k tomu.
0: Publiku tedy při koncertu Precedence v Lucerně.
1: Tak, tam vyklidili malinký prostor uprostřed ty podlažní plochy. Jo. Tam přišel ten polonahý mužík s tou dětskou plenou v klíně, s tou katanou a ten obraz s tou živou muzikou prostě projel. Jo.
0: Co se stalo v Lucerně?
1: Žádná reakce. Aha. Ticho. Aha. Ticho. Teď jsme stuhlí prostě, co jsme to vyvedli, co jsme to spáchali, jsme odcupiteli do šatny, ale tam už stála fronta diváků, který říkali, to bylo fantastický. To bylo úžasný. Nebyli schopni zareagovat.
0: Čili němý úžas Lucerny.
1: Ten obraz byl taková novota, nebo taková podivina, že cítili pozitivní vztah k tomu obrazu, ale nenašli sílu zareagovat. Já jenom k tomu dodám, v Stanislavský píše ve své knize Můj život v umění, když ve 20. letech v MCHATu uváděl Duncanovou. Duncanová tančila ticho, nic. Když skončila Duncanová, ticho, žádná reakce. Dokud ten Stanislavský se nerozběhl uličkou proti scéně s aplauzem a tam to publikum vybuchlo aplauz. Říkám to jenom pro tu podobnost té reakce, jakou jsem zažil s těma klukama v té Lucerně a o které jsem věděl z toho z té knihy od Stanislavského.
0: Vy jste to takhle přemostil s vlastně těma prvníma výsledkama avantgardy ve 20. a 30. letech, tak jak to popisoval tady Stanislavský ve své knize. Dá se říct, že ten Guillain je vlastně avantgardou v cirkuse?
1: No samozřejmě. To je naprosto evidentní, jak jsem popisoval tu žongláž s tou vlaštovkou a s tou mokrou utěrkou. Jo. Tak on třeba vylezl na židli, sedl si na židli a začal na té židli duk, duk, duk, duk.
0: Houpat se dopředu.
1: Houpat se. To, co nám rodiče vždycky říkali, nedělej to, zničíš tu židli, slez, přestaň to dělat. A on jakoby ho fascinovala ta chuť k tomu, co nám bylo zakazováno. Duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk. A teď se samozřejmě s tou židlí točí, dělá prostě psí kusy s tou židlí. Jednoduchá věc, ale síla, veliká síla, jo.
0: Říká Ctibor Turba, my se dostáváme k další písni, v tomto případě bude Jiřího Stivína a Rudolfa Daška. No, proč ji vybral opět, dozvíme se až po ní.

0: Skladba Jitro kouzelníků Jiřího Stivína doznívá. Náš dnešní host Ctibor Turba nám hned vysvětlí, proč ji vybral, a já jenom připomínám vám všem posluchačům, že pokud se chcete připojit do našeho vysílání posluchačským dotazem, tak jej samozřejmě pište na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Pane Turbo, proč jste vybral Jiřího Stivína?
1: Protože pro nás udělal překrásné muziky a jedny z nejhezčích. A když jsme dělali představení Hanging Mana, kde hrála Halka Třešňáková, Lipovský a ještě dva kluci, Mark Paul.
0: A Chrůša taky.
1: Chrůša vynikajícím způsobem. Chrůša, děkuji za radu. Hráli jsme to v New Yorku v renomovaném divadle The Kitchen. Zvláštní, když už mluvili jsme o té zvláštní reakce v té Lucerně, tak jinou, ale stejně zajímavou reakci jsme zažili v tom v The Kitchen. Ticho, v napětí ti Američani sledovali to, co se tam dělo, věšeli jsme se na různý způsob do vzduchu a tam mimovali, to není žádná legrace, to vydrží ty nejsilnější, vydržejí prostě pár minut a dost. Tam
0: pár minut hlavou dolů.
1: Hlavou dolů, ano.
0: Podstatné
1: ano,
0: dodat.
1: Ano. A ten Stivin tam prostě měl obrovský úspěch a s ním nebo on s náma prostě.
0: Pojďme ještě teď na chvíli zpátky k Cirque Issy, tedy k Joanu Le Guillermovi, hlavní hvězdě letošní letní Letné, kterou tady náš dnešní host mim a také klauna pedagog Ctibor Turba tak opěvuje, a také právem, protože to je jedna z největších světových hvězd nového cirkusu. Vy jste mluvil o tom, že ta hudba vlastně pro tento druh představení je zásadní, protože ona vlastně, kdyby ty všechny předváděné výstupy byly v tichu, tak je to možná poloviční ty výstupy. Nicméně Joan Le Guillerme je sám, on to uhraje celé to představení jako one man show, maximálně má spolu na jevišti pár hudebníků, kteří mu tam doprovázejí a i různým pohybem sekundují. Nicméně jsou tam mezihry, kdy i on sám se musí trochu oddechnout, připravit se na další výstup. Čím je vyplňuje?
1: Tak to je další síla toho útoku Joana Le Guillerma na naše duše. Protože to není... To je strašná bombardovačka, co ten Le Guillerme prostě připravuje. Tak těch obrazů je tam několik. Já popíšu s dovolením jeden, ale to je fascinující obraz. Do manéže kruhové výjíždí malá trojkolka. Na vrcholu té trojkolky je veliká skleněná mísa plná ledu. Dole je dírka. Kolem jsou postavené hořící svíčky, které roztápějí to sklo a i ten led
0: rozpouští.
1: Ten led teče tou střední dírkou ven, lyžíkou protéká vzadu k kbelíku, teče do toho kbelíku, ten kbelík má stále větší a větší váhu, táhne dolů, vidíme, že táhne za provaz, který je natočený na osičce toho předního kola, takže čím je víc tam vody, tím je tah větší, kolo se pomalinku roztáčí rychleji a rychleji, takže ta trojkolka napřed zvolna plíživě, ale čím dál rychleji projíždí a mizí na druhé straně toho prostoru cirkusového. Máme akorát čas ten neskutečný obraz sledovat
0: a pochopit vlastně princip toho pohybu.
1: unášet a pochopit, v čem je ten vtip té trojkolky. Jo?
0: No ale pozor, to, co jste teď takhle barvitě popsal, což je samozřejmě taky velmi těžké rozhlasovému posluchači popisovat ryze vizuální věmy, které samozřejmě tam divák v manéži může vidět. To není jediný samohyb, který se tam objeví. Tam je celá řada dalších, který je třeba poháněn knihami a tak dál, celou řadou neuvěřitelných způsobů fyziky a tak dál. To by mě zajímalo, je i tohleto všechno práce Joana Guillerma, nebo má k sobě třeba nějakýho,
1: ne.
0: Řekněme, fyzika, sochaře, ne, který
1: ne,
0: to nevymýšlí?
1: Ne, on sám všechno. Jeho táta byl malíř, nebo je malíř. A ten Joan to prostě všechno nese v sobě. Já si zdolím ještě malinko odkročit. Řekl jste to jasně a je to moc hezky řečeno a netřeba se k tomu dál vracet. Vedle věcí, které ten Joan Guillerme vymýšlí a realizuje, v balanci staví, tahá tyče a přivazuje tyče a staví takovou složitou velikou konstrukci, na které musí tu schopnost té rovnováhy uplatňovat neustále, ale tam se před váma, před očima se vstaví veliká prostě konstrukce z prken, z fošen, z provazu, kterou
0: obrovské spirále.
1: Před očima vašima ten Guillerme staví. Netoliko. On si někde našel v knihách, že nějaký starý klaun v dřevákách prošel manéží balancujíc na hrdlech těch lahví od šampaňského, sebere je, otočí se, postaví si je dál, přejde a takhle prochází prostě tu manéž. To je neskutečný výkon, to je technicky absurdní prostě požadavek, kde on připomíná, že to samozřejmě je známá věc a je to obrázek z historie cirkusového klaunství. Jo? A on si to jenom dovolí si to rozdat s tou neskutečným, s tím požadavkem, absurdním požadavkem balanční techniky. A on to vydrží.
0: Jak dlouho se to dá dělat? On už tady je v podstatě po 20 letech.
1: Už taky, mu 50
0: taky
1: let.
0: Taky stárne, to znamená, samozřejmě. Dlouho tohle jde?
1: No, on říká, že i to vlastně uvidíme v těch představeních, která teď se objeví, že určitý věci, které už dělal, nebo diváci znají z minulých představení, on je znovu uvede do té nově poskládané scenografie nebo dramaturgie a přidává k ním nový obrazy. Jo. Mm-hmm. Co tam bude, to já nevím. Já jenom tuším, co se tam prostě objeví z těch starších věcí, ale ten tlak té osobnosti, výtvarné objekty, technické obrazy, to je takový útok ze strany toho Guillerma na diváky, že citlivý člověk to nemůže nechat prostě zapomenout.
0: Pojďme se dostat ještě k tomu, že tady to, co jste popisoval, tak posluchači tuší, je možná v určitém mentálním, estetickém, ale i celkově atmosférovém rozporu třeba s takovýma těma obříma, řekněme, komerčníma show nového cirkusu, právě zmíněného například Cirque du Soleil, ředitele, se kterým vy jste se střetl. Jakým způsobem teďka jednoduše zkusit popsat vlastně ten principiální rozdíl těchto dvou větví toho cirkusu, který reprezentuje Joan Guillerme, a pak to je vlastně show, která možná částečně je i v českém prostředí reprezentována cirkem Laputika, nebo možná tady Ctibor Turba kroutí hlavou, že spíš ne, no, ale to je jedno, zůstaňme u cirkusu du Soleil. V čem je vlastně to větvení a vlastně tuším, co je vám blíž, ale v čem je ten hlavní rozdíl? A jak vlastně poznat tu kvalitu v těchto věcech?
1: Není. Myslím si, že není jednoduchý chtít po divákovi, aby to rozpoznal a pojmenoval. K tomu je zapotřebí cit. A ten divák se to citem prostě se dopraví k tomu vztahu, k těm moderním věcem. Co říkali študáci o Cirque du Soleil? Ve francouzské škole říkali Cirque Clean. Vyleštěný cirkus. Mm-hmm. Napucovaný cirkus. Takhle pojmenovávali ten Gicaronův cirkus, který samozřejmě diváci znají a mají rádi, se na to dívají, dít je to plný úžasné techniky a muzik a výtvarného vybavení. Jo.
0: A není to spíš moderní tradiční cirkus?
1: Za prachy. Tečou obrovský peníze kanadský, který prostě tam oni...
0: No už dotekli, protože Cirkus du Soleil krachnul teďka někdy v minulých letech, ale bylo to proto, že přebujel sám přes sebe.
1: No oni vyrazili za prachy, vyrazili do celého světa a když viděli kvalitní věc, technickou, tak si ji přivezli, ale řekli, ale budeš dělat choreografii, jak my budeme chtít, budeš oblečený, jak my budeme chtít. My ti dáme úkoly, který my chceme, aby se tam objevovali. A to už tam měli na to režisera, Gicarona, muzikanty, scénografy. Jo.
0: Čili vlastně dá se říct, že tedy ten avantgardní nový cirkus, který reprezentuje Le Guillaume, je oproti tomu vlastně obrovská svoboda. Nebo je to klišé, co říkám?
1: Ne. Lze to tak přijmout. Je to dobře řečený. Myslím si, že s váma budu souhlasný.
0: Tak to mě těší. Protože jsem tady vyzval naše posluchače k dotazům a nějaké přišly, máme posledních pár vteřin k tomu, tak tady mám jeden z nich. Paní Gabriela Dubská píše, dobrý den, ach, cirkus Alfred a nezapomenutelné mytí slona, který tam nebyl. Děkuji, pozdravuji a dodnes vzpomínám, píše paní Dubská. Pan Turba přikyluje.
1: No, děkuju paní Dubské, že tak hezky to pojmenovala. Mytí slona nebylo, to skutečně jsme neměli, ale bylo

0: přeci jen to nebyla doba, kdy člověk mohl běžně cestovat a pracovat v cizině. Což souvisí i s tím, co jste teď zmínil, po 26 povolených reprízách. Jak je možné, že vám bylo umožněno vycestovat ven?
1: Peníze. My jsme platili 40% z našich honorářů Prago koncertu. A když jsem jednou přijel a slečny mě sekretářky nechávali podepsat papír, že mám 50% zaplatit, jsem říkal, počkejte slečny, co to jako je? To, moment, tomu nerozumím, to je novinka. A oni říkali, no, těch 10% potom dostávají ti umělci, kteří jezdí do Sovětského svazu a neměli bychom jim z čeho ty honoráře a tu účast v tom Rusku jako platit. Čili až tak to prostě došlo. Až...
0: Čili takhle lapidárně úplně, že to byly jenom západní peníze pro Prago koncert.
1: Ano, ano, pro stát, pro Prago koncert.
0: Kolik jste odehráli těch repríz v zahraničí s Cirkusem Alfred, právě s těmi klouniádami?
1: 6 let.
0: 6 let?
1: 6 let. 3 roky Jirák, Unger a já. Pak z různých důvodů jsme museli přestat, takže za mě nastoupil Bolek Polívka, za Jiráka nastoupil Boris Zibner a ty dva kluci skutečně, pač jsem viděl všechna představení, u všech jsem byl přítomen, všechno jsem sledoval. Vím, že s velkýma potížema ti dva solisté to prostě prohrávali a dohrávali, aby to vůbec prostě jeden s druhým vydrželi. Pak se v šatně pohádali, jako ty mě tam necháš stát, jak pitomce, díť už mě nehrát. Bolek Polívka. No, bylo to zvláštní a roztomilá životní zkušenost.
0: Děkujeme našemu dnešnímu hostu. Ctibor Turba dnes se vydává na představení Johana Le Guillerma na Letní Letnou, na představení do cirku Issy. Samozřejmě naše pozvánka míří stejným směrem. Má před sebou Johan Le Guillerm několik těchto představení až do konce Letní Letné, která letos dnes tedy začíná a letos skončí 31. srpna. To znamená, že jsou to skoro 3 týdny, kdy je možno tedy toto mimořádné představení jedné z největších hvězd světového nového cirkusu vidět, tak máme před sebou. Ctibore, moc vám děkuji za vaši účast, bylo mi velkou ctí, že jste dorazil, je to pro mě velký svátek a máme před sebou závěrečnou píseň a sice opět tedy Martina Němce, frontmana Precedensu a sice k skladbu ke stejnému jménému představení, tedy Archa bláznů, které jste dali dohromady. V jakém roce to bylo?
1: Že teď jste mě zaskočil, pane.
0: Ta nahrávka je z roku 1990.
1: No jo, ale to je později, to je později. To samozřejmě představení jsme už udělali daleko dřív, ale ne, nesmějte se mě, pane Cihláři.
0: Já už jsem
1: starší mužík, mě 80, za 2 roky mě bude 80 a už mám drobné výpadky, takže všem divákům se omlouvám za drobné výpadky, mějte se hezky a děkuji za trpělivost se mnou.
0: Já moc děkuji za vaši návštěvu, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
2: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
3: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je zhruba o 80 méně než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Němečtí vyšetřovatelé našli poblíž letiště v Lipsku další dron, který souvisí s incidentem ze začátku srpna. S odvoláním na své zdroje o tom informují veřejnoprávní stanice NDR a VDR a list Süddeutsche Zeitung. Trojice médií uvádí, že 10 dnů od první události kriminalisté objevili kromě dalšího dronu také 50 gramů výbušniny hexogen. Nejvyšší státní zastupitelství se k informacím odmítlo vyjádřit. Španělská národní bezpečnostní rada se dnes sejde, aby vyhodnotila krizovou situaci v Ceutě. Ve španělském městě na severu Afriky zůstává 5 až 8 tisíc migrantů, kteří se tam na konci července dostali z Maroka. Podle španělských úřadů se nejedná o nouzovou situaci v oblasti veřejného zdraví. Tamní ministerstvo zdravotnictví chce ale pracovat například na prevenci šíření nemocí. Radio Wave Českého rozhlasu a Galerie hlavního města Prahy zakončí letní kulturní sérii Riviera. V pražských zahradách zámku Troja odhalí pořadatelé také novou sochu Tomáše Roubala. Součástí programu bude i debata o algoritmech. Počasí. Převládat bude zataženo až oblačno a lokálně občasný déšť nebo přeháňky. Večer bude v Čechách od jeho západu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, při zmenšené oblačnosti kolem 23 a na jihu Moravy až 25 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Je krátce po 11. hodině, 25. srpen a dobrý den vám přeje od mikrofonu Lenka Novotná. Americký trumpetista Nicholas Payton se v roce 1973 narodil v kolébce jazzu v americkém městě New Orleans, které na první podoby jazzu nezapomíná ani dnes. Jestli na nejstarší jazzové kořeny navazuje i Nicholas Payton, to bychom se měli dozvědět právě dnes od Jakuba Doležala. Dobrý den i tobě.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Tak Jakube, kterou novou desku si dnes do studia přinesl. Můžeš krátce tohoto trumpetistu představit? Je ta deska dlouhohrající?
2: Je ta deska dlouhohrající? Ano, je. A je ta deska zajímavá? Určitě ano. Navíc je to deska, co se Nicholase Paytona týče, nejčerstvější. Jmenuje se A Supreme Blue a Nicholas Payton ji nahrál ve spolupráci s kapelou Butcher Brown a jak ten název napovídá, A Supreme Blue, pokud se jazzoví fanoušci už chytají, tak já to řeknu nahlas, prozradím vtip. Je to podsta, svérázná podsta dvěma zásadním jazzovým albům z 20. století, z druhé poloviny 20. století, a sice podsta albu A Kind of Blue od Milesa Davise z roku 1959 a potom A Love Supreme od Johna Coltrana, které vyšlo v roce 1965 a je to mimo jiné asi součást letošních oslav nedožitých 100 let obou umělců, to znamená Milesa Davise i Johna Coltrana. Nicholas Payton je skutku člověk, který navazuje na jazzové tradice, dále se snaží rozšiřovat. Donedávna byl i vedoucím dechového oddělení na slovutné Berklee College v Bostonu. Před lety se zasazoval o to, aby se přestal používat termín jazz a začal se používat termín Black American Music, který mu přišel vlastně daleko lépe popisující celé to hudební hnutí americké od začátku 20. století, včetně všech tvarů jako blues, to, čemu říkáme my jazz, funku, R&B a podobně.
1: Jak je to dlouho, co s tímto nápadem přišel?
2: S tím přišel, tuším, v roce 2014 a tato revoluce dosud teda nepropukla, jak můžeme vidět, ten název jazz je teda pevně zažitý zatím. A každopádně to, jakým způsobem Nicholas Payton naložil s albem, nebo s muzikou ze slovutných jazzových alb, svědčí o tom, že Nicholas Payton má za A tu tradici v krvi, nebrání se jí, za B bere současné tvary jazzu jako další stupeň v té tradici.
1: A my si pustíme rovnou tu první zvukovou stopu?
2: Pustíme si první skladbu, je to skladba Johna Coltrana, Pursuance.

0: V jazzové půlhodině Polední Vltavy posloucháme album A Supreme Blue. Jakub Doležal je se mnou ve studiu. Jakube, představ prosím kapelu Butcher Brown, která album s Nicholasem Paytonem natočila.
1: Butcher Brown je kapela, která vznikla v roce 2009 ve městě Richmond ve státě Virginia, ve Spojených státech amerických, na druhé polokouli, opačné polokouli. A kapelu tvoří klávesista DJ Harrison, basista Andrew Randazzo, kytarista Morgan Burns, bubeníka Coreyho Fonvilla jsme tu slyšeli před zhruba 3 týdny se Seamusem Blakem a kapelu teda ještě doplňuje, ale stálý člen to je, Marcus Tenney, což je saxofonista i trumpetista, takže na desce Supreme Blue hraje především na tenor saxofon, protože Nicholas Payton hraje na trumpetu. A kapela má na kontě 12 samostatných alb. Její členové spolupracovali například s Kurtem Ellingem, za což byli nominováni i na Grammy na desku Super Blue. A v podstatě, pokud se kapela sejde dohromady, tak tvoří muziku na pomezí jazzu, R&B a možná můžeme říct tak od elektronické taneční hudby.
0: A to je černé americké muziky nejspíš.
1: Black American Music, proto si je patrně Nicholas Payton vybral.
0: Teď si pustíme skladbu All Blues, chceš se ještě k ní vyjádřit?
1: All Blues je skladba, kterou předtím jsme poslouchali, skladbu, kterou napsal John Coltrane, tak teď bude skladba, kterou napsal Miles Davis, jak už jsme říkali předtím, co se Davisový skladeb týče, tak na tomhle albumu byly vybrány z desky Kind of Blues z roku 1959.

0: Kapela Butcher Brown dohrává skladbu All Blues a já už se Jakuba doležela. Ptám na další věci. Čím jsou významná alba, která deska A Supreme Blues zpracovává? Ty už jsi mluvil o tom, že je to podsta album Kind of Blue, a Love Supreme. Je to jediná podsta oběma legendárním jazzovým počinům?
1: Já si s dovolením ty otázky, nebo otázku si rozdělím ve dví.
0: Můžeš i na tři části, ale těch témat dost.
1: Já hlavně bych se tady nerad na omezené časové ploše, pardon, to jsem řekl úplně příšerně. V omezeném čase, který tady máme vyměřen v rámci mého vstupu, se asi nemůžu úplně dopodrobna zabývat jako celkovým významem obou originálních alb. Samozřejmě hudební slovníky nám napoví, že album Kind of Blue z roku 1959 bylo základním kamenem takzvané modální improvizace, modálního hraní v jazzu. Deska Love Supreme z roku 1965 je zase vlastně, dalo by se říct, koncepčním albem, přestože v jazzu se tohleto, tenhle termín používá zřídka. Koncepčním albem, který zpracovává vztah Johna Coltrane'a k nějaké vyšší síle, které můžeme říkat Bůh třeba. A každopádně obě ty desky mají společného to, že ovlivnily neuvěřitelné množství muzikantů v jazzu i mimo jazz a ovlivňují doposud napříč generacemi, takže ty desky jsou zásadní, řekl bych, pro vývoj non-artificiální hudby od druhé poloviny 20. století do dnes. A jestli je to jediná jestli deska Supreme Blue, kterou dnes posloucháme, jedinou poctou těmto dvěma albům, není. Já bych samozřejmě měl zmínit dvě alba, která nejdříve přijdou na mysl. První je Love, Devotion, Surrender, které v roce 1973 natočili Carlos Santana a John McLaughlin, což je podsta hlavně Johnu Coltraneovi. A pak je tu samozřejmě svérázný projekt z roku 2014, kdy kapela Mostly Other People Do The Killing, což je opravdu název kapely, vzala album Kind of Blue a notu po notě ho celé natočila úplně přesně tak, jak je na té originální desce. Celý tento projekt vyšel pod názvem Blue a v roce 2014. A je to vlastně zajímavá sonda, jestli vlastně ta jazzová klasika se opravdu může provozovat jako klasická hudba, to znamená notu po notě, tak jak nám říká notový materiál. A pak máme samozřejmě pocty další, poctu Johnu Coltraneovi, nebo Love Supreme natočili i třeba Pharoah Sanders a poct Milesu Davisovi máme taky spoustu. Mohli bychom to vyjmenovávat, ale na to bychom si zase neposlechli tu třetí skladbu.
0: Mohli bychom tomu věnovat celý jeden konkrétní pořad.
1: Hrozně rád bych to udělal mimochodem teda.
0: A ta dnešní závěrečná skladba?
1: Dnešní závěrečná skladba je údajně pojmenována podle sparring partnera Milesa Davise, když chodil na box. Miles Davis v 50. letech. Skladba se jmenuje Freddy Freeloader. Je od Milesa Davise a hraje nám trumpetista Nicholas Payton a kapela Butcher Brown.
0: Tolik hudební publicista Jakub Doležal. Díky a příště naslyšenou.
1: Mějte se pěkně.

0: Kapela Butcher Brown s Nicholasem Paytonem dohrává. Jakub Doležal dnes představil desku A Supreme Blue. A já připomínám, že osudy s Borisem Jachninem, českobudějovickým filmovým historikem, začnou už za pár minut v Polední Vltavě.
1: Zapadlé město Dogville, kde si v Colorédu.
2: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
1: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Letní vysílání s datem 25. srpna je v plném rozhlasovém proudu, do kterého nám v polední Vltavě zapadla i Ivette Sangalu. Rozhlasové vzpomínání českobudějovického filmového historika je připraveno.
1: Osudy.
0: Dětství prožil v rodině ruského lékaře, který před bolševiky uprchl do Prahy a jehož osud spečetila německá okupace. To byl začátek dětství a začátek života Borise Jachnina. Jeho osudy natočil v roce 2004 režisér Aleš Vrzák, připravila je Hana Soukupová a technicky spolupracoval Michal Kolář. Druhá část.

Do školy jsem začal chodit až po válce. Bylo mi 15 let a nastoupil jsem do kvarty gymnázia. Do té doby mě maminka učila všechno doma, no ale některé věci mě prostě nenaučila. Já jsem přišel do ústavu, který byl zaběhnutý, kde všichni měli od první třídy už 4 roky latinu, chemii. A tak jsem taky měl z některých předmětů mizerný známky, no samozřejmě čeština, kreslení, dějepis, to mi šlo, ale tyhle ty vědy matematicko-fyzikální, ty mi dělaly potíže a mě to nevadilo, protože já jsem měl o svém životě naprosto přesnou představu. Já jsem věděl, že to nebudu nikdy potřebovat, nějakou chemii nebo matematiku, protože budu malířem a to ne ledajakým. Prostě dost jsem jako spolíhal na to, že můj malířský talent se vyšlechtí do maxima a tak jsem taky maloval pořád a maminka mi všecko umožňovala. Takže jsem chodil do večerní školy každý den, tomu jsem dával taky přednost před tím gymnáziem, musím říct. No, tak to byla taková éra, kdy mě bylo jasný, čím budu, a tak to gymnázium jsem tak trošku proflákal, stejně jako můj nejlepší kamarád z té doby tenkrát, Zdeněk Záhorský, syn herce Záhorského, ale Richarda Záhorského. Myslím, že to byli bratranci s tím Bohušem, ti dva herci. A musím říct, že ten Richard Záhorský mi trošku nahrazoval tatínka. Já jsem dokonce směl být u Záhorských i přes prázdniny. Oni měli chatu u řeky, festovní stavení takový. A bylo tam víc hereckých rodin v okolí. A ty se navštěvovali, takže já jsem tam byl celý léto, u nich tam jsem pomáhal třeba ze dřívím nebo něco. A taky tam byly velké atrakce, protože tam přímo před tou chatou stál dřevěný most, starožitný, takový za pomocí řetězů se klenul a nad ním ve výšce už stál nový podolský most, jak se mu říká, ten obrovský betonový smělej oblouk. A tam se jezdily závody republiky, přes 2 mosty se to jmenovalo. A to byly motocyklové závody. Pan Vytvar tam jezdil toho Nortona teda, no. A už jsme jako uhrabala, trošku vyprávím o těch starých. No ale to byli borci úžasní. No a tak tam jsme byli. A tam samozřejmě chodili taky herci z okolních chat. Jednou tam přijela třeba paní Štěpničková se svým synem Jiříkem malým. Seděla s Richardem a vyprávěli si o divadle. Ona říkala, že v tom Vinohradském teda má strach ze současného vývoje té situace politické, protože některé ty starší dámy svůj uhasínající talent herecký přeměnili na politickou aktivitu a teď, že je tam takový čilej politický ruch v tom divadle a začíná se podle toho i trošku přizpůsobovat ten repertoár, že jo. A tak z toho byla smutná. My jsme to znali, my, co jsme jí poslouchali, tak jsme to znali, tu situaci. My jsme si vydělávali dopoledne, když jsme nešli do školy, tak jsme určitě statovali v nějakém filmu nebo rozhlase. A večer jsme pravidelně chodili do Vinohradského divadla dělat buď sovětský vojáky nebo blanický rytíře nebo něco takovéhohle. A dělali jsme ty statisty. My jsme znali pana Jindřicha Plachtu a Otomara Krejču a tyhle ty herce z Vinohradského. A tak jsme věděli, o čem je řeč. A když Richard mluvil s paní Štěpničkovou o těchto věcech, tak se otevřely dveře a zrovna vešel jeden z těch herců, který my jsme znali, že jako nehraje nic moc, žádný jako role mu nebyly teda přidělovány, ale za to běhal hodně se stranickýma známkama po šatnách a měl tyhle ty úkoly v tom divadle. Tak ten zrovna tam vešel to odpoledne a paní Štěpničková, jako když utne, tak přestala mluvit na divadelní téma. No a taky jí to jaksi přišlo
vhod, že přišel malý Jiřík a povídal mami, dej mi taky cigaretu. A paní Štěpničková řekla, chceš to opravdu vyzkoušet? A on říkal, jo. Tak ona mu dala cigaretu, vytahla zapalovač, zapálila mu tu cigaretu a k naší hrůze, všech, který jsme se na to dívali, řekla, ne, ne, nefoukej ten kouř do ty cigarety, do sebe ho tahej, ten kouř musíš tahat do sebe. No, my jsme teda všichni kouřili tenkrát a pili alkohol, ale v tu chvíli z nás byli velký moralisti a hned jsme rozpředli debatu, jestli to je správný, když maminka takhle svýmu chlapečkovi, já nevím, jestli mu byly 4 roky nebo 5 nebo kolik, takže mu zapálí cigaretu. No, samozřejmě došlo, k čemu muselo dojít, že dítě blinkalo teda, a ona řekla spokojeně, no a je konec debatám, teď má pokoj na 20 let. To jsem chtěla. Tak to mi utkvělo velice, ten potom odešel, ten její spolukolega, ona zase potom odjela, ona řídila sama takový malý hezký auto, odjeli s tím Jiříkem a já jsem se za měsíc nebo za dva u Záhorských dověděl, že Jiřina Štěpničková s rodinou měla pokus o překročení hranice, že se tam dokonce snad i střílelo, že je pochytali, že Jirka je daný někam na vychování malej a ona, že teda je zavřená. No a taky skutečně, když jsme přišli večer do divadla, tak už byla změna programu, vysel Ferman, že se některé hry odkládají prostě, ač museli tu její roli přeobsadit, že jo. A byla to první taková srážka s tou realitou, kterou jsme pocítili, protože i tenhle ten herec, kterýho jsme zažili taky na té chatě, tak ten teď běhal, zase už nenosil ty známky v těch deskách a říkalo se, že nosí tam popravčí list, že vymáhá od kolegů nějaký podpisy. A ty dámy, že se do toho zapletly, no prostě tam ta stranická organizace se chtěla ukázat jako pevná, konzolidovaná. Tak takhle to bylo s tím školením výtvarným a divadelním a teďka najednou přišla chvíle, kdy jsme teda měli střední školu za sebou a šli jsme hledat vysokou školu. Já jsem dělal několikrát pokusy dostat se na vysokou školu výtvarného směru, na UMPRUM nebo na AVU. Mně se to nepovedlo. Já jsem neměl ani dost talentu, ani dost trpělivosti na to kreslit třeba 6-7 hodin denně. V téhle situaci, kdy jsem teda se nedostal někam, tak Zdenek chtěl jít, taky myslím už po několikátý, to zkoušel na filmovou režii, na FAMU a já jsem mu měl dodat takový sebevědomí trošku a odvahu a jeho výzvu a jeho tatínka Richarda jsem teda se Zdenkem šel dělat zkoušky na tu FAMU. No, dopadlo to absurdně. Zdenek, který tam vyloženě patřil, tak tu zkoušku zase neudělal a já jsem ji udělal, ale já jsem nechtěl jít k filmu. My tenkrát jsme někteří filmem dost pohrdali, protože jsme ho považovali za takovou lidovou zábavu a já jsem lásku k filmu, nebo posedlost přímo takovou, získal až o řadu let později. Ale tenkrát jsem ji neměl, bylo mi to jedno, jestli tu zkoušku na FAMU udělám nebo ne, protože prostě jsem chtěl být malířem, bač to bylo to pravý umění.

Na FAMU to bylo samozřejmě dobré i v tom roce 1952, protože všichni jsme měli úmysl udělat nějaký umělecký film a tak jsme o tom mluvili a klábosili po všech okolních kavárnách. A já jsem hned na začátku svého pobytu na škole byl pověřený takovým zvláštním úkolem. Škola dělala výstavu o škole, o sobě tedy, a to proto, že jako vždycky po několika letech došlo na nějakou školskou reformu a každá školská reforma v Československu začínala tím, že se měla zrušit FAMU, protože to byla nejdražší škola a těch lidí tam studovalo málo dost, Čechů a Slováků. Bylo tam víc cizinců a tak to bylo za hubičku v rámci RVHP. No a tak se měla ta škola zase zrušit v roce 52. Tenkrát už vystřídal děkana našeho Karla Plicku, vystřídal v této funkci agilní AM Brousil a ten vymyslel takový protitah, že udělá se výstava školy a tam se ukážou úspěchy toho ústavu našeho. Byli jmenovaní tři lidi, kteří měli naplnit takový ideový záměr, že jako úspěchy těch filmů, těch studentů a takový jako přátelství mezi těmi zahraničními hosty, Bulhary, Albánci, Poláky, Čechy. To je pravda, my jsme měli v ročníku jednoho Albánce, ten se jmenoval Hussein Hakány a ten byl úžasný kamarád náš a všecko nám tak důtklivě vysvětloval, on neuměl česky a teď to vysvětloval napůl jako albánsky a napůl rusky a teď, když mě jednou vysvětloval, že v Albánii je krásný počasí, tak mi utrhl při tom klopu od saka, protože jak mě držel a třás se mnou, abych to pochopil. No, tak my jsme měli udělat tu výstavu. Byli k tomu pověřeni tři studenti. Miloš Forman a Ondřej Fogltanc jako scenáristé a já, protože jsem o sobě rozšířil takovou užitečnou informaci, že umím psát písmo, tak jsem byl k ním přiřazen. Celkem nám ta práce pěkně odsejpala, ale byla tam taková věc na závěr té přehlídky, já si pamatuju, že se chodilo zleva doprava, a že teda zase se skončí u dveří a tam, že měl být veliký panel a tam byla taková jako životní kalvárie studenta FAMU, kde bylo 5 schodů a na každém tom schodě stál ten student v jiném postavení, to maloval Fogltanc. No a Miloš vymýšlel ty texty, tu legendu a já jsem k tomu dělal ty bubliny nebo různý ty nápisy. Na prvním schodu byl student, který točí 8mm film, potom tam byl student na druhém schodu, ten už točil nějaký dokument a tak dále a potom na čtvrtém schodu dostával diplom a potom tam byl na 5. schodu. 5. schod byl právě ten problém, který nedával Miloši Formanovi spát, protože všichni jsme věděli, jak to je ve skutečnosti. Na Barandově bylo 60 režisérů zaměstnaných a točilo se tam 20 filmů ročně. Takže jeden druhýmu dělali takovýho hilfáka. No a my jsme věděli, že každý absolvent si pěkně počká třeba 10 let, aby vůbec mohl dělat asistenta někomu, že to není tak jednoduchý, aby rovnou šel točit. Takže Miloš jako to nechtěl zalhat, jo. On pořád nám říkal, teď prostě netočí žádný absolvent. Tak chtěl ukázat na 5. schodě studenta u lopaty. No, my jsme mu to rozmlouvali a Miloš potom souhlasil s takovým ústupkem, bude tam student u lopaty a u písku, ale bude zakrytej takovou záclonkou. A bude tam napsáno jenom a 5. rok a budou tam 3 tečky, jo. A kdo chce, ať si odhrne tu záclonku a tam uvidí toho studenta u té lopaty. A taky to může někdo přejít třeba. No prostě takhle to dopadlo. Potom bylo to zahájení, přišli tam skutečně nějaký velmi významný lidi. Já jsem poznal z nich jenom Marii Majerovou, že tam teda taky přišla a ministři nějaký tam byli. No.
obešli to odleva doprava, tu výstavu, a dostali se k poslednímu panelu a najednou začala ta paní Majerová jako kvokat, jo, vyloženě tam kvokala, protože ona odhrnula tu záclonku a teď to se jí zdálo být skutečně jaksi absurdní a nepřiměřený. No, my jsme si říkali, no tak ten Mahler bude asi větší, než jsme vůbec čekali, ale vystoupil pan profesor Smrš, historik filmový, který se smál a říkal, vidíte, jak se nám to povedlo, tohle jsme chtěli od těch studentů, aby mluvili za sebe, to je jejich výstava, jejich škola, a oni mají mluvit to, co si myslí, a podívejte se, to je povedený, to je opravdu studentský pojetí, ha, ha, ha, ha. No a všichni udělali ha, ha, ha a vypluli a nebyl vlastně z toho žádný Mahler. Jenom já, když jsem se ocitl na tom třetím schodu, vlastně z druhého schodu jsem spadnul. Já jsem studoval 2 roky, odevzdal jsem nějaký film, ten film se velice nelíbil, a já jsem najednou byl ze školy venku a teďka zatímco moji horlivější a zodpovědnější spolužáci už hledali jinou školu a tak dále a že by to šlo nějak udělat jako přestup, tak já jsem se tak rozlobil na sebe, na ten můj film, na tu školu, že jsem se rozloučil s maminkou, vzal jsem si do kufru košili a odjel jsem na venkov, do jediného města, kde jsem někoho znal teda, to byly České Budějovice. Maminka odtud pocházela, měla tam ještě zbytek své rodiny, hlavně bratra lékaře, tak ona byla spokojená, kdybych něco potřeboval, že mi pomohou. A já jsem se ocknul v Jižních Čechách na začátku roku 1955.

Ještě se chci vrátit k tomu pobytu na škole, protože v době studia filmové režie jsem se dvakrát setkal se svým idolem, mistrem Jiřím Trnkou. Tak poprvé to bylo o prázdninách, kdy každý student měl za povinnost jít na nějakou brigádu. Já jsem chtěl se dostat zase v době těch prázdnin trošku blíž k tomu milovanému výtvarnému umění a najednou jsem viděl na chodbě oznámení, že loutkový ateliér Jiřího Trnky přijme v době prázdnin hocha na výpomoc. Jo? No tak když se mě ptali kolegové, kam půjdu, já jsem říkal, asi půjdu k Trnkům. A oni říkali, ty jsi blbeček, víš, že to je zadarmo u těch Trnků. A já jsem říkal, no jo, to já vím, ale když mě by jako to zajímalo všecko. A tak jsem taky jednoho dne stál v Bartolomějské ulici, sešel dolů do toho ateliéru, kde bylo příšeří a jenom byly osvětlené jednotlivé stoly. Tam ty panáčci na těch stolech byli zrovna Josef Švejk a poručík Dub a Vláčky. No dělal se ten první díl těch Švejkových dobrodružství a to soustředění a to ticho mě hned první vteřinu přesvědčili o tom, že tam patřím, tady, že se dělá nějaký umění, i když je to jenom film. Tak jsem tam stál tak dlouho, až si mě někdo všimnul, tam jsem řekl, že jsem přišel jako hoch na výpomoc a teď oni teda přestali pracovat a shlukli si okolo mě a říkali, no ale my nikoho nepotřebujeme. A já jsem říkal, no ale u nás na škole visí a oni řekli, no dobře, ale nás je tady, já nevím, myslím, že jich bylo 27 těch lidí. Všichni uměli všecko a byli skvělí animátoři a dělali si sami často tu kameru mezi tím animováním, protože to se jenom zmáčknul třeba knoflík. Tak oni si to dělali a uměli ušít šatečky a uměli prostě všechno udělat a uměli se soustředit na to a spočítat ty pohyby. Oni skutečně mě tam nemohli potřebovat. Ale když jsem odcházel, tak jsem ještě ukázal ke stropu a řekl jsem, prosím vás, a mohli byste mi teda aspoň říct, na co visí u toho stropu tamhle ta červená židle? Protože to mě upoutalo už od mého příchodu a neměl jsem tušení, k čemu jim je to dobrý. A oni říkali, jo, ta židle, a to je takový tajemství trošku, to my neříkáme každému. Leda, když je tady návštěva, která dojde k medvídkům pro pivo se džbánem, my tady máme džbán teda, jestli by si neměl zájem, tak a já jsem říkal, mohl bych ten džbán vidět, protože už jsem začínal tušit, že bude větší ten džbán. No, oni přinesli plechový džber a na tom bylo napsáno 22. To znamená, že to mělo v obsah 11 litrů. No ale já jsem vypálil k medvídkům, tam jsem to nechal navrtět, už jsem tam prostě odnes ten žbán a oni, když si utřeli fousy od pěny, tak říkali, tak co jsi chtěl vědět? Já povídám, no tu židli červenou. Oni říkali, to je kladka. Tam je nahoře kladka ve stropě a přes tu je přehozený hák a tím tady taháme těžké věci. Někdy se stěhuje stůl a tak dále, že jo. A já jsem říkal, no ale ta červená židle, no přeci ta židle je tam proto, aby ten hák, když potřebujeme, tak aby si jel taky dolů, ne? No, tak to bylo první ponaučení, ještě jsem jich dostal hodně, ale musím říct, že většinou jsem jenom hlídal, aby někdo do něčeho nekopnul nebo tak, protože to by byla tragédie, když se dělá loutkovej film. Tenkrát v té době, kdy nebylo video, no tak jste nevěděli, co máte v kameře a třeba 3 neděle jste natáčeli nějaký složitý záběr a nevěděli jste, jestli to nemá chybu, jestli mezi tím nezhasla nějaká lampa nebo neposunula se nějaká loutka. Takže se to muselo všecko hlídat, když šli na oběd nebo na klozet, tak musela se tam pověsit cedulka roztočeno. No a já jsem se vypracoval během asi 14 dnů, takže jsem směl zalepovat dírky. V tom Švejkovi, když ten Švejk jde po perónu, tak vždycky, když položí nožičku na to nástupiště, no tak ze spoda se musí přišroubovat ta loutka.
A zase, když tu nožičku zvedne, tak se ta nožička musí nejdřív odšroubovat a on ji zvedá do vejšky, ale zůstane tam dírka na tom nástupišti, jo. A já jsem měl takovou pixličku, tam byla kaše z korkový drti, bylo to v té barvě toho nástupiště a měl jsem nějakou špachtličku a tím jsem směl zamáznout tu dírku po tom šroubku, protože Švejk by šel po nástupišti a za ním by se objevovaly jakoby stopy, tak by se objevovaly takový růžence těch dírek. No, stejně se tam objevujou, ale musíte to vědět, jo. Když se díváte na takovej film a ta loutka jde, no tak když to víte, že tam byly dírky, tak se díváte na místo, odkud se ta nožička zvedá a ono se tam něco malinko jakoby pohne. No prostě to je moje práce na tom Švejkovi. Ale ještě jednou jsem měl setkání s mistrem Trnkou. To už jsem skutečně byl filmem posedlý a dost jsem jako ze všech těch filmů dával přednost největší tomu filmu loutkovýmu a takovým věcem, kde nejsou herci a nemůžou tam dělat nějaké estrádní vystoupení, ale kde to soustředění těch animátorů dopomáhá k takovému uměleckému zážitku. No a přišel za mnou můj spolužák, starší už, který dělal dokumenty a už dělal absolventský film Loutky Jiřího Trnky, tak si mě vyhledal a povídá, hele, ty něco víš o těch loutkách, ono se to tady nestuduje u nás na škole. Já potřebuju jednoho, který prostě trošku do toho nakouk, do těch loutek, až budeme točit u mistra Trnky v bytě, asi 2-3 dny na té kampě, jestli by si teda chtěl tam udělat si brigádu zase taky u nás. Pomůžeš nám, já jsem řekl, to bych byl šťastný. No a hned jsem pojel takový plán a když jsem potom se objevil opravdu v tom ateliéru na té kampě, tak jsem měl jedno toužebný tajný přání, že tam něco ukradnu. Nemyslel jsem nějaký předmět cenej nebo stříbrnou žičku nebo takhle. Já jsem myslel nějaký papírek, já jsem hodně spolíhal na ten odpadkový koš, že by mistr prostě udělal nějakou čáru nebo by si čistil péro nebo tak a že by tam něco zahodil. No ale domácí lidi už měli svoje pokyny, takže já jsem vůbec nic nedostal. Třetí den už mistrovi připadalo, že už tam dlouho zdržujeme. Chtěli jsme už vypadnout a tak jsme bez jídla pracovali celý den. Potom došlo k takovému sporu, jestli můžeme jít do bufíku někam se najíst. A Šefranka, režisér toho filmu, Bruno, slovenský takovej horní chlapec, dvoumetrovej, Šefranka viděl, že nebude to příznivě přijato panem Trnkou, tak říkal, mistře, kluci, nejde.

tak my jsme věděli, že když má spočítaný jabka, takže samozřejmě má spočítaný i ty bonbony, no tak jsme to takhle. A když jsme odcházeli a loučili jsme se, tak jsem zachytil jeho pohled, on se díval na mě, velmi upřeně se na mě díval, protože mě poznal. A já, když si na tohle vzpomenu, na ty události, tak já prostě slyším ty vlaky na tom stole, jak jezdí ty vláčky a pochod Radeckýho, jak se hraje v té Bartolomějský a já, jak zalepuju ty dírky. No víte, je to krásný umění dělat takovejhle film.

Rozhlasové vzpomínání českobudějovického filmového historika Borise Jachnina bude samozřejmě pokračovat i zítra v 11.30. Právě teď skončila druhá část z pěti, kterou připravila v roce 2004 Hana Soukupová. Technická spolupráce Michal Kolář, režisérem byl Aleš Vrzák.

12. hodina se blíží a blíží se také série To byl můj film. Ve studiu už je Martin Hrnčíř. Na co se zaměří, to vám zatím neprozradím, ale poslouchejte dál a po poledních zprávách se to dozvíte. Teď ještě upozorním na to, že filmy, které v nás zanechávají vzpomínky, které jen tak nevyblednou, možná máte za sebou také vy. Možná jste viděli nějaký zajímavý film a máte s ním spojený zajímavý zážitek, se kterým byste se rádi svěřili. Určitě tak můžete učinit a poslat nám mail na adresu mozaika@rozhlas.cz. Vaše filmové příběhy i tipy se mohou stát součástí letošního filmového léta a ty nejzajímavější odměníme, jako včera jednoho posluchače ze Zlína.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu zákona ke změnám rozpočtových pravidel. Představenstvo německého koncernu Volkswagen začne jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních. V plánu má do konce srpna 9 zastávek. Návštěvníky festivalu Crystal Valley Week čeká vernisáž výstavy Sklo jako dar. A počasí bude převážně zataženo až oblačno s občasným deštěm. Večer budou srážky od jihozápadu přibývat. Teploty většinou do 21 stupňů a na jihu Moravy až 25. Dobré poledne. Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních tří čtení ji totiž vrátili senátoři a teď ji poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu, například předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
2: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
0: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO předložit vládě do konce srpna.

0: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
1: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
2: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
3: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
2: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
4: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
2: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhodne o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
5: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. 3 liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sejde ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí hlavně slyšet detaily o chystaných úsporách.
6: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Zwickau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit 10 000 zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Příběh vypráví o lidech z vesnic na východním Slovensku, kde museli tamní obyvatelé v 80. letech opustit své domovy kvůli výstavbě vodní nádrže. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, budeme vědět v polovině prosince. Návštěvníci festivalu Crystal Valley Week dnes můžou zavítat na vernisáž výstavy Sklo jako dar v galerii Desítky ve Vratislavicích nad Nisou. Začne v 17:30. Navštívit můžou i výstavu Sklo v přírodě, příroda ve skle v Liberecké botanické zahradě. Festivalová místa letos propojuje linka křišťálové tramvaje vyzdobená sklárnou Jílek. Interiér popisuje její jednatel Lukáš Polák.
7: Bude k vidění Špetka Orientu, odkaz na takové ty doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu. A bude tam k vidění taky nejnovější kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
0: Festival Crystal Valley Week potrvá do soboty.
8: Počasí.
0: Bude převládat zataženo až oblačno, lokálně občasný déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů a na Šumavě až 17. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezké úterní poledne vám všem, ať už nás posloucháte doma, v práci nebo v autorádiu, přeje Lenka Novotná. Vítejte u dalšího dílu rozhlasové série To byl můj film, která je součástí vltavského filmového léta. O němž se, pokud právě odjíždíte na dovolenou, dočtete také na webu vltava.rozhlas.cz. Vše, co stojí za poslech, tam pro vás ukládáme. Dosud jsme se v tomto seriálu věnovali takřka výhradně hranému filmu. Dnes uděláme výjimku a podíváme se na dokument. Konkrétně na období 1995 až 2020, tedy na čtvrtstoletí, ve kterém český dokumentární film prošel možná ještě dramatičtější proměnou než ten hraný. A o tom všem si budeme povídat s Martinem Hrnčířem. Dobrý den, ahoj.
2: Hezké poledne, ahoj.
1: Martine, koho jsi pro dnešní vydání vybral?
2: Vybral jsem si 3 až 4 různé osobnosti takové dokumentaristické metody. Mluvit budeme o Heleně Třeštíkové a její časozběrné metodě, pak také o experimentátorovi a provokatérovi Karlu Vachkovi a nakonec také zmíníme dvojici Vít Klusák a Filip Remunda, tedy autory Českého snu. No a podle mě spojuje právě všechny tyto tvůrce jedna věc, že se vlastně všichni ptají, co znamená pravda na filmovém plátně, jen každý trochu jinak.
1: Takže začínáme.

0: Václav Snítil, Josef Hála, Scherzo Capriccioso a František Ondříček ve 12 hodin a 12 minut v polední Vltavě, kdy vysíláme další sérii cyklu To byl můj film. A začneme Helenou Třeštíkovou. Martina Hrnčíře, už se ptám, v čem je vlastně ta její časozběrná metoda tak zvláštní?
1: Helena Třeštíková často sleduje své hrdiny roky, ne-li desítky let, a teprve pak s nějakým odstupem materiál sestříhá do toho finálního tvaru, takže je tam potřeba velmi poctivá dramaturgie, takže na rozdíl od takového klasického portrétu, kde se s postavou seznámíte za pár týdnů natáčení, tady sledujeme opravdovou proměnu člověka v tom reálném čase se vším, co k tomu patří. Helena Třeštíková vystudovala dokument tvorbu na FAMU už v roce 1975 a jako jedna z prvních u nás se vlastně tou časozběrnou metodou začala systematicky zabývat. První podnět k ní ale nepřišel ze zahraniční kinematografie, protože ty klíčové zahraniční časozběrné projekty, třeba britskou sérii Up nebo německé Děti z věznice Golcov, tak viděla až po sametové revoluci nebo v roce 89, takže jí inspirovaly spíše ty tehdejší československé dlouhodobé sociologické výzkumy, tedy nějaké vědecké sledování lidí po mnoho let, což pak převedla tedy do té filmové řeči nejdříve v těch krátkých snímcích Živá voda a Zázrak v 70. letech.
0: A pak přišel projekt, který podle všeho sformoval nejvíc, Manželské etídy. Martine, zajímá mě, jak vznikl.
1: Třeštíková si v roce 1980 vybrala 6 manželských párů, podle některých informací jich bylo více, ale ty už pak dál nesledovala. No a těchto 6 párů se chystalo uzavřít sňatek na Staroměstské radnici v Praze. Oslovala je přímo během vyřizování těch svatebních formalit a rozhodla se natáčet prvních 6 let jejich společného soužití. No a sama pak po letech vzpomíná, že to tehdy v roce 1980 byl určitý takový neobvyklý přístup. Dnes už v době reality show je to časozběrné sledování cizích životů poměrně běžné, ale tenkrát to i pro ty samotné hrdiny bylo spíše nějaké dobrodružství, nějaká nová zkušenost, která je tehdy i údajně bavila. Platila jim za to částky někdy kolem 200-300 korun za ten natáčecí den, zatímco dnes už se tedy podobné honoráře, jen tak pro představu, pohybují kolem 1000 až 2000 korun. Původní série z roku 87 měla nakonec pak tedy hned 2 pokračování, Manželské etídy po 20 letech z roku 2006 a Manželské etídy po 35 letech z roku 2018. No a Třeštíková sama přiznala, že jde o její nejrozsáhlejší a vlastně takový celoživotní projekt propojený s jejím vlastním životem, protože když se dívá na ty starší pasáže, tak v nich vidí i ty vlastní milníky, nějak narození třeba dcery, stěhování, úmrtí rodičů. Je to podle jejich slov někdy smutné ohlížení, ale dnes už spíše smířlivé, což je ale také patrné teď v jejím posledním dokumentu, zatím posledním o Báře Basikové, kdy zpěvačka vlastně se tedy ohlíží za nějakými 30, možná i 40 lety svého života a taky má už takový lehce distancovaný odstup.
0: Jak náročné je udržet si od tak dlouhého sledování cizích osudů odstup? Nestane se snadno, že se dokumentaristka se svými hrdiny až příliš zblíží?
1: Bohužel často se to stávalo a sama dokumentaristka to nějak nezastírala, se svými hrdiny je v kontaktu i mimo natáčení, volají si ti křehčí z nich, třeba právě Katka nebo Marcela, o kterých tu bude ještě řeč, se jí ozývají i ve chvíli, kdy třeba potřebovali pomoc. Sama režisérka také vzpomínala, jak jednou před Vánoci volala Marcele záchranku, protože žena v nějaké emoci spolikala prášky, naštěstí ji tedy stihla zavolat pomoc včas a Třeštíková přiznala, že i v takových vypjatých obdobích si sama tedy musí někdy vzít půlku prášku na spaní, aby tedy opravdu se nějak uvolnila a vůbec usnula. Takže je to tedy metoda, která dokumentaristku nutí nějak prolomit ten klasický odstup mezi tvůrcem a hrdinou a možná právě proto jsou ty její filmy i tak emočně silné.
0: Pojďme si ještě připomenout snímek René z roku 2008. Koho režisérka Třeštíková tak dlouho sledovala?
1: Sledovala reálného muže Reného Plášila, Třeštíková si ho už vyhlédla v roce nebo před rokem 89, kdy byl jako mladiství delikvent poprvé ve vězení, natáčela ho tedy v rámci pětiletého sledování v nápravném zařízení pro mladisté v Lipkovicích, a to bylo tehdy pro cyklus Řekni mi něco o sobě, a právě ten díl o René měl pak premiéru v roce 92. Zůstali ale pak ještě také spolu i dál v kontaktu a přesně i v tom roce 92 ale se stalo něco velmi zásadního, co vztah mezi dokumentaristkou a jejím hrdinou nečekaně prohloubilo, doslova prolomilo, protože René ji tehdy vykradl byt. Vloupal se do toho jejího bytu se svým komplicem a právě tato šokující osobní zrada byla možná i důvodem, proč se Třeštíková rozhodla v natáčení pokračovat, tentokrát tedy více systematicky, po ty celé roky. Takže kamera sledovala Reného od jeho 17 let až do jeho 37, tedy celých 20 let, a z toho René podle toho finálního filmu strávil 16 let ve vězení. Vznikl takový syrový portrét muže, který se od toho mladistvého recidivisty, přesvědčeného, že je snadno zbohatné krádežemi, zatímco se ostatní poctivě nějak lopotí, tak se postupně proměňuje, i když ne vždycky k lepšímu. A to celé ještě k tomu na pozadí těch politických změn v Evropě, ve střední Evropě, které probíhají, ale úplně ten mimo jeho svět a nepřímo ho ale stále pořád ovlivňují.
0: Říká Martin Hrnčíř, který by mohl vidět i to, jak film dopadl u kritiky a jak náročné je, když to hodně zkrátím, sestříhat 20 let natočeného materiálu do jednoho celovečerního filmu.
1: No, náročné je to velmi, nicméně René získal cenu Pri Arte od Evropské filmové akademie a uspěl i na festivalech, třeba v Lipsku, kde získal Zlatou holubici za nejlepší dokument v kategorii filmů nad 35 minut. Sama Třeštíková později přiznala, že práce s takovým množstvím materiálu je obrovská a svoje zkušenosti dokonce shrnula i do odborné knihy právě o časosběrné metodě, ve které jako jeden z komentovaných příkladů rozebírá právě scénář k Renému, a to ještě vedle dalšího svého filmu, a to Soukromého vesmíru. No a také to není jediný film, který s Renem natočila. V roce 2021 se k němu vrátila René Vězeň svobody, tedy v pokračování, ve kterém se René sám na konci přirovnává k mytologickému Sisyfovi, valící ten pomyslný balvan do kopce, který mu vždycky, ale těsně před vrcholem, sklouzne zpátky dolů. René je tak jediný mužský hrdina, kterému Třeštíková věnovala hned dva samostatné celovečerní filmy. U žen pak podobně dlouhodobě sledovala třeba Marcelu, její příběh nejdřív patřil do těch manželských etýd, než se tedy po vraždě Marceliny dospělé dcery, kterou policie nakonec uzavřela jako sebevraždu, stal také samostatný film. A nebo pak také sledovala dlouhodobě drogově závislou Katku, jejíž časosběrný portrét jí byl ale také vyčítán za nějakou míru bezcitnosti, protože ji natáčela třeba i v okamžicích, kdy byla žena zjevně pod vlivem drog.
0: A co říká sama Třeštíková o principu, na kterém celá její tvorba stojí?
1: Sama to shrnula v několika výstižných větách, které se dnes citují jako takové její tvůrčí krédo. Řekla, že jde hlavně o to, cituji, vyrvat nebo nechat vyplynout nějak ty prchavé okamžiky lidských životů plynoucímu času, a že udělat z banality film je zajímavý a těžko dosažitelný cíl. Konec citace. A dodala i jednu důležitou věc o tom, jak vlastně její projekty vznikaly. Podle jejich slov je na začátku vždycky náhoda. A všechny její projekty se zrodily z nějakých náhodných setkání, ať už šlo o Reného, Marcelu nebo o kohokoliv dalšího. Na kontě má dnes tedy už přes 60 filmů a časosběrná metoda, které se vlastně věnuje nejdéle a nejsoustavněji, nejen u nás, ale v tom celosvětovém kontextu, z ní udělá jednu z mezinárodně nejuznávanějších českých dokumentaristek vůbec, a jak sama plánuje, tak chce ještě v těch časosběrných projektech pokračovat i do budoucna, a až sama tedy nebude moc dál natáčet, tak to chce předat svým dětem. Její dcera Hana ostatně už řadu let natáčí vlastní pokračování s názvem Manželské etýdy, nová generace, a to tedy založené právě na tom matčině konceptu.
0: Náhoda určitě není, že je ve studiu Martin Hrnčíř, který patří do pětice filmových publicistů a redaktorů, kteří připravují letošní letní sérii To byl můj film, a s tou budeme pokračovat také za chvíli. Já vám jenom připomenu, že osudy Heleny Třeštíkové jsme vysílali na začátku prázdnin a zcela určitě je najdete na webu vltava.rozhlas.cz.
2: To byl můj film. Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
3: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
2: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Hudba Peter Lipa, text Milan Lasica a bylo to album Naspäť na stromy a balada o štyroch koňoch. Posloucháte Polední Vltavu a sérii To byl můj film. Ve studiu je stále Martin Hrnčíř. Karel Vachek je přesný opak Heleny Třeštíkové. Žádná trpělivá, tichá metoda, ale hlučné, dlouhé, provokativní filmové eseje. Martine, jak vůbec začala jeho kariéra?
1: Karel Vachek se narodil v roce 1940 v Tišnově na Moravě a na FAMU pak studoval hraný film u profesora Elmara Klose, tedy jednoho z režisérů Oscarového obchodu na Korze, a absolvoval v roce 63, a to s dokumentem Moravská Hellas, takovou bizarní reportáží z folklorního festivalu ve Strážnici, ve které do rolí reportérů obsadil Jana a Karla Soutkovi, no a ti zpovídali ty místní folkloristy a malé rečky a odhadovali, jak se vlastně z té původně živé tradice postupně vytrácí autenticita, že to už je něco asynchronního. Film získal čestné uznání přímo i na Karlovarském festivalu, ale velmi rozlobil komunistickou stranu a to natolik, že ho krátce na to zakázal právě i přímo prezident Antonín Novotný.
0: Začátek kariéry tady jednoduchý nebyl. Jak na to Vachek navázal?
1: O pět let později, v roce 68, natočil svůj nejslavnější předrevoluční dokument, a to Spříznění volbou, vybavený 16mm kamerou. V něm bezprecedentně zachytil politické dění zákulisí pražského jara, a to zhuštěné do 14 dní mezi abdikací prezidenta Novotného a volbou jeho nástupce Ludvíka Svobody. A pronikl přitom až do toho politického zákulisí s takovým i dlouhým mikrofonem, tam třeba odposlouchává přes klíčovou dírku a mezi ty přední reformní politiky tedy takto vniknul, můžeme zmínit Alexandra Dubčeka, který se tam objeví, Josef Smrkovský, Otašik nebo Oldřich Černík, a sledoval, jak se právě před ním odvíjí to drama dějin v podobě takových soukromých neoficiálních rozhovorů uvnitř těch oficiálních událostí. Z natočených 6 hodin materiálu se stříhal pouhých 85 minut, a to úplně bez komentáře, jak sám tedy říkal, bez uvozovkách lirické kamufláže a nepřítomných faktů. A i tento film komunisté po srpnové invazi roku 68 hnedka zakázali a diváci ho mohli až vidět až v roce 1990. Je to ostatně film natolik ceněný, že organizátoři Karlovarského festivalu později si vypůjčili jeho název přímo pro pojmenování jedné z festivalových sekcí, ale je tam také ten odkaz právě na Goetheho stejnojmenný román Spříznění volbou.
0: Tak mě napadá, že by se asi dnes těšil z toho, jak se nahrávací technika zmenšila, že by se mu to tenkrát asi hodně hodilo. Kdy se mohl k vlastní tvorbě vrátit do opravdy?
1: Až po sametové revoluci, tedy v roce 90, tehdy se pustilo takové rozsáhlé dokumentární fresky, ještě předtím tedy se pokoušel nějak malovat velmi úspěšně, ale tato dokumentární freska z roku 90 vypráví o atmosféře ve společnosti a o uměleckém i vědeckém světě těsně před prvními svobodnými volbami. Snímek se jmenuje Nový Hyperion, aneb Volnost, rovnost, bratrství, na kterém tedy pracoval až do roku 92. A na to pak tedy přímo navázal i filmem Co dělat? Cesta z Prahy do Českého Krumlova, aneb Jak jsem sestavoval novou vládu z roku 96. Jde o dílo, které bych vlastně z celé té jeho porevoluční tvorby vybral, stejně jako ostatní třeba filmoví historici, jako takový reprezentativnější titul, který je i dnes mnohými považován právě za jeho nejvýznamnější dílo. Odehrává se v době, kdy je v Československu u moci pravicová vláda Václava Klause a Vachek s kamerou se tedy stahuje do takové pomyslné opozice, opouští Prahu i to oficiální politické dění a se dvěma autobusy plnými umělců, vědců a nejrůznějších pozoruhodných osobností vyjíždí tedy do Českého Krumlova, aby tam s nimi během cesty diskutoval o občanských, tvůrčích i existenciálních postojích, a tedy odtud i ten podtitul O sestavování nové vlády.
0: Pojďme to upřesnit, kdo všechno se v tak nesourodé pojízdné vládě objevil.
1: Byla to velmi pestrá pojízdná společnost, mezi zpovídanými byla třeba herečka Vlasta Chramostová, básník a kritik Egon Bondy, který v jedné scéně prorokuje peklo globálního kapitalismu, pak tam byla také undergroundová legenda Ivan Martin Jirous, aktivista Petr Cibulka, ten tam tedy odhaluje taková ta komunistická spiknutí, což mu tedy vydrželo až dodnes, ale vystupuje tam i sám prezident Václav Havel, tehdejší politik Václav Klaus a mladý Miloš Zeman. Objevuje se tam ale i Jiří Krejčík, režisér, kterého jsme si tu už připomínali v souvislosti s Císařovým pekařem. Ten ve filmu věští zase soumrak civilizace a v jednu chvíli se Navahka kvůli nemožnosti natáčet i přímo rozlobí přímo před kamerou. To je jedna ze stěžejních scén, kterou si můžete také najít online. A sám Vachek pak šel ještě dál a vlastně se nestali nějakým manipulátorem nebo iniciátorem nějakých scén. Třeba ve filmu Bohemia Dokta, tak tam rekonstruuje středověkou bitvu u Sudoměře a uprostřed té bitvy vřavy, tak pak poklekne před vynálezcem plastické trhaviny Semtex. Takže ta provokace tam vždycky byla.
0: Vachkovy filmy mají pověst mimořádně náročných, dlouhých a kontroverzních děl. Čím si takovou pověst vysloužil?
1: Především tím, jak se zásadně stavěl proti té dosavadní běžné dokumentární praxi. Jeden z jeho bývalých studentů, dnes už tady také režisér, po Vachkově smrti v roce 2020 vzpomínal na termín, se kterým Vachek přišel a který podle něj přesně pojmenoval tu slabinu spousty jiných dokumentů, které nazýval takzvaná skučidla. Tak Vachek říkal filmům, které se soustředí na cizí utrpení a bolest, aniž by nabízeli nějaké východisko nebo nějakou vlastní vizi a pokoušeli se s tím něco dělat. Trval na tom, že dokumentarista, který se věnuje nějakému společenskému tématu, tak musí mít vlastní vizi, vlastní charakter, představu, jak by měly věci vypadat a ne nějak soucitně přihlížet a sledovat to utrpení. A ty své teoretické názory obecně na svět a na umění, ostatně tedy sepsal i knižně v takové nevelké, ale velmi hutné knize Teorie hmoty z roku 2004, ve které rozvíjí vlastní filozofický systém, ale nechává nahlédnout právě i čtenáře trochu do pozadí toho, jak vznikaly ty jeho dokumenty, někdy tak trochu i jako básně. Ty jeho filmy jsou jinak navíc typické i extrémně dlouhými, někdy komplikovanými názvy, to už jsme také mohli slyšet, které sami sobě fungují trochu jako literární dílo, protože Vachek si tak liboval v nějaké té barokní přebujelé řeči, která málo kdy nabízí nějakou jednoduchou odpověď. Čtveřici svých hlavních porevolučních filmů, tedy Nový Hyperion, Co dělat, Bohemia, Dokta a Kdo bude hlídat hlídače, pak také navíc sám souhrně nazval takovou tetralogii Malý kapitalista.
0: Byl Vachek nakonec doceněn a jaký zanechal odkaz?
1: Doceněn stále si myslím, že ještě bude doceňován. Karel Vachek tedy zemřel v prosinci roku 2020 a už o rok později mu ministr kultury udělil in memoriam medaily Artis Bohemia Amicis, tedy ocenění pro přátele české kultury, které převzala tehdy děkanka FAMU Andrea Slováková, s tím, že Vachek byl myslitelem a umělcem mnoha talentů, který ukázal, jak vlastně daleko a hluboko a přínosně vlastně kriticky může film promýšlet i nějak tu společnost, obecně razil takové, dá se říct, motto myslet filmem. Jeho úplně poslední 6-hodinový film Komunismus a síť a neb konec zastupitelské demokracie, tak ten mám tady velmi vysoko i v tom osobním hodnocení právě tady na Vltavě, tak kombinuje ten starší materiál tak eklekticky s novým materiálem a s těmi performancemi a shrnuje tak vlastně tu jeho celoživotní posedlost s hranicemi filmového vyprávění i politické revoluce. I když byl pro řadu diváků kvůli délce právě tento film a náročnosti svých filmů tak trochu odvítaným, někdy možná trochu kontroverzním tvůrcem, tak právě někteří kritici právě zase vyzvihují to, jakým způsobem nechává diváky vniknout do těch svých filmů a myslím si, že jakékoliv další pokračování by znamenalo, že by se tomu Karel Vachek v dobrém slova smyslu vysmál, protože smích si myslím, že je taková terapeutická metoda, kterou on často uplatňoval i ve svých filmech.
0: Martin Hrdžíř je autorem dnešního vydání série To byl můj film a zdaleka ještě nekončí, pokračovat budeme i za chvíli. Po další hudební vsuvce se přesuneme k úplně jinému druhu dokumentu. K filmu, který nesledoval skutečné lidi celé roky, ale sám si na pár měsíců vymyslel realitu, do které pak vlákal tisíce diváků najednou. Možná už tušíte, posloucháte Polední Vltavu.

0: Xenia Loeffler dohrála, byla to část z koncertu pro šalimo, hoboj, fagot a basso continuo F-dur od Johanna Adolfa Haseho. Posloucháte Polední Vltavu, už bylo 12:30, my pokračujeme v dalším povídání o dnešním dokumentaristicky laděném tématu v sérii To byl můj film a Martin Hrnčíř je stále ve studiu. Český sen z roku 2004 je možná nejznámější český dokument celého nového tisíciletí. Co si jeho tvůrci, tehdy ještě studenti FAMU, Vít Klusák a Filip Remunda vlastně předsevzali?
1: No, původně chtěli natočit něco jako první českou filmovou reality show a rozhodli se prozkoumat velmi podrobně tedy fenomén hypermarketu, kterých v Česku za pár let vyrostlo v obrovském množství, přes 120 jsem dohledal nějaké číslo, a které vlastně radikálně změnily nákupní i rodinné návyky některých Čechů. Jejich metoda ale byla mimořádně troufalá, místo aby tedy jen natáčeli existující obchody a jejich zákazníky, tak získali grant, konkrétně 19 milionů korun z Ministerstva kultury České republiky, a za tyhle peníze si najeli skutečnou renomovanou reklamní agenturu vedenou kreativním ředitelem Martinem Přikrylem. No a nechali si od ní profesionálně vytvořit kompletní reklamní kampaň na úplně vymyšlený hypermarket s názvem Český sen. Sami se přitom v úvodu filmu nechávají proměnit z těch ošuntěle vyhlížejících studentů v takových tmavých bundách v exkluzivně oblečené manažery, navštíví prestižní kadeřnické salony a spolupracují i se známými fotografy, mimo jiné s Jadranem Šetlíkem, který jim pomáhá se tedy s tou vizuální stránkou celé image a pomáhá jim se tedy na těch fotkách hlavně rozesmát.
0: Jak přesně byla ta kampaň postavená? Musela to být velmi propracovaná mystifikace. Spousta informací v režimu přísně tajné, aby na ně lidé naletěli.
1: Je to tak, bylo to tedy přísně tajné a probíhalo to ve třech fázích. Nejdříve se objednalo jen to samotné logo denografického studia, takový modrý obláček s nápisem Český sen a datum otevření, bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení, co se tedy vlastně chystá. A pak přišlo oznámení, že jde tedy o nový hypermarket, a teprve nakonec agentura odhalila i to konkrétní místo v pražských Letňanech. Kampaň zahrnovala televizní i rozhlasové spoty, 200 000 letáků s vlastní produktovou řadou, 400 reklamních ploch po celé zemi, inzerci v novinách i vlastní znělku s dětským sborem, kterou pak lidé mohli slyšet i v rádiu jako běžnou reklamu. Zajímavé je, že část sloganů byla vlastně záměrně protichůdná. Nápisy třeba typu nechoďte, nenakupujte nebo netlačte se. Tak vlastně i ty paradoxně vzbudili ještě větší zvědavost těch tedy případných nákupčích a přilákali tedy ještě více lidí, než kdyby kampaň tedy byla klasická a lákala k nějaké návštěvě. Tvůrci navíc nechali zpracovat i ten skutečný marketingový průzkum, takzvanou focus group, a sledovali reakci náhodně vybraných lidí na kampaň ještě před jejím spuštěním, a pak tam byl také výzkum oční kamerou, ten je teda také zachycený v dokumentu, při kterém testovali, nebo testovaní lidé nosili takovou speciální helbu se dvěma kamerami, z níž jedna sledovala oko a druhá, kam se dívá, aby se dalo tedy přesně vyhodnotit, co na ty potenciální nákupčí nejvíce platí a co je zaujme.
0: A to všechno, o čem mluvíš, nějak vyvrcholilo ve filmu. Jak?
1: Je to tak, 31. května 2003, tedy ještě před samotnou premiérou filmu, uspořádali velkolepé otevření pomyslného hypermarketu na zelené louce v pražských Letňanech. Na parkoviště tehdy dorazilo přes 3000 lidí, některé zdroje zase uvádí přes 4000 lidí, mnozí s igelitkami, nákupními taškami, na kolečkách připravili tady vyloženě nervózně vyrazit na ty výhodné nákupy, které reklama slibovala právě za neuvěřitelné ceny, třeba fotoaparát za pár stovek, televize kolem tisícovky, levné potraviny, jogurt možná třeba až za nějakých 6 korun, a překvapení pro každého zákazníka, tak to mělo být také ještě v ceně. Moderátor z pódia je tam také vybízel, ať se občerství u přistavených cisteren s pitnou vodou, protože bylo tehdy velmi teplo, a když tedy pak slavnostně přestřihli pás a dav se tedy zuřivě rozběhl k budově vzdálené zhruba 300 metrů, což je tam také vidět v takové pěkné perspektivě, tak nejrychlejší běžci v cíli zjistili, že žádný hypermarket neexistuje. Jen obří kulisa, takové malované barevné průčelí, velké 10 na 100 metrů, které na místě vyvěsilo 24 horolezců. A reakce těch podvedených zákazníků byly velmi zlostné, až rozčílené, i když ve finální podobě filmu se objevují i chvíle celku vtipné, kdy lidé berou celou věc s humorem a pobavením, je tam i nějaká sebereflexe, že přesně to jsme tedy my Češi, ale jsou tam také hlášky typu takhle chcete jít do Evropy, protože právě tehdy jsme jako republika měli ještě vstoupit do Unie, tedy v roce 2004.
0: To zní jako mimořádně nákladná a riskantní produkce pro studentský absolventský film. Mm-hmm. Jak se na financování z veřejných peněz dívala veřejnost a politika?
1: Vcelku přísně, a právě to byl také jeden z nejdiskutovanějších bodů celé této kauzy. Odhalení mystifikace vyvolalo rozruch přímo i na tehdejší politické scéně a debatovalo se o tom i v parlamentu. Dokonce hlavní spornou otázkou bylo, jestli je vlastně v pořádku, aby stát prostřednictvím grantu Ministerstva kultury fakticky zaplatil skutečnou profesionální reklamní kampaň, která cíleně lidi klamala, byť tedy ve jménu nějaké umělecké a společenské sondy. I ty samotné názory na film se lišily mezi diváky a kritiky. Jedni ho chválili jako takovou mimořádně přesnou sondu a pohled do mentality české konzumní společnosti a do mechanismu takzvaného posttotalitního reklamního biznesu. Ní ho naopak označovali za pokrytecký kousek, kterým se chtěli hlavně tvůrci zviditelnit a zajistit si nějakou vlastní kariéru na úkor tedy důvěru tisíců obyčejných lidí. Sami tvůrci to ale komentovali slovy, že chtějí natočit film a teď cituji, po kterém tuhne úsměv na rtech. Tak pokud vám tedy ještě nestuhnu, tak se možná podívejte znova a nechtěli tedy podívat diváky nějakou, pobavit diváky nějakou lacinou recesí, ale nechat je, ať si sami uvědomí, jak snadno se dají zmanipulovat nějakou vlastní touhou po výhodné koupi nebo zmanipulovat nějakou vlastní vášní. Film navíc v úvodu připomíná i situaci z dob normalizace, kdy běžné nakupování často znamenalo nějaké ponižující schánění nedostatkového zboží a staví tak ten současný nebo tehdejší konzumní hlad do toho protikladu k tomu socialistickému nedostatku.
0: Jaký měl český sen ohlas v zahraničí?
1: Mimořádný český sen, si tak toho si všiml i americký dokumentarista a aktivista Michael Moore, tvůrce třeba snímku Fahrenheit 9/11, který si film právě vybral i pro uvedení na svém vlastním filmovém festivalu a snímek pak dokonce později posloužil i jako námět pro jednu epizodu amerického televizního cyklu Záhady muzeí, kdy se tedy vydávají pátrat vlastně, jak tento dokument vznikl. Kauza rezonovala i v zahraničních médiích, která psala mimořádně nápadité, i když eticky sporné mystifikaci tedy přímo uprostřed střední Evropy.
0: Co se s Klusákem a Remundou dělo dál? Zůstali u podobně troufalého konfrontačního dokumentu?
1: Ano, ještě krátce ano, ale pak se jejich vlastně styly trochu rozešly. Klusák pokračoval filmy jako Svět podle Daliborka nebo mezinárodně, pak zabodoval i s filmem Síti, který natočil společně s Barborou Chalupovou a za který získal Českého lva i cenu české filmové kritiky. Jenom připomenu, že to je dokument, který pomocí kamery odhaloval praktiky online predátorů číhajících právě na děti v takových fiktivních bytech. Remunda se ale zase věnoval investigativnímu cyklu Český žurnál pro českou televizi, ale i filmům z válečných oblastí a nedávno dokončil i dokument o současném Rusku, který bodoval na Jihlavském festivalu. Jejich ale společná tehdejší cesta, tak ta neskončila jenom u Českého snu, ještě v roce 2010 pak natočili navazující Český mír, ten je tedy věnovaný diskuzi o americkém protiraketovém radaru a před pár lety dokončili i dokument Jak Bůh hledal Karla, který několik let natáčeli v Polsku a ve kterém dokumentují vlastně i to katolické prostředí a jak se dá do něj proniknout.
0: Martine, dokumentaristika posledního čtvrtstoletí v naší zemi, to je opravdu velké sousto. My než to dnešní vysílání uzavřeme, možná bychom měli ještě zmínit pár dalších jmen, kdo z nejnovější nebo z té novější generace českého dokumentu podle tebe stojí za pozornost, za zmínku a ještě možná jak vlastně tato tradice pokračuje. pokračuje dnes?
1: Určitě bych zmínil také Miroslava Janka, ještě z té lehce starší generace, který se dlouhodobě věnuje hudebním, výtvarným a přírodním tématům a prosul i těmi takovými citlivými portréty lidí, třeba o Olze Havlové, pak také Eriku Hníkovou, protože její pozorovatelské sondy do toho maloměstského venkovského života jsou moc hezky vykreslené, třeba ve filmu Nesvadbov, ten je tady o slovenských mladících, kteří si nemůžou najít nevěstu, a pak také pozdější Šmejdi o podobných prodejcích a okrádání důchodců. Už jenom ve zkratce velmi shrnu také třeba teď aktuální velmi snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato Pepi Lubojacky, protože ta bude za Česko usilovat o Oscara. No a minulý rok obdobně také právě bodovala u České filmové a televizní akademie Klára Tasovská, a to s filmem Ještě nejsem kým chci být, o fotografce Libuši Jarcovjákové. Takže obecně, kdybych to měl nějak tak shrnout, tak se dá říct, že český dokument je takový moc hezký vývozní artikl, který funguje i v zahraničí, a to možná mnohem lépe než některé hrané české filmy.
0: Říká Martin Hrnčíř, autor dnešního dílu série To byl můj film, kterou můžete sledovat také v záznamech, protože všechny díly pro vás ukládáme na web vltava.rozhlas.cz. Já ještě dodám, že máme dokumentaristiku také na webu Vltavy, také můžete dohledat radiodokumenty. Dneska končíme a děkuji, že jste byli s námi u toho. V putování za filmovou historií budeme pokračovat příště, opět zítra v rámci vltavského filmového léta. Martine, díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
1: Avšak kdesi pod hladinou?
0: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
1: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
0: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes dostanou přiřazená čísla na hlasovacích lístcích. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. Po nočním ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v afipské rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Informoval o tom gubernátor kraje Veniamin Kondratjev. Další ukrajinské údery podle něj mířily na železniční nádraží, kde zemřeli dva lidé a další dva jsou zranění. Konkrétnější rozsah škod v rafinerii gubernátor neupřesnil. Afipská rafinerie ročně zpracuje přes 6 milionů tun ropy. Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen dvě lodě na přepravu ropy a plynu. Je to nejmíň od začátku května. S odkazem na monitoring pohybu plavidel to píše agentura Reuters. Poznamenává ale, že se počet může o něco zvýšit. Je totiž možné, že některé lodě vypnuly navigační zařízení. Před začátkem války na Blízkém východě hormuzským průlivem denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí. Doprava v této klíčové námořní trase ale zůstává na minimu i navzdory tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je užina otevřená. Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Zloději cílí především na zlato, šperky a další předměty, které je snadné prodat. Počasí. Převládat bude zataženo až oblačno a lokálně občasný déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od jeho západu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Při zmenšené

0: Polední Vltava.
1: Jsou 2:13, pokračujeme v našem kulturně publicistickém vysílání. Krátce předešlu, že nová povídka Pavly Horákové Hauptka bude k poslechu už v 2:30 a číst bude Kamila Šmejkalová. A dnešní vydání Klapky zabrousí do dokumentárně ekologických vod. Budeme si hrát písně, které vznikly pro snímek Jiříkovo vidění. Film o snažení jednoho vědce přispět k udržitelnému rozvoji na naší planetě natočila Marta Kovářová a sama k dokumentu složila i vtipnou originální hudbu. Klapku připravil a uvádí Tomáš Pilát.
0: Klapka. Jiří Svoboda je fyzik, vědec, vysokoškolský pedagog a člověk, kterému záleží na stavu naší planety. Trápí se nad tím, jak to tu po ekologické stránce vypadá a nad tím, že neexistuje žádná globální dohoda na tom, jak tuhle situaci změnit. Což by si přál? Jeho dcera, frontwoman kapely Buduár staré dámy Marta Kovářová, s ním o jeho snažení natočila film. Dokument Jiříkovo vidění pak doplnila o svoje písně. Snímek tak má neotřelý, osobní a energický soundtrack. Hned první píseň hezky shrnuje jak otcovo ekologické, tak její filmové snažení.
2: Klima se mění, někdo panikaří a někdo zas, že kvůli člověku to není. Vědecká data říkají, chce to akci.

0: Snímek Jiříkovo vidění, který Marta Kovářová připravovala 5 let, zaznamenává 3leté putování Jiřího Svobody s celkem jednoduchou myšlenkou jednotné celosvětové uhlíkové daně. Ve filmu je nenápadně zmíněna i důležitá role Martiny matky, také vědkyně a vysokoškolské pedagožky, a rodinné dílo ozvášňuje režisérčin osobitý hudební doprovod. Jak říká, s písničkami se počítalo od začátku filmování.
1: Bylo to zamýšleno od začátku, že filmem budou proplouvat moje písničky, protože během natáčení se stalo, že mnohdy silné situace se mi nepodařilo zachytit na kameru, ale nějakým způsobem ve mně zůstaly a mě je přirozené se vypovídávat písní a ty své prožitky filtrovat písní. Takže vlastně vznikaly písničky, které se právě hodily k dokreslení některých situací nebo k překlenutí určitých momentů. Takže s písněmi se opravdu počítalo. Ne všechny písně se vešly do filmu, takže vydáváme i soundtrack. A s klukama, který mám v kapele, tak jsem hrozně ráda, že do toho ochotně šli, přestože to není klasická tvorba Budoáru.

0: Epitaf.
1: Tak to byla další píseň ze soundtracku k celovečernímu dokumentárnímu filmu Marty Kovářové Jiříkovo vidění Harvester Sudoku. Další melodie, spojení dvou písní soundtracku, připomíná marnou snahu Jiřího Svobody oslovit a natchnout pro svou myšlenku přední světové osobnosti a ekologické aktivisty. Pan Svoboda píše, posílá, píše a posílá a odpovědi nepřicházejí.

písních soundtracku k filmu Jiříkovo vidění si Marta Kovářová hraje s hudbou i se slovy. Se slovy česky i anglicky, více v angličtině, vždycky s humorem, nadhledem a osobním přístupem. V písni Mother Warning k ní promlouvá už zmíněná máma, která je velkou pomocnicí jak Martě, tak i manželovi. Mezi mnoha dalšími praktickými záležitostmi třeba škrtá vykřičníky z dopisu svého manžela, které manžel rozesílá do celého světa. Svět není racionální, říká maminka. Bylo by fajn, kdyby stačilo, že má táta pravdu, ale tak to není. Cituje ji Marta Kovářová a o svém rozhovoru s ní napsala následující píseň.

Píseň Matčino varování se do filmu nevešla. Pro rodinu Marty Kovářové je ale zásadní a k její snímku Jiříkovo vidění bytostně patří, takže vychází na soundtrackovém albu. K písni Held My Hand inspiroval Martu zážitek ze spikleneckého výstupu s tátou na jedné stávce za klima. Ve filmu se pro ní nakonec taky místo nenašlo, na soundtracku ale samozřejmě vychází.

Držel mě za ruku, tak se jmenuje právě odezněla píseň soundtracku k filmu Jiříkovo vidění. Teď dvě krátké skladby, jdoucí s dějem snímku Party's Door a Mess, Mess.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Lory Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Společnost Krým chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila demoliční práce a počká na vyjádření statiku a stavebního úřadu. Řekl to ředitel marketingu a komunikace společnosti Marcel Schmidt. Firma chce uchovat 11 pater v severovýchodním rohu budovy o rozměrech 24x12 metrů. Stanovisko expertní skupiny by mohlo být známo do 14 dnů. Na moskevském letišti Vnukovo přistál americký vojenský transportní letoun, informuje o tom agentura Reuters. Boeing Globemaster dorazil v pondělí do lotyšské Rigy ze základny Andrews nedaleko Washingtonu. Z Lotyšska dnes odletěl do Moskvy na jedno z tamních hlavních letišť. Kreml uvedl, že o letadle nemá žádné informace. Další podrobnosti nejsou známé. Ve Vyškově dneškem začíná druhý ročník festivalu baroko komorní i velkolepé. Akce se letos zaměří na francouzskou hudbu z období vlády Ludvíka 14. Festival proto nese podtitul V zemi krále slunce. Program propojí 4 koncerty ve hřbitovním kostele s mistrovskými interpretačními kurzy pro mladé hudebníky. Radnice o tom informovala na svém webu. Počasí. Převládat má zataženo až oblačno, lokálně čekáme občasný déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od jeho západu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, při zmenšené oblačnosti kolem 23 stupňů a na jihu Moravy kolem 25. Na horách naměříme kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Hudba Brahmsova, hudba Mozartova nebo Georga Friedricha Händla, ale také svěží hudba z Brazílie právě nyní, 3 minuty po 15. hodině v Odpolední Vltavě.

Gilbert Užil a Milton Nascimento, dva hlasy, které spojily síly, aby vám dali pocítit hlas a zvuk slunné tropické Brazílie 7 minut po 15. hodině. V odpoledním vysílání Vltavy se srpnovým, tedy konkrétně 25. srpnovým datem. Co nevidět, začne škola, co nevidět, končí prázdniny. My však ještě užíváme plnými doušky, alespoň doufám, společně prázdninové nálady. Taky v duchu filmového léta je muž je přizpůsoben i vltavský seriál věnovaný Jane Austenové, přesněji filmovým a televizním adaptacím jejich románových a textových motivů. Dvě rozdílné sestry, nedostatečné dědictví, zhrazená láska a odpuštění, i to jsou témata ceněného populárního románu Jane Austenové Rozum a cit. I o něm bude řeč. Stejně tak jako o odkazu, živém odkazu dlužno podotknout orchestru FOK. Ten se zítra a pozítří představí ve Valtinské zahradě v Praze. Dva tradiční open air koncerty nabídnou operní árie, filmovou hudbu i připomínku někdejšího dlouholetého šéfdirigenta orchestru Václava Smetáčka. O tom budeme za okamžik hovořit s naším hostem, který přijde do vltavského studia zhruba za 5 minut. Do té doby symfonie číslo 1 E-moll Jeana Sibelia.

0: Třetí část symfonie číslo 1 E-moll Jeana Sibelia právě dozněla a my o vážné hudbě na Vltavě budeme 12 minut po 15. hodině hovořit dál, protože symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zakončí léto a přivítá novou sezonu stylově dvěma koncerty ve Valdštejnské zahradě. Zítra a pozítří vždy od 17 hodin a to pod taktovkou Jana Kučery. Zazní program, který připomene všechny tři významy ukryté ve zkratce FOK, tedy film, operu a koncerty. Solistkou bude sopranistka Zuzana Marková, mluveného slova se ujme herec František Souček. Právě teď naším hostem dramaturg pražských symfoniků Martin Rudovský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Rudovský, koncerty v pražské Valdštejnské zahradě patří k tradičnímu závěru léta orchestru FOK. Čím jsou pro vás specifické a proč jste se letos rozhodli uspořádat je dokonce dvakrát?
1: No tak specifické, to prostě patří, to je k součástí genomu prostě FOK, protože my už tam hrajeme 90 let, mimochodem někdy už ve 30. letech tam hrál Fok pod Dýchánek, Slávie, Sparta, dvou manšaftů slavných, tak doprovázel prostě Fok jejich after party nebo garden party.
0: Takže to byly prostě, časy, co?
1: To byly časy, to bychom se k tomu ještě vrátili. No takže zkrátka Valdštejnská zahrada a my jako jsme prostě po těch 90 letech jako srostli. Je to nádherná atmosféra, rodina, prostě kolujících zvířat a dětí, občas i se tam někdo prostě přinese svačinu, takže to je taková jako krásná prostě festivalová atmosféra, řekněme. No a proč je to dvakrát? Totiž senát mi daná kapacita 2200 lidí a protože na nás chodilo tradičně tak 5000, 4,5, tak jsme to zkrátka museli rozdělit na dvě odpoledne. Takže doufáme, že se dvakrát takhle naplní, abychom tak uspokojili všechny posluchače, kteří by tam jinak přišli třeba jenom jednou na jeden pokus, tak to zkusíme na dvakrát.
0: Jeden den mohou přijít slávisté, druhý den spartaní. Každopádně program bude mimořádně pestrý. Ano. Od Dvořákovy Rusalky a Verdiho až přes Smetanu a Čajkovského. No a tu neformálnost si myslím hezky doložíte třeba hudbou z Titaniku, Foresta Gumpa nebo Sedmi statečných. Tak co je vlastně klíčem té dramaturgické stavby?
1: Už se to vlastně zmínil v tom úvodu, prostě FOK, film, opera, koncerty a vždycky to vlastně tu sezonu záměrně otevírá, abychom představili nějaký celý prostě rejstřík, repertoár, vějíř, co prostě pak nabídneme v celé sezóně, protože pak zbytek sezóny, já si přejem s fokařem vždycky na první zkoušce hezký zbytek sezóny, že zbytek sezóny potom jsou ty věci, řekněme, oddělené, jsou buď koncerty, nebo jsou operní nějaká gala, nebo filmové projekty, tak to je prostě všecko dohromady a je to samozřejmě i kvůli tomu, abychom prostě za tu hodinu 20 minut dejme tomu hodinu a půl, prostě jako uspokojili co nejvíce posluchačů, otevřeli prostě srdce i dětem a dalším, aby to prostě si tam užili všichni, to společné odpoledne.
0: Ale pochopitelně silná bude i operní část večera. Ta bude patřit sopranistce Zuzaně Markové, zazní její Měsíčku na nebi z Dvořákovy Rusalky, ale taky uslyšíme v ariích z Komediantů a Sicilských nešpor, nakonec i v Bernsteinově Feel Pretty. Proč jste vlastně oslovili právě Zuzanu Markovou, co všechno může v takto rozdílném repertoáru vlastně ukázat?
1: No, obecně té zahradě sluší zpěvačky a myslím, že to byl tentokrát nápad Honzy Kučery, který pojí je Zuzanou přátelství, tak mě vlastně poprosil, jestli bychom mohli poprosit. Ono to klaplo, což bylo tedy velké, krásné vyjednávání, protože to nebylo vůbec jednoduché trefit její diář a vůbec, když jsem jí říkal, že to je open na zahradě, tak nejdřív jí to překvapilo a pak jí to hrozně potěšilo, protože vlastně to je pro skoro nejvíc posluchačů, co můžeme nějaký koncert nabídnout. No a právě, že představíme ji v té obrovské škále, která ona je schopná, to znamená od Belcanta až prostě po muzikál a moc se na ní těším. A my ovlivňujeme to už dlouho. A když jsme byli ten repertoár konkrétní, tak ona říkala, no víte, ona ta nálada není úplně jednoduchá na světě a všude. Já vyberu takové čtyři prostě jako hladící kousky plné slunce, radosti a květin, prostě zahradní, řekněme, kusy. Takže ty vybrala a prostě myslím, že je představí, že ona samotná je taková jako slunce a radost, prostě Zuzana Marková.
0: Tak doufejme, že z toho bude i nějaký hezký vireál, jako třeba Tři tenoři a Trepko a tak. Každopádně, když připomeneme ještě ty historické kořeny, připomeňme osobnost někdejšího šéfdirigenta FOK Václava Smetáčka, od jehož narození letos uplynulo 120 let a taky od úmrtí 40 let. Zazní jeho Vivat Olympia i část musorského obrázku z výstavy v jeho instrumentaci. A jeho pravnuk František Souček přečte Hrabalův Prokopnutý buben. Jak silná je vlastně ona Smetáčková stopa v historii FOK?
1: No tak jak říká Holan, génius je ustavičná přítomnost, takže prostě Smetáček je s námi nepřetržitě, protože nastavil nějaké jako základní prostě parametry toho orchestru, dramaturgické řady a všecko. Já když nevím dramaturgicky, podívám se do archivu Václava Smetáčka, s čím skladby kombinuje, jak mu to třeba funguje, takže je s námi nepřetržitě. Jenom ještě dodám, že kromě Františka Součka, což je pravnuk, tak ta povídka Hrabalova Prokopnutý buben je také o souboji foku s dechovkou pana Polaty. A tam to máš ten přesah, že prastrýc Honzy Kučery je pan Polata, takže dirigent má přízněnost s druhou postavou té Hrabalovy povídky. Ano, a tu Smetáčkovu část představuje zase pravnuk Václava Smetáčka, ten Franta Souček, takže to je náhradně všecko jako propojené.
0: Takže taky takový hudební derby.
1: Ano.
0: Každopádně
1: Smetáček Polata. Ano,
0: připomeňme, že oba koncerty jsou zdarma, bez předchozí rezervace. Tak jen připomeňme, kdyby měli posluchači do Valštejnské zahrady přijít a jak vlastně se do toho areálu dostanou.
1: No tak, jak jsme u toho fotbalu, je to dneska všechno strategie a taktika, ale v každém případě otvírá se zahrada ve 4 hodiny a otvírají se 2 vstupy z Letenské a od metra. Takže to jsou takové základní parametry těch odpoleden dvou.
0: Říká dramaturg Pražských symfoniků Martin Rudovský, se kterým budeme mluvit i za okamžik.

0: Kami sen sán, karneval zvířat, 14. část, finále, Pavel Štěpán, Ilja Hurník a symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK, řízený Martinem Turnovským. To je hudba, která přetěla v tom nejlepším slova smyslu naše povídání s dramaturgem symfonického orchestru hlavního města Prahy, FOK, Martinem Rudovským. Připomeňme, že jsme zvali do Valštejnské zahrady na dvojici koncertů, teď se ovšem přesouváme k tomu, co přijde po nich a mluvme o nové 92. koncertní sezóně pražských symfoniků. Pane Rudovský, kdybyste měl novou sezónu představit, řekněme, několika hlavními dramaturgickými liniemi, které jsou ty nejpodstatnější?
1: Tak je to určitě Beethovenova hudba, protože Beethoven má velké výročí, celý svět bude přijít na v březnu 27, 200 let od jeho úmrtí. Potom osoba Václava Smetáčka, že to není jenom Valštejnská zahrada, to jsou také republikové koncerty říjnové a také zdvojený novoroční koncert, všecko zasvěceno jemu. No a potom samozřejmě Tomáš Netopil, to je prostě náš hlavní dramaturg, šéf dirigent, programový ředitel prostě našeho orchestru pražských symfoniků a vlastně kolem mě to všechno točí, má nejvíce koncertů, nejvíce programů, takže to je samozřejmě to velmi podstatné. No a potom také vypadá to možná trošku zvláštně, ale už směřujeme, doufáme třeba za několik, třeba 8 let do Vltavské filharmonie. Takže vlastně jí jsme věnovali pár koncertů, dokonce jeden večer v divadle Viola, který byl zasvěcen povídání o architektuře této nové rodící se snad stavby, protože my v ní všichni doufáme a věříme, že si tam jednou zahrajeme a podíváme se. Takže to řekl bych, že jsou takový hlavní linie té příští sezóny, protože ale hlavně je samozřejmě pestrost a je to třeba 100 koncertů, takže skutečně je to obrovská, jako jsme fabrika na hudbu.
0: Sezónu 7. a 8. října otevře již zmiňovaný Tomáš Netopil s houslistkou Alenou Bajevou, právě Beethovenovým houslovým koncertem. Jak výrazně tedy bude Beethoven prostupovat onou nadcházející sezónou a jak jej budete představovat?
1: No, my vlastně představujeme samozřejmě jako každý slušně vychovaný symfoniák každou sezónu, bez Beethovena to zkrátka nejde. Ale řekněme, že v té příští sezóně toho bude trošku víc, kromě symfonií s Julianem Rachlinem například, nebo ve spolupráci s Pražským jarem také představíme jeden unikátní projekt, tak také představíme Beethovena v těch našich klavírních recitálech. Přijede Boris Gilburg a Lukáš Vondráček, kteří věnují, protože on to byl hlavně klavírista, skladatel, takže to bude, myslím, úplně autentická jeho tvář. A pak také v komorní hudbě, která probíhá v kostele svatý Šimon Judy, se představí několik jeho klavírních trí. Takže řekněme, důstojně a komplexně ho představíme.
0: Tomáš Netopil, ten vstupuje do své druhé sezony v čele pražských symfoniků. Tak když budeme teda velmi časně rekapitulovat, co už se během prvního roku podařilo mezi ním a orchestrem vybudovat, kam byste vlastně chtěli taky spolupráci v nové sezóně posunout?
1: No, probíhá jaký přirozený srůst, bych řekl, až jako manželský, takže zkrátka v tom bychom rádi pokračovali, protože to je samozřejmě nejen sezóna v Praze, ale i desítky dalších koncertů na festivalech a zkrátka zájezdy a tak dále, takže těch toho je mraky, taky natáčení. Takže bychom rádi pokračovali v tom prostě, jak jsme započali, to znamená třeba v pokračování natáčení díla Jana Hanuše, objevování třeba i barokní hudby pro symfonické orchestry, operními projekty, protože Tomáš Netopil taky takový dvojdomý, zkrátka operní a symfonický dirigent. Také se objevuje v našich komorních projektech jakožto výborný barokní houslista, to se možná málo ví, takže zkrátka je do té naší tkáně zapojen jako všemi údy.
0: Vy už jste to vlastně řekl, vedle velkých světových jmén, houslistů Aleny Bajevy a Juliana Rachlina a klaviristů Emanuela Axe a bratrů Jusenových, dává sezóna právě prostor taky samotným hráčům FOK a o něm českým skladatelům, třeba právě asi tomu českému baroku i. Je právě tahle kombinace tou zamýšlenou dramaturgickou linkou a rukopisem současného FOK?
1: Je to tak, a jak jsme narazili na Václava Smetáčka, on to vlastně započal, tuto tradici. Samozřejmě na to, aby se zapojili vlastní hráče z orchestru, musíte mít dobré hráče, jo, aby mohli konkurovat těmto světovým jménům, což naštěstí máme. Zmíním některé, například Zuzana Rozonková, naše hornistka, nebo naše varhanice Daniela Valtová Kostinová, náš první trombonista Kurt Neubauer a tak dále, Roman Patočka, náš koncertní mistr, takže ty se všichni zapojí do té sezóny. A zmínil jsem samozřejmě skladatelů jako Jana Hanuše, zazní také hudba Ladislava Simona a i v těch komorních cyklech samozřejmě mraky současné hudby nebo vůbec 20. století od českých skladatelů.
0: No a my budeme v podstatě hledět i kupředu, triumfálně, epochálně, historicky. V sezónu totiž uzavře v červnu světová premiéra oratoria Svatý Vojtěch Lubici Čekovské s dirigentem Tomášem Netopilem. Jak je toto důležité, aby orchestr nejen uváděl velký historický repertoár, ale zároveň aktivně inicioval vznik nové hudby?
1: No, dneska je hodně trendy slovo udržitelnost, tak to je jediná možná udržitelná dramaturgie, protože zkrátka ono se to občas nezdá v té klasické hudbě nebo v jakékoliv hudbě. Všechno se motá kolem dirigentů a slavných jmen, ale nejpodstatnější je skladatel. Bez skladatelů jsme prostě úplně ztracený, takže je to naprosto jako gro toho všeho jsou skladatelé a proto Lubica, Čekovská a další, jako je Beethoven, jako je Jan Hanouš, jako je Ladislav Simon a tak dále. To jsou prostě ústřední postavy všech těch sezon a to je důležité. A i ten Václav Smetáček, zmiňovaný mnohokrát, hlavně ctil je, ubíral své ego jakožto dirigent a všecko, vlastně všeckou energii a jako i ostatní pořádní šéf dirigenti prostě věnují svůj energii představování skladeb a nových skladeb a nových skladatelů, protože to je úplně jako základ všeho.
0: Dramaturg Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK Martin Rudovský byl hostem dnešní odpolední Vltavy. Připomeňme ještě, že pražští symfonikové vystoupí v pražské Valštejnské zahradě zítra a pozítří vždy od 17 hodin. Díky, že jste byl hostem.
1: Moc děkuji za pozvání. Naschranou.

0: Hudba Brahmsova a Mozartova zní odpolední Vltavou 5 minut po 3:30.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2 do 4:30.
0: Rozum nebo cit? Důležité je obojí, nejlépe však s dostatkem financí. Třeba i tohle chtěla říct britská spisovatelka Jane Austenová svým románem. Jakým způsobem posunula Emma Thompson vyznění knihy svým scénářem, za který získala Oscara? Právě na rozum a cit se zaměřuje 4. část seriálu o Austenovských adaptacích. Seriálu Šárky Jančíkové a Tomáše Piláta, kteří na dané téma zpovídali filmovou publicistku Ivu Hejlíčkovou.
2: To jsi celá ty. Sotva řeknu, že si někoho vážím a je mi sympatický, hned už chystáš svatbu.
3: Tak ty si ho vážíš?
2: Ano.
3: Je ti sympatický?
2: Ano.
3: Elinor, ty se za své city stydíš. Tím ale urážíš i mě a všechny naděje, které láska obsahuje. Už nikdy nic takového neříkej.
2: Mariano, nezlob se, nechtěla jsem se tě dotknout. Já mám ho ráda, ale nechci propadnout nemoudrému bláznění, když nevím, jestli on miluje mě.
4: Rozum a cit staví na tom kontrastním prožívání těch dvou sester. Mění se nějak to filmové pojetí toho, jak zobrazit tu racionální anebo hypersenzitivní hrdinku s těmi proměnami doby?
5: Postava Elinor v zásadě se příliš měnit nedá, spíš u té Marianne, když už tak, aby působila méně pošetile v té své zaslepenosti těmi emocemi, trošku tomu rad inteligenci, ale to je nesmírně půvabný román a většinou to adaptace jsou moc hezké, i když mně třeba na tom připadá daleko nejzajímavější to, celá ta situace, v níž se to odehraje, protože pro dnešního diváka představa, že žena prostě nesmí zdědit majetek, může působit bizarně a plus co všechno z toho vlastně vyplývá. A to je také součást světa, protože když se člověk, jako on to asi z těch diváků dělá málo kdo, ale zamyslet se nad skutečným postavením ženy v té době je poměrně skličující, ale nesmírně zajímavé. Si to představte, Tomáši.
6: Rozum a cit je knížka, ve které se hodně pracuje s vnitřními pocity těch hrdinek, obzvlášť té rozvážnější z těch sester. Daří se podle vás filmařům přenést na plátno ty vnitřní pocity? Ono to filmařsky není úplně jednoduché.
5: Já myslím, že to záleží na tom, kdo tu adaptaci dělá. Já jsem jich viděla několik a furt ta Emma Thompsonová je mnoho délek prostě nejlepší, protože Thompsonová je stejně inteligentní a ironická a opravdu to chápe a taky se s tím patlala několik let s tou adaptací. Takže ona sice není úplně věrná té předloze, ale řekla bych, že ducha té předlohy vystihuje báječně.
4: Emma Thompson navíc právě její postava Elinor a i v tom scénáři zmiňuje nejen to, že oni nemůžou zdědit ten nemovitý majetek, ale že si ho tedy jako nějaká nižší šlechta nemohou ani jako ženy vydělat. You talk of feeling idle and useless. Imagine how that is compounded when one has no hope and no choice of any occupation whatsoever.
7: Our circumstances are therefore precisely the same.
8: Except that you will inherit your fortune. We cannot even earn ours.
7: Perhaps Margaret is right.
8: Right?
7: Piracy is our only option. What is swabbing exactly?
4: Zároveň mi přijde, že je tam zajímavý posun, protože tam jsou velmi mladé hrdinky, tuším, že Elinor je v té knize 19.
5: Ano.
4: Ale Emmě Thompson bylo 36, když to hrála. A ta kniha zmiňuje, že třeba i paní Dashwoodová, jejich matka, tak ta ještě není 40, takže byla spíš ve věku, ve kterém...
5: Ale to by asi dneska divák nevzal, tuhle tu věc, nehledě k tomu, že ona je tam tak skvělá, ta Emma, jako Elinor, a ona je vlastně brána už téměř jako stará pana.
4: Emma Thompson je výborná, ale pravda je, že její postava je určitým posunem oproti knize, kde se opravdu o Elinor, která je 19, zatímco Marianne je 16, nikde nehovoří jako o staré paně. Tohle si tam tak trošku vsunula scénáristka, ale v té adaptaci je to zajímavé.
5: A dívá se na to současný divák. To je vždycky... Já jsem vedla se švagrem jednou bouřlivou debatu o Amadeovi, který říkal, že tam ten Tom Hall se chová jako Mozart úplně prostě nesnesitelně. Já jsem říkala, ale kdyby on byl tak kontroverzní, jako byl v té době, tak si toho ani nevšimneš. To znamená, že jako kdybyste někomu tvrdil, že 19-letá herečka je stará pana, tak by to vůbec jako nedošlo. Takže ono je to logický, protože ty reálie té doby v tomhle tom jsou asi nepřenosný. No.
4: A tady se to možná taky posouvá s dobou, protože v té adaptaci, která se natáčí teď, má tu matku Dashwoodovou hrát Catriona Balf, která už sice překročila 40, ale my ji známe třeba ze seriálu Outlander jako tu úhlavní krasavici, ač má tedy ta její postava v pozdějších seriích také už dospělé děti. Takže možná tahle nová adaptace taky uvidí tyhle ty věkové poměry a rozdíly trochu jinak.
6: Obecně, jak je podle vás důležité obsazení těch adaptací v tomto případě, tedy rozumu a citu? Hugh Grant, Kate Winslet například.
5: Alan Rickman.
6: Je to důležité pro ty filmy jako takové a potom pro jejich přijímání?
5: No samozřejmě. Vždyť to je radost se na to dívat. Ti lidé jsou velmi sečtělí, vědí, co hrají a prostě umí to hrát. No. Radost se podívat.

Na závěr čtvrtého dílu seriálu o Austenovských adaptacích nás přenesla ukázka soundtracku americko-britského filmu Rozum a cit režiséra Angela Lea z roku 1995. Mimochodem, autorem hudby je Patrick Doyle. V zítřejší páté části se dostaneme k filmovým a televizním adaptacím hned dvou knih Jane Austenové s osobitými hrdinkami. Těšit se budou Emma Anna Elliotová.

0: Píseň Daydream právě dozněla v odpolední Vltavě v podání Gregoryho Portera. V jehož kapele také hraje Ondřej Pivec, jehož můžete slýchat každý pátek v jazzovém podvečeru. Je ještě pozdní úterní odpoledne, právě tak čas na úvahu brněnské husitské farářky Sandry Silné, dnes s názvem Lidský rozměr.
1: Žijeme v době, kdy zdá se, se od nás očekává, že budeme neustále růst, zlepšovat se, vzdělávat, efektivně žít. Vlastně nejenom my. Neustálý růst je určitou mantrou posledních dekád vůči ekonomice, kvalitě života a lecčemu z dalšímu. Máme být výkonnější zaměstnanci, pozornější rodiče, inspirativní partneři, zodpovědní občané. A pokud možno, ještě dobře vypadat na všech fotografiích, které jsme si mnohdy sami pořídili a houfně zveřejňujeme. Jakoby život měl být závod, ve kterém musíme obstát, jinak zůstaneme pozadu. Co když se nám ale v této době výkonnostní ztrácí něco podstatného? A to náš lidský rozměr. Novinářka Karolína Klinková vydala nedávno velmi přínosnou knihu rozhovorů, kterou nazvala právě tak – Lidský rozměr. Mluví v ní s lidmi, kteří se snaží znovu uchopit a zprostředkovat, co to vlastně znamená být člověkem, bez filtrů a masek. Ne spotřebitelem, ne kariéristou, ne influencerem na síti. Mnozí z respondentů se v knize shodují, že klíčem je přítomnost a vděčnost. Dvě schopnosti, které jsme v rychlosti života často odložili. Vděčnost není jen slušnost nebo společenská fráze. Je to způsob, jak vidět, vnímat svět. Zatímco nevšímavost říká, to je samozřejmé, vděčnost říká, to je dar. A v tom je ohromná síla. Protože vděčný člověk není nutně ten, kdo má víc, ale ten, kdo vidí víc. V Evangeliu podle Lukáše je popsán příběh o 10 nemocných, kteří prosí Krista o uzdravení. Stane se. Ale jen jeden se vrátí, aby poděkoval. A Ježíš se podiví, což jich nebylo uzdraveno 10? Kde je těch 9? To je příběh o vděčnosti, ale také o pozornosti. O schopnosti zastavit se a všimnout si, že život není samozřejmost. 9 uzdravených běží dál. Možná spěchají do nového života, do práce, za rodinou. Ale ten jeden se zastaví. A právě ten, který se zastaví, slyší důležitá slova. Tvoje víra tě zachránila. Možná právě to je podstata lidskosti. Umět se zastavit a podívat se kolem sebe. Klinková se v knize ptá druhých, co považují za to lidské. A odpovědi se liší. Někteří mluví o soucitu, jiní o pravdivosti, další o schopnosti přiznat zranitelnost, učit se vzájemně si znovu naslouchat. Všechny odpovědi ovšem spojuje jedno. Člověk se stává člověkem teprve tehdy, když se vztahuje k druhému, když není sám středem světa. Vděčnost je možná nejjemnější formou vztahu, uznáním, že na světě nejsme sami, že jsme součástí něčeho většího, ať už to nazveme Bohem, přírodou, vesmírem, nebo prostě životem. V dnešní individualistické době, která nás často učí, že musíme být soběstační, silní a nezávislí, se vděčnost může zdát slabostí. Ale možná je to právě naopak. Možná je vděčnost tou nejhlubší formou síly. Protože vděčný člověk není lhostejný. Neprochází světem se zavřenýma očima. Všímá si, že svět je křehký a že každé ráno, do kterého se probudíme, je vlastně dar. Když mluvíme o lidskosti, nemusíme začínat velkými činy. Možná stačí začít děkovat. Za člověka, který nám ráno uvaří kávu. Za tělo, které se ještě hýbe. Za dech. Za barevné listí, kterým se teď brouzdají naše nohy. Za to, že i přes všechen schon, tlak a nejistotu ještě umíme říct děkuji. A možná právě tam, v tom malém prostoru vděčnosti, znovu nacházíme svůj lidský rozměr, skutečnou plnost našeho bytí.

0: Vynález zkázy, byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs, běžně označovanou jako napalm. Dále nářadí mobilní telefony a akční kameru. V případu teď slovenská policie stíhá 3 cizince, 2 zadržela na Slovensku a 3. v Německu. Všichni jsou obviněni ze zvlášť závažného trestného činu obecného ohrožení. Bližší informace o zadržených ani plánovaném útoku policie neuvedla. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že přejmenují Ontarijské jezero na americké. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že kvůli sílící obchodní válce s Kanadou neočekává další významné obchodování s Ontáriem. Právě po této nejlidnatější kanadské provincii je jezero na kanadsko-americké hranici pojmenované. Vztahy Washingtonu s Ottawou se vyostřily minulý týden po krachu jednání o clech. Česká filharmonie zahájí svou 131. sezónu 3 koncerty v termínu 1. až 3. září v Rudolfínu pod vedením svého šéfdirigenta Semyona Bičkova. Na programu bude houslový koncert číslo 1 a mol Dmitrije Šostakoviče a 7. symfonie Antonína Dvořáka. Solistkou večera bude kanadská houslistka s japonskými kořeny Karen Gomio. Na zahajovacích koncertech České filharmonie Gomio vystoupí na místo původně ohlášené Janine Jansen, která svou účast zrušila ze zdravotních důvodů. ČTK o tom informoval mluvčí filharmonie Luděk Březina. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, místy, a to hlavně v Čechách, se vyskytne déšť nebo přehánky. Na jihozápadě Čech může být kránu polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11, zítra ráno a dopoledne bude převážně oblačno až zataženo, jen výjimečně se objeví polojasno, zejména v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasno bude četnější. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 21 stupňů Celsia v jižní části republiky většinou kolem 23 a na horách kolem 14 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Různé žánry nabízí hudební skladba playlistu na Vltavě i po 16. hodině. Fredrik Konkvist, Šumdavar nebo právě teď Billie Holiday na Vltavě. The way you wear your hair.

0: Billie Holiday dospívala na Vltavě 7 minut po 16. hodině. No a protože ještě stále trvá léto, protože ještě stále máme filmový letní program, je čas taky na vltavské výlety. Letošní léto na Vltavě je filmové a taky jeho poslední výlety jsou k tématu. Vydáváme se v nich tento týden na filmová místa Plzeňska. A našimi průvodci jsou Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek a jejich druhá cesta nás nyní zavede na místo, kde se natáčela nejen Markéta Lazarová.
1: Výlety s Vltavou.

0: Malý průvodce
1: filmovými místy
0: Plzeňska.
1: Rabí.
0: Jako kamenný žalospěv na prchavost výtvoru lidských rukou zvedá se zřícenina hradu Rabí na vrcholu příkrého a strmého návrší na levé straně půvabného údolí řeky Otavy.
1: Napsal v roce 1881 Friedrich Bernau, český spisovatel, autor vlastivědných spisů.
0: Žil a tvořil v letech 1849 až 1904.

0: Hrad Rabí. Stojíme v konírně hradu Rabí. Hrad mohutný, malebný, vypínající se nad řekou Otavou. Stojí tu s námi kastelánka, která se nám představí.
1: Mé jméno je Hana Rudová.
2: Hrad mi uchvátil. Je nejrozsáhlejší památka hradění.
1: Hrad Rabí je jedna z největších hradních zřícenin v České republice. A ráda ovšem přiznávám, že větší zříceniny najdeme na Moravě. Je to tedy Helvštín a Hukvaldy, abychom kolegům nekřivdili. Je to fascinující stavba, která nabízí mnohé z gotické architektury. Jenom potvrzuju, že je to velice fotogenická památka.
0: Paní kastelánko, krátký historický vhled.
1: Hrad Rabí má své základy z poloviny 14. století. Ovšem v průběhu následujících 150 let byl intenzivně přestavován a rozšiřován, takže návštěvníci se dnes pohybují v pozdně gotickém areálu, který v sobě v dřívějších dobách pojil obytné, sakrální i hospodářské budovy, samozřejmě měl i významné opevnění. Hrad je unikátní kvůli členitosti hradního areálu. Je zajímavý i hradní kostel, který bohužel není veřejnosti přístupný. Již se podařilo obnovit jeho exteriér, ale interiér kostela bude takový restaurátorský oříšek. Jeho úpravu a opravu a následné zpřístupnění budeme muset ještě nějakou chvilinku čekat.
0: A já se vrátím k těm Riesenbergským, to byly švihovští z Riesenberga. V té době byl hrad ještě obýván. K čemu sloužil?
1: V úplných počátcích bylo Rabí budované jako strážní hrad. Mělo za úkol střežit obchodní cestu mezi městy Sušice a Horažďovice. Zároveň mělo chránit i řeku Otavu, kde se ještě v té polovině 14. století rýžovalo zlato. Ale jak se hrad postupně rozšiřoval, tak se spíše stal rodinným sídlem pánů z Riesenberga. V tuto chvíli se zdá, že byl součástí takové jejich širší sídelní strategie, kdy Rabí mělo být to jejich nedobytnou pevností, tím nejbezpečnějším místem, kde by se mohli v případě nutnosti ukrýt. Švihov byl takovým útulným rodinným sídlem. Nedaleké Horažďovice naopak byl jakýmsi církevním centrem toho jejich panství v jeho západních Čechách.
2: A hrad byl devastován, byly husitské války, Jan Žižka při obléhání hradu Rabí přišel o poslední své oko, nemýlím-li se v roce 1421, v červnu nebo v červenci. 30letá válka hrad Rabí pustošila. Hrad chátral a lidé z blízkého okolí si odnášeli stavební materiál z jeho moutných zdí.
0: Ale naštěstí toho neodnesli mnoho, protože takováhle impozantní hradní zřícenina tady zůstala.
2: A je malebný.
0: A jak to tedy bylo s tou obyvatelností? Po té 30leté válce byl ještě obýván, nebyl obýván?
1: Tady ta naše historie je trošku modernější, je poměrně zajímavá. Co se 30leté války týče, tak my víme, že tou oblastí Sušická, Horažďovická prošly různé jednotky. Co jsme zatím dokázali najít jedinou písemnou zmínku o 30leté válce, tak ta konstatuje, že jakési jednotky vnikly do hradního areálu, hrad vykradli, poškodili nábytek, zpřeházeli hradní archiv, ale zdá se, že hrad nějak významně nepoškodili. Hrad Rabí i po 30leté válce ještě byl obývaný, to až do roku 1708, kdy dochází ke změně majitelů. Největší zkáza hradu přichází až kolem roku 1710, kdy Rabí vyhořel. A vlastně ten zničující požár hrad připravil o střechy, o všechny dřevěné části. Padající masivní dřevěné trámy poškodilo i stabilitu stěn kolem sebe. Vzhledem k období, kdy k tomu požáru došlo, tak tehdejší majitelé hradu, páni z Lamberka, už nebyli nijak motivováni Rabí využívat. Asi neměli v daný okamžik představu, jak by ten areál mohli využívat, takže ho tak trochu nechali svému osudu. Kromě tedy síly přírody svou troškou do mlýna přispěli i obyvatelé z širšího i vzdálenějšího okolí, kteří hrad rozebírali. To nejenom na stavbu domů nebo třeba hospodářských stavení, třeba i na stavbu různých ohradních sídek. Dokonce jsme narazili i na záznam, že kameny z hradu posloužily při stavbě jezů na Otavě.
0: Ti Lamberkové byli poslední majitelé.
1: Můžeme říct, že to byly poslední šlechtičtí majitelé hradu. Lambergové vlastnili Rabí do roku 1920. Poté o hrad začali pečovat členové spolku pro zachování památek z nedalekých Horažďovic. Takže řekněme, doba šlechtických majitelů hradu končí také v takovém trošku netypickém roce 1920.
0: Ano. Někde jsem četla, že snad poslední Lamberg to předal za korunu československému státu.
1: Vaše slova mohu potvrdit. Velká pozemková reforma zasáhla do fungování šlechtických velkostatků. To, že šlechtici drželi poměrně velké množství polností lesů a měli navázané další průmyslové provozy na své rodiny, jim umožňovalo mimo jiné i péči o jejich sídla, ať už to byly zámky nebo třeba i hradní zříceniny. Ve chvíli, kdy se jejich kapitál zmenšil, tak bohužel v jejich silách nebylo o všechny svěřené objekty pečovat. Opravdu v roce 1920 přichází hrad do rukou polku pro zachování památek. Vlastně československý stát v této době do té iniciativy nijak nezasahoval, pouze ten převod posvětil. V současné době Rabí je národní kulturní památkou, je spravován Národním památkovým ústavem, je v majetku českého státu. Po únoru 1948 bylo rozhodnuto, že se hrad stane takzvanou památkou první kategorie, tedy že bude zpřístupněný veřejnosti.
0: My bychom teď mohli se podívat trošku venku. Řekneme si něco o těch filmech, které se tu natáčely.
1: Přicházíme z velkého hradního nádvoří na malé. Dostáváme se více do útrob hradního areálu.
2: Vyšlapeme.
0: Tady se nám zase otvírá dechberoucí pohled.
2: Hrad je naprosto fotogenický. Z různých úhlů se jeví pořád jinak a jinak. Krásný, paní Kastelánko.
1: Teď jsme před malým hradním nádvořím. Stojíme pod pátou hradní bránu, což je jedna z nejlépe dochovaných brán na Rabí. My tedy hledíme směrem na malé nádvoří a k nejstarší části hradu. Máme před sebou i jeden z nejoblíbenějších návštěvnických prvků, a to hradní studnu.
0: Na malém hradním nádvoří natáčelo se konkrétně něco?
1: Přímo na malém hradním nádvoří nikoli, ale máme před sebou dvě části, které v několika filmech účinkovaly. Před námi je nový palác, se kterým se návštěvníci mohli setkat. Například ve filmu o zapomnětlivém černokněžníkovi, který se tady na hradě natáčel v 80. letech minulého století. Je to taková moderní pohádka, ve které hlavní roli stvárnil Karel Heřmánek. Na druhou stranu nad námi se tyčí nejstarší část hradního areálu s mohutnou obytnou věží. Tu by pozorní návštěvníci objevili ve filmu Údolí včel v jedné konkrétní scéně, kdy byl Josef Sommer, jakožto jeden z mnichů, odsouzen k trestu smrti, spočíval ve vhození do propasti. A tou propastí je právě ta naše nejvyšší věž. Ono vlastně to, že se tady na Rabí natáčelo Údolí včel v režii Františka Vláčila, souviselo s osudy jeho předcházejícího filmu, s osudy Markéty Lazarové, která na svou dobu byla velice nákladným snímkem, ať už co se finanční stránky týče, tak lokací i všeho ostatního. Pokud je mi známo, tak československý film rozhodl, že když už vzniklo tolika středověkých kostýmů, takže po Markétě Lazarové z filmu je František Vláčil ještě jedno středověké téma. To bylo Údolí včel.
2: Byla plejáda lokal. Pro natáčení Markety Lazarové. Jedna z nich je Rabí. Herci reptali, stížené podmínky. Režisér byl neúprosný v zimě, ve sněhu, v bahně. Se natáčelo.
0: Se tu také točila scéna k Božské Emě.
1: Je to tak. Rabí v Božské Emě je poznat na první pohled. Účinkuje jako jakási kulisa jednoho z hudebních vystoupení Emy Destinové, nebo tady herečky Božidary Turzanovové, která přichází na jednu louku pod hradem. Za ní se formuje celá skupina vlastenecky naladěných lidí. Hrad tvoří jakousi kulisu, jakési pozadí. Je tam pak střih, který přenáší návštěvníky přímo do hradního areálu. A pokud si dobře vzpomínám, tak Ema Destinová pívá na hradní konírně, opět před takovým davem posluchačů.
0: Paní Vastelánko, jak to bylo s bídníky? Ty se tu také točili.
1: Vzhledem k tomu, že bídníci jsou takové velmi populární filmařské téma, tak je potřeba dodat, že se týká o francouzský seriál, kdy Jeana Valjeana stvárňoval Gérard Depardieu. Rabí účinkovalo v úvodních scénách tohoto filmu, které spodobňují trest Jeana Valjeana. Rabí se proměnilo v jakousi francouzskou káznici.
2: Ještě se mi vybavuje jeden film, pohádka s názvem Jabloňová pana, režisér Milan Císlar. Byl točen v areálu hradu Hrabí. Hodně záběrů, sekvencí.
1: Já se přiznám, že je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů, které tady na Rabí vznikly. Možná je to dáno tím, že v hlavní roli vystupuje Karel Dobrý, kterého já osobně považuji za jednoho z nejlepších herců své generace. Přiznám se, že jsem i fanoušek pohádkových příběhů. Tento konkrétní má takový romantický nádech. Hradní areál tady opravdu je velice dobře rozeznatelný. Pokud by si na posluchači a tento film pustili, tak se podívají nejenom do těch míst, která jsou jim běžně přístupná, můžou poznat velké, malé hradní nádvoří, ale zároveň se podívají i do jednoho prostoru, který návštěvníkům v současnosti běžně přístupný není, a to do takzvaného vnitřního příkopu. Můžu zmínit, že ta jabloň, která účinkuje v této pohádce, tam roste do dneška.
2: Jenom bych ještě zmínil režiséry. Emu Destinovou točil Jiří Krejčík, pohádku o zapomnětlivém černokněžníkovi, režisér Hynek Bočan. Tak to je filmové léto, no, jsme si ano, zde no. prošli.
0: A ještě si projdeme, abychom nasáli tu správnou atmosféru hradu Rabí.
2: Mě ukvacuje ta mohutná věž, vy jste se o ní zmínila i o tom, jak on plnila roli v tom filmu. Věž obytná je nazývána donžon.
1: Co se hradní architektury týče, tak u věží se jednoduše rozlišují dva základní typy, to je donžon a Bergfried. Vychází to ze dvou způsobů využívání, obývání i ze dvou kulturních typů. Donžon má svůj původ ve francouzské hradní architektuře, zatímco Bergfried, jak už jméno naznačuje, vychází spíše z německé hradní architektury. Zjednodušeně se dá říci, že donžon je spíše určený k obývání, Bergfried spíše k obraně. Tak pokud vás zaujalo to samotné slovo donžon, vychází z francouzštiny, kdybychom pátrali hrouběji do jeho původu, tak se dostaneme k latině, ke jménu domus, dominus. Zjednodušeně řečeno místo, kde bydlí pán, hradní pán.
0: Pod hradem Rabí se rozkládá malebné městečko s mnoha krásnými, opravenými starými domy, s opravenou radnicí, ašnou na náměstí. A myslím si, že je to městečko, ve kterém se dobře žije. Já bych tu bydlela hned. Můj závěr. Proč nebydlím na Rabí? Nemáte tu volnou místnost na hradě, paní Kasteláňko?
1: Tak s trochou snahy a dobré vůle bychom vás ubytovat dokázali.
0: Každému radím, pokud chcete načerpat pohodovou atmosféru do své duše, jeďte do Rabí. Radíme, jeďte do Rabí.

A v zítřejším vltavském putování po filmových místech Plzeňska se zastavíme v klášteře Chotěšov. Jehož filmovou slávu zahájila adaptace románu Milana Kundery Žert. Bude to opět po 16. hodině na Vltavě.

Koncertní skerco pro trubku a klavír právě doznělo, stál za ním Alexandr Grigorievič Arutunjan a vy jste jej slyšeli v podání Alexandra Rubleva a Světlany Mamčenko. Odpolední Vltava pomalu, ale jistě míří do svého finále, což nás vybízí k vyhlížení dalších zajímavých programových momentů. Můžeme pozvat třeba k akademii, tedy k poslechu vltavského programu na téma vídeňské taneční hudby 19. století. To je samo o sobě velmi pozoruhodné, je to pozoruhodný společenský fenomén, který vedle své prvotní zábavní funkce tvoří taky jedinečnou hudební kroniku své doby. Například rozvoj železniční dopravy v CAK mocnářství byl ve 30. a 40. letech jedinečnou příležitostí propojit tento technický vynález s taneční hudbou. O tom všem bude dnes pořad Akademie aneb malý hudebně železniční bedekr. Zazní v něm valčíky, kvapíky Josefa Lanera, Johana Strausa otce nebo Johana Strausa syna, a to v podání předních slovenských a polských orchestrů. Akademii před 3 lety připravil a taky pořadem provede Libor Dřevikovský a vy onu reprízu můžete poslouchat na Vltavě už dnes od 21.15. No a pokud si nás naladíte ráno, pak připomínám, že Naděžda Hávová a František Šedivý budou s vámi po celou ranní mozaiku a mimo jiné zazní téma devadesátek jako fenoménu kulturního. Také budeme recenzovat film Vzhlížet ke hvězdám a nebo vám nabídneme téma v zásadě ikonické, pokud jde o film. Čelisti a pozvánka na živou vltavskou projekci. Od mikrofonu dál příjemný poslech přeje David Hamr, za techniku také mistr zvuku Jan Mikušek a editor Jan Zítka.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: A nyní už, milí posluchači, repríza vltavského akcentu z května letošního roku, která se bude věnovat problematice knih, knižního trhu a fenoménu knihy v moderní tržní době.

0: Jižnímu trhu se v Akcentu věnujeme průběžně. A dnes znovu, protože už ve čtvrtek začne na pražském výstavišti 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Ovlivňuje současná situace na tuzemském knižním trhu i tuto největší literární akci u nás? Proč bankrotují i takové řetězce, jako byly například Levné knihy? Jak zafungovala nulová sazba DPH, která platí od ledna 2024? A co mohou pro své přežití udělat menší knihkupci? Pomohly by například pevné nebo minimální ceny knih? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a ve studiu jsou s námi ředitel Světa knihy a kulturní manažer Radovan Auer, člen TOP 09. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Martin Koubík, majitel Vršovického knihkupectví v Praze. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Já začnu u Martina. Martine, chodíte na Svět knihy jako malý knihkupec?
2: No, chtěl jste rovnou do živého. Nechodím dobře 15 let. Z jednoduchého, prostého hlediska pro mě to byl lehký šok, protože nejhorší prodeje, když vynechám březen měsíc knihy, tak byl květen kvůli knižnímu veletrhu.
0: A ten důvod?
2: Jsou tam představovány novinky, ale současně prodávány v obrovskou slevu. Čili lidi, kteří se na to těší, tak si jedou koupit na veletrh, nemůžu jim to zazlívat, ale potom už těžko do knihkupectví.
0: Radovane, tohle je výtka, která nepřichází pouze od Martina, jakoby co by malého knihkupce. A mám pocit, že to už vlastně spoustu let řešíte sami.
1: Jo, my vlastně, co se týče slev, tak dlouhodobě jsme vždycky apelovali na nakladatele, aby ty slevy nebyly velké, nebyly tak rozsáhlé. Musím říct, že opravdu nejsou obří. Jsou to prostě ceny, za které se to prodává dneska v řetězcovém knihkupectví. Je tam ten rozdíl zhruba těch 20%. My jsme na ně tak apelovali, aby se drželi zhruba v těchto intencích. A já to samozřejmě chápu, že prostě v tom květnu my sebereme knihkupcům nějakým způsobem tržby. Mám pocit, že jim to nahrazujeme tím, že se snažíme opravdu tu literaturu a to čtenářství dostat do co nejširšího povědomí. A druhá věc je opravdu ta, že prostě dneska těm slevám my nejsme opravdu ta primární věc, kvůli které vlastně těch knihkupci jsou na tom špatně. Máme tady obrovský rozmach e-commerce, ty řetězcový knihkupectví. Bohužel ta situace je taková, že byť ten obor je chudý, tak ta marže je tam poměrně velká. Vy vlastně jako nakladatel vydáte knížku, vy z ní máte 200, další stovku z ní má distributor a další stovku z ní má knihkupec. Což v tom součtu není moc, ale jsou to 200 na každý knížce a když teda ten nakladatel sám prodává na tom Světě knihy, tak ho nuťte, aby jako to prodával za ty 400, když to prodá za 350 korun, tak pořád jako vlastně na to mám víc, než když to dá do běžné distribuční sítě.
0: Celý ten křehký ekosystém, který teď Radovan Auer popsal, tak ale skutečně dopadá na ty úplně nejmenší, na to úplně nejmenší knihkupectví. Martine, je z toho vlastně vůbec nějaká cesta ven? Nedá se vlastně přece nakázat nakladatelům, kteří si zaplatí účast na Světu knihy, aby tam neprodávali knihu, za kterou vlastně, když ji prodají sami s takovouhle slevou, byť se slevou, tak aby vlastně za ní neměli peníze. Jsou to vlastně vaši partneři?
2: Jsou to naši partneři a doteďka si pamatuju na majitele Epochy, bohužel teda teď čelstvě zemřelýho Zdaňka Pobudu, který mi to vždycky hájil tím, že ty náklady, které mají na tom veletrhu, jsou tak veliký, že jediná možnost, aby se jim to trošku kompenzovalo, tak je to, že tam ty knihy takhle s takovou velkou slevou prodávají. A ty prodávali rozhodně s daleko větší slevou, ale to není o tom, že potřebuju jakoby dokazovat, že ty slevy byly větší nebo menší.
0: Radovane, tohle je opravdu zacyklené, protože vy máte náklady, které jsou spojené s pronájmem, provozem místa, kde se to koná, což v tomto případě je tedy výstaviště, které je sice městskou organizací, ale pořád tam jste, předpokládám, za tržní nájemné, takže musíte najišťovat nakladatelům něco, ti vlastně své náklady potom promítnou do toho, že prodávají ty knihy, byť se s nějakou slevou, ale tak, aby pořád na tom nějak vydělali. Z toho, to nevypadá, že by z toho byla nějaká cesta ven.
1: Ale já si opravdu myslím, že je to trošku předimenzovaný ten problém, že my si děláme výzkum, proč ty lidi na ten svět k ní chodí a ty slevy tam nehrajou až tak tu zásadní roli. Oni tam jdou za tím programem, oni tam jdou za tou atmosférou. Strašně často nám odpovídají, že tam nejdou třeba ani na konkrétního autora, ale naopak, aby se dozvěděli o nových autorech. A ano, v tu chvíli si tam samozřejmě rádi nakoupí za ty slevy, jsou tam oblíbený ty neděle, to přiznávám, že byť apelujeme na nakladatele, aby nedělali ty slevy velké, tak v neděli už oni vyhlásejí tu happy hour, protože se jim to prostě nechce balit zpátky do těch beden. A pak ten výprodej tam poměrně je. Ale znovu říkám, já si nemyslím, že největším problémem tohodle odvětví je prostě ta cena. Jako no.
3: Když se ale ještě k tomu vrátíme, to, co říkala Radovan Auer, Martine, není to zase na druhou stranu ten efekt nabalené koule, že se o knihách mluví. Mluví se o těch novinkách, to znamená, že potom po tom víkendu Světa knihy za vámi chodí čtenářky, předpokládám, že hlavně čtenářky než čtenáři,
2: no počkejte,
3: a ptají se.
2: Do toho já vím, že nemám skákat do řeky, jo, ale tohle je třeba problém, který, o kterém jsme vůbec nemluvili. Jako my jsme si vědomi obr problému toho, že chodí čtenářky. Nám skutečně čtou 80% ženy, 20% muži. To je mega problém. Já jsem chtěl říct, málem řekne to ošklivý slovo, je to velký problém, jo, ale já jsem chtěl říct, jako, aby jsem to uvedl zase na tu správnou linii a na zpátek, jo, abych nebyl za zlýho naštvanýho knihkupce. Bavíme se o tom, že jsem tam přestal chodit před 15 roky, teď teda z časových důvodů zase nejdu, ale už se tam těším, protože vím, že ten progres je úplně někde jinde. Já když vidím třeba, nebo teď jsem narazil na to, že tam bude Došek s Atapanou, byť nejsem jejich příznivce, tak já bych si to znovu rád poslech, jakoby to, co ten Atapana tam říká, protože s některýma věcma vůbec nesouhlasím, ale na takovou debatu bych velmi rád šel.
4: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
3: S majitelem Vršovského knihkupectví v Praze Martinem Koubíkem a s ředitelem Světa knihy Radovanem Auerem se bavíme o situaci na současném knižním trhu. Martin Koubík tady najel na velmi zajímavé téma, a to je čtenářky versus čtenáři. Daří se Světu knihy přitáhnout čtenáře, tedy ty mužského pohlaví?
1: No, my si obecně klademe za úkol rozšiřovat to čtenářství, rozšiřovat tu čtenářskou obec. Co se nám určitě daří, je, že přibývá mladých lidí. A to
3: mužů nebo žen?
1: Všech. A pomaličku i těch mužů. A je to i nějakou renesancí žánrové literatury, protože dřív jako tak sci-fi, fantasy a tak, to byly hodně okrajové věci. Dneska se dostávají vlastně do toho mainstreamu skrze young adult, skrze komiksy a mangu a tyhle ty věci. Takže trošičku jich přibývá, ale to je celosvětový trend, že prostě to čtení je víc zábava žen.
3: A skutečně se pořád pohybujeme, mě to zní až jako stereotyp, že když už přijde tady nějaký muž do knihkupectví, Martine, tak se zajímá o faktografickou literaturu, o historii, o nějaké žánrovky. Mm-hmm. To mi neříkejte, že tam prostě někdo nepřijde a nechce si koupit beletry.
2: Ale jo, tak jako určitě je tam, my to máme daný, my jsme opravdu, fungujeme jakoby soukromí knihkupectví, kdy máme prostě svoje stálí zákazníky, takže tam je to tak, že tam prostě přijde člověk a kačka, což je prodavačka, mu automaticky naskládá ten balíček knih, protože nestíhá, tak rovnou dostane tu beletrii, jo, jako nečtou jenom literaturu faktu. Já bych byl vděčný za to, kdyby chodili jenom pro tu literaturu faktu, ale hlavně, aby začali víc chodit. Ale tam prostě jako opravdu, jak říkám, těch 80 možná jsem naivní, možná, že to procento je daleko horší, ale já jsem se ještě chtěl trošku vrátit k tomu, že jako mladí lidi a děti, tam není vůbec žádný rozdíl. Ty čtou úplně stejně. Jo, jako jo, zase je to tou výchovu, o kterou se hrozně snažíme. Jsem vděčný prodavačkám, který dokážou načíst 10 knížek za týden, speciálně dětských, kdy teda vím, že neexistuje, že by si dítě odneslo knížku proti svý vůli, že by prostě dostalo něco, co ho nebude bavit. Jo, je tam třeba o to díl, ale vždycky se snaží ta kačka, já a nebo Klárka, prostě opravdu tomu dítěti dát něco, na co se bude těšit.
3: A to, co jste říkal, že to neexistuje, že znamená to, že není rozdíl v tom, jak mladí a děti četli dříve a dneska?
2: Ne. Není rozdíl mezi počtem děvčat a chlapců.
3: Aha. Dobře.
2: Jo, tam rozhodně tenhle ten základ je, ale proč ty kluci přestanou číst v nějakém věku, to je nám záhadu. Snažíme se je vychovávat, ale jsme jenom jedno malý knihkupectví.
3: Když se vrátíme zpátky ještě přece jenom k těm cenám, i když Radovan Auer říká, že to není ten úplně nejhlavnější problém, tak ale přesto, především pro malá knihkupectví, by možná jedno z řešení byla pevná nebo minimální cena knih. Je to opatření, které je praktikováno v různých evropských zemích, mimo jiné v sousedním Německu. A jenom abychom vysvětlili tu situaci, nakladatel určí cenu, za kterou se vlastně kniha má prodávat a minimálně třeba po dobu 18 měsíců se nesmí prodávat levněji. U nás fungují, jak sám Radovan Auer zmínil, řetězová knihkupectví, ale také e-shopy, některým se dokonce říká až predátorské e-shopy, které okamžitě novinky dají s velkou slevou a zažíváme to úplně všichni. Není skutečně ta pevná, případně minimální cena nějakou garancí toho, že minimálně v období těch prvních 18 měsíců se prostě nebudou dostávat jednotliví hráči na tom trhu do nějaké nezáviděníhodné situace?
1: Já jsem přesvědčený, že je to přesně naopak, že pevná cena naopak urychlí vytlačení malých nezávislých knihkupců z trhu.
3: Proč?
1: Protože dneska je to tak, že ten knihkupec tu knížku prodává díky tomu, že je v tom řetězci na tom posledním místě třeba za ty 400. Řetězec, kterýmu patří i ta distribučka a často i to nakladatelství, už to může prodávat za 300 a ty predátoři to teda prodávají za 280. Ale nejvíc se jich prodá za ty 300. A když tomuhle tomu člověku nebo tomuhle tomu řetězci řeknete, musíš to prodávat za 400, tak mu v podstatě dáváte 100 na to, aby on zapojil spoustu dalších marketingových nástrojů, protože to opravdu není, ten produkt není jenom o té ceně, aby ještě víc vlastně přitlačil ty nezávislé knihkupce ke zdi. On jako, prostě svět se změnil, ta e-commerce to všechno válcuje. Nikoho by nás asi nenapadlo, že v každém malém městě dneska budou ty plechové boxy, které prostě jsou všude. Že většinu jídla z restaurací prodají cyklisti s bednama na zádech. A to samé se vlastně děje v těch knížkách. To nákupní chování se prostě změnilo a ta cena není ten dostatečný moment, jak ty malí knihkupci můžou tomuhle tomu vzdorovat.
3: A nejsem si úplně jistý, jestli Martin Koubík s tím souhlasí.
2: No, je to, ten problém je daleko širší, ale velmi dobře Radovan zmínil to, že vlastně tady jsou řetězce, které patří současně velkou obchodům i nakladatelství. To jako my jsme potom na tom bytí naprosto nejvíc.
3: To znamená, že jde o vertikální vlastnictví, které jde skutečně úplně od spoda až nahoru. Jo.
2: Tam potom jako zmarží 55%, si můžete dovolit okamžitě udělat slevu, byť na tu novinku i od toho Brauna. Jo, ale máte pořád ranec, když to řeknu. My máme nějaký průměr 30, ano, teď jsme na tom líp, protože skutečně jakoby v té Praze v podstatě jsme asi největší soukromí knihkupectví, takže jsme na tom líp. Můžeme si říkat, že máme nějaký jméno, ale pravda je to, že my, i když nejsem součástí, tak my ale ty podmínky musíme plně akceptovat. Jo, dostaneme za uši, že jsme prodali málo tohodle nakladatelství, dostaneme za uši, že jsme udělali tohleto a měli jsme udělat támhleto. Jo, přesto, že byste řekli, že jakoby nám do toho nemá co kdo mluvit, ale jako rozhodně ty podmínky nejsou takhle daný.
3: No, jestli to chápu tedy správně, jaký je váš postoj zrovna konkrétně, Martine, u té pevné nebo minimální ceny knihy?
2: Já si myslím, že by nás to zachránilo. Tak jako, já vím, že to bude další téma, tak jako nás zachránilo několik let nazpátek, nebo 3 roky, dejme tomu, nebo 2 teda DPHčko, tak si myslím, že ty pevný by nás mohly zachránit. A bodlo by nám to teda fantasticky.
3: Radovane, ale Martin není sám, kdo zmiňuje tuhletu debatu. A je zajímavé, že vlastně se nevidíme my, kdo se nepohybujeme přímo v knižním provozu, že by se ta debata vedla interně. Nevede se?
1: Vede se velmi intenzivně. Je to téma, který se, jako, ale v podstatě docházíme k tomu, protože prostě já si myslím, že já jsem opravdu přesvědčený o tom, že to je mýtus. To je prostě věc. Ty pevné ceny vznikly v 80. letech na ochranu proti těm řetězcům. Dodneš přesto jakoby ti nezávislí knihkupci postupně jako končili a dodneška neexistuje vlastně žádná pořádná studie, která by řekla, že ty pevné ceny něčemu pomohly. Je pár studií, které to říkají, pár studií, které tomu odporují. I v tom Německu dneska říkají, že výsledkem pevných cen je to, že cena knihy je pro čtenáře dražší. A teďka poslední studie třeba z Polska říká, ano, pevné ceny by trhu pomoci mohly, pokud by se zcela přehodnotil právě ten systém těch marží. To znamená, že by třeba distributoři museli říct, my už toho nechceme mít tolik a tolik, ale míň. A knihkupci by řekli, my už toho nechceme mít tolik a tolik, ale míň. A to asi nikdo neudělá a asi se jakoby to... A pak jakoby... A tohle řekl prostě relevantní výzkum, že to je jediný způsob, jak ty pevné ceny můžou jako fungovat. Já fakt nechci být jako... odpůrce nezávislých knihkupců. My jsme jako pár let zpátky na Světě knihy měli znělku, kde hráli nezávislí knihkupci a měli jsme velkou kampaň podporuj svého knihkupce, ale mě strašně upřímně štve, že vlastně všechny ty snahy těch knihkupců se upínají směrem k té pevné ceně knih a já jsem přesvědčený, že si vlastně řežou jako větev sami pod sebou.
3: Martine, vy se hlásíte.
2: Ale to bude jenom taková vsuvka, jo? Protože teda ten problém opravdu probíráme mnoho let, tak vím, že prostě byli lidi, kteří ale mě varovali, kteří říkali, nemaluj si to, že to takhle bude. Jsou firmy, které jsou živí jenom z toho, že právě jedou o těch 30% našich míň, že to skutečně dávají za naší nákupku, ale oni to nedostávají do komise, jako to dostáváš ty. Oni to dostávají, oni si to kupují naplno, oni v tom mají hromadu peněz, ale mají to tak parádně spočítaný, tam nejde jenom o cenu knížky, tam je poštovní balný, který tam dneska přibylo naprosto neuvěřitelně adrese, že oni vědí moc dobře, že na tom vydělají vždycky. Ale teď si stojí za tím, že jakmile si tu knížku koupí, tak jim nikdo nemůže diktovat, za jakou cenu to prodají. A myslím si, že jestli to nastane, tak nastane velká právní bitva.
3: V dnešním Akcentu, jak sami vidíte, přes nesouhlas v dobrém rozmaru se bavíme o knižním trhu v Česku společně s ředitelem Světa knihy Radovanem Auerem a také s majitelem Vršovického knihkupectví v Praze Martinem Koubíkem. Možná jedným slovem už to tady Martin Koubík trochu naznačil. Nulová sazba DPH na knihy Radovane skutečně asi plnila do určité míry svůj účel, nepřinesla možná to, co laicky si mnozí malovali, že by ceny knih klesly, ale minimálně ceny knih nestouply.
1: Přesně tak a myslím si opravdu, to jsem vlastně rád, že to slyším i od knihkupce, protože já jsem v kontaktu hlavně s nakladateli a ty taky říkají, že nebýt toho, že se udělala nulová cena, nulová sazba DPH, tak by řada z nich možná skončila a každopádně by nevyšlo spoustu knih, což jsme se teda shodli, že by to možná nebyla až taková škoda, kdyby u nás vycházelo trošku méně knih. Ale jo, určitě ta nulová DPH pomohla tomu trhu, že se vůbec stabilizoval.
3: Výborně, takže můžeme si říci, že někdy se stane, že stát opravdu udělá opatření, které zafunguje a je ku prospěchu nějakého oboru, hurá. Ale když už jsme zmínili to velké množství vydaných knih, to vlastně do určité míry byl business model levných knih, tedy řetězce, který tady fungoval dlouhá léta, do desetiletí, a který už s námi tedy není. Aniž bychom vlastně ho vzali jako příklad klasických knižních prodejen, které by mizely, tak je to nějaká známka problému na trhu, Radované, anebo ne?
1: Já nemyslím, že to je známka problému na trhu. Nechci se tady pouštět do historické přednášky, proč u nás vychází moc titulů 90. léta a všechno tohleto. Ale jako vlastně ty levné knihy vytlačily asi z trhu ty knihoboti a vlastně ten digitální second hand, který tady zažívá obrovský rozmach a který je teda dalším důvodem, proč pevná cena knih nebude fungovat, když se k tomu vrátím. Ale jo, myslím si, že jako jeden second hand nahradil jiný second hand. A za mě to není až takový problém, skoro bych řekl, že je to možná lepší, že ty knížky, jako zase z mýho pohledu ekologa, to, že ty knížky jako se vracejí do oběhu, není úplně špatně, což pro knihkupce to špatně samozřejmě je, ale...
3: Jak velký problém, Martine, jsou pro vás právě ty digitální antikvariáty?
2: Z mýho pohledu je to úplná tragédie. Na rovinu jsou knížky, prostě, kterých si budu vážit, který mě provázely celý život, kterých si vážím, Jamesa Herriota, já nevím, co bych všechno uvedl, jo? Byly by to stovky titulů. Když je vidím v knihobotu za 20 korun, tak bych brečel. To je úplně nejhůř, co se mohlo stát. To jako chápu, že prostě oni vyhmátli fantastický model. Vím i co tam jakoby zpětně, jak se k tomu dostali, bylo to fakt darebáctví, to opravdu jo, ale to, že...
3: To, tady nemáme zástupce knihobotu, takže to nemůže rozporovat.
2: Jasně, ale to, že deklasovali překrásný knížky, které měly mít daleko vyšší hodnotu a oni snížili nesmyslně hodnotu i takovýmhle věcem, to mě strašně mrzí. Jo,
3: pokud se podíváme na, a úplně teď na závěr, co by vlastně z pohledu Radovana Auera mohlo na pomoci tomu, a musíme to tak říct, trochu mizejícímu světu malých knihkupectví. A co by to bylo?
1: Já to říkám pořád. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že knihkupec nezávislý, který chce dneska přežít, tak vlastně musí uvažovat jako kulturní, společenské a komunitní centrum, což vršovické knihkupectví nepochybně je. A prostě už nestačí jenom nabízet knihy. Je to prostě o tom, že musíte jako to vzít komplexně. My jsme se o tom bavili a já sám mám i tu zkušenost, protože když já jsem v tom knižním oboru jenom asi 10 let a mezi tím zkusil jsem si vydat 2-3 knížky a několik let jsem měl své vlastní knihkupectví na malém městě, který bylo zároveň vinotékou a zároveň prostě místem, kde jsme pořádali prostě čtení, besedy, akce a fungovalo to. Nebylo to rozhodně na výdělek, ani ne na obživu, ale bylo to v černých číslech, pokud nepočítám konzumaci.
3: Dobře, ale Martine, jde to vlastně dělat podobná komunitní centra v tom množství, do kterého se vlastně pouští i ostatní obory, protože i z malých nezávislých kin neřetězcových se do určité míry stávají komunitní centra. Totéž vlastně jsou knihovny, totéž vlastně ale platí třeba i pro divadla, protože i Vzlet je do určité míry takové komunitní centrum a máte toho za rohem a ještě navíc tam máte Pilotů, což je také do určité míry komunitní centrum. To znamená, že nemáme sice samostatné, řekněme úplně divadlo, kino a knihkupectví, ale 3 komunitní centra.
2: Tak je toho moc, je nás strašně hráčů na tom. My jsme to zkusili, my jsme teď ho budeme ukončovat, to Vršovický literární centrum, což byla obrovská galerie, kterou jsme měli nad knihkupectvím, ale energie vydaná na to i náklady byly tak velký, že se to rozhodně udržet nedá. V každém případě to komunitní centrum jsme, ať chceme nebo nechceme, my chceme, ať tam chodí lidi, ať si tam chodí jenom popovídat, ať si tam dají u nás to kafe, my ho neprodáváme, my to máme pro přátele, jo, my jsme šťastní za to, že ty lidi prostě přijdou, jo, a že o nás vědí, je to hrozně příjemný, já bych nerad, aby z toho bylo jako něco skeptického nebo nějaký skeptický závěr, já tu práci miluju, to je překrásný, děláte s inteligentníma lidma a všecko se vám to vrací, jo, ne na penězích, to ne, ale to prostě rubáš kapsy nemá, tak jako... Je to tak.
3: No dobře, ale jak vidíte tedy vy svoji budoucnost a případně budoucnost svých kolegyň a kolegů především na malých městech?
2: No jestli se bude zvyšovat nájem tak, jak se každý rok zvyšuje ve Vršovicích, tak to já to vidím velmi kriticky.
3: To znamená, že pro vás ty vedlejší náklady, které máte spojené, to znamená nájmy, energie, případně tedy platy, které máte pro zaměstnankyně, tak to jsou ty největší položky, které vás teoreticky mohou ohrozit do budoucna.
2: Což mě nejvíc trápí.
3: Je z toho nějaká sestaven i právě na základě zkušeností ze zahraničí, protože podobné problémy, předpokládám, řeší malé knihkupectví v Barceloně.
1: Barco, jste přesně zmínil, jsem chtěl mluvit o příkladu Španělska, kde jsem právě debatoval s kolegou šéfem tamního svazu nakladatelů a ten mi přesně tohle říkal, že prostě čelili velkému úbytku nezávislých knihkupců a že se jim to zase začalo vracet, ty počty, ale vlastně už nikdo neotevřel klasický knihkupectví. Všichni otevřeli knihkupectví s kavárnou nebo knihkupectví s vinárnou nebo knihkupectví s kinem. Prostě ta doba se změnila a my to musíme asi jako přijmout a takhle uvažovat. A ještě řeknu teda, protože jsem z toho Šumperka a tam jsme jako, tam vlastně každý rok debatujeme o nájmech v městských prostorách a já vždycky přeřazuju to knihkupectví z těch komerčních nájmů do těch nekomerčních, aby se jim tam neuplatnila ta inflace. A je to vlastně každý rok taková hra, kdy svým kolegům vysvětluju, že knihkupectví je vlastně jako kulturní služba a nejenom prostě biznis. No.
3: Tak uvidíme, jestli podobný přístup zvolí také na ostatních městech, obcích, případně z nákrajské úrovni. Ve dnešním Akcentu jsme se bavili o aktuální situaci na tuzemském knižním trhu. U příležitosti blížícího se Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, který začne už tento čtvrtek. A ve studiu s námi byli právě ředitel Světa knihy, kulturní manažer a také člen TOP 09 Radovan Auer. Moc děkujeme.
1: Děkuju.
3: A hodně štěstí vlastně, Radované, všechno dobře dopadne. A s námi také byl majitel Vršovického knihkupectví v Praze Martin Koubík. Děkujeme.
2: Já děkuju za pozvání.
3: Držíme palce. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
4: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Slyšeli jste reprízu vltavského Akcentu z 12. května letošního roku nejen ke Světu knihy, ale k fenoménu knihkupeckého podnikání obecně.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Krajský soud v Plzni potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáše Šticha. Zamítl tak jeho odvolání. Šticha byl souzený za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý děkan podle soudu přiznával neoprávněně vysoká stipendia a pak si je nechával od studentů vyplatit. Rozsudek je pravomocný. Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, ale prohlásil, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských raketových systémů protivzdušné obrany. Ukrajinský prezident v předchozích dnech naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Členské země Evropské unie se podle šéfa Evropské rady Antonia Košty musí dohodnout na novém víceletém rozpočtu konce letošního roku. Jinak podle něj hrozí narušení financování 27 v roce 2028. Nový víceletý rozpočet Evropské unie bude platit mezi lety 2028 a 2034. Košta o něm mluvil po schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Bratislavě. Právě tam odstartoval své cesty po členských zemích unie. Ve čtvrtek bude v Praze jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude převážně oblačno až zataženo. Jen výjimečně se objeví polojasno, zejména v jeho západní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekáme bývání srážek a polojasno bude četnější. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 21 v nižší části, v jižní části republiky většinou kolem 23 stupňů Celsia, na horách kolem 14 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. Teď už je na programu repríza pořadu Art Café.

0: Art Café. Dobrý den, u dnešního Art Café vás vítá Hana Slíbová. Příběh lidic, které 9. a 10. června roku 1942 vypálili a zcela zničili nacisti, zná v České republice asi každý. Možná ale, že ne každý se byl v Lidicích podívat a tak neviděl tamní památník, neprošel se Lipovou alejí a nezašel do Lidické galerie na výstavy sestavené z Lidické sbírky umění neboli Lidice Art Collection. Jak tato sbírka vznikla, v čem je unikátní a jak vlastně dnes přibližovat události více než 80 let staré mladému publiku? To bude téma dnešního Art Café. Mými hosty jsou zástupkyně ředitele památníku Lidice Jana Chourová-Plachá a kurátor Lidické sbírky umění Miloslav Vorlíček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Před prvními otázkami a odpověďmi ale dejme prostor hudbě. Dnes jsem vybírala z interpretů, které bude možné vidět a slyšet na tuzemských srpnových festivalech. Začínáme besedou u Big Beatu, to je festival v podhůří Bílých Karpat a zaspívá tu i zpěvačka Beata Rakovská alias Palma. Tohle je její skladba Starý duch.

0: Vltavské Art Café dnes věnujeme kulturním a společensko-historickým aktivitám Lidického památníku. Se mnou ve studiu sedí Miloslav Vordíček a Jana Chourová-Plachá. Novinkou Lidické galerie je výstava NHK Collection Lidicím. Je to 65 děl, které Lidické sbírce věnovala turecko-britská kurátorka a sběratelka Huma Kabakci. A zajímavé na ní je, tedy na té sbírce, že je kompletně věnovaná umění v turkicky mluvících zemích. To jsou země, které se historicky rozprostíraly napříč Evropou i postsovětským prostorem. Pane Vordíčku, co je to za sběratelku a proč ten dar putoval právě k vám?
1: Ta sbírka se jmenuje Nahid a Huma Kabakci Collection, plným názvem, používá se to NHK Collection pro zkratku. A Huma Kabakci je vlastně dcerou Nahida Kabakciho, který byl jedním z prvních soukromých sběratelů současného moderního umění v Turecku. On tu svoji sbírku založil v 80. letech právě s důrazem na tyto regiony. Původně se zaměřoval jako většina asi sběratelů, začne nejdřív s domácími umělci a umělkyněmi. Posléze vlastně to začal rozšiřovat o ten prostor toho turkicky mluvícího světa v té době ještě teda pod sovětským vlivem té části světa. A ta sbírka vznikala, jak jsem říkal, v těch 80. letech s tím, že on v tom Turecku vlastně, nebo v tom Istanbulu otevřel asi jednu z prvních galerií, která byla soukromá, která nebyla státní. To soukromí sběratelství vlastně současného umění v tom Turecku vzniká v téhle době a on v té galerii, i když jeho práce byla kompletně jiná, vlastně se snažil prosazovat to umění, který ho nadchlo, který mu prostě věřil. Samozřejmě po pár letech už jako otevřelo se víc těch soukromých galerií, takže on se rozhodl, že teda bude mít jenom tu svoji sbírku. Bohužel pak ve velmi raném věku pan Kabakci zemřel a sbírku přenechal své dceři Humě, které v té době bylo 19-20 let. A Huma s tím docela asi nějakou dobu trošku bojovala, abych byl upřímnej. Myslím si, že to je vždycky takový, jako že to je to něco, s čím člověk musí nějak žít, že něco tady je ten odkaz na toho tatínka, který jí zemřel. A zároveň je to římě, kterou prostě člověk musí spravovat, takže nějakou dobu se snažila to redukovat nebo dívat se na tu sbírku, až v posledních 10 letech vlastně začala do té sbírky přinášet nový hlasy, jako třeba ženský umělkyně z toho regionu, soustředit se víc na současnější autory. A dostala se do situace, kterou myslím, že u nás třeba ještě tolik neznáme, protože to soukromé sběratelství jako v té sféře, kdybychom se na to dívali podobně, jako to dělal ten pan Kabakci, tady je třeba až po 90. roce. Oni začali dřív vlastně darovávat ty soukromé sbírky do těch veřejných. Oni se vlastně jako dostali k tomu, že ta soukromá sbírka má určitý význam nějakou dobu, ale potom je důležitý dát té veřejnosti, protože cíl toho sběratele by nemělo být nechávat ty díla jenom doma v depozitáři, aby je nikdo neviděl, ale mělo by to být, že vlastně se dostávají zpátky do toho veřejného prostoru.
0: Když se vrátím k té otázce, jak se tedy sbírka dostala k vám do Lidic?
1: No a právě Huma se v poslední době začala rozhlížet, kam by mohla darovat svoji sbírku. I podle jejich slov, nebo část té sbírky, podle jejich slov vlastně nejdřív měla zájem darovat to někde ve svém regionu, čili někde v Turecku ve okolí. A pak jsme se vlastně začali bavit o poslání a odkazu Lidic, o tom, co Lidická sbírka umění je, o důrazu na solidaritu, o tom vlastně, jak ta sbírka komplikovaně vznikala a ona se vlastně v tomhletom v té části rozhodla, že by nám ráda něco darovala. Trošku odkryju i to, že vlastně my jsme si na poprvé mysleli, že nám bude darovat třeba jedno nebo dvě díla, potom vlastně poslala se nám 65 děl, který by nám ráda darovala, což pro nás byl vlastně taky šok.
0: No, vy jste zmiňoval ten princip sbírky, která je tedy založena na solidaritě, což je něco, o čem určitě budeme ještě mluvit, ale přeci jenom ještě bych se zastavila u této konkrétní sbírky, protože samozřejmě, když se na ní lidé půjdou podívat, tak uvidí, že je to umění z Turecka, z Azerbajdžánu, ze Srbska, z Gruzie, z Kyrgyzstánu. Jsou to relativně daleké kraje. Čili jak se má vlastně tamní paměť k té paměti střední Evropy nebo Lidic? Vidíte tam i nějakou souvislost v tomto směru?
1: Já osobně jsem z toho jako hrozně nadšený, protože si myslím, že něco takového tady u nás není, jako když se budeme bavit o současném umění a k tomu přístupu toho pozorování, toho, co se děje někde jinde, tak to umění může opravdu fungovat jako skvělý přibližovadlo toho, že vlastně zjišťujeme, že jinde žijou taky lidi. Jo, když bych to řekl takhle velice obstrukně. A ty vlastně témata, který, protože určitě se ještě k té sbírce dostaneme, ale vlastně Lidická sbírka umění je nejenom jakoby odkaz těch Lidic, toho masakru nebo prostě těch událostí, ale je to zároveň i jako oslava života. Jo, to jsou dvě takové hlavní stěžení témata té sbírky. A vlastně, když se přijdete podívat na tu výstavu NHK Collection Lidicím, tak uvidíte tuto pestrost toho, co tam umělci a umělkyně vytvořili, kdy na jednu stranu máte prostě díla, které samozřejmě reflektují události, třeba příklad v Sarajevu nebo prostě v jiných částech, kde došlo k dalším jako nějakým tragédiím. Ale na druhou stranu tam máte prostě autory a autorky, kteří třeba v 50. letech odmítli malovat socialisty realismus a začali prostě malovat svoje a pak se z nich staly jako opravdu ty kanóny toho jejich historie. Takže návštěva té výstavy vlastně je unikátní příležitost toho, jak se seznámit opravdu s těma nejvýznamnějšíma umělcema posledních 50 let z toho regionu, kterých vlastně my tady v tento moment víme velice málo.
0: Mě zaujal třeba turecký fotograf Ari Güler, kterému se tuším přezdívalo Oko Istanbulu. Ten zachycoval proměnu městského prostředí a takovou tu každodenní zkušenost. To bych řekla, že na to možná úplně to nejsilnější, co tam může návštěvník vidět. Nebo třeba Volkan Aslan, to je ročník 82, který pracuje velmi vtipně v koláží. Máte tam, a je to otázka na vás oba, nějakého svého oblíbeného autora, autorku, k jehož pracem se třeba rádi vracíte?
1: Já určitě bych pro českýho nebo československý návštěvníky jako rád jim doporučil, jak jste sama říkala, toho Ara Gillera, protože pro mě je to vlastně, když se podíváte na, a nemusíte se dívat jenom na ty dvě fotografie, které nám byly darované, ale když si ho začnete vyhledávat, tak vlastně zjistíte, že to je prostě autor, který žil v podobné době jako Josef Sudek. Nikdy se s Josefem Sudkem nepotkal, je velká pravděpodobnost, že nikdy o sobě ani nevěděli. Uh-huh. Ale zároveň ty jejich metody, přístupy k tomu médiu, práce s fotografií je vlastně hrozně podobná.
0: Protože tam ta melancholie je velmi jako, ano, podobná.
1: A i v těch jeho jiných právě on taky fotí svoji zahradu jako stejně z okna, jo? Jakože jsou tam hrozně prvky, není to kopie, není to proto možná, jako kdyby o sobě věděli, tak třeba je tam inspirace, ale což je samozřejmě v umění správně, protože prostě inspirace jako že prostě není originál, víme, že není od modernismu, ale ten přístup je pro mě hrozně jako vlastně přívětivý, proto když přicházíte z našeho prostředí, znáte se prostě s tvorbou Josefa Sudka, tak vlastně najednou do toho vstoupí to, že najednou se setkáváte s autorem z jiné části světa, který má podobný přístup k tomu médiu. Podle mě to ukazuje tu krásu toho umění, že prostě ten jazyk je vlastně jako přenosný, ať už jste na jakýkoliv části světa, tak jste skrz to umění schopná prostě číst si věci z toho, který jinak by vám, kdybyste se setkali s někým, kdo mluví jejich jazykem, třeba nepomohl.
0: A paní Chůrová má nějakého oblíbence v té výstavě?
2: Nemůžu říct, že úplně oblíbence, ale musím říct, že na mě velmi působí celková instalace té výstavy, protože je nainstalovaná citlivě, zároveň v dialogu vlastně s tím, že je to největší transport, který jsme v novodobých dějinách lidické sbírky umění organizovali. Takže nechci prozrazovat víc, protože bych ráda, aby samozřejmě vaši posluchači se přišli na výstavu podívat, ale chci říct, že vlastně je to pro mě celá jako srdeční záležitost, už jenom proto, že Huma Kabakči se teď stala takovou součástí naší rodiny.
0: Byla se podívat ostatně na to, jak to v Lidicích vypadá?
1: Tak Huma už u nás byla několikrát, vlastně loni na podzim my jsme k tomu vlastně pořádali takové představení toho daru. Huma zároveň samozřejmě navštívila masový hrob mužů lidických, položila květinu u sochy lidických dětí od Marie Uchytilové. Na konci, když teď odjížděla, teď tady byla vlastně po třetí, tak když teď odjížděla, tak mi řekla, že vlastně pro ní je to teď jako rodina, že se tam cítí doma a že vlastně tenhle ten dar vidí, že vlastně to by ten její tatínek z toho měl velkou radost, takže to pro nás samozřejmě bylo jako hodně, hodně citlivý a hodně důležitý, že to takhle vidí.
0: Zeptám se ještě na závěr tohoto bloku, jak se do té výstavy dostal český sklář nebo sklářský výtvarník František Burant, protože to je jediné české jméno mezi všemi těmi dalekými.
1: To bylo zároveň jako vlastně ta debata s tou Humou, která trvala prakticky 2,5 roku, než jsme se jako shodli na tom daru, tak vlastně začala tím, že Huma možná měla zájem nám dávat nějaký třeba i autory, kteří jsou z našeho regionu nebo takhle. A my jsme se vlastně shodli, že daleko zajímavější bylo právě darovat ty autory a autorky z toho jejich regionu, protože nikdo, jakoby, protože tady je opravdu jako ta znalost jich tak minimální, že to jako, jo, prostě je prakticky nulová. A, ale zároveň při té konverzaci vyšlo na, na povrch, že vlastně mají Františka Buranta ve své sbírce a František Burant je vlastně původem ze Železný u Berouna. Takže jsme to vlastně vzali, že ten jeho vlastně dar od ní je takovej návrat domů.
0: Takže
1: že
0: vlastně je to zahumny.
1: Jejich tatínek to sbíral to dílo někdy v roce 85 nebo 86, takže se to vlastně po tolika letech vracelo sem.
2: A jestli k tomu můžu, tak rozhodně je to i takové propojení vlastně pomyslné, protože cílem toho daru bylo mimo jiné vylepšit a propojit vztahy mezi Tureckem a Českou republikou, což se takhle povedlo.
0: Takže teď už víme, jak se do sbírky dostal český sklářský výtvarník František Burant a jak se do dnešního playlistu dostala kapela Krásné nové stroje a její přes 30 let starý hit Felicie je na snadě, protože právě Krásné nové stroje jsou jednou z vystupujících kapel na festivalu Mikulov. Ten se v poslední srpnový víkend koná v Mikulovském amfiteátru.

0: Vltavské Art Café dnes patří Lidicím, tamní sbírce umění a aktivitám památníku Lidice, který připomíná, že tam, kde je dnes jen lehce zvlněný volný terén, stávala až do 10. června 1942 životem překypující vesnice. Když se, pane Vorlíčku, vrátíme k vaší lidické sbírce umění, vy jste už několikrát, nebo společně jsme několikrát řekli, že je to sbírka založená na solidaritě. Čili můžeme říct něco k tomu, jak sbírka vznikala a jakou roli hrál muž, který se jmenoval Barnett Stross?
1: Nejprve bych řekl, že teda ta sbírka je naše, je nás všech i veřejná, ale zároveň ta sbírka vlastně má hrozně komplikovanou historii v tom smyslu, že ta idea o tom vzniku přišla někdy v roce 62, kdy v Británii byla výstava děl darovaných československými umělci Lidicím, kteří spontánně darovali tyhle díla během 50. let po té, co se lidické ženy navrátili do Lidic nebo do Nových Lidic. A během této výstavy bylo v Londýně vlastně 5 lidických žen a 5 dětí plus Barnett Stross, který je jeden z lidí, který zajistil, že se Nové Lidice po roce 1945 vybudovaly. Je to spolupředseda hnutí Lidice Shall Live, které založil v roce 1942, které zajistilo nejenom obnovu Lidic po válce, ale zároveň i vybudování růžového sadu, který máme v Lidicích, a v neposlední řadě jeho finálním činem bylo právě spoluzaložení té lidické sbírky umění, protože dřív se třeba říkalo, že to byl jenom on, kdo to založil. Ve skutečnosti on to založil společně s lidickými ženami, které v tom roce 1962 prezentovali tu výstavu v Londýně, a tam ta idea nastala. Ten Barnett Stross byl sběratelem od mládí, už někdy v roce 1925 se o něm píše, že je milovníkem umění. A vlastně on následně teda zřejmě čekal několik let na schválení československé vlády o tom, že se v Lidicích vybuduje galerie. Ta galerie se tam nikdy nevybudovala. My jsme vlastně, lidická sbírka umění v současné době uchována v bývalém kulturním domě Lidice, který byl přestavěn na podmínky vystavující, které jsou furt, ale ve skutečnosti to vevnitř furt kulturák, jako není tam prostě, není to galerie. Ale on v roce 1966, čili letos na podzim, my slavíme 60 let, napsal ten dopis, není pod něm podepsaná žádná lidická žena, ale byla to jejich iniciativa, ve kterém vyzval uzavřenou skupinu umělců a donátorů, aby darovali díla do Lidic. Tohle bylo v listopadu 66 a v únoru 1967 Československý svaz výtvarných umělců pod vedením Adolfa Hofmeistera tohle převzal a vyzval československé umělce k daru. A následně pro nás zatím z neznámých důvodů tento dopis převzalo Ministerstvo zahraničních věcí a rozeslalo na svoje ambasády, a zřejmě teda v tomhletom procesu došlo k špatnému překladu toho dopisu, takže se z uzavřené výzvy, kdy se předpokládalo, že přijede 20-30 děl maximálně, stala výzva otevřená a během prvních dvou let v roce 67 a 68 do Lidic přijelo přes 300 děl, nebo bylo přivezeno přes 300 děl. Toto bylo založeno právě v té době, většina těch děl přišla buď teda z těch zemí, kde vlastně Barnett Stross měl nějaké kontakty, ať už teda Velká Británie, Norsko a podobně, nebo teda malá část od československých umělců. Ta lidická sbírka umění je asi zřejmě česká, jediná česká sbírka, která má daleko jako o tolik víc těch zahraničních autorů než těch českých a autorek. A ta třetí vlna byla z těch ministerstv zahraničí, který vlastně jakoby to organizovali skrz ty ambasády, kde ale se nám v poslední době povedlo zjistit, že řada těch umělců, umělkyn, který darovali, měli předtím vztah s Lidicema, protože na tom přelomu těch 40. a 50. let se sem organizovali vlastně ty studentské výměny z těch zemí, které byly bývalý kolonie. A třeba ty umělci z Pakistánu, z Indie vlastně tady byli na nějakou dobu, i dokonce někteří z nich pomáhali stavět Nové Lidice. Takže tohle byl ten první dar. Tohle byl ten první začátek, kdy vlastně to, jak už jsem říkal, ta výzva byla zaměřena na to, že to má nejenom připomínat teda tu události v těch Lidicích, ale zároveň to má oslavovat ten život, který vznikl po roce 1945.
0: Jaká díla v té první vlně darů byla?
1: No tady je hrozně vlastně vtipný takový článek ve Výtvarné tvorbě v roce 1967, kde tam jako ten autor píše, že dlouhou dobu to vypadalo na to, že to bude strašný. A na poslední chvilku teda přišli některý zajímavý autor.
0: Kdo to zachránil tady?
1: Já si myslím, že oni si v té době mysleli, že ten dar z toho z té Británie jako velký, protože oni tam vlastně ty, co darovali z té Británie, to byl prostě předseda Royal Academy. Většina z těch umělců jsou jako Royal Academy, oni jsou většinou krajináři a dneska už se na ně zas tak jako nedívá jako tak pozitivně. Tenkrát v té době asi zřejmě ten titul, to s tím RA, že jo, za tím jménem, prostě vždycky ty lidi jako okouzlí. Pro nás samozřejmě dneska jsou daleko zajímavější, si myslím, z tohohle daru ty dary právě z toho globálního jihu, kde řada těch umělců jako do poslední doby nebyla vůbec známá. A vlastně třeba jako ve světě a poslední dobou se prostě díky tomu, že roste prostě trh v Indii třeba, jo, s uměním, tak vlastně ty jména vyskakují vejš a vlastně je to úplně jako jiný, teďkon se dá pohled na tyhle tu první část. Samozřejmě ten československý dar od těch umělců a umělkyní, ten přicházel speciálně od skupiny Trasa, což je samozřejmě Eva Kmentová, Obram Zoubek, sestry Válovy, nevím, jestli úplně, nevíme, jestli to bylo úplně organizovaný přímo tou Trasou, ale je tam, opravdu jsou tam všichni Jarcovi, jak je tam od něj dílo. Takže tato ten dar těch československých umělců je od nich, čili tam jsou ty zajímavý jména. Samozřejmě jedna z věcí, ale která je důležitá uvědomit si při čtení té sbírky. Lidická sbírka umění je sbírka umělců, umělkyň, který jsou buď vraný, nebo maximálně ve střední fázi té kariéry. Jo, tam vlastně jakoby to, že se později z nich staly, z řady z nich opravdu jména důležitý v historii. Samozřejmě máme i díla, které jsou jako mezinárodně historicky, umělecko-historicky důležitý. To je vlastně v uvozovkách náhoda. To jako není součástí toho daru v té době, kdy to darovali, řada z nich jim bylo do 40 let.
0: A jak to donátorství pokračuje v dnešní době? Od koho dneska dostáváte nová díla, jestli dostáváte stále?
1: No je tam vlastně, tam došlo, jako ještě bych sem jednu věc dodal k tomu, tam vlastně v roce 1968 po invazi došlo vlastně k tomu, což dneska vypadá nejpravděpodobnější věc, že prostě ten normalizační režim tu sbírku chtěl prostě úplně jako zlikvidovat. Z toho důvodu, že vlastně je ten Hofmeister byl představitelem toho reformního křídla. Jeho zlikvidovali, že on zemře v roce 72 nebo 73 a oni vlastně tu celou sbírku schovají na zámku Nela Hozeves v depozitáři Středočeské galerie a vlastně snaží se jí nevystavovat. V následující během normalizace organizují několik výstav, kde se snaží nabrat jako nový díla, který by už odpovídali tomu normalizačnímu jako prvku. My některý máme, některý jsou furt ještě v Gasku. A tím vlastně ta sbírka vlastně skoro umírá do momentu toho, že v roce 85 dochází k rekonstrukci památníku Lidice a v zápisu z té rekonstrukce, že někdo má nápad, že by bylo dobrý založit solidární sbírku umění v Lidicích. Čili ta sbírka úplně vymizela z paměti, po roce 89 vlastně furt byla pod správě Středočeské galerie, ještě v roce 99 píše ředitel Středočeské galerie Frantovi François, českým umělci žijící ve Francii, nedávno měl velkou retrospektivu na Hradě, že vlastně už je tady jenom pár jako entuziastů, který by teda opravdu chtěli postavit tu galerii nebo prostě udělat něco v Lidicích. No a po roce 2000 přechází vlastně, vzniká památník Lidice jako státní příspěvková organizace a rekonstruuje ten kulturák na tu galerii. V následních letech vlastně bylo několik iniciativ, jak přivést víc umělců, umělkyň do té sbírky, což se nějakým způsobem dařilo, určitě se rozšiřovalo speciálně díky jednomu daru, který vlastně je dlouhodobý, což je od Reného Bloka. Díky němu máme ve sbírce velikány evropského umění, jako je Sigmar Polke, Gerhard Richter, to je vlastně jeho dar z roku 68, je asi jeden z nejznámějších, co máme. A on následně v roce 97 a 2017 doplňuje jeho dar, celkově dal 95 let. Letos jsme vlastně teďkon máme novou strategii a rozhodli jsme se poprvé vlastně od toho roku 1966-7 přistoupit k tomu sbírání aktivně. V současné době jsme za poslední 3 roky přijali do sbírky dary od Zorky Sáklový, pana Sákla, od Nikity Kadana, ukrajinský umělce, který u nás vystavoval nebo s námi spolupracoval. Rozšiřuje se to postupně, teď se vlastně poprvé chceme přistoupit nebo po dlouhý době přistoupit tomu, že se chceme znovu zaměřovat na umělce, umělkyně v raný a ve střední fázi kariéry, přivést nový hlasy do té lidické sbírky umění. A ten dar toho NHK Collection je vlastně takový začátek toho, kdy vlastně se nám povedlo také mezinárodně jako obnovit ten dosah, kdy je opravdu jako mezinárodní dosah toho daru je velký a myslím si, že na něm se dá právě na tom tématu té solidarity stavět ten další akviziční, ta naše další akviziční činnost.
0: Vy jste říkal, že teď v rámci té nové strategie se z té sbírky stane něco aktivního, že prostě budete sami vyhledávat, ale když se ještě vrátím vlastně k tomu donátorství, vy jste ve vedení sbírky několik posledních let, máte co by kurátor možnost nějaký dar odmítnout, když máte pocit, že třeba není dostatečně kvalitní a děje se to?
1: My vlastně jsme, ta sbírka vždycky měla od té doby, co byla v Lidicích, tak měla akviziční komisi, my jsme to teďkom předělali na radu, kdy jsme tu radu rozšířili, členama a členkama jsou například Marek Pokorný, ředitel Plato Ostrava, Růz Novák, bývalá ředitelka Dokumenty 12, nebo Zuzana Bodnarová, výkonná ředitelka Banská Šťavnica, což je projekt na Slovensku výborný. Když nám někdo chce dát dar, tak vlastně nám ho nabídne, to je absolutně, jsme otevřený jakýmkoliv darům a ta komise, nebo teda ta rada ho jako posoudí jednou za rok, ta komise se koná a posoudí ten dar. Já jako kurátor mám možnost navrhnout, zda doporučuji nebo nedoporučuji, ale ta komise to schvaluje. Důležitý na té komisi, a to ještě jsem zapomněl dodat, je, že ta komise teď právě tím rozšířením obsahuje i po 60 letech hlas té obce, je tam zástupce starostky a zároveň je tam externí expert, máme tam jednoho člena, který je právník, aby vlastně jsme rozšířili to spektrum těch lidí, kteří se na to dívají, aby to nebylo jenom kulturní, aby tam byl ten odkaz těch lidic. A právě pro nás je tohle mega důležitý, protože vlastně chceme, aby tam do té sbírky se dostávaly právě i hlasy, který ta obec nebo ty lidi, kteří tam žijou, chtějí mít.
0: To jste mi právě nahrál na otázku, protože vlastně i z toho zážitku, který já jsem v Lidicích měla, když jsem se na výstavu jela podívat a když se člověk prochází od Lidické galerie tou krásnou Lipovou alejí podél nádherných nových, nově vystavených domečků, kde si všichni žijou své hezké životy a přichází k tomu památníku a najednou vidíte to místo zvlněné, kde dřív stávala vesnice a teď tam není nic, jenom občas někde nějaký památník, tak mě právě zajímá, jak místní tu snahu připomenout historii, ale zároveň žít současný život vnímají a do jaké míry se zajímají o to, jak to místo bude po té, řekněme, umělecko-společensko-historické stránce vypadat. Možná paní Chorová, otázka pro vás.
2: Skladba obyvatel Lidic se pomalu proměňuje. V současné době tam pořád máme zhruba 50-60% potomků přeživších, kteří vlastně na tom místě žijí, mají své rodiny a kteří se samozřejmě aktivně zajímají o to, jakým způsobem se staráme, zejména o tu paměťovou část. To znamená, sledují naše expozice, zejména muzejního charakteru, ale také se často aktivně zapojují do akcí a výstav spojených s Lidickou galerií a potažmo tedy Lidickou sbírkou umění. Samozřejmě ten prostor je nějakým způsobem traumatizován. Už dneska v nějaké třetí, čtvrté generaci, proto je vždy potřeba přistupovat ke všem těm veřejným programům, které děláme velmi citlivě, důstojně a vtahovat do nich ten hlas těch pamětníků, protože máme ještě pár pamětníků mezi námi a těch jejich potomků, což si myslím, že se nám aktivně daří, i jak o tom vlastně mluvil kolega, tak místo starosta obce Lidice je členem Rady Lidické sbírky umění. Paní starostka se velmi aktivně účastní všech našich akcí a ta spolupráce s obcí je velmi dobrá.
1: Já bych sem ještě jenom dodal, že vlastně nám je to jako dlouhodobá práce. Já si myslím, že to není něco, co může vzniknout jako ze dne na den. My v té strategii s tím počítáme, že tam je nutná práce s tou komunitou. Ale důležitá věc je, že jako máme hrozně fantastickou spolupráci s panem Pitínem, což je vlastně přeživší lidické dítě. My děláme v Lidicích ve sbírce rezidence pro začínající kurátorky a kurátorky z méně privilegovaných skupin nebo z lidí obvlajměných válkou nebo lidi, kteří vlastně neměli možnost studovat vysokou školu, aby jsme jim pomohli na pracovním trhu. A pan Pitín se velice aktivně zapojuje do toho, sdílí s těma svoje zkušenosti a myslím si, že to je hrozně důležitá část toho, ta práce s těma pamětníkama i v tom vztahu k tomu umění. Protože vlastně to je to to je druhá jedinečná věc na těch Lidicích, protože na světě není tolik zas památníků, který by měli takhle dedikovaný a takhle kvalitní jako sbírky u sebe. Takže vlastně to je na tom jako něco speciálního a máme to privilegium, že samozřejmě ještě, že vlastně jsou s náma tam ty přeživší a spolupracují s náma takhle kvalitně. To si myslím, že je skvělý.
2: A pak je tam samozřejmě druhá část obyvatel, kteří se přistěhovali, dejme tomu od těch 90. let až po tu novou výstavbu, která probíhala někdy kolem roku 2010, jestli se nepletu. A ti samozřejmě už tak blízký vztah k Lidicím nemají. A pro nás je to poměrně velkou výzvou je v tomto aktivizovat a do toho památníku přivést, jak tedy do Lidické galerie, tak do muzea a k tomu samotnému příběhu.
3: Vnímáte jako komplikaci pro vaši práci to, že nepracujete v centru, myslím tím v Praze, v Brně, v Ostravě, prostě v nějakém velkém městě, kde není pro ty návštěvníky tak komplikované najít si ten památník, to místo, nebo je to naopak výhoda?
1: No já si myslím, že to je rozhodně výzva a jako rozhodně možnost nějakým způsobem jinak pracovat prostě s tou naší prací, i třeba právě na tom, já když budu mluvit za sebe, prostě při kurátorování výstav nemůžu, nebo nepracuju prostě s kurátorování výstav v centru Prahy, je to daleko jiná práce, konzultoval jsem to s řadou jako lidma i v zahraničí, který vlastně...
3: V čem je to jiná práce?
1: U nás vlastně se stane to, že většina těch návštěvníků přijde na památník. Oni nejdou tou cestou, jak jste šla vy, že nejdřív přijdou do té galerie, i když my samozřejmě věříme a doufáme a víme to teda, že lidi přicházejí skrz tu sbírku a je to vlastně ta cesta skrz tu solidaritu se dozvědět tu historii, což samozřejmě pro nás je důležitý, protože si myslím, že není jenom jako cesta do Lidic nemusí začínat památníkem, může jim končit a může začínat tou solidaritou. Ten příběh je vlastně celkovej. Nemůžete oddělit tu solidaritu od té paměti. Je to prostě propojený, protože to vlastně takhle i celý je koncipovaný a podle mě to absolutně dává smysl, protože bez té solidarity by ta Lidice, ty nový Lidice nikdy následně nevznikly. Takže ta výzva, kterou já v tom hodně vidím, je právě to, že musíte pracovat s lidma, kteří třeba k tomu umění nemají tak blízko. A to je realita toho, že se tady prostě po roce 1989 dlouhou dobu ty děti ve školách nebrali do těch muzeí a do galerií. Takže si nevytvořili ve sobě bohužel ten vztah. To by ale neměla být zábrana. Je to cesta, kterou se následně dá kurátorsky na těch výstavách pracovat. Já osobně s tím pracuji tak, že prostě se snažím vytvářet navadějící body, které vás budou uklidňovat. Který vlastně, i když přistoupíte do toho prostoru, nebudete nic vědět o současném umění, tak budete mít v prostoru díla, který vás uklidní, protože já osobně prostě nesnáším momenty, kdy prostě ty lidi přijdou do těch galerií a cítí se tam jako blbci s prominutím. Protože prostě není to o tom, že to někdo na nějakém lanternu vám říká, jak se máte myslet.
3: Potvrzuji, že u vás jsem se jako blbec necítila v galerii.
2: Ani já ne.
1: Ale ta věc je o tom, že si myslím, že i v tom kurátorství je ten prostě přístup, musí být dialog. Ten kurátor, jako, nebo ta role toho kurátora není o tom, že tady dlouhodobo byla nějaká představa, že kurátoři píšou texty. Já jsem nevystudoval v Česku, dlouhou dobu jsem žil v zahraničí, kde ten přístup je právě o tom, že ten kurátor nebo kurátorka působí jako nějaký prostě pojící bod mezi tou institucí, umělcem a těma divákama a vlastně snaží se přiblížit všechny k sobě, protože všichni spolu mají trošku takový komplikovaný vztah. Jo. A za mě osobně prostě galerie a muzea jsou o lidech. Nejsou jako vyloženě ty o těch lidech, kteří tam pracují, o těch lidech, kteří tam chodí. A pokud to není ani o jednom, nebo někde to pokulhává, tak to na těch výstavách je vidět. A tady neříkám, že to nějakým způsobem dělám skvěle, ale myslím si, že prostě ta cesta k tomu, když nemáte návštěvníky, kteří se prostě zabývají tím uměním a nepřijdou k tomu, že si teda teďkon něco přečtou, protože v těch Lidicích to tak není. My prostě, nebo ne přečtou, to jsem řekl blbě, ale myslím to jako v tom smyslu, že jako, že tam, že prostě máme jiný publikum, takže s tím jiným publikem musíme pracovat tak, tak to jiný publikum tam je a to je, publikum je úplně stejný, ne-li možná zajímavější právě v tom, že třeba k tomu umění má hrozně daleko v řadě případech a my teda máme tu možnost jim prezentovat a otevřít s nima tu konverzaci o tom, co vlastně teda to umění je a co je v něm ta solidarita.
3: Tak jo. Zase, aby si posluchači nemysleli, že přijdou do galerie a tam kromě obrazu není vůbec nic, můžete si vzít text o NHK Collection Lidicím a dočíst se všechny podrobnosti o vystavovaných autorech, takže nebudete hozeni jenom tak do vody, abyste plavali.
2: Zároveň teda už přes rok používáme skvělou aplikaci Cabinet of Wonders, kterou určitě návštěvníkům taky doporučujeme si stáhnout do svého mobilního zařízení, případně možné si ji zapůjčit na recepci Lidické galerie, která je taky velmi cenným průvodcem tou sbírkou a má tuším až 8 jazykových mutací.
1: Teď už dokonce 12. Je tam vlastně, audio guide té výstavy, takže můžete projít tu výstavu. Ten text jsem napsal, já napsal jsem ho jako ve stylu, aby to vlastně bylo jako, nebylo to kurátorsky, je to vlastně takový jako spíš prostě opravdu, když přijdete se mnou na komentovku.
3: Je to britský kurátorský přístup.
1: Asi tak.
3: Možná, že třeba někteří návštěvníci právě budou preferovat tu cestu spíše od památníku, ale i do galerie. Když jsem se dívala na váš web, tak mě zaujalo, že je možné navštívit typický lidický domek. Je to tady ten domek se sedlovou střechou, s takovým tím klasickým půdorysem a rozložením oken, když vlastně se prochází tou alejí, tak je možné si všimnout, že ty domečky jsou velmi podobné, takové typizované. Jak to vlastně v těch domcích vypadá a jak se tam bydlí nebo bydlelo?
2: V těch Nových Lidicích jsou 4 typizované domky, které byly vystavovány postupně od základního kamene v roce 1947 až vlastně do 60. let, kdy byla ukončena zástavba právě kulturním domem, který byl otevřen v roce 1962. A ty domky jsou takového anglického stylu, pro tehdejší dobu absolutně atypické. Ty se tady tak často opravdu jako neviděli. Zajímavé je na nich určitě to, že byly na svou dobu velké. Já bych to popsala, protože v Lidicích, ve Starých Lidicích byly zejména statky a dělnické domky. To znamená, když se potom lidické ženy a přeživší lidické děti vrátily zpět a ty domky dostaly, tak to pro ně byl vlastně úplně nový prostor, úplně nový styl, na který se asi chviličku museli i zvykat. Nicméně spousta z nich tam dožila až do konce svého života, takže předpokládám, že se jim tam žilo dobře. O tom domečku, o kterém jste mluvila, ten je jeden z těch typů ABCD. Ten domek je vlastně odkoupen památníkem Lidice v roce 2015. Je to jeden z původních domů, které neprošly vůbec rekonstrukcí. To znamená, veškerá rekonstrukce, která tam probíhala až po tom zakoupení památníkem Lidice, se řídila tím původním architektonickým návrhem. I veškeré to vybavení, které vlastně v současné době můžete vidět vevnitř, nám třeba poskytli lidičtí, kteří ho měli uskladněno na půdě, takže postupně se nám tam sešla celá sada nábytků, kuchyňského vybavení, i nějakých drobných doplňků, jako jsou čajové servisy, talířové sety, prostírání a sedací souprava například, která je velmi zachovalá a krásná a vypovídá vlastně o tom, jak ten domek vypadal v 50. letech. A podle toho prostoru, tak jak ho máme vlastně i my zpracovaný v té expozici, se dá říct, že určitě ten domek byl velmi pohodlný pro život.
3: Říká Jana Chourová Placha. V rozhovoru budeme pokračovat zase za chviličku. Teď dejme prostor hudbě ve stejný termín jako festival Mikulov, tedy poslední srpnový víkend se v parku Bludník v městě Jimramov na pomezí Česká a Moravy koná přátelský festival otevřeno s více než 30-letou tradicí. Letos se na něm vedle zpěvačky Květach s kapelou, těch sičáků, původního Bureše nebo Báry Zmekové představí i slovenští hibopeři Lyrik a Bene alias Modré hory. A dost možná, že zahrají letní hit Country 2008.

0: Café.
1: Jana Chourová Placha a Miloslav Vordlíček z Památníku Lidice jsou hosty Hany Slívové ve vltavském Art Café. Památník Lidice je postavený na interaktivitě. Promítá krátký příběh Lidic, pak návštěvníky provází po osudech tamních obyvatel, mužů, dětí, žen. V památníku slyšíme namluvené dopisy od vlečených dětí i videovzpomínky potomků obyvatel Lidic. Je tohle metoda přitažlivá i pro generaci dnešních náctiletých, nebo pro ně stále dokola musíte hledat i nové cesty, nějaké další jiné, více interaktivní?
2: Nutno podotknout, že expozice v letošním roce vlastně slaví 20. narozeniny, což ji samo o sobě činí velmi nadčasovou, neboť ty technologie, které tam používáme, jsme neměnili, kromě nějakého způsobu vysílání, jsou vlastně ty dokumenty původní, ty fotografie jsou původní. A když bych se na to podívala přes návštěvnost muzea, která nám konečně po covidové době dobře roste, tak je určitě expozice atraktivní i pro středoškoláky a zejména teda druhé stupně základních škol, protože nedoporučujeme návštěvu vlastně mladším dětem z důvodu koncepce té expozice. Jednak z toho důvodu, že by určitě neměli ty děti dostatečný informační kontext, aby si dokázali lidickou tragédii zařadit do historických souvislostí a zároveň je natolik emotivní, že nechceme vystavovat nějakému traumatizujícímu zážitku. Nicméně samozřejmě se snažíme jít s dobou, hledáme nové technologie, například před 4 lety jsme vybudovali 3D model obce Lidice, který si můžete prohlédnout na našem interaktivním webu, který vlastně můžete procházet i v rámci pietního území, promítat se vlastně ty jednotlivé domy na ta místa, kde stávaly. V rámci toho interaktivního webu jsme vytvořili i sérii asi 150 videí, které vlastně v minutových záznamech mapují jednak teda lidickou tragédii a její historické souvislosti plus nějaká další témata, která vlastně souvisí s naší činností a zejména teda s tím, co si snažíme tou naší každodenností připomínat. Ten seriál se jmenuje Minuta z historie a stejně tak jako ten 3D model je vlastně dostupný na našich webových stránkách. Do toho používáme různé audioprůvodce, aplikace. Neustále se snažíme v tom zlepšovat, ale na druhou stranu máme i expozice, kde ukazujeme vyloženě jen sbírkové předměty, třeba ty z původních Lidic, protože i to k tomu výstavnictví patří. Je vlastně mnohem autentičtější podívat se na ty předměty, které opravdu prošly rukama těch lidí, o kterých vyprávíme příběh lidické tragédie.
1: Potvrzuji opravdu, že je možné vidět to dvojí perspektivou, buď to video, ty vzpomínky, nebo ty předměty. Řekla bych, že je to vlastně oboje velmi silné. Ta výstava je pečlivě postavená. Pan Vordlíček ještě chce dodat?
3: No, já bych ještě hodně slibujeme vlastně o digitalizace. Poslední vlastně 3 roky jsme díky Národnímu plánu obnovy digitalizovali všechny sbírkové předměty. A teď v následujících 5 letech chceme s nimi pracovat jak v edukaci, jak s propojením se sbírkou. Památník Lidice má jak lidickou sbírku umění, tak má historickou sbírku, tak má fotografickou sbírku. A vlastně tyhle ty všechny chceme zapojovat a dívat se na to, jak je teda víc třeba interaktivně využít právě při edukacích nebo při právě interakci s těmi i mladšími návštěvníky. A jednou z novinek je vlastně, že spolupracujeme na jednom projektu s mezinárodním, kdy vlastně budeme zapojovat studentstvo od 11 do 18 let do práce právě s objektama, kdy se z nich budou stát kurátoři a kurátorky těch výstav. Takže my se snažíme i zároveň vlastně nejenom těm návštěvníkům té mladší generace třeba ty věci přibližovat, ale zároveň i aktivně jako zapojovat do té samotné výstavní činnosti.
2: Je pravda, že tohle je pro nás vlastně obrovský krok, protože v loni v prosinci po 25 letech poprvé jsou naše sbírky online, alespoň část.
1: Ještě jsem se chtěla zeptat na projekt, na který jsem narazila na vašem webu. Jmenuje se Den, kdy se mi změnil život, osudy dětí ze druhé světové války. Je to program pro smíšený kolektiv. Zajímalo by mě, jak takovýhle program probíhá.
2: Je to vzdělávací program, který vedou naše edukátorky, který vlastně menší školní skupinu zhruba ve věku druhý stupeň základní školy a střední škola, případně lze potom upravit například pro studenty vyšších odborných škol, ale i zahraniční skupiny, tak se rozdělí do menších skupinek a vlastně prožívají prostřednictvím lektorovaného vedení příběh některých lidských dětí. Máme tam například příběh Marie Šupíkové Doležalové, která se v 11 letech dostala na převýchovu do Německa a následně se vlastně po válce vrátila zpět. Po 4 měsících jí zde zemřela maminka v Československu na následky tuberkulózy, kterou vlastně chytila v koncentračním táboře Ravensbrück. Takže oni vlastně, nebo ona, ta děcka, dostanou pokyny, dostanou ten příběh a postupně se snaží formou vlastně dramatizace a nějakých osobních, dejme tomu, vkladů do toho příběhu ho prožít společně s těmi lektorkami.
1: Jaké jsou jejich reakce?
2: Velmi silné. Musím říct, že 99% skupin opravdu si teprve v tu chvíli, když si vlastně o tom příběhu povídají, když si ho vizualizují, uvědomuje, co to pro tu holčičku muselo být a i pro ty ostatní lidické děti. My posloucháme mnoho informací o tom, co se dělo za války. Víme spoustu dat, víme spoustu jmen, ale dokud si to nepředstavíme na tom konkrétním příběhu, tak se nás to třeba nedotýká tolik. Ve chvíli, kdy ta děcka vlastně prožijou ten příběh, tak si ho alespoň opravdu z dálky, protože je to pro nás pro všechny nepředstavitelné, ale dokážu si aspoň trošku představit, co ty děti, ty jejich matky, otcové museli prožívat. Takže rozhodně tenhle typ programů, sice tedy pro menší skupinu, je jeden vlastně z nejpodařenějších, které v Lidicích máme.
1: V roce 2027 to bude 85 let od vyhlazení Lidic. Máte nějaký speciální plán, jak si tohleto hrůzné výročí u vás připomenete?
2: Připravujeme teď samozřejmě plán akcí na příští rok. Pro nás je to výročí jasné, jak jste říkala, 85. výročí nejen teda lidické, ale i ležácké tragédie, protože spravujeme i památník Ležáky na Pardubicku. Zároveň samozřejmě 85. výročí Heydrichiády, které si budeme postupně připomínat. A připravujeme zase řadu putovních výstav, pietní akty, jak v Lidicích, tak v Ležákách. To je taková hlavní vlastně akce celého našeho směřování, celé naší sezóny. 55. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, což je vlastně největší a nejstarší výstava dětských prací na světě, která se koná v Lidické galerii v prvním patře. Zároveň připravujeme i nějaké další exteriérové výstavy, tak abychom pojmuli co největší penzum těch zejména historických souvislostí, které s lidickou tragédií souvisejí.
1: Když jsme u té dětské tvorby, tak připomenu fantastickou výstavu věnovanou knižní tvorbě a knihám a čtenářství. Jsou to práce, které zaslaly děti z celého světa do Lidické galerie, také velmi doporučuji. Pane Vorlíčku, vy máte nějaký plán na rok 2027, který se bude týkat právě toho výročí v galerii?
3: My se vlastně v současné době snažíme rozvíjet větší spolupráci s městem a s organizacemi Stoke-on-Trent, protože se Stoke-on-Trent je ta organizace Lidice Shell-Live, kterou ved Barney Stross. A teď máme rozjednanou věc, která by se měla během příštího roku právě dít jako v návaznosti na to tragické výročí, ale bohužel ještě to není úplně potvrzený, takže o tom nemůžu mluvit konkrétně, ale zároveň o čem můžu mluvit je to, že v návaznosti na to výročí my budeme mít ve Stoke-on-Trent a v Lidicích v roce 2028 společnou výstavu, která bude reflektovat tu historii, jak poprvé vlastně přivede dohromady tu historii Lidic s tou sbírkou. A to v tom smyslu, že Barney Stross, o kterém jsme se už bavili, tak on totiž, jak byl sběratel, tak on nechal část té sbírky Keele University ve Stoke-on-Trent. A v té sbírce jsou velice zajímavé díla, ale řada z těch děl je i z těch autorů, který máme v Lidicích, takže vlastně poprvé se ty díla spolu setkají. A zapojili jsme samozřejmě do toho pana ředitele i z pohledu historického zapojujeme do toho právě spoluprácí, ta partnerská organizace tam je nejenom ta Keel University, ale zároveň i Potteries and Art Gallery, protože ten Stoke je vlastně hrozně podobný Kladnu. Jo, to jako tam je to prostě, tam to je bývalý teda, že tam dělali keramiku, ale prostě to bývalý industriální město, který dneska se nějakým způsobem přeměňuje.
1: A Kladno je nedaleko Lidic, abychom to uvedli do kontextu.
3: Ano, a Kladno je vlastně, kde jsme nacházíme my v oblasti Kladna. A vlastně je tam vzniká tato, myslím si, že velice zajímavá spolupráce, která bude těm i těm místním, protože si myslím, že právě bohužel tím, jak ta sbírka prostě zmizela na tak rychle, vlastně v tom roce 68, tak řada těch místních si ani není vědoma toho, jak ta obec s tím městem je propojená ještě mimo tu lidickou tragédii, jak to pokračovalo, jak ty jejich předci dokázali mezinárodně takhle jako spolupracovat a jak rozšiřovat to dobrý jméno toho, když lidi spolu spolupracují, tak se můžou stát skvělý věci.
1: Miloslav Vordíček a Jana Chourová Placha z dětského památníku byli hostem dnešního Art Café. Díky moc, že jste přišli, ať se vám daří.
3: Taky vám děkujeme, naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: A na závěr posílám ukázku z chystaného alba brněnské alternativní legendy kapely Budoár Staré dámy, která se představí 14. srpna na festivalu Žítkovská kopa. Text skladby To nemůžu být já vychází z básně Kamila Boušky ze sbírky Dokumenty. A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech nejen Budoáru, ale i dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.

0: K poslechu zítřejšího Art Café, teď pozvání k poslechu následující hodiny dnešního a tedy úterního podvečera. Čeká nás jazzová půlhodinka s Ondřejem Konrádem a v 18.30 půlhodinka literární s pokračováním četby z románu Jamesa Cradyho Šest dnů kondora. Posloucháte Vltavu.
1: Jazzový podvečer. Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes se projdeme polovičkou úplně čerstvého alba nejvzývanějšího jazzového vokalisty posledního zhruba čtvrtstoletí Kurta Ellinga, tentokrát s velkým orchestrem.

písni Steppin' Out, kterou napsal pro své slavné album, velmi úspěšné Night and Day v roce 1982, britský zpěvák, skladatel, saxofonista a klávesista Joe Jackson. A je to záležitost alba, které se jmenuje In Brass Palace, čili dalo by se to volně přeložit v Paláci dechů, což se vztahuje k tomu, že jde o desku s velkým orchestrem Kurt Elling and WDR Big Band, čili Westdeutsche Rundfunk z Kolína nad Rýnem. Ten momentálně vede saxofonista a v tomto případě také samozřejmě i dirigent a v mnohem momentě i aranžér Bob Mincer. A zatímco Steppin' Out už Kurt Elling natočil na své album The Gate v roce 2011. Další ukázka je v jeho repertoáru novinkou a jde o předělávku instrumentálky Johna Scofielda, která se objevila na albu Agogo v roce 1997. Původně se jmenovala A Jeep on 35, ale otextovaná Ninou Clarkovou, je to Very Own Ride. Jenom dodávám, že Scofield se na té desce Agogo spojil s triem Medesky, Martin and Wood. No a Kurt Elling zpívá tentokrát v aranžmá Jema McNeelyho, zatímco Steppin' Out aranžoval Michael Abini.

A i další ukázka ze celkem 6 skladbového alba Kurt Elling and VDR Big Band in Brass Palace je novinkou, která se vztahuje k tomu, že Elling minulý rok začal mimo jiné jezdit s programem, ve kterém interpretuje hudbu kapely Weather Report. A pro toto album jednu z nich použil za vinulovou Current Affairs, kterou také sám otextoval. Aranžma je Bob Mincer a skladba původně pochází z alba kapely Weather Report vydaného roku 1982.

Na poskvostně zabarveném baritonu Kurta Ellinga a v jeho velkolepé interpretaci prakticky všeho, čeho se dotkne, jedna krátká pozvánka na koncert, který by bylo škoda minout, protože do Prahy se v neděli 15. března, konkrétně do paláce Akropolis, vrací ohromně zábavná americká, taková trochu podvratná, dalo by se říct, kapela, která se říká Sex Mob, a tedy je ukázka toho, jakým způsobem pojímá hudbu z filmu s Jamesem Bondem. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: To byl jeden z rozhlasových návratů. V repríze jsme se vrátili k jednomu z březnových jazzových podvečerů, které připravuje Ondřej Konrád pro každý úterní podvečer na Vltavě. Vltava patřila celé léto filmu. Měli jsme filmové léto na Vltavě, které už se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. A my vám už za chvíli nabídneme román, podle kterého vznikl slavný film Tři dny kondora s Robertem Redfordem v hlavní roli. Ten román se jmenuje Šest dnů kondora a na Vltavě ho dáváme jako premiérovou četbu na pokračování.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 tisíc žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: A do finále spěje nejen naše filmové léto na Vltavě, ale také premiérová 15-dílná četba na pokračování. V jejímž rámci sledujeme drama šestidenního boje o život, které prožívá jeden z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. Čeká nás 14. předposlední část četby z románu amerického spisovatele Jamesa Gradyho Šest dnů kondora. Účinkuje Jakub Albrecht.

Robert Atwood seděl ve svém oblíbeném křesle. Zatímco jeho tělo odpočívalo, mozek usilovně přemýšlel. Dnes večer nestál o setkání s Maronikem a jeho lidmi, zvláště ne tady. Věděl, že je na ně vyvíjen stále větší a větší tlak a že na něm budou chtít, aby vymyslel nějaké alternativní řešení. Teď však Atwood pořád ještě žádné neměl. Vývoj událostí v poslední době podstatně změnil celkový obraz situace. Velmi mnoho záleželo na té dívce. Kdyby procitla z bezvědomí a byla by schopná ho identifikovat, to by byla smůla. Poslat Maronika, aby ji vyřídil, by bylo riskantní. Atwood se usmál. Jestliže to dívka přežije, mohlo by to ovšem znamenat zajímavý a příznivý vývoj, zvláště pokud jde o jednání s Maronikem. Mistr ve střelbě na živé terče Maronik minul cíl. Atwoodův úsměv se rozšířil. Možná, že dívka bude proti Maronikovi užitečná jako svědek. Teď se Maronik musí soustředit především na likvidaci Malcolma. Atwood věděl, že Maronik trvá na schůzce v jeho domě jen proto, aby ho do celé záležitosti ještě více zaangažoval. Maronik si určitě dá záležet, aby ho viděl někdo z okolí. Ten někdo by v případě neúspěchu akce mohl být vyslýchán policií. Tímhle způsobem si Maronik chtěl ještě více pojistit Atwoodovu lojalitu. Atwood se opět usmál. S tímhle trikem si poradí. Tak já už jdu, miláčku. Atwood se obrátil k podsaditější ženě oblečené do drahého kostýmu. Vstal a vyprovodil manželku ke dveřím.

Malcolm manželskou scénku bedlivě pozoroval z dálky. Počká ještě 30 minut. Z půl hodiny uplynulo sotva 15 minut, když Malcolm uviděl, jak po příjezdové cestě kráčí směrem k domu dva muži. Jejich postavy téměř zanikaly ve stínech nadcházející noci. Jediné, co ze svého vzdáleného stanoviště mohl rozeznat, byla vyzáblá výška jednoho z nich. Vyzáblost vysokého muže v Malcolmově podvědomí vyvolala cosi, co nemohl dost dobře zařadit. Muži zazvonili a zmizeli uvnitř. Malcolm napočítal do 50 a pak se pustil k domu. 300 metrů. Šel pomalu. Přikrčil se u kamenné zdi a vytáhl pistoli. Za zdí byl dvůr. Na pravé straně dvora byl přístřešek na nářadí. Po levici viděl jen černou tmu. Se zatajeným dechem se ujistil, že se ze tmy neozývají žádné neobvyklé zvuky. Přehoupl se přes nízkou zeď a utíkal k nejbližšímu stromu. Ještě 50 metrů. Od přístřešku na nástroje se tiše oddělil stín a rychle splynul s okrasným stromem. Malcolm si toho měl všimnout. Nevšiml si. Několika dalšími přískoky se dostal na 25 metrů od domu. Zářez nitra budovy osvítila celé okolí až na malý proužek trávy mezi Malcolmem a stromem. Malcolm si lehl na břicho a přeplížil se přes úzký neosvětlený pruh trávy. Ještě 10 metrů. Z otevřeného okna k němu doléhaly hlasy. Zaslechl ještě cosi jiného, ale přesvědčil sám sebe, že za to může jeho zjitřená obrazotvornost a matka příroda. Malcolm se zhluboka nadýchl a vyrazil ke keři pod otevřeným oknem. Stačil udělat jen dva kroky, když se za ním ozval jakýsi podivný zvuk. V zápětí ucítil prudkou, řezavou bolest v týlu a upadl do bezvědomí. Úterý pozdě v noci až středa časně ráno. Malcolm procitl z bezvědomí. Nejdříve cítil tlak kolem očí a pak celé jeho tělo vyslalo naléhavou zprávu mozku, že se potřebuje vyzvracet. Naklonil se dopředu a vrazil hlavu do kbelíku, který mu kdosi laskavě podal. Když přestal zvracet, otevřel bolavé oči, aby svému těžkému údělu pohlédl tváří v tvář. Viděl, že sedí na podlaze přepichově zařízeného obývacího pokoje. Na protějším konci místnosti byl malý krb. Uprostřed pokoje seděli v křeslech dva muži. Muž, který zastřelil Wendy, a jeho společník. Po své pravici uviděl obrysy třetího muže. Tenhle byl velmi vysoký a hubený. Malcolm chtěl pohnout rukama, ale nešlo to. Měl je svázané hedvábnou kravatou, která nezanechává žádné stopy. Starší z obou mužů se usmál. No, kondore, řekl. Vítám vás ve svém hnízdě. Tvář třetího muže byla téměř nehybná, ale Malcolmovi se zdálo, že v jeho očích zahlédl výraz pobavení. Trvalo nám to dlouho, než jsme vás našli, pokračoval starší muž. Ale teď, když jste tady, jsem vlastně rád, že vás přítel Maronik už dávno nezastřelil. Chci vám totiž položit pár otázek. Na některé už znám odpovědi, na jiné ne. Je na čase, abych se je dozvěděl. Souhlasíte se mnou? Malcolm měl sucho v krku. Hubený muž mu přidržel urtu skleničku s vodou. Malcolm vypil vodu a zasýpal. Já vám taky chci položit pár otázek. Něco za něco. Ale, chlapče, odpověděl starší muž s úsměvem. Vy mi nerozumíte.
Vaše otázky mě nezajímají. Proč bych vám měl něco vykládat? Ne, vy budete mluvit s námi. Už je připraven, nebo jste ho tou pažbou praštil moc tvrdě, Cutlere? Muž, který Malcolma držel za vlasy, měl hluboký hlas. Teď už by se mu mělo v hlavě rozjasnit. Rychle do Malcolma strčil a povalil ho na zem. Maronik mu stáhl kalhoty a pak mu vpíchl do napjatého stehenního svalu jehlu injekční stříkačky. Takhle to začne fungovat dřív a je jenom velmi malá pravděpodobnost, že by si soudní lékař povšiml nepatrné stopy po vpichu na vnitřní straně stehna. Malcolm si uvědomoval, co se děje, a snažil se odporovat nevyhnutelnému. Usilovně si představoval cihlovou zeď, hmatal po ní, cítil ji, splýval s ní. Ztratil veškerý pojem času, ale cihly zůstaly. Slyšel hlasy, které se ho vyptávaly, ale přetvářel zvuky těch hlasů do cihel své zdi. Pak pomalu, kousek po kousku, sérum pravdy začalo zeď nahlodávat. Jeho vyšetřovatelé se opřeli do zdi svými kladivy. Kdo jste? Kolik je vám let? Jak se jmenuje vaše matka? Malta spojující cihly se drolila v čím dál tím větších kusech. Kde pracujete? Cihly se jedna po druhé uvolňovaly. Co se stalo minulý čtvrtek? Co všechno víte? Co jste s tím udělal? Proč jste to udělal? Malcolm náhle cítil, jak se jeho opěrná zeď pomalu, ale nezadržitelně hroutí. Bylo mu to líto, ale nemohl tomu zabránit. Nakonec jeho unavený mozek začal reagovat bez vůle. Příval otázek se zastavil a Malcolm se propadl do prázdna. Pak ucítil štípnutí na stehně a prázdno vystřídala totální otupělost a bezvládnost.

0: Maronik neodhadl dávku úplně přesně. Omyl byl pochopitelný, protože šlo o pouhé miligramy drogy, jejíž účinek závisel na řadě neznámých okolností. Maronik se však proti omylu měl pojistit nepatrně větší dávkou. Když tajně vystříkl polovičku dávky z injekce, kterou mu Atwood podal, myslel si, že tam pořád ještě zbylo dost, aby Malcolm znovu upadl do bezvědomí. O maličko se přepočítal. Droga se sice smísila se sérem pravdy, ale nebylo jí dost na to, aby vyvolala bezvědomí. Malcolmovi se zdál sen. Víčka měl přivřená, ale ne úplně zavřená, a zvuky k němu přicházely se stereofonním efektem. Jeho mozek sice nemohl uvažovat, ale mohl zaznamenávat.
1: Zabijeme ho teď.
0: Ne, na určeném místě.
1: A kdo to udělá?
0: Pověřím tím Charlese. Má rád krev. Dej mu svůj nůž.
1: Tu máš.
0: Dej mu ho.
1: Jdu se ještě jednou kouknout ven.
0: Zvuk odcházejících kroků. Něco se zlehka dotklo Malcolmova obličeje.
1: Krucinál.
0: Růžový proužek papíru na podlaze hned u Malcolmova ramene. Malcolmovi kontaktní čočky jsou zaplaveny slzami, ale Malcolm přesto dokáže přečíst let číslo 27, TWA, národní letiště 600. Otevírání a zavírání dveří. Kroky se blíží.
1: Kde jsou Atwood a Charles?
0: Šli se podívat, jestli venku něco neupustil.
1: Mimochodem, tady je ta rezervace, kterou si po mně chtěl. Je vystavená na jméno James Cooper.
0: Dobře, jdem. Malcolm cítí, jak ho zvedají z podlahy. Pronášejí ho místnostmi. Venku je chladný noční vzduch. Auto. Zadní sedadlo. Malcolmův mozek zaznamenává stále víc a víc detailů. Leží na podlaze auta, dozad ho tlačí čísi těžké boty. Dlouhá kodrcavá jízda. Auto se zastavilo. Motor stichl, dveře se otvírají.
1: Charlesi, zanes ho asi 50 metrů nahoru do lesa. Já tam za chvíli přinesu lopatu. Počkej, dokud nepřijdu.
0: Chci, abys to udělal určitým způsobem. Hluboký smích.
1: Jasně.
0: Malcolmovo tělo znovu putuje do vzduchu, přistává na kostnatém rameni, poskakuje a zmítá se. Otupělostí proniká bolest a probouzí tělo k životu. Když hubený muž schodil Malcolma na zem, byl Malcolm už zase při plném vědomí. Tělo měl sice pořád ještě bezvládné, ale mozek už mu fungoval normálně a oči měl jasné. V přítmí noci viděl, jak se vysoký muž usmívá. Pod lehkými kroky zapraskalo pár větviček. Na okraji nevelké mítiny se objevil nápadný muž. V levé ruce držel baterku. Proud jejího světla padl na Malcolma právě, když se začal zdvihat ze země. Mužova pravá ruka visela těsně podél těla. Jeho jasný hlas zmrazil Malcolmovi pohyby.
1: Je náš kondor v pořádku?
0: Hubený muž se netrpělivě ozval.
2: Ale jo, Maroniku, jako kdyby na tom záleželo. Probral se z té injekce dost rychle.
0: Hubený muž se odmlčel a olízl si rty.
2: Začneme?
0: Svit baterky ozářil dychtivý obličej vysokého muže. Maronikův hlas se měkce nesl nočním vzduchem.
1: Ano, začneme.
0: Zdvihl pravou paži a kulka, doprovázená měkkým plesknutím tlumiče, se zavrtala hubenému muži do žaludku.

Kulka pronikla až do páteře. Náraz pohodil mužem trošku dozadu, ale nakonec se muž pomalu svezl na kolena a padl tváří k zemi. Maronik přikročil k dlouhému nehybnému tělu a pro jistotu mu vpálil ještě jednu kulku do hlavy. Malcolm si pomyslel, že sní. Maronik pomalu došel k němu a zkontroloval Malcolmovi svázané nohy a ruce. Spokojeně kývl hlavou a posadil se na vyvrácený kmen. Zhasnul baterku a řekl: "Popovídáme si?" Malcolm přikývl. Maronik si přehodil nohu přes nohu a začal. "Z nenadání jste do něčeho spadl a jakž takž jste tím prokličkoval. Musím přiznat, že za posledních 5 dní jste získal můj obdiv odborníka. To však nemá nic společného s mým rozhodnutím nechat vás naživu. Dokonce z toho nakonec vyjdete jako hrdina. V roce 1968 CIA v rámci pomoci protikomunistické vládě v Laosu pomáhala jistým laoským kmenům s jejich hlavním vývozním artiklem, kterým jsou narkotika. V celé oblasti tehdy válčili nejenom komunisté proti antikomunistům, ale i různé navzájem si konkurující skupiny obchodující s drogami. Naši lidé jedné z nich poskytovali transportní letadla, aby pomohli dostat nespracované opiáty co nejrychleji do překupnických středisek. Z hlediska CIA to nebyla žádná výjimečná akce, i když ji samozřejmě neinzerovala. Jistě by se našli lidé, kterým by bylo proti mysli, že vláda USA se podílí na obchodu s narkotiky. Jak víte, takové podniky jsou nesmírně výnosné. Naše skupina, ostatně s většinou z nás, jste se již tak či onak seznámil, se rozhodla, že nesmíme zanedbat jedinečnou příležitost k podstatnému zvýšení životní úrovně. Oddělili jsme poměrně velké množství nespracovaného, vysoce kvalitního morfia z oficiálního trhu a tuto dodávku jsme usměrnili někam jinam. Stálo to za to. Už od začátku jsem ale nesouhlasil s tím, jak Atwood celou věc zorganizoval. Místo, aby se morfia zbavil v Thajsku, chtěl je exportovat přímo do USA a prodat je skupině amerických překupníků, kteří se chtěli obejít bez prostředníků. A k tomu jsme ovšem potřebovali využít CIA ve větším rozsahu, než bylo moudré. Vaše sekce dobře posloužila hned ze 2 důvodů. Zkompromitovali jsme vašeho starého účetního a ten pak ze strachu před následky rád vypomohl, pokud šlo o dodací listy vašich knih. Posílali jsme morfium do států v bednách označených nápisem přísně tajné. Cihly morfia do beden krásně pasovaly a vzhledem k tomu, že byly považovány za tajné dokumenty, nemuseli jsme si dělat starosti s celníky. Náš agent v Seattlu zásilky přebíral a rozesíral je překupníkům. Ale to všechno má jen málo společného s tím, proč jste vlastně tady. Začal to váš přítel Heidegger. Byl zbytečně zvědavý. Abychom jeho smrt zamaskovali a taky pro případ, že by Heidegger něco někomu vyžvanil, museli jsme vyřídit celou sekci. Jenže vy jste neuvěřitelně šťastnou náhodou vyvázl a dokonale nám to pokazil. Malcolm si odkašlal. Tak proč mě necháváte naživu? Maronik se usmál. Protože dobře znám Atwooda. Dokud já a moji společníci nebudeme mrtví, nebude se cítit v bezpečí. Jsme jediní, kteří ho můžou schodit. Kromě vás, samozřejmě. Proto musíme zemřít. Právě teď asi přemýšlí, jak by se nás zbavil. Zítra máme v bance vyzvednout ty vaše obálky. Jsem si docela jist, že bychom byli zastřeleni při pokusu o přepadení banky, zabiti při autonehodě, nebo že bychom prostě zmizeli. Atwood si hraje na hlupáka, ale je až moc chytrý. Malcolm pohlédl na mrtvolu na zemi. Já to pořád nechápu. Proč jste tedy zabil jeho? Já taky rád za sebou zametám stopy.
Charlie už byl jenom zbytečnou a nebezpečnou přítěží. Mně je jedno, kdo ty vaše dopisy bude číst. Jistí lidé v CIA a jinde už stejně asi vědí, že v tom jedu. Tiše zmizím na Střední východ, kde člověk s mou kvalifikací vždycky najde nějaké příhodné zaměstnání. Jenže nechci jednoho krásného dne zahnout za roh a narazit do amerických agentů, kteří tam na mě čekají, aby mě pomohli na onen svět. Proto jsem se rozhodl dát Vlasti malý dárek a doufám, že Vlast mě na oplátku bude považovat za zbloudilou ovci, která nestojí za vyhledání. Mým dárkem na rozloučenou bude Robert Atwood. Proto nechám žít i vás. Dostanete příležitost dodat vládě pana Atwooda. Konec konců byl to on, kdo zavinil všechny ty vraždy. Já jsem pouze technik, jako vy. Té dívky je mi líto, ale neměl jsem na vybranou. Selager. Malcolm chvíli přemýšlel. Pak se zeptal. A co teď máte v plánu? Maronik vstal a hodil Malcolmovi k nohám nůž. Pak mu dal ještě jednu injekci. Tohle je velmi silný povzbuzující prostředek, řekl. Postavilo by to na nohy i mrtvého. Až si rozřežete pouta, vydejte se na mítinu, kde jsme zaparkovali auto. Na zadním sedadle najdete pár věcí, které by vám mohly být užitečné. Být vámi, zastavil bych před bránou a proplížil bych se k domu zezadu. Vylezte na strom a dovnitř vlezte oknem v prvním patře. Udělejte si s Atwoodem, co chcete. Jestliže on zabije vás, pak tu jsou pořád ještě ty dopisy a několik mrtvol. Těžko se mu to bude vysvětlovat. Maronik se naposledy podíval na svázanou postavu u svých nohou. S Bohem, Kondore. A ještě poslední radu. Držte se kancelářské práce. V naší branži jste své štěstí vyčerpal na několik let dopředu. A tak dobrý zase nejste. Maronik zmizel v lese.

Po několika minutách ticha Malcolm uslyšel, jak Maronik nastartoval auto a odjel. Začal se soukat k noži. Trvalo mu to půl hodiny. Auto našel tam, kde mělo být. K přednímu sklu byl přilepen jakýsi vzkaz. U předních dveří ležela mrtvola muže, který se jmenoval Cutler. Byl zastřelen zezadu. Maronik zřejmě napsal vzkaz, když hubený muž odnášel Malcolma do lesa. Vzkaz byl krátký a k věci. Vaše pistole je zanesená blátem. Puška na zadním sedadle má 10 nábojů. Snad umíte zacházet s automatickou pistolí. Puška byla obyčejná lehká kulovnice ráže 22. Automatickou pistoli s tlumičem tam Maronik nechal jen pro všechny případy. Malcolm strhl vzkaz ze skla, nasedl a odjel. Než dojel s vypnutým motorem před bránu do Atwoodova sídla, začal pociťovat účinky drogy. Těžké údery kladivem, které jakoby dostával do týla a do hlavy, ustaly a bolesti po celém těle také zmizely. Bolest vystřídal příliv nové energie. Bez potíží vyšplhal po dubu. Okno bylo skutečně pootevřené. Po špičkách prošel tmavou halou ke schodišti, pokrytému tlustým kobercem, a pomalu sešel po schodech. Když vstoupil do pokoje, Atwood stál zády ke dveřím. Malcolm beze spěchu zdvihl pušku, odjistil ji, namířil a vypálil. Kulka roztříštila Atwoodovo pravé koleno. Atwood zaječel a skácel se na podlahu. V očích starého muže se objevily hrůza a bolest. Převalil se právě včas, aby viděl, jak na něj Malcolm opět míří. Zařval, když mu kulka roztříštila druhé koleno. Jeho rty bezhlasně vyřkly otázku: proč? Řekněme, že jsem chtěl, abyste mi nikam neodešel. Malcolm se pohyboval jako v nějakém frenetickém tranzu. Aby zpomalil krvácení, obvázal kolena sténajícího muže ručníky. Pak mu přivázal ruce k noze stolu. Vyběhl nahoru a nahodile prohledával jednu místnost po druhé, aby spotřeboval alespoň část energie, která mu proudila žilami. Stálo ho to velké úsilí, aby se ovládl, ale dokázal to. Maronik vybral drogu dobře, napadlo ho. Atwood, velký stratég, ředitel a myslitel, je dole a svíjí se v bolestech, přemýšlel Malcolm. Podružní členové bandy jsou všichni mrtví. Maronik je jediný, kdo zůstal naživu. Hlavou mu bleskla myšlenka na hlasy ozývající se z druhé strany poplachové linky. Byly to hlasy profesionálů. Ne, řekl si. Až dosud šlo jen o mě. Oni proti mně. Byla to osobní záležitost. A tím, že Maronik zabil Wendy, je to ještě osobnější. Pro profesionály to byla jen práce. Těm to bylo jedno. Ze zpřeházených myšlenek se mu pomalu začínaly vynořovat obrysy přibližného plánu. Vběhl do Atwoodovy ložnice, kde vyměnil své potrhané hadry za jeden z jeho obleků. Pak zašel do kuchyně a zhltl kus studeného kuřete a koláč. Vrátil se do místnosti, kde ležel Atwood. Vyběhl k autu a vydal se na dlouhou cestu. Po Malcolmově odchodu Atwood ležel ještě dlouho bez hnutí. Pak se pomalu a s velkým úsilím pokusil plazit po podlaze a táhnout stůl za sebou. Nešlo to. Jediné, co se mu podařilo, bylo srazit ze stolu obraz. Nemohl rozbít sklo, aby si přeřezal pouta. Poddal se osudu. Krátce pohlédl na obraz a povzdechl si. Byl to jeho portrét. Malíř ho vymaloval ve sváteční uniformě kapitána námořnictva Spojených států.

Román Šest dnů kondora je nejznámějším dílem amerického spisovatele a žurnalisty Jamesa Gradyho a na Vltavě ho uvádíme v premiéře jako 15-dílnou četbu na pokračování. A to z překladu Oldřicha Černého. Četbu připravil Michal Plzák, natočil režisér Josef Kačmarčík. A my jsme si právě v podání Jakuba Albrechta poslechli část 14. a tedy předposlední. Tu závěrečnou si na Vltavě nenechte ujít. Dáváme ji opět v 18:30. A pokud vám některé kapitoly unikly, najdete je zpětně k poslechu na našem webu vltava.rozhlas.cz. V rámci našeho projektu Filmové léto tedy vysíláme v podvečer četbu na pokračování, která existuje, respektive

0: Sedmé nebe.
1: Příjemný dobrý večer, vám přeje Milan Zeiss od mikrofonu. Jsou 2 minuty po 19. hodině a dneska bude sedmé nebe věnované mladé krvi, takzvaně by se dalo říct. Neboť ta mladá, talentovaná zpěvačka, skladatelka a kytaristka, o které chci dneska mluvit s exotickým jménem, který jde velmi těžko vyslovit, jmenuje se, doufám, že to řeknu správně, a jestli ne, tak mi promiňte, Nilüfer Yanya. Dnes naplní naše sedmé nebe svým nezaměnitelným hlasem a posledním albem s názvem Painless, které vyšlo v tomhle roce na značce ATO Records. A pro zajímavost si pustíme také její 2 podle mého názoru dost povedený cover verze známých písniček od PJ Harvey a od kapely Pixies. S těma cover verzema to tak hezky ohraničíme a uprostřed si dáme její desku Painless bez zaměnění pořadí. Takže první píseň, která odevírá dnešní sedmé nebe, je ta zmiňovaná cover verze, která je podle mě úplně skvělá, od PJ Harvey. Skladba se jmenuje Rid of Me.

Tak to byla píseň Rid of Me od PJ Harvey v podání mladý talentovaný zpěvačka kytaristky s exotickým jménem Nilüfer Yanya. Ona se narodila 11. května 1995, takže opravdu mladičká. A je dcerou dvou výtvarných umělců. Její maminka pochází z Irska a tatínek je Turek. Rodiče ji vychovali v Chelsea, v londýnské čtvrti, a už od dětství poslouchala doma díky tatínkovi samozřejmě tureckou hudbu, ale zároveň i klasickou vážnou hudbu, jenže ona už od toho útlýho věku tíhla spíš k rock'n'rollu a k takový jako alternativní muzice. Taky rodiče koupili kytaru, na kterou se naučila celkem obstojně hrát už ve 12 letech. A my si teď pustíme už začátek desky Painless, která vyšla v tomto roce, a budou to dvě písně po sobě. První se jmenuje The Dealer a druhá L/R, takže levá lomeno R.

To byla píseň Levá lomeno pravá, nebo Left lomeno right, od Nilüfer Janja, která neoficiálně zahájila svoji hudební kariéru takovým demáčem, nahraným jenom na SoundCloud v roce 2014. Pak odmítla nabídku připojit se k dívčí skupině produkované Louisem Tomlinsonem z One Direction. To je taková ta populární chlapecká kapela z Anglie, která už neexistuje. Vzešel z ní také Harry Styles. Namísto toho se zaměřila na vývoj svojí vlastní muziky, což samozřejmě jí je ke cti. Proti tomuhle způsobu získávání talentů se dokonce kriticky vyslovila v jednom rozhovoru, kde řekla, teď cituji, pojďme a chytneme pár mladých lidí, řekneme jim, že vytvoříme opravdu úspěšnou skupinu, ale evidentně sobě vyděláme mnohem víc peněz než jim. Je to velmi sobecká věc. No, asi má pravdu, protože tyhle ty umělý projekty já teda taky nemusím, i když ještě One Direction patřili k těm lepším z nich, by se dalo říct. No a my si teď pustíme další dvě skvělé písničky z téhle desky, která dostala název Painless. A první se jmenuje Shameless a ta druhá Stabilize.

Skvělý tempo má, nebo měla písnička, která právě dohrála, skladba se jmenovala Stabilize. Po třech EPčkách, které vyšly postupně 2016, 2017 a 2018, konečně v roce 2019 vydala svoje debutové album studiové s názvem Miss Universe, které získalo celkem nadšené recenze. A bylo tak jako přijato kritiky velmi, velmi pozitivně. A Nilüferina hudba byla popsaná jako nervózní a neklidná, kombinující vlivy od indie, rocku, soul, jazz a trip-hop. Recenze označovaly její hlas za pozoruhodně tvarovatelný a nekonečně výrazný, což je pravda, protože když se do ní zaposloucháte, tak zjistíte, že jakoby jí trošku ten hlas tak přeskakuje zvláštně, ale má nad ním furt poměrně jasnou kontrolu. Je to takový ten originální dar od Boha. No a už v předchozí písni s názvem Stabilize jsem jako cítil takový postupy, který nejsou nepodobný kapele Dunaj, brněnská kapela Dunaj, která zrovna shodou okolností dneska má koncert v Paláci Akropolis. A já se tam potom v dnešním vysílání odebéřu. Tak v následující písni Cheers Me ještě víc mám pocit, že tenhle ten vliv, i když asi Nilüfer kapelu Dunaj určitě nezná a myslím, že ani kapela Dunaj nezná její produkci, tak tam cítím takové jako podobnosti, jako kdyby ten kytarový riff vymyslel Josef Ostřanský. A hnedka po písni Cheers Me si pustíme hitovku Midnight Sun.

1. a 2. července tohoto roku, roku 2022, vystoupila Janja před slavnou Adele v Hyde Parku ve Velké Británii, což byla celkem velká událost, protože Adele hrála živě poprvé po 5 letech a vybrala si Nilüfer jako svoji předskokanku. A pak má celkem další takový velký zářez, co by supporting. Hrála totiž v tom stejném roce před legendou rockovou kapelou Roxy Music, která se dala v roce 2022 znovu dohromady na turné ke svému 50. výročí existence. A teď si pustíme takovou křehkou písničku, která se jmenuje Trouble, a všimněte si zpěvu, který jakoby záměrně vynechával a přeskakoval. Já už jsem o tom trošku mluvil, ale tady myslím, u této písničky je to nejvíc markantní, ale zároveň je tam taky markantní to, že Nilüfer to má docela pevně pod kontrolou a s hlasem si pracuje úplně svobodně. A pak v písni Try uslyšíme vybrnkávání, které nás svým zvukem přenese až na Dálný východ.

No tak vidíte, ještě jsem zapomněl říct, že Nilüfer taky hrála nedávno v Praze, v klubu Roxy, ne, pardon, v Rock Café, takovým prostoru, kde bych ji teda nečekal. Ona si tady hraje před Adele v Hyde Parku a před Roxy Music na celém turné a pak přijede do Prahy a musí do Rock Café, kde je kapacita asi 350 lidí a ani nebylo vyprodáno, myslím. No nicméně ještě jsem vám chtěl říct, že v dospělosti se pokusila víc přijmout svoje turecké dědictví po tatínkovi a začala chodit na lekce turečtiny a do své kariéry se taky jako snaží zapojit vlastně celou rodinu, protože ona má ještě dvě ségry. Ta mladší ségra Elif s ní občas vystupuje jako doprovodná zpěvačka a její starší sestra Molly režíruje její videoklipy. Videoklipy jsou vlastně docela i zábavný. Můžete se na ně určitě na YouTube podívat. No a my si teď pouštíme další dvě skladby z alba Painless z roku 2002, které vyšlo na značce Ato Records Company a Belong With You.

Belong With You právě nám dohrála. A Nilüfer, to jméno prý vzniklo podle jedné turecké zpěvačky, protože když byla maminka Nilüfer v Turecku těhotná s jejím tatínkem, respektive s malou Nilüfer a tatínkem byli prostě po dobu, ještě než se přestěhovali do toho Londýna, tak trávili čas v Turecku a ona tam často poslouchala rádio a v něm zněl hlas nějaký turecký popový zpěvačky, která se jmenovala Nilüfer. A to jméno se jí tak líbilo, že prostě říkala, jestli bude to dceruška, tak se bude jmenovat Nilüfer. A byla to dceruška. A my si teď pustíme poslední skladbu The Mystic, protože na tu úplně poslední skladbu z alba Painless už nám nezbyde čas a já vám chci ještě pustit tu cover verzi od Pixies, takže teď Mystic a pak poslední rozloučení z tohoto sedmého nebem.

Tak dneska jsme se v sedmém nebi věnovali poslední desce talentovaný mladý zpěvačky, kytaristky, skladatelky Nilüfer Janja. Deska s názvem Painless naplnila tuhle hodinu. Já doufám, že vám to bylo příjemný. Myslím si, že o téhle holce ještě uslyšíme, že je na startu svojí velký kariéry, pokud to nezabalí nebo se něco nestane. Mějte se moc hezky, budu se těšit příští týden opět naslyšenou a teď už ta slíbená skvělá cover verze mojí oblíbený kapely Pixies. Skladba se jmenuje Hey.

0: Vltavské sedmé nebe se tak jako každý den i tentokrát uzavřelo přesně ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Umění.

Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás v úterý 25. srpna provází Martina Kolajová a 8. hodina večerní je znamením pro pozvání k poslechu našeho úterního večerního programu. Nás už za malou chvíli čeká úterní večerní drama. My se za okamžik vydáme do ospalého amerického městečka, kdesi v Colorédu. Je to hornické městečko, jehož obyvatelé čelí útrapám hospodářské krize 30. let a jehož ospalý život rozvíří dramatický příchod mladé cizinky. Už za malý okamžik pro vás budeme mít první část dvoudílné rozhlasové adaptace Dogville podle stejnojmenného slavného filmu letos 70-letého dánského režiséra Larse von Triera. Čeká nás příběh, který nabídne jeden z nejznepokojivějších příběhů o vině, o odpuštění, o lidské krutosti a pomstě. Čeká nás příběh, který má rozměr starozákonní morality, v níž Bůh zkouší svůj

0: a dalších. Četba s hvězdičkou 23. hodina. Ta přinese už po 8. tajný deník Lori Palmerové. Z této knihy, kterou napsala Jennifer Lynchová, bude číst na pokračování Kateřina Císařová i tentokrát, tedy hodinu před půlnocí. A s vltavským večerem se dnes o 11:30 rozloučíme memoáry. Budeme poslouchat druhou kapitolu rozhlasových vzpomínek filmového historika Borise Jachnina, kterému celý tento týden patří vltavské osudy. Tolik tedy nastínění dnešního vltavského večera, jsme rádi, že nás posloucháte. A teď tedy ono avizované rozhlasové večerní drama. Co se stane, když do zdánlivě spořádaného městečka přijde cizinka, která potřebuje pomoc? A co když se z lidské dobroty začne pomalu, ale jistě odlupovat její tenunká slupka? Dogville Larse von Triera je příběh o moci, o strachu, o manipulaci a hranicích lidské morálky. Čeká nás příběh města, které nemá ulice ani domy, ale přesto se v něm není kam schovat. Teď Dogville přichází do rozhlasového prostoru. Bez filmového obrazu, za to s ještě větším prostorem pro vaši představivost. Poslechněte si tedy příběh, který začíná jako podivuhodná pohádka, ale postupně se mění v nemilosrdný experiment s lidskou povahou.
1: Večerní drama.
2: Lars von Trier, Dogville, část první.
3: Tohle je smutná historie městečka Dogville. Leželo ve skalistých horách v Americe, až úplně nahoře, kde silnice končí u opuštěného stříbrného dolu. Obyvatelé Dogville byli dobří, prostí lidé, kteří své městečko milovali. Jakási sentimentální duše kdysi dávno pojmenovala jeho hlavní třídu Jilmová. A přesto, že na Dogville nikdy nedopadl stín jediného Jilmu, neviděli místní důvod, proč název měnit. Většina budov byla dost schátralá. Upřímně řečeno, připomínali spíš chatrče než domy. Nejzachovalejší byl dům, ve kterém bydlel Tom. To odpoledne v něm hrálo rádio, protože Thomas Edison starší si na stará kolena zamiloval odpočinkovou muziku.
4: Vážené dámy, vážení...
5: Tome, buď tak hodný, vypni to.
6: No jasně, písničky dohrály a hrozí, že bys zaslechl něco důležitého, co? Tati, já myslel, že právě kvůli tomuto rádio máme.
5: Jak dobře víš, já potřebuju klid. Klidně se mi směj.
3: Tomův otec býval lékař. Teď pobírá menší penzi, takže Tom si může dovolit jen tak se poflakovat a nic pořádného nedělat. Je totiž spisovatel. Tedy aspoň to o sobě tvrdí. Veškeré jeho dílo prozatím se stává z pár poznámek a útržku papíru, na kterém stojí slova malý a velký a za nimi otazník.
7: Nazdar, Bene. Co nového v nákladní dopravě? Stojí to za houby, viď?
8: Laskavě si nedělej srandu z nákladní dopravy, jo?
7: A nezapomeň na zítřejší setkání.
8: Jo, jo.
3: Tom svoje psaní odkládal. Místo toho vymyslel, že městu prokáže službu organizováním pravidelných setkání občanů s cílem pozvednout morální zásady.
7: Dobrý večer, já jsem.
9: Dobrý.
7: Ahoj, děti.
10: Dobrý večer.
11: A zejte domů, děcka. Co jsem vám říkal?
7: Hezký večer, Čaku. Uvidíme se zítra na setkání.
10: Já mám nápad na...
11: Já bych se bez toho tvýho kázání klidně obešel. Ale Vera by mi nedala pokoj.
12: Čaku, prosím tě. Přijdeme, Tome.
7: Díky, Vero.
11: Kdo dal Mojžíšovi tu kost? Dítě na ní ještě kus masa.
10: Já jsem.
9: Ale já
1: jsem mu ji chtěl

0: Ještě jednou tě uvidím plejtvat jídlem a seberu ti nůž. Mojžíš má být hladový, aby pořádně hlídal, rozumíš?
1: V Dogville? Co by tu kdo kradl?
0: Doba je zlá, Tome Edisone. Brzo přijde někdo, kdo bude mít ještě míň než my.
2: Tom měl opravdu plné ruce práce. A kdyby někdo nechápal, s čím konkrétně, vysvětlil by mu Tom, že s dolováním. Nelámal sice skálu, nedoloval rudu ani stříbro, provrtával se k něčemu mnohem tvrdšímu, k jádru lidské duše.
3: Ahoj, Marto, zítra přijdou všichni, tak připrav lavice.
4: Už jsou připravené, ale Tome, znovu opakuju. Jestli chceme hrát na varhany, musím si dopředu požádat na farnosti o speciální povolení.
3: A já ti, Marto, znovu opakuju, že na varhany hrát nepotřebujeme. Duchovně povznést se můžeme i bez zpěvů a čtení z Bible. Už je skoro 7, nezapomeň zazvonit.
4: Jo.
5: To jsou rány, matko Ginger. Tolik okopávání zemi neprospívá. Ani angreštům.
6: Ale moje koláče ti chutnají, ne?
5: Jsou moc dobré.
6: No, vidíš. Takže kdo má pravdu s okopáváním? Ty nebo já?
3: Přijdete zítra?
2: V tom Marta zazvonila na zvon. Bylo přesně 7. Tom zamířil na každodenní partii dámy se svým kamarádem Billem Hansonem. Někdo by mohl říct, že ho tam spíš než hráčská vášeň táhly půvaby Billovy starší sestry Liz. A možná by měl i pravdu.
7: To sem fakt musíš lézt každý den, Tome. Proč se tu pro změnu nemůže objevit někdo zajímavý? Hned jak mi snoubenec napíše, že dostal tu práci ve městě, vypadnu odsud. A ty si budeš muset najít jinou holku, který by skoukal pod sukně.
3: Je tu Bill?
7: Učí se. No, on studuje a já brousím sklenice. Když každej ví, že já jsem chytřejší.
2: Bill opravdu nebyl zrovna nejchytřejší a věděl to. Bylo mu jasné, že inženýr z něj nebude, aspoň v tomhle si nic nenalhával.
3: Čas na dámu, Bille kamaráde.
8: Už? Ani jsem neslyšel zvon?
3: To zítřejší setkání, to bude něco. Pořádně s nima zatřesu, vidíš.
8: Já nevím. Nevynechal jsem jedinou tvou přednášku a stejně pořád nechápu, o co ti jde. Možná bys je prostě měl nechat být?
3: Všichni se tady čím dál víc uzavírají před světem. Já nejsem příznivcem náboženství, jak víš, ale po smrti místního kněze tady lidi nemají nikoho, kdo by jim aspoň připomínal, že morálka je reálná věc.
8: Třeba jsou dost dobří tak, jak jsou?
3: Tobě připadají dost dobří.
8: Hele, já tady nejsem ten chytrý.
3: Podle mě se v téhle zemi zapomíná na podstatné hodnoty. Někdo musí lidem osvěžit paměť názornými příklady. Trochu je morálně vyburcovat.
8: Takže zítra nám budeš dávat názorný příklady?
3: Lidi v Dogville nedokážou přijímat. Potřebují něco, co by mohli přijmout. Něco hmatatelného, něco jako dar.
8: Kde by se tady v Dogville z ničeho nic vzal nějaký dar?
3: Konec hry.
8: No jo, sakra.
3: No, dneska to bylo rychlý. Dobrou noc, Bille.
2: Tom kráčel Jilmovou ulicí a přemýšlel, na čem by mohl svému městečku demonstrovat, jak je důležité umět přijímat. Zoufale postrádal názorný příklad, nějaký dárek. Bill měl pravdu, v Dogville věci nepadaly z nebe. V tom najednou byl si jistý. Tohle byly určitě výstřely. Někde v údolí nebo na silnici směrem na Georgetown. Dlouho čekal a poslouchal, ale střelba utichla. Trochu zklamaně se posadil na lavičku, aby se zamyslel ale vyrušil ho další nezvyklý zvuk. To, že Mojžíš štěkal, nebylo nic neobvyklého, ale jak štěkal? Ne nahlas, spíš jen vrčel, jako by nebezpečí bylo hodně blízko, jako by stál tváří v tvář nějaké síle, kterou je třeba brát vážně.
9: Halo, tam radši nechoďte. Je to tam hodně strmé. I já bych si tam zlámal vás a to ty hory znám.
4: Je tu nějaká jiná cesta?
9: Je.
4: Kde?
9: Zpátky, odkud jste přišla, přes Georgetown. Potřebujete se dostat přes hory?
4: Pomozte mi. Pomůžete mi, prosím.
10: Schovejte se do důlní šachty. Tamhle.
4: Dobře.
11: Kam vede tahle silnice?
9: Nikam, tady cesta končí. Jestli chcete tam dál, musíte se vrátit a vzít to přes Georgetown.
11: Jak se to tady jmenuje?
9: Dogville.
11: Dogville. Tak to sedí. Pěkná díra. Někoho hledáme.
9: Aha. Koho?
11: Moment. Pojď sem. Chce s tebou mluvit můj šéf.
12: Chlapče, hledám jednu dívku. Možná zabloudila jsem. Nechci, aby se jí něco stalo. Hodně mi na ní záleží. Neviděl jsi ji?
9: Ne, pane, do Dogville nikdo nepřišel. To by Mojžíš štěkal, je k cizím lidem hrozně nedůvěřivý.
12: To dělá Mojžíš dobře. Tady, vezmi si moji vizitku. Kdybys uviděl někoho cizího, zavolej mi. Dobře ti zaplatím.
9: Děkuju. To jste stříleli vy? Už odjeli. Můžete vylézt.
2: Krásná uprchlice se jmenovala Grace. Nevybrala si Dogville na mapě, ani sem nepřijela na návštěvu. Přesto tom okamžitě cítil, že sem zvláštním způsobem patří.
9: Proč na vás tak štěká?
4: Vzala jsem mu kost.
9: Máte hlad? Chcete něco k jídlu?
4: Tu kost jsem mu ukradla. Až doteď jsem nikdy nic neukradla a teď se musím potrestat. Já jsem vychovaná příšerným způsobem, arrogantně, takže se tyhle věci musím teprve sama učit.
2: Mohla svou zranitelnost skrývat, ale rozhodla se mu vydat na milost a nemilost jako, no ano, jako dar, pomyslel si Tom.
9: Kdo byli ti chlapi? Proč vás pronásledují?
4: Mluvili jste s nimi? S tím nazadím sedadle?
9: Dal mi svoje telefonní číslo. Mám mu zavolat, kdybych vás viděl.
4: Určitě vám nabídl vysokou odměnu.
9: Ano. Kde máte rodinu?
4: Já žádnou nemám. O otce mě připravili ti gangstři. A teď úplně.
9: Co kdybyste zůstala tady?
4: Tady? Ne, to nejde. Tohle je malé město a já se musím skrývat. Lidi by se vyptávali.
9: To by možná tolik nevadilo, kdyby vám byli ochotní pomoct.
4: Jsou všichni v tomhle městečku jako vy?
9: Jsou to dobří lidé. Vědí, co je být v nouzi. Možná, že odmítnou, ale myslím, že stojí za to se jich zeptat.
4: Ale já jim za to nemám co dát.
9: Podle mě toho můžete Dogville dát hodně.
2: Tvrdit, že Tomovu přednášku o morálce přijali místní s nadšením, by bylo příliš troufalé, ale aspoň přišli. A Tom na sebe neohroženě vzal úkol názorným příkladem demonstrovat jeden z problémů lidstva. Neochotu přijímat.
11: Tome, vím, že to myslíš dobře, Tome, ale osobně jsem přesvědčený, že v Dogville lidé drží pospolu.
13: No,
11: známe se, pomáháme si. Prostě ano, pokud jde o lásku k bližním, tak za naše městečko ručí. Lidi, jaké si popisoval, já tady kolem sebe nevidím.
13: Já taky ne.
9: Jenomže, tati, i když bude celé město plné ochotných a štědrých lidí,
3: Nebude to k ničemu, pokud nebudou schopni nic přijmout.
11: Schopni přijmout, co
7: bez
11: to říká?
7: Bezvá, Tome. Hele, zase si nás donutil přijít a poslouchat ty tvoje nesmysly. Kdo si myslí, že seš? Nějaký kazatel nebo co?
13: No. Na čem vůbec zakládáš ty svoje teorie o tom, čeho nejsme schopni?
3: Na svých pozorováních.
6: Pozorováních? Jakých pozorování?
3: Jsem všímavý pozorovatel.
6: Ty členoch!
13: Tak co tedy podle tebe neumíme dělat společně?
7: Třeba no. Odklízíme přece společně s ní, že jo?
13: To umíme.
3: Společně.
7: No jistě.
3: Vždyť si každý uklízí jen před vlastním domem.
13: Ale společně.
11: Ale společně. Ale v tom má Tom třeba pravdu. Silnice se odklízí.
7: Prosím tě, Bede.
6: Prosím tě, Bede.
11: Promiň, Tome, ale pokud nemáš nic lepšího než tohle.
3: Co ty, tak... Máte s Čakem 7 dětí. Vaříš jim. Neříkej, že bys někdy ráda nevyužila to, co zbylo z kuchyně matky Ginger. Nebo mého otce.
7: Nikdo v Dogville nemá jídla na zbyt.
11: No, nechceš snad tvrdit, že bychom veřejným dětem nepomohli, kdyby byli v nouzi?
3: Otázka je, jestli byste si toho vůbec všimli.
13: No, samozřejmě, tak stačí, abych přišla a řekla, nemám...
3: Víte, co já vám dám?
11: Dobré klad.
3: Nebude to žádný příběh z minulosti, nic, co už se stalo, tenhle se teprve stane. Včera jsem se byl projít a došel jsem až k té opuštěné...
2: Tom úžaslé sešlosti popsal včerejší večer. Pak přivedl uprchlici.
3: Dovolte, abych vám představil Grace. Grace, toto jsou obyvatelé Dogville.
14: Dobrý den.
11: Dobrý den. Tom nám vyprávěl o vaší situaci, slečno.
14: Rozhodně vás nechci vystavit nebezpečí.
0: Aha. Tak proč prostě nezajdete na policii?
11: To si myslím, že není nejlepší nápad, třeba v nákladní...
7: Bene!
3: Čak má pravdu, policajti se o ty gangstry postarají. Je to jejich práce. Takový lidi mají známosti všude, i na policii.
6: Počkat, takže... Takže... Ty, Tome, myslíš, že máme ukrýt uprchlici, po který jdou gangstři?
11: A v Dogville se dá dobře ukrýt. To je fakt.
3: Přesně tak, tati.
13: No, ale jestli...
3: Přijet sem se dá po jediné silnici. Tu budeme kontrolovat. Marta může zazvonit na zvon a dát vědět, že se někdo blíží.
7: Ale Tome, já přece zvoním hodiny. A tohle by mohlo lidi mást.
13: No.
7: Co když se třeba spletu a...
0: No a proč bychom to dělali?
3: Z lásky k bližnímu Čaku.
0: Jo. A jak víme, že mluví pravdu. No. Ty gangstři po ní stříleli, dobře. Ale to ještě neznamená, že jí můžem věřit.
14: Má pravdu. Proč byste mi měli věřit?
11: Já vám věřím. Já jí věřím.
7: Bene, ty už si zase pil.
11: Kdyby existovala nějaká možnost, jak tuhle mladou dámu líp poznat.
13: No.
11: Abychom věděli, že jim můžeme věřit. Pak by, myslím, všichni dokázali zapomenout na to riziko.
13: Jo, já bych dokázal.
3: Tak jí dejme možnost ukázat, jaká je. Tati, ty jsi doktor, znáš lidi. Jak dlouho by trvalo, než bys poznal její pravou tvář? Týden? Nebo dva?
13: Dva.
3: Myslím, že dva týdny jí určitě můžeme dát. A když po 14 dnech jeden jediný z vás řekne pryč s ní, tak jí osobně pošlu pryč. Slibuju.
7: Pokud Tom myslí, že je to pro nás a pro Dogville takhle správné, tak já souhlasím. Tom má dobré srdce.
2: Víc toho už na setkání v misijním domě nepadlo. Bylo rozhodnuto, že místní dají uprchlici dva týdny. Díky tomu se na sebe budou moct podívat do zrcadla a říct si: udělali jsme, co jsme mohli, a možná i víc, než by udělala většina ostatních. Ještě ten den vzal Tom Grace po Ilmové ulici, aby jí ukázal svoje milované městečko.
3: Tamhle to jsou Chuck a Vera. Mají 7 dětí a jeden druhého nenávidí. Naproti nim bydlí sourozenci Hansonovi.
1: Živí se tím, že brousí okraje levných skleniček, aby vypadaly draze.
9: Tamhle to je okno Jacka McKaye. Před pár lety oslepl. Každý ve městě to ví, ale on si myslí, že to nikdo nepozná, když nebude vycházet z domu. Ten nákladák, ten patří Benovi. Podniká v nákladní dopravě. Hlavně ale pije a jednou měsíčně chodí do bordelu. Nestydí se za to. Hele, Marta, ta spravuje misijní dům, dokud nedorazí nový kněz. A ten nedorazí nikdy. A tohle je místní obchod matky Ginger. Všechno je tu pekelně předražené. Využívá toho, že místní nikam nejezdí, už ani k volbám. Od té doby, co se za registraci tolik platí, se tady všichni bez svého demokratického práva obejdou.
14: Jestli to tu máš rád, dáváš to najevo dost podivným způsobem.
1: Podívej se na ty šeredné figurky ve výloze. Myslím, že o zdejších obyvatelích toho řeknou víc než spousta slov.
14: Vždyť nejsou tak ošklivé. A vůbec, já vidím krásné městečko obklopené horami, kde je tvrdý život, ale přesto tu lidé mají svoje naděje a sny.
2: Označit Dogville za krásné městečko bylo, řekněme, originální. Grace si prohlížela pohyblivé figurky s hracím strojkem, které by ještě včera sama zavrhla jako kýč. A najednou uviděla cosi, co by se dalo nejlépe popsat jako zvláštní světlo nad Dogville.
1: Máš 2 týdny na to, aby tě mezi sebe přijali. Budeš je muset přesvědčit.
14: A říkáš to, jako by šlo o nějakou hru?
1: Je to hra, která ti může zachránit život.
14: A co mám dělat?
1: Máš něco proti fyzické práci?
14: Ne.
1: No výborně.
2: Následující den bylo v Dogville krásně. První jarní den. Lístečky na angreštových keřích matky Ginger už začínaly rašit. Pro Grace to měl být její první pracovní den v Dogville. Den, kdy se vydá po městečku a nabídne se do každé domácnosti na hodinu denně.
14: Promiňte, smím vám nabídnout svou pomoc?
15: Ne, bohužel ne.
14: Ráda bych vám nabídla svou pomoc.
15: Ne, bohužel ne.
14: Nemáte něco, s čím bych vám mohla pomoct? Třeba v domácnosti?
16: Já dělám v nákladní dopravě. Já jsem doma na silnici. Vera, ta má domácnost v domě.
14: Dobrý den, pane McKay.
17: Kdo to?
14: Jmenuji se Grace, tady. A ráda bych vám nabídla svoji pomoc.
17: To je od vás moc, milé. Grace.
14: Myslela jsem, že třeba ve vašem stavu.
17: Jaký stav máte na mysli?
14: No, jste přece sám?
17: To už jsem dlouho.
14: A nepotřebujete něco?
15: Ne, bohužel ne.
18: Je, Božičku, tady jste, Grace. No, to mám mi říkal. Já jsem nad tím přemýšlela, ale bohužel. Nevím, co byste mohla dělat. Víte, já sama nemám dost práce.
15: Ne, bohužel ne.
6: Dobrý den, už jsem to slyšela, ale taky žádnou pomoc nepotřebuju.
7: My s Billem taky ne. Tomovi už jsem to říkala.
14: O, to je jedno. Já totiž stejně nic neumím. Za celý život jsem nepracovala ani jeden jediný den, takže...
7: Máte úplně alabastrové ruce. To ty moje.
14: Namažte si je na noc trochou aloe. A do rána to bude lepší.
7: Zkusím to.
1: Ahoj.
7: A tady je Tom. To máme ale štěstí.
1: Tak co, Grace? Jak to jde?
14: Nic moc. Nikdo moji pomoc nepotřebuje.
1: To mě tak úplně nepřekvapuje.
14: A já bych se vám přitom tak ráda nějak odvděčila. Všichni hodně riskujete, když mi tu necháváte. Ráda se naučím cokoliv.
6: Někdo přece musí nějakou pomoc potřebovat. Třeba McKay?
14: Tam už jsem byla. I u Marty, a u Chucka a Very, a u Bena. Všichni mi řekli, že oni pomoc nepotřebují, ale ostatní by mohli.
7: Přesně tohle si Tome předpovídal. Co? Máš radost?
6: Tak to já bych ráda Tomovi dokázala, že se plete.
14: Můžu něco udělat pro vás?
6: Problém je, že vůbec s ničím pomoc nepotřebuju.
3: A co pomoc s něčím, co nepotřebujete?
6: Co nepotřebuju? Co by to pro všechno na světě mělo být?
3: Třeba ty angreštové keře.
6: A ty jsou dobré, tak jak jsou, děkuju pěkně.
3: Nemyslel jsem ty vaše. Ale tamhle ty, co rostou divoce ve vysoké trávě.
6: Na těch přece nic nepěstujeme.
3: Kdyby se trochu okopali a vypleli, tak by se na nich ale taky mohlo něco urodit, ne?
6: Tak dobře, dědenko. Tímto dávám těm tvým alabastrovým ručičkám za úkol, aby vypleli ty divoký keře angreštů.
14: Moc děkuju.
2: Nakonec se toho našlo docela dost, co různí obyvatelé Dogville nepotřebovali.
14: Tak, tady jsou sendviče se sýrem. A tady termoska s čajem.
16: Děkuju, Grace.
2: Ben rozhodně nepotřeboval, aby mu Grace dělala svačiny do práce. Přesto se s tím nakonec nějak smířil a rád se na Grace díval, jak mu je připravuje.
14: Možná jsme o věcech, které jsme viděli dřív, už mluvili dost. Nechtěl byste, abych vám povídala o tom, co je vidět z vašeho okna teď?
2: Jack McKay rozhodně nepotřeboval partnera pro rozhovor, takže to nebylo znouze, když Grace pozval do svého tmavého pokoje a dlouze si s ní povídal o nedoceněném slunečním světle na východním pobřeží.
14: První, druhá, třetí. A pozor, tady je repetice. Děkuju.
2: Martu by v životě nenapadlo opotřebovávat farní varhany svou hrou. Zvykla si cvičit tak, že na nástroj nevyloudila jediný tón a opravdu vůbec nepotřebovala, aby jí přitom někdo obracel noty.
14: Takže jak řešit soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, když zadání je x plus y rovná se 8?
2: Ani Bill nepotřeboval, aby se s ním někdo učil, takže Hansonovi k sobě Grace pozvali rozhodně jen a jen kvůli ní.
14: Tak a ještě nám zbývají ty, které máte brát jen obden. Tyhle, na podporu srdce a cév. Po jídle a hodně zapít.
16: Grace, děkuju.
2: A Thomas Edison starší byl přece sám doktor, takže rozhodně nepotřeboval žádnou péči ani pomoc se svými léky a tabletkami. Jediný, kdo Grace ještě neskočil na špek, jak to Tom nazval, byl vlastně Chuck.
14: Neskočil na špek. To zní tak arrogantně. A arogance je ze všeho nejhorší. Chuck mě prostě nemá rád. Na to má právo.
3: Nasadíme na něj trojského koně.
14: Cože?
3: Trojského koně, pronikneme dovnitř přes Veru. Zítra se v Georgetownu koná nějaká přednáška a Vera by dala cokoliv, aby tam mohla jet. Jenže nemá nikoho, kdo by pohlídal malého Achila. Ujistil se mi, že ho zítra odpoledne ochotně pohlídáš. Čak určitě dorazí domů dřív než ona a ty budeš mít čas získat ho na svoji stranu. Nasaď svůj šarm.
14: Já Achila moc ráda pohlídám, ale jestli mě Čak nemá rád a nechce mě tady, tak...
3: To neříkej.
2: Toma tahle neobyčejná a záhadná bytost naprosto uhranula. Nedozvěděl se od ní sice nic o její minulosti. Grace prý nechce nikoho vystavit nebezpečí. Přesto byl spokojený. Grace vrávorala na hraně propasti a on ji zachytil a přivedl zpátky na pevnou cestu. Měl najednou pocit, že mu to jde dobře, což ve vztahu k opačnému pohlaví ještě nikdy nezažil.
14: Ještě nezesnil. Pořád brečí. Stejně jako já jsem. Ten taky mýval takhle citlivé bříško. Máte úžasné děti. Nemluvte o nich tak hezky. Já se hned dojímám. Hned začnu plakat. Jsou to hodné děti. A já je miluju.
16: Vero! Tak jedeme, Vero!
14: Můžeme.
16: Díky, Grace, že jste mi připravila tu termosku. Já trouba bych na ní málem zapomněl.
14: S radostí.
16: Jste ctéhodná taková miloučka jako slečna Laura.
14: Kdo je slečna Laura?
19: Ale Bene, myslím, že Ovidius by slečnu Lauru nazval bakantkou.
14: Ach, nestyďte se, Bene. Všichni máme právo chtít od života trochu radosti.
19: Jsem si jistá, že tyhle dámy přinášejí mnoha mužům mnoho radosti.
0: No, pyšnej na to, nejsem to.
19: Ale...
0: To opravdu ne.
19: Tak, už nepláče.
20: Ano.
19: Děkuju. A ty pojď.
0: Naschledanou, Grace.
21: Utíkejme. Počkejte na mě.
22: Já moc dobře vím, proč jste tady.
19: Opravdu?
22: Chcete, aby si vás lidi oblíbili a neposlali vás pryč?
19: Jsi chytrý chlapec. Ano, tady v Dogville se mi líbí. Chceš, abych ti něco přečetla? Příběh o Kyklopovi?
22: Kyklopa nemám rád. Dvě oči jsou hezčí, jako ty vaše. Ale jestli chcete, aby vás máma měla ráda a dovolila vám tu zůstat, tak na mě musíte být hodná.
19: A co kdybys mi radši pomohl to tu uklidit?
22: Mamka mi říkala, že já pracovat nemusím. A jenom hlavou.
19: Aha. Ale když tě poprosím, tak bys třeba mohl?
22: No, dobře.
0: Co tady děláte? Řekl jsem vám přece, že vaši pomoc nepotřebujeme.
7: Máma ji požádala, aby pohlídala Achila.
0: Buď tichá, padej ven. Tak jak to jde s tou komedií?
19: Já žádnou komedii nehraju.
0: Já myslím Dogville.
19: Jestli naznačujete, že se Dogville snažím zneužít...
0: Kdyby. Dogville je prohnilý od hlavy k patě. Kdyby se propadlo tam do té propasti, rozhodně by mi nechybělo. Já na něm nic kouzelného nevidím, na rozdíl od vás. Jen to přiznejte. Co? Ty stromy, hory, prostí lidé. Všechno, o čem jste ve velkoměstě jenom snila.
19: Mluvíte hůř než Tom. Nejste náhodou sám z většího města?
0: To je dávno pryč. Lidi jsou všude stejný, nenažraný jako zvířata. Tady k tomu mají méně příležitostí. Ale když se dostanou k žrádlu, budou se cpát, dokud jim neprasknou břicha.
19: Já už vím, proč se mě chcete zbavit. Nemůžete snést, že vám připomínám, co jste sem přišel hledat.
0: Mojžíš vás nemá rád. Já vás nemám rád. Tak vám to říkám naposledy. Vypadněte z mýho domu! Stačí, jak děcka blbnou z toho, co je učí jejich matka.
2: Těch 14 dnů uteklo rychle. Grace i obyvatelům Dogville. Když se za 2 týdny všichni sešli v misijním domě, vládlo na setkání rozpačité ticho. Grace stála vedle Toma a byla smířená. Tušila, že je to nejspíš naposledy, co tyhle dobře známé tváře vidí.
23: Tak prosím vás, klid. Haló.
24: Haló.
23: Klid. Tak já vás tu všechny vítám. Dobří lidé z Dogville. 2 týdny uplynuly a je čas, abyste vyřkli svůj rozsudek.
6: Je vhodné, aby byla přítomná během našeho rokování?
0: No, já myslím, že není.
23: Moment, prosím vás.
0: To je dobrá otázka.
24: Prosím vás, klid.
23: Poslouchejte. Matko Ginger, když Grace přišla, nepokoušela se před námi svou nouzi nějak skrývat.
24: To je pravda.
23: Takže já si myslím, že je vhodné, abychom i my teď ukázali stejnou otevřenost. A pokud chceme, aby odešla, řekli jí to do očí.
19: Ne, paní Ginger má pravdu. Zdvořilost nesmí nikomu bránit, aby se svobodně vyjádřil. Počkám venku.
24: Děkujeme.
19: Pokud hlasování rozhodne, že mám odejít, vyrazím, dokud je ještě světlo. Marto, no. Mohla bych poprosit, abys zazvonila na zvon, abych věděla.
25: No. Ale
4: Jak mám zvonit?
19: Ne. Zazvoň prosím jednou za každý hlas, který mi dovolí zůstat. Počítám.
23: Ne, já si myslím, že bychom měli mít odvahu.
11: Tome, hlavně, tvůj názor známe a respektujeme ho. Teď musíš zase ty respektovat ten náš.
5: Správně.
11: Pojďme si vyslechnout každého, kdo k tomu chce něco říct. Díky, Grace.
2: Grace opustila misijní dům a zamířila do domu Edisonových a zjistila, že jí tam obyvatelé Dogville připravili různé dárky. Kousek chleba, Jasonův milovaný kapesní nůž, kus koláče, oblečení, sirky, knihu žalmů a v ní dolarovou bankovku. Grace se městečku vydala na milost a ono jí odpovědělo obrovským darem. Dalo jí přátele.
19: Tom. Marta. Liz.
2: I kdyby těch úderů do zvonu nakonec nebylo dost, teď už si byla jistá, že pro městečko něco znamenala a že její návštěva měla smysl.
19: 7, 8, Jack McKay 9, Chuck, všichni.
2: Jaro a léto bylo pro Grace nakonec opravdu šťastným obdobím. McKayovi nahrazovala oči, Benovi matku, Veře byla přítelkyní a Billovi hlavou. Marta každou hodinu zazvonila, aby Grace s nás splnila svůj pracovní den. A když si městečko na shromáždění odhlasovalo, že jí každý bude přispívat podle svých možností, začala dostávat i mzdu. Nebylo to moc, ale šetřila si a brzy si mohla koupit první z pohyblivých figurek, které ve výloze obchodu matky Ginger tak dlouho chytali prach. Grace snila o tom, že si je časem pořídí všechny. Její alabastrově bílé ručky se pomalu měnily v ruce, které mohly patřit komukoli z Dogville. Nejnovějším pokrokem bylo, že Chuck dovolil Grace, aby mu pomáhala v jabloňovém sadu.
19: Tak co, dělala jsem to správně?
8: A není to fuk? Já ty zatracený jabloně nenávidím.
19: Dívala jsem se vám pod ruce, když jste stříhal ty mladé stromky. Bral jste každou větvičku do rukou s největší opatrností. Máte ty jabluňky rád? A taky Dogville máte rád, pořád stejně jako na začátku.
8: Blá, blá, blá, blá.
2: Čtvrtý červenec byl i v Dogville den oslav. Grace se zastavila před výlohou krámku matky Ginger. Zbývaly v něm už jen dvě hrací figurky. Poslední dvě, na které ještě nenašetřila.
23: Máš chvilku?
19: Teď?
23: Rád bych ti řekl něco důležitého.
19: No tak ale rychle, já bych měla pomoct výzdobou v misijním domě.
23: Poslední dobou se mi honí hlavou hodně věcí.
19: To musí být náročné.
23: Víš, myslím, že můžu říct, že místní lidi mám opravdu dobře nastudované.
19: Aha.
23: Takže jim rozumím, na hlubší úrovni. Ale když se pokouším prokouknout tebe, jsem v koncích.
19: Aha.
23: Třeba taková Liz. To je průzračná jako sklo, tu člověk prokoukne hned. Teda, myslím, intelektuálně.
19: Jo.
23: Dřív mě to k ní přitahovalo, ale to byla čistě tělesná touha, nebo žádostivost. Ale s tebou je to... Jak bych to řekl? S tebou je to mnohem komplikovanější.
19: Snažíš se mi říct, že ses do mě zamiloval?
23: Ne, to nevím. Láska, zamiloval, to jsou taková velká slova. Ale ano. Ano.
19: To je dobře. Protože já jsem se asi zamilovala do tebe.
23: To je zajímavé, že myslím z psychologického hlediska, že Nevolali mě. Myslím, že mě volali.
5: Já jsem nic neslyšela.
23: Ale už by ses asi stejně měla vrátit.
5: To asi jo, to je pravda.
23: Uvidíme se na svatbě.
5: Co?
23: Teda na slavnosti. Myslela jsem na slavnosti.

0: Dúfam, že... Přátelé,
1: přátelé, Jirk chce něco říct.
2: Ano, děkuju. Tak, přátelé, jak vidíte, letos jsem si nevzal žádný lístek s poznámkami. No, ne, nechci totiž předstírat, že můžu číst. Což mě přivádí přímo k jádru věci. A to si ty, Grace. Tématem mého proslovu si právě ty, protože ty si z Dogville udělala báječné místo k životu. Všichni jsme dnes veselější. No, dokonce i toho starého mrzouta Čaka nedávno, no přistihli tě, starý, jak jdeš po ulici a usmíváš se. Přátelé, Grace, my jsme hrdí, že jsi tady u nás. A děkujeme ti, že nám ukazuješ, kdo jsi. Tak na tebe, Grace.
3: Na tebe.
2: Počkejte. Zůstaň u nás zatraceně dlouho. Tak dlouho, jak jenom budeš chtít.
4: Děkuji.
1: Ano.
4: Děkuji.
5: Může tu být každou chvíli.
6: Mám za zvonit?
7: Ne, Marto, Grace, přece slyší, že se musí schovat. Grace.
6: Ano, utíkej. Dobře.
7: Jenom klid, rychle se zbavíme.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Je tohle Dogville?
9: Ano. Je.
8: Kde tady máte radnici?
9: Nemáme.
8: Musím tady vyvěsit oznámení.
9: Máme misijní dům, to by vám nestačilo?
8: No jo, no. Asi to bude muset stačit. Pátrají po ní v souvislosti s bankovními loupežemi na západním pobřeží.
9: A kdy k ním došlo?
8: Sem k vám dohor se toho moc nedonese, co?
9: Kde k těm loupežím došlo?
8: V posledních dvou týdnech. Každopádně je nebezpečná. Každý, kdo by něco věděl, má jít hned na policii. To je zákonné nařízení, jasný?
9: Ano.
8: Tak se tu mějte.
6: Je to Grace.
7: Děkuji, je to opravdu Grace?
2: Je.
9: Tyhle gangstři se očividně jen tak nevzdají. Ty oznámení jsou jejich práce.
11: Ale tohle byl přece policista.
2: Jo, byl.
11: Kde máme v takovém případě povinnost do olásky? Myslím, jako ze zákona?
2: Pokud to pravda. Počkejte. Říkal v posledních dvou týdnech. No, tak to nemůže být ta naše děvenka.
7: Ano. Ano, to nemůže. Celou tu dobu byla přece tady.
2: No, byla tu, to jo, přesně.
7: Takže to nemohla udělat.
2: Nemohla.
11: To je sice pravda, Tome, ale stejně. Je to nepříjemné.
12: Jo. Možná bychom o ní měli znovu hlasovat.
7: Proč? Jednou jsme se rozhodli, že tu Grace může zůstat, tak bychom jí taky měli ukázat, že to myslíme vážně. Nebo chce někdo z našeho závazku vycouvat kvůli nějaké fotce na kusu papíru?
2: Ale ten policista...
7: Kdo si myslí, že by od nás měla Grace odejít? Ať to řekne teď hned. A nebo ať mlčí.
13: Na Vltavě měla premiéru první část dvoudílného dramatu Dogville. Uvedli jsme rozhlasovou adaptaci textu Larse von Triera, podle kterého tento dánský režisér natočil v roce 2003 stejnojmenný film a získal za něj Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes. My jsme poslouchali rozhlasové stvárnění této variace na téma lidské dobroty a zla. Autorkou dramatizace a rozhlasové úpravy byla Marie Špalová. Inscenaci natočil režisér Petr Mančal. Spolupracoval na ní s hudebním skladatelem Janem Šiklem, zvukovým designérem Danielem Kordíkem, mistrem zvuku Jonášem Rosůlkem A v hlavních rolích jste v dvoudílné adaptaci poslouchali Kláru Suchou jako Grace a Viktora Zavadila v roli Toma Edisona. Dále účinkovali Miroslav Hanuška, Jan Písařovic, Lucie Juřičková, Jan Teplý mladší, Marika Procházková, Matěj Svoboda, Jindřiška Hanušová, Tom Dalecký, Luboš Veselý, Ivana Uhlířová, Jan Šťastný, Ctirad Getz a další herci. Večerní drama Dogville bude pokračovat druhou částí přesně za týden. Poslouchejte na Vltavě opět v úterý od 20. hodiny. A jako doplněk k dnešní hře si teď pustíme dva ikonické hudební motivy z filmu Dogville Larse von Triera. Za okamžik uslyšíme jednak duchovní skladbu pro kontratenor a orchestr Nisi Dominus od Antonia Vivaldiho a pak nás čeká ještě píseň Davida Bowieho Young Americans ze stejnojmenného alba z roku 1975. Ta ve zmiňovaném filmu zní během závěrečných titulků. Nejprve ale Antonio Vivaldi a jeho duchovní skladba Nisi Dominus. Zpívá kontratenorista Andreas Scholl a spolu s ním účinkuje Australian Brandenburg Orchestra, diriguje Paul Dyer.

Antonio Vivaldi, Nisi Dominus. Z latiny se to překládá jako není-li hospodin nebo když hospodin, a je to úvod známé věty, která se překládá jako nebude-li hospodin stavět dům, nadarmo se namáhají ti, kdo jej stavějí. A je to úvod žalmu 127, který mluví o tom, že lidské snažení bez božího požehnání a ochrany nemá trvalou hodnotu. A my jsme poslouchali skladbu, kterou zkomponoval Antonio Vivaldi. Jeho duchovní skladbu Nisi Dominus zpíval kontratenorista Andreas Scholl. Australian Brandenburg Orchestra dirigoval Paul Dyer. Poslouchali jsme skladbu, jejíž motiv použil Lars von Trier ve svém filmu Dogville. A v témže filmovém snímku zazněla také skladba Young Americans Davida Bowieho.

0: V roce 1975 vyšlo 9. studiové album anglického hudebníka Davida Bowieho s názvem Young Americans. My jsme právě slyšeli eponymní píseň tohoto alba. A je to skladba, kterou si danský režisér Lars von Trier vybral do závěrečné scény svého snímku Dogville. My jsme na Vltavě dnes večer uvedli rozhlasovou podobu tohoto textu Larse von Triera. Poslouchali jsme první část dvoudílné rozhlasové inscenace režiséra Petra Manšala. Ona první část, pokud jste neslyšeli, už míří na náš web vltava.rozhlas.cz. Tu druhou část si můžete poslechnout u nás na Vltavě přesně za týden, tedy v úterý od 8 hodiny večerní. Ten dnešní večer ale pokročil, právě minulo 9:45 a to je čas, kdy vás pravidelně každý týden zveme do rozhlasové akademie. Ani ten dnešní večer nebude výjimkou. A nás čeká pořad, který připravila, také nás jim bude provázet Libor Dřevikovský. Nazval ho Plnou paru vpřed a nás čeká malý hudebně železniční bedekr, ve kterém budou znít valčíky a kvapíky slavných autorů.
1: Akademie.

Parní stroj, vynalezený ve století 18., zaznamenal pronikavý vývoj ve století 19. 19. století proto také nazýváme stoletím páry. Říká se ve známé a velmi oblíbené české filmové veselohře Marečku, podejte mi pero. V našem případě bychom tento výrok mohli rozšířit ještě o tvrzení, že 19. století můžeme též nazývat stoletím valčíku. Ačkoliv to vypadá možná trochu zvláštně, tak rozmach a obliba parního pohonu a obliba a rozšíření nového společenského tance zvaného valčík jdou v historii našeho společného podunajsko-vltavského prostoru ve stejnou dobu téměř ruku v ruce. To ostatně dokládají mnohé známé i méně známé partitury vídeňských tanců 30. a 40. let 19. století, v jejichž názvech se odráží významná proměna poklidné Biedermajerovské společnosti Habsburské monarchie, nástup doby velkého technického rozvoje, za jehož korouhevníka lze považovat vznik a rozvoj železniční dopravy. Začněme v Čechách u chomutovského rodáka Františka Josefa Rytíře Gerstnera, fyzika, astronoma, technika, pozdějšího ředitele Pražské polytechniky, narozeného v době, kdy se na vídeňských tanečních parketech sklonku 18. století nesměle zkoušely první valivě otáčivé figury tzv. Německých tanců, čekajících na svoji daleko pozdější valčíkovou proměnu. Na začátku 19. století snil rytíř Gerstner svůj velký sen. Vytvořit umělou vodní česko-rakouskou obchodní cestu, takzvaný Dunajsko-Vltavský plavební kanál. Roku 1808 jeho velmi nákladný návrh Česká hydrotechnická společnost sice zamítla, nicméně Gerstner obratem navrhnul zcela jiné a netradiční řešení. Železnou silnici, čili kolejovou trasu s koňským potahem, vybudovanou od Lince až po jihočeské Budějovice. Muselo však ještě uplynout bezmála 16 let, než se Gerstnerův nápad vybudovat železnou silnici začal stávat skutečností. Počátkem 20. let 19. století, kdy v rakouském císařství nastalo po napoleonských válkách hospodářské oživení, si na Gerstnerův nápad s kolejovým koňským potahem vzpomněla CK Vídeňská komerční dvorní kancelář a udělila 64-letému profesoru Gerstnerovi privilegium ke stavbě kolejové dráhy. Starý pán však tuto koncesi podstoupil svému 28-letému synovi Františku Antoninu Gerstnerovi, profesoru na Vídeňské polytechnice a stejně nadanému skladateli. V letech 1825 až 36 tak byla postupně vybudována první koněspřežná dráha z Budějovic do Lince a později do Gmundenu u Travenského jezera. Od 1. srpna 1832, kdy byl zahájen provoz, sloužila především nákladní dopravě soli z hornorakouské solné komory do Čech, ale záhy se přidala i doprava osobní. A tak bylo možno dojet koňkou z Budějovic do Lince, tam si přesednout na parník a dále po Dunaji doplout až do císařské Vídně a zajít si do vyhlášeného zábavního podniku u Šperla, kde k poslechu i tanci hrála slavná kapela Josefa Lanera nový společenský tanec Valčík. A mohl to být možná právě Lanerův příjezdový valčík opus 34. Poslechneme si ho v podání Státní filharmonie Košice za řízení Miky Eichenholze.

Tak to byl jako stylový úvod příjezdový valčík opus 34 z pera Josefa Lanera a v podání Státní filharmonie Košice za řízení Miky Eichenholze. Bývalý Lanerův kolega z kdysi společně založené taneční kapely a nyní na poli vídeňské taneční hudby velký konkurent Johann Strauss starší nezůstal s cestovními názvy svých skladeb pozadu. Co by geniální hudebník, vynikající manažer a pořadatel vlastních koncertů v jedné osobě vystihl v polovině 30. let 19. století ducha doby a podobně jako jeho někteří vídeňští kolegové složil několik tanců, které jsou svými názvy spjaty s cestováním, potažmo se železnicí. Z roku 1836 pochází Straussův Reise Galop, cestovní kvapík opus 85, který vznikl jako skladatelova vzpomínka na koncertní turné z předchozího roku po jižním Německu. Je pravda, že Strauss spolu s kapelou podnikli toto turné ještě v tradičních silničních poštovních dostavnicích. Přesto polovina 30. let 19. století v Habsburské monarchii už znamenala nejenom výrazný nástup koně spřežné kolejové dopravy, ale i první pokusy s parním pohonem na železnici. Ale nepředbíhejme. Prozatím tedy cestovní kvapík opus 85 Johanna Strause staršího a Státní filharmonie Košice vedená Mikou Eichenholzem.

Státní filharmonie Košice a Mika Eichenholz dohráli Cestovní kvapík opus 85 Johanna Strause staršího. Vraťme se ještě na okamžik k počátkům kolejové dopravy, kdy inženýr rytíř Gerstner senior získal císařské oprávnění k vybudování železné dráhy, které převedl na svého syna Františka Antonína. Vybudování Budějovicko-Linecké koněspřežné trati totiž předcházel zkušební provoz, který se odehrával ve vídeňském Prátru. Tam si roku 1824 mladý Gerstner pronajal pozemek a na něm nechal podle vlastní dokumentace zbudovat zkušební kolejovou dráhu cirka 230 metrů dlouhou. Koník na ní vozil Gerstnerem navržené vozy s pasažéry po částečně dřevěných, litinových a konečně i železných kolejnicích. Tato skutečnost svědčí o tom, že dráha v Prátru, takzvaný Schaubahn, zábavní předváděcí dráha, jak si ji pojmenovali Vídeňané, měla cíl nejenom propagační, ale sloužila i jako zkušebna k výběru nejvhodnějšího materiálu pro budoucí skutečnou Budějovicko-Lineckou železnici, jak píše Petr Schreier v knižce Velké postavy našich železnic. A jistě není bez zajímavosti, že bezmála o 140 let později oživil nápad se zábavní vlakovou dráhou v Prátru vídeňský podnikatel Ludwig Prechter, který inicioval vybudování 4-kilometrové úzkorozchodné takzvané trpasličí dráhy jezdící Prátrem dodnes. Pojďme však zpět do Biedermajerovské Vídně 30. let 19. století za vlády císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. V níž se tančili Lanerovi a Strausovi valčíky a současně tu geolog a profesor na CK Polytechnickém institutu Franz Xaver Riepl, železniční inženýr Hermenegild Rytíř Francesconi, pocházející z Benátska, a bankéř Salomon Mayer, baron von Rothschild, spřádali myšlenky na železnici s parním pohonem. Ta se stala skutečností roku 1837, kdy na trase Vídeň-Florisdorf, Deutschwagram, začala být provozována takzvaná Dampfeisenbahn, parní železniční dráha, pojmenována jako severní dráha císaře Ferdinanda. Koňský potah nahradila parní lokomotiva, z kočího se stal Maschinenführer a cestovní rychlost se začala zvyšovat. Jednou z prvních vídeňských tanečních skladeb, v nich se odrážely tyto společenské změny, byl zřejmě i Dampfwalzer, valčík páry, opus 94 Josefa Lannera. Bohužel okolnosti vzniku valčíku nejsou zcela jasné, neboť rukopis díla je nezvěstný. Rakouský muzikolog Wolfgang Dörner, zabývající se Lannerovým dílem, usuzuje podle názvu a dobového tiskového vydání klavírního výtahu, na jehož titulní straně je vyobrazen parní stroj, že vznik valčíku by mohl mít velmi úzkou souvislost se zahájením parní železniční dopravy v Rakousku v polovině 30. let 19. století, a to právě na zmíněné trase Vídeň-Wagram. Samotný hudební průběh díla s vtipnou zvukomalbou v krajních částech nebo za pátý valčík vložený miniaturní svižný kvapík, možná jako symbol cestovní rychlosti, mohou tuto domněnku významně podporovat. Tak prosím, tu je půvabný železniční Dampfwalzer Josefa Lannera. Hraje Státní filharmonie Košice, řídí Mika Eichenholz.

Železniční valčík páry opus 94 Josefa Lannera hrála Státní filharmonie Košice řízená Mikou Eichenholzem. Habsburská monarchie 30. let 19. století se za zvuku valčíků, kvapíků a čtverilek začínala proměňovat. Poklidný klapot koňských potahů prvních železnic se změnil v energicky pravidelné supění parních lokomotiv a tempo taneční i cestovní se zvolna zrychlovalo. První slovo bylo řečeno 23. listopadu 1837 otevřením takzvané severní dráhy císaře Ferdinanda na trase Vídeň-Wagram, která po několika předchozích zkušebních jízdách začala od ledna následujícího roku fungovat i s pravidelným jízdním řádem. Efektivita a rychlost přepravy cestujících i nákladu potvrdily správnost odhadů o budoucnosti této dopravy a tak se v následujících letech začaly v korunních zemích rakouského císařství budovat železniční tratě. Nejvýznamnější vznikaly v Rakousku a v Uhrách, ale pochopitelně i v zemích koruny české, které se záhy staly velmi důležitými železničními tepnami. Nově vybudovaná severní dráha císaře Ferdinanda s domovskou stanicí ve Vídni se začala rozšiřovat jako jedna z prvních. Naprostou novinkou tu bylo jako na první železniční dráze v Evropě zavedení nočního provozu. Tempo výstavby železnic se stále zrychlovalo. V červenci 1839 přijel první vlak do Brna. Vznikla další trať Vídeň-Glognitz a na začátku 40. let byla v dílnách vídeňského severního nádraží postavena první rakouská parní lokomotiva Patria. Je nabíledni, že vídeňská zábavní taneční hudba, co by zcela osobitý hudební žánr úzce spjatý se společenskými událostmi, pohotově reagovala na tyto převratné změny. Rok a půl před otevřením severní dráhy císaře Ferdinanda uvedl Johann Strauss otec 18. července 1836 na letní slavnosti nazvané Buntes aus der Zeit, rozmanitosti naší doby, pořádané ve vídeňském předměstském lokále u Zlaté hrušky, premiéru svého Eisenbahnlustwalzer, veselého železničního valčíku. V jeho introdukci a kódě, ale také v pěti částech valčíkového řetězce, se Strauss pokusil v tónech a nečekaných dynamických změnách vtipně vyjádřit svoji představu o hluku, který nový dopravní prostředek bude při jízdě vydávat. Straussův valčík byl o slavnosti uveden jako půlnoční intermezzo a jeho úspěch byl tak veliký, že musel být čtyřikrát opakován. Tak prosím, tu je veselý železniční valčík v podání Státní filharmonie Košice a Miky Eichenholze.

Veselý železniční valčík opus 89 Johana Strause otce hrála Státní filharmonie Košice, řídil Mika Eichenholz. K úspěšným skladatelům taneční a pochodové hudby doby Biedermajeru patřil Josef Gungl, vrstevník a blízký přítel Johana Strause otce. Působil ve Štýrském Hradci jako kapelník u několika vojenských dechových orchestrů různých regimentů, s nimiž koncertoval a které příležitostně rozšiřoval i o smyčcové nástroje. Později si založil vlastní kapelu a podnikl první koncertní turné napříč Rakouskem a Německem, nevynechal ani Rusko, kde jeho letní koncerty pořádané na nádraží v Pavlovsku bezprostředně předcházely koncertům Strause juniora a podnikl též zaoceánské turné po Spojených státech amerických. Vraťme se však k našemu železničně parnímu opojení a k hudbě s ním spojené. Kořeny veřejné parní železniční dráhy sahají do Anglie k roku 1825, kdy George Stevenson uskutečnil mezi městy Stockton a Darlington historicky první jízdu na světě. A z Anglie rovněž pochází i jedno technické vylepšení parní lokomotivy, které víc než viditelné bylo velmi dobře slyšitelné. Parní píšťala. Totiž zavedení parní píšťaly údajně napomohla nehoda, ke které došlo v roce 1833 na trati u anglického Leicesteru. Vlak zde najel na koňský potah a zcela jej zlikvidoval. Neštěstí mělo velkou odezvu veřejnosti i úřadů. Po železniční společnosti byly požadovány záruky bezpečnosti osob i zvířat pohybujících se po veřejných komunikacích. Vynález parní píšťaly byl přičítán Stevensonovi, který údajně dal u výrobce hudebních nástrojů zhotovit píšťalu využívající páry z kotle lokomotivy. Po úspěšných pokusech se parní píšťala postupně nastěhovala na všechny lokomotivy, píše Pavel Schreier v knižce Poutavý svět kolejí. A právě zvukem parní píšťaly začíná Eisenbahndampfgalopp, kvapík parní železnice opus 5 Josefa Gungla, který vznikl roku 1838 v době otevření železniční tratě Vídeň-Wagram. A že Gungl použil na začátku kvapíku místo parní píšťaly malou píšťalku, na níž se fouká pusou? Parní stroj by na parketu vyhlášených vídeňských lokálů u Špérla či Domajera zabral velmi mnoho místa. Hraje opět Státní filharmonie Košice a Mika Eichenholz.

Státní filharmonie Košice a Mika Eichenholz přednesli kvapík Parní železnice opus 5 z pera Josefa Gungla. Obraťme nyní naší hudebně technickou pozornost od parních lokomotiv a železnice k jinému vynálezu, daleko staršímu a pohybujícího se nikoli v pozemi, nýbrž vzduchem, k raketě. Spojnicí nám tu bude oheň, živel, který svým procesem hoření a spalování uvádí do pohybu jak

dělostřeleckého vojska. Ohnivé rakety si Evropa v příštích stoletích až po současnost adoptovala, jak pro okázalou zábavu, tak bohužel i pro smrtící válečné účely. Vraťme se však do letní Vídně roku 1837, přibližně 5 měsíců před zahájením provozu severní dráhy císaře Ferdinanda, kde v Dommayerově kasínu naproti císařskému zámku Schönbrunn pořádal Johann Strauss otec 26. června zábavní galavečer nazvaný Dostaveníčko v chrámu noci. Vrcholem večera byla premiéra nového Straussova díla nazvaného Valčíkový ohňostroj aneb plesové rakety. Jednotlivé části Valčíkového řetězce mají programní názvy Dostaveníčko, Selská svatba, Hvězdičky lásky, Jiskřivá radost stance a Nezapomeň na mě. V kódě Valčíku v její dynamicky výrazné stretě vepsal skladatel nad několik taktů přesný pokyn k vystřelení ohňostrojových raket. Voilà! Hraje Slovak Sinfonieta Žilina, řídí Christian Polak.

Orchestr Slovak Symfonieta Žilina, řízený Kristiánem Polakem, přednesl valčík plesové rakety Johanna Strause Otce. Na začátku 40. let vstupuje na scénu parní železnice rakouského císařství 41-letý rodák z jihotyrolského premiéra inženýr Luigi Negrelli, který spolu se jmenováním generálním inspektorem severní dráhy císaře Ferdinanda byl pověřen stavbou dalších částí této tratě směrem do zemí Koruny České. V září 1841 dosáhly jím budované koleje Přerova a o měsíc později vjel první vlak do Olomouce. O rok později zahájil Negrelli stavbu takzvané severní státní dráhy Olomoucko-Pražské, kde jedním ze stavby vedoucích byl 27-letý český drážní inženýr Jan Perner. Na ní navázala stavba dráhy Pražsko-Drážďanské se svým unikátním přes 1 kilometr dlouhým prvním kamenným viaduktem v Praze přes Vltavu. Takzvaný Karlínský viadukt, později též zvaný jménem svého stavitele. Roku 1846 dosáhla olomoucká větev severní dráhy do polského Krakova. O 4 roky později Negrelli ho dekoroval 20-letý císař František Josef I. řádem železné koruny 3. třídy a udělením šlechtického predikátu. Rytíř Luigi Negrelli von Moldelbe, rytíř vltavolapský. Predikát vltavolapský si Negrelli zvolil podle jmen českých řek, zřejmě pod vlivem prostředí Čech, kde dosáhl největších profesních úspěchů při budování železnice. A s Negrelliho jménem je spojena jedna sice neželezniční, ale velmi významná okolnost. V 50. letech 19. století se významnou měrou podílel na projektování Suezského průplavu. Počátku stavby a jejího dokončení se však již nedožil. Vraťme se však do Vídně roku 1838, kdy začal pravidelný provoz na první parní železniční trati Floridsdorf-Wagram a kdy též vznikaly první tance inspirované a pojmenované podle této převratné události. Z této doby pochází půvabný kvapík Lokomotiva opus 31 z pera vídeňského kapelníka a skladatele Filipa Fárbacha staršího, který byl na poli vídeňské taneční hudby významným konkurentem Lanera i Strausů otce a syna. Fárbachův slavnostně rozšafný kvapík vzdáleně evokuje atmosféru oné doby, kdy syčící a kouřící parní lokomotiva musela na diváky působit jako zjevení, vzbuzující obdiv, respekt, nadšení a někdy i hrůzu. Byla to doba, kdy první železniční koně spřežné potahy odcházely do výslužby a jejich místo začaly zaujímat parní lokomotivy. Ostatně mírnou dávku této symboliky má v sobě i Fárbachův následující kvapík. Jeho taneční krok ve svižném tempu napodobující koňský cval se tu stává symbolem pro novou hnací sílu. Parní stroj, parní lokomotivu. Tak prosím, tu je v podání Státní filharmonie Košice za řízení Miky Eichenholze.

Mika Eichenholz a Státní filharmonie Košice přednesli kvapík Lokomotiva opus 31 Filipa Farbacha staršího. Přibližně ve stejné době, kdy se po rakouských a německých železničních dráhách rozjížděly první parní lokomotivy, učinil své první a úspěšné krůčky další převratný vynález této doby – elektrický telegraf. První telegraf, založený na elektromagnetickém principu, sestrojili inženýři Graus a Weber roku 1836 v Mnichově a už o 3 roky později nalezl tento vynález neocenitelné uplatnění na železnici. Pochopitelně, že telegraf byl v 19. století hojně využíván ve vojenském i civilním prostředí. Telegrafovaly se nejrůznější zprávy ze světa financí, obchodu, dopravy, průmyslu, ale také třeba umění. Kdo, kdy a kde bude mít koncert nebo divadelní představení, telefonovaly se recenze a tak podobně. Mimochodem, ono magické složené slovo telegraf pochází z řečtiny a doslova znamená daleké psaní. Pouhý rok po vzniku elektrického telegrafu použil toto slovo Johann Strauss otec v názvu své skladby, když vytvořil operní popury Musikalischer Telegraf, hudební telegraf. Jde o velký řetězec oblíbených melodií z oper Rossiniho, Meyerbeera, Obera, Belliniho, Erolda či Donizettiho, který nám telegrafuje zprávu o tom, jaká hudba byla ve Vídni na sklonku 30. let 19. století populární. Johann Strauss se však nespokojil jenom s citacemi známých melodií, ale některé obratně stylizoval i jako efektní koncertantní čísla pro hráče svého orchestru, včetně virtuózního houslového partu pro sebe, ale také třeba neotřele znějícího xylofonu. Do samotného závěru skladby jako stretu Strauss zakomponoval citaci z opery Fidelio Ludwiga van Beethovena, jistě ne náhodou. Vídeňané si roku 1837 připomínali 10 let od úmrtí tohoto hudebního génia. Hraje Slovak Symfonieta Žilina, řídí Christian Polak.

Kristián Polak a Slovak Sinfonieta Žilina dohráli hudební telegraf Johanna Strause Otce. Ačkoliv 19. století bývá nazýváno stoletím páry, tak k 19. století zcela neodmyslitelně patří i počátky využívání elektrického proudu. Je pravda, že plné využití elektrického proudu jako zdroje světla, energie k uvedení věcí do pohybu či výrobě tepla přišlo až s 20. stoletím, a to navzdory i tomu, že naučit elektřinu svítit se v rovině pokusů podařilo Angličanovi jménem Humphry Davy již v roce 1806. První pokusy s elektrickým pohonem na železnici byly k vidění na průmyslové výstavě v Berlíně roku 1879. V Habsburské monarchii se elektrifikace železnice, pomineme-li lokální či městské tramvajové tratě z 80. let, dočkala v roce 1903, kdy český vynálezce inženýr František Křižík stál u zrodu první elektrické železniční dráhy v Rakousku-Uhersku na trase Tábor-Bechyně. Poněkud jiné elektrické jiskry zajiskřily ve Vídni 25. listopadu 1840 v lokále u Šperla. Nebyly to ale jiskry fyzikálního, nýbrž ryze uměleckého původu. Toho večera se ve Šperlově podniku pořádal pravidelný Katarinen Balfest, který každoročně vídeňské publikum překvapil nějakou novinkou. Pochopitelně, že jedním z vrcholů plesu byla premiéra nového Strausova valčíku s příznačným názvem Elektrische Funken, elektrické jiskry. Byla to zjevná narážka na mnohé fyzikální pokusy s elektrickým proudem, které se na počátku 40. let ve Vídni prováděly. Ve třetí části pětidílného valčíkového řetězce Strauss přímo s filigránským půvabem hudebně vykresluje létající či sršící jiskry a jiskřičky, což publikum okamžitě pochopilo a valčík musel být třikrát opakován. Tak tu jsou elektrické jiskry Johanna Strause Otce v podání orchestru Slovak Sinfonieta Žilina s Kristiánem Polakem.

Tak to byl valčík elektrické jiskry opus 125 Johana Strause otce a v podání orchestru Slovak Symfonieta Žilina s Kristiánem Polakem. 40. a 50. léta 19. století byla v rakouském císařství, ale nejenom v něm, i přes svoji společensko-politickou komplikovanost zcela mimořádnou dobou. Dobou, kdy se rozvojem technických a vědeckých výdobytků začínala tehdejší poklidná a biedermajerovsky přívětivá společnost proměňovat ve společnost moderní, sebevědomou a dynamickou. Pro tento zvláštní, mnohovrstevnatý, nesnadno uchopitelný společenský jev proměny, starý však jako lidstvo samo, se vžilo pojmenování duch doby, Zeitgeist. Termín, který prvně použil v roce 1760 filozof Christian Adolf Klotz a který charakterizuje obecně přijaté kulturní, filozofické, umělecké, ale i technické a vědecké ideály určité doby, epochy. A tak jistě nikoliv náhodou zvolil 21-letý začínající nadaný skladatel, kapelník a hudební ředitel v Dommayerově kasíně v Hietzingu Johann Strauss, syn, pro svůj zbrusunový valčík název Zeitgeister, duchové doby. Dílo mělo premiéru o masopustě 23. února 1846 a o 5 dní později referoval vídeňský list Der Wanderer, že Straussův nový valčík, nazvaný Duchové doby a provázený nekončícími výkřiky bravo, bravo, bravo, byl skutečnou ozdobou večera. Ostatně hudba tohoto Straussova valčíku má skutečně v sobě cosi z oné nespoutanosti své doby. Něco z té podivuhodně zvláštní atmosféry konce 40. let 19. století. Snad je to vzletnost, energičnost a svěžest, která tehdy tak uchvátila posluchače a oslovuje nás dodnes. Valčík duchové doby opus 25 Johana Strause syna hraje Polská státní filharmonie, řídí Oliver Dohnání.

0: Plnou parou vpřed jsme se vypravili v rámci dnešní akademie, která byla plná železničních inspirací ve vídeňské taneční hudbě první poloviny 19. století. Pořad připravil a uváděl Libor Dřevikovský a jako závěrečnou ukázku zvolil Zeitgeister Walzer od Johanna Strause mladšího. Tuto skladbu jsme poslouchali v podání Polského státního filharmonického orchestru, který dirigoval Oliver Dohnányi. V pořadu byly použity citace z knih Petra Schreiera Poutavý svět kolejí a Velké postavy našich železnic. Autor pořadu také děkuje za spolupráci režiséru ozvučení pořadu Jiřímu Litošovi a muzikoložce Vlastě Reitererové za odbornou konzultaci.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
6: Četba s hvězdičkou.

Právě jsme, milí posluchači, na Vltavě otevřeli poslední hodinu našeho úterního večerního programu a čeká nás četba na pokračování a už po osmé to bude četba z knihy Tajný deník Lori Palmerové, z knihy, kterou napsala Jennifer Chambers Lynchová, americká filmová režisérka, scénáristka a producentka a mimo jiné také dcera Davida Lynche. My tedy máme už po osmé možnost nahlédnout do deníku, který dostala jedna z nejznámějších postav televizního seriálu Twin Peaks, Laura, ke svým 12. narozeninám. A je to deník, ve kterém se svěřuje se svými nejtajnějšími myšlenkami, smyslnými představami a tíživými sny, které ji v noci pronásledují. Z tajného deníku Lory Palmerové čte Kateřina Císařová.

Ani jedna narážka na můj věk. Můžu být na sebe kurevsky hrdá. Když jsme šli ven, probíhalo mi v celém těle vzrušující chvění. Slyšela jsem, jak Bobby správně poznamenal, že to bude taková ta pořádná party. Leo všechno pekelně soustředěně pozoroval a Bobby a já jsme se měli taky jít kouknout. Páni, a bylo na co. Ležela tam kočka s vyhrnutou sukní a sázela se v každém kole, že ji nikdo nestačí úplně nastřelit a jestli, musela by za to dostat $100. Chtěla to asi od 5, co tam postávali, aby jí dali dávku. Uváž, že jsem byla na té párty hodně dlouho a cítila jsem, že tam patřím. Klidná i rozjařená dohromady. Prohlížela jsem si lidi kolem a muselo to být na mě vidět, protože Bobby mě přitáhl k sobě. Řekla jsem mu, že bych to chtěla zkusit, jestli mu to nevadí. Chtěl, abych si to dobře rozmyslela. Asi ho nenapadlo, že se budu zajímat o tyhle věci. Zeptala jsem se té holky, jestli jí můžu soukromně něco pošeptat, než se rozhodnu, a ona na to, že s radostí. Sklonila jsem se k ní a řekla, teď bych chtěla, abys zažila něco hezkýho. A těch 100 lupenů je už stejně v tahu. Trochu jsem jí pomohla posunout se na gauči a políbila jsem ji. Byl to jemný polibek přímo na ústa. Ještě než jsem se jí vůbec dotkla, chtěla, abych věděla, jak se jmenuje. Řekla jsem jí, že ji budu oslovovat tak, jak si sama přeje. Byla jsem z ní čím dál víc rozhycovaná. S tím jsem nepočítala, ale pomohlo to, protože naše pocity splývaly. Prostě jsme se k sobě hodili. Dotkla jsem se jejího těla a řekla jí, jestli ví o tom, že je hezká. Přikývla. Řekla jsem jí, že nerozumím, ať mluví nahlas. Řekla, ano. Usmála jsem se, cože ano? Já na to, neslyšela jsem tě. Dlouze se nadechla a položila si prsty na ústa. Kluci, co stáli za ní, vyrazili, ano. Zaslechla jsem, jak někdo za mnou upustil sklenici. Do prdele, páni, ona jí to udělá. Ta holka si o to sama říká. Věděla jsem, že chtěla něco říct, aby to slyšeli všichni chlapi v pokoji. Řekla jsem jí, že se na ní všichni dívají. Řekla jsem jí, že všichni to můžou procítit a vychutnat s náma. Některý mužský rozvírali dlaně, aby ze sebe dostali to horko. Věděla jsem, že se to všechno děje kvůli ní. Musela jsem se postarat o její bezpečí. Strašně to chtěla. A já jí řekla, že je hezká. Pac! Sápala se na mě, tahala mě za vlasy a vyrážela ze sebe. Loro, Loro bože, co to se mnou děláš? Jeden obrovský chlápek se pokoušel k nám protlačit a já mu řekla, aby se sem radši necpal. On pak jen pozoroval, jak ta holka zoufale potřebuje chvilku pro sebe, o samotě. Položila mi ruku na vlasy a řekla, něco takového jsem nezažila aspoň 2 roky. Ráda bych tě zase někdy potkala, pokud jsem tě moc nevyděsila. Ten chlápek ke mně přistoupil a podíval se mi přímo do očí. Poslouchej, maličká. Odmlčel se. Právě jsem si tě prohlídl, tvoji figuru a tak. Usmál se. A nikdy jsem neviděl tolik drsných chlapů čumět jak opařený na 2 holky. Řekla jsem mu, že mě těší, že se mu to líbilo. Neměla jsem v úmyslu narušit párty, že je mi na nic z toho, že jsem to udělala. Asi mě to trochu rozhodilo. Všichni asi odešli, protože jsem zašla příliš daleko. Zasmál se a řekl, nikdo nikam nešel, jsou někde venku na trávníku a v hlavě jim běží film o tobě. Budou hned zpátky, jen co se vyčůrají. Ta žena se posléze zdvihla z gauče. Přistoupila ke mně a políbila mě na prsa, tam, kde jsem měla hluboký výstřih. Chtěla mi dát najevo, že mi dluží 1 polibek, až se zase naše cesty skříží. Leo mi vzkázal, že jsem se o jeho mejdan opravdu zasloužila. O tomhle se bude mluvit hodně dlouho. Mluvit o podivných cestách, na nichž se lidi potkávají. Brzy se k Leovi vypravím a uvidím, kolik mých nápadů ho ještě překvapí. Možná, že mi udělá některé ty věci, před nimiž mě Bobby varoval.
Vsadím se, že jsem dneska Bobbyho definitivně

odradila. Ale stejně nechápu, co to do mě vjelo. Chtěla jsem to zkusit a je to. Je mi jedno, jak jsem byla nebo nebyla nadraná. Dělalo mi to všechno dobře a přísahám, že to udělám zas. Laura.

Deníčku 14. prosince 1986. Dneska v noci se mi zdálo o Bobovi. Nebyl to vůbec příjemný sen, spíš trochu chorobný, protože mám v sobě tolik nenávisti za to, jak mě zkazil. Když toužím po lásce a něze, cítím kvůli němu akorát ošklivost a zlo. Navždycky ve mně zničil hrdost a sebedůvěru. Mohla bych být hezká a milá, protože být taková je snadné a mít dobré známky ještě snadnější. Nikdo po mně ale netouží. Zničil mě, viď, Deníčku. Víš, ve snu přišel k oknu u Lía a uviděl mě. Ve snu to vypadalo odporněji než minulou noc ve skutečnosti. Pořád a bez ustání mi ukazoval výjev s tou ženou včera. A pak stál u stromu a řekl: nebudeš moci dělat nic z těch věcí, pokud to nebude pro mě. Řekla jsem mu, že se mýlí. Řekla jsem mu, že jsem se naučila všechno to, co viděl, když jsem byla sama. Že jsem se naučila cítit se dobře a léčit si rány, které mi způsobil. Řekl: chceš, aby tě Leo spoutal, aby tě pohltil a udělal si z tebe otrokyni? Vím, že to chceš. Přesně tak, jak jsem tě to učil, malá kurvičko. Viděl jsem tě, jak si hraješ sama se sebou. Myslela si na Lee a ne na Bobbyho, který pláče, že ho vojela taková malá děvka jako si ty. Procitla jsem. Zahanbená. Plná hrůzy, s pocitem viny. Okamžitě jsem si ho představila přesně před sebou na pelesti postele. Ty jsi zapomněla, Loro, že vím všechno. Vidím všechno, dostanu se všude, kam potřebuju. Mohl bych ti říct všechno o tom, co považuješ za svoje tajemství, než bys o nich mohla promluvit sama. Dopřej mi dovolenou od tvého puchu. Potom mě budeš muset přivolávat zpět, ty nechutná malá kurvičko. Jsi na mě někdy hezky sprostá, když o mě píšeš, že je to tak. No, musíme se vrátit o krok zpět. Budeš mě milovat jako kdysi. Pamatuju si to. Brzy si na to vzpomeneš i ty. A potom zmizel. Potřebuju udělat něco správného a dobrého, a to ještě dnes. Kdo je k čertu ten člověk? A proč mě tolik nenávidí? Chci umřít a na všechno zapomenout. Už tomu vůbec nerozumím. Když se konečně začínám cítit normálně, najednou mě někdo přesvědčí, že jsem zkažená. Potom mě někdo políbí a já mám zase pocit, že mě má někdo rád a jsem z toho unešená. Musím vědět, jestli je správné to, co dělám. Nikdy už nechci být raněná a ani jsem nebyla. Chci jen hrát takovou hru, ve které se musí někdy říkat zlé věci, ale ne zprosté, jak si Bob myslí. Jestli mám být potrestaná, ať je to sexem, ne bolestí. Není to Bob, kdo mi vnuká tyhle myšlenky. Nedovolím mu, aby on byl tím jediným. Jsou to moje vlastní myšlenky. Bojím se, že ze sexu nebudu mít žádný požitek, protože budu mít strach, že se zjeví a každému bude vyprávět ty lži o mně. Jestli někdo, kdo mě má rád, bude tohle po letech číst, prosím, aby se pokusil potlačit nenávist ke mně. Prožívám věci tak, jak nejlíp umím. Nikomu neubližuju a ani nechci ublížit. Pokouším se být den ode dne lepší a víc taková, jakou mě chce svět vidět. Já jsem ale Laura. Jsem smutná. Pro Boha, zase smutná, proč? Smích mě opustil a čas s přáteli, kteří se nestarají o to, na co myslím pozdě v noci, o ten jsem taky přišla. Nic o tom neví a je jim jedno, že někdy s ním pozdě v noci s jednou rukou zasunutou mezi nohama, zahanbená. Tolik si přeju, aby druhá ruka stiskla spoušť. Bobe, zakazuju ti za mnou chodit. Ve snu i ve skutečnosti. Jsi nevítaný host. Nenávidím tě. Cítím se tak sama, Laura.

0: Milý deníčku, 10. ledna 1987. Pokusila jsem se promluvit si s tátou u snídaně. Ale cukal se, že jako nemá čas na nějaké řeči. Nemá čas na blbý sebevražedný sny svý dcery. Ani máma, že se mnou nebude mluvit. Co to znamená? Není to zlej sen. Táta si svlékl kabát a zařval. To se mi snad jen zdá. Do prdele, ty, že se potřebuješ psychicky uvolnit. Tvoje matka viděla fotky, jak nějaké ženské lížeš ty nejintimnější partie. Z těch fotek přímo čišelo, jaký máš z toho požitek. Je to pravda nebo ne? Nikdy jsem neměla větší strach než zrovna teď. Dokonce jsem si ani neuvědomila, že tyhle řádky byly napsány v době, kdy jsem spala. Nebo že bych nespala? Je to všechno divný. Na hovno. Opravdu trochu moc divný. Byl tu Bob? Byl Bob u nás? Radši na to nemyslet. L. It's Tuesday, baby. Where are you? Milý deníčku, 3. února 1987. Není Cox. Došel. Nenávidím tenhle svůj stav, jako bych byla ve vzduchoprázdnu a moje tělo zneúctěno. Moje myšlenky, moje sny, moje představy o mámě a tátovi, to všechno jsou teď hrůzné a depresivní obrazy, které mám pořád před sebou. Kdyby se máma někdy dověděla o věcech, které se přihodily. Jsem zvědavá, jestli by mi někdo věřil, kdybych jim řekla všechno, co o něm vím. Můžu zařídit, aby na něj čekala policie, jen co se objeví, ale on by to věděl, stejně jako ví, co se děje v mých myšlenkách. Moje myšlenky jsou pro něj jenom hračky. Svými tlapami odrazí věci lehce jako pálkou. Budu to muset hned teď říct každému a přesvědčit lidi, že je to opravdu tak, ale je jim třeba říct... Říct jim co, Loro Palmrová? Že tě unesu a ty nebudeš nic namítat? Voláš snad někdy o pomoc? Povíš jim, že mě vidíš ty, ale nikdo jiný ne. Nikdo ti neuvěří, Loro Palmrová. Jsem příliš opatrný. Dobrý bože, už je zase tady. Šlápnul mi přímo na stránku deníčku. Tohle není vůbec to, o čem se pokouším psát. Strašně mi nahání hrůzu to, že Bob našel cestu do mého deníčku, jako kdyby mým myšlenkám propůjčoval slova. Dokonce jim někdy přizvukuje, abych si myslela, že jsou to moje vlastní slova. Můžu, Bobe, pro tebe něco opatřit. Něco z toho, co máme doma a co by ses vzal výměnou za svou trvalou nepřítomnost. Promluv se mnou, Bobe, o té výměně, že by si místo mě vzal někoho jiného. Souhlasím. Jsem pro takový obchod. A kdo by to měl být? Nemůžu se ti svěřovat. Můžu se taky rozhodnout jinak. Myslela jsem si to. L. Deníčku 2. dubna 1987. Potřebuju Cox a to hrozně, nebo to nepřežiju. Musím sehnat Bobbyho. Kde je sakra, když ho potřebuju? To je komplikace. Tady jsem, Laura Palmrová, studentka s vyznamenáním, vzorná občanka města Twin Peaks. A jsem závislá, i když jsem teprve nedávno začala. Na tyhle akce nejsem stavěná. Pořád se bojím, že Bob čeká. Jestli je v lese, spojí se mnou. Ale seru i na to, dokud se nespojím s linkou důvěry, která mi doručí dávku bílého prášku až k nosu. Je to velká bílá linka, která mě zavolá jménem, jako by mě oslovil milenec. Byla bych ráda, aby Bob jednal obchodně. Když na to přistoupí, pokusím se někoho najít a varovat lidi, aby si dali pozor. Na muže, který do vás umí vklouznout a zase vyklouznout jako vítr, který nepozorovaně vané, ale najednou se připlazí až k tobě a strčí pěst do klína? Do místa, do něhož si se ty, Loro Palmrová, podle všeho zamilovala. Neměla by sis nic přát. Nedostaneš, co chceš, ujišťuju tě. Pamatuj si, Loro Palmrová, že můžu manipulovat tvým svědomím, abys cítila jen to, co ti vyberu já. Necítíš, že umíráš, Loro Palmrová? Necítíš, že se mi zase vzdáváš? Když mě vezmeš sebou, tak se dnes odpoledne nestanu příčinou hrozné nehody. Bude-li někdo raněn, můžeš se smát. Budeš vědět, že za všechno můžeš ty, sobecká závislá lesbo.
1: Jdi do hajzlu! Když se teď stavím u Lia pro trochu koksu a dám si k tomu trochu hašiše, budu mít znova svobodu. Budu si sama moct myslet, co chci. A dokonce ještě víc. Musím ven, trochu se projet. Seru na to, půjdu pěšky. Jen co vstanu, sejdu dolů a pak vyklouznu z domovních dveří jako by nic. Jen si přinesu trochu koksu a všechno bude zase dobré. Budu moct zase myslet. Jdu k Liovi a všechno bude OK. Vezmu tě sebou, deníčku. Laura.

Milý deníčku, 2. dubna 1987. Leo měl dámskou návštěvu a nemohl mě ani pustit dovnitř. Pane bože, peníze, seru na ně. Možná by mi něco dal a já mu zaplatím později, nebo počkat. Leo už jde ven. Hned si promluvíme. L. S prachama za koks nebude snad Leo dělat velký problémy. Aspoň doufám. 2. dubna 1987. Už jsem zpátky a šťastná. Leo kokain měl výborně. A moje hlava si zase začíná ukládat věci tam, kam patří. Cítím krev v žilách. Řekla jsem Leovi, že nejsem nějaká podivínská narkomanka, ale moment, deníčku. Bob je pryč. Nezdá se mi, že by tu někde byl. Je to možná proto, že jsem světá. Třeba jsem blázen a vymyslela jsem si ho. Ne, kašlu na to. Jsem blázen, když věřím, že existuje jenom v mých představách. Ne, je skutečný. Vím, opravdu vím, že je skutečný. Nemohla jsem stvořit a ani bych nestvořila takové stělesněné zlo, jako je ten člověk. Vím, o čem mluvím. Pomalu ze mě bude to, co mi Bob předpověděl. Děvka, zneužitá, která si nevěří a která prohrála, má ráda sex a drogy, protože obojí je vždycky po ruce a po jednom i po druhém mám takovou náladu, jakou očekávám. Žádné překvapení. Copak, Bobe, nevidíš, že mě vraždíš? O to ti jde? Kde jsou ty časy, asi před rokem? Už si na ně vzpomínám jen mlhavě. Jak jsem jednou v noci přišla domů, brečela jako blázen a pak se zahanbená zamkla v koupelně. Pamatuju se, co jsi mi tehdy řekl, ty svině. Moc dobře si to pamatuju. Vím, že jsi mě přeříz, když jsem byla hodně mladá, a to ne jenom jednou. Řekl jsi mi tehdy, že budu mít velký trable, protože jsem krvácela. Řekl jsi mi, že hodné děti nekrvácejí mezi nohama. Řekl jsi, že nejsem boží dítě. Měla jsem pocit, že jsem něco nenormálního. A za to jsi mohl ty. Jak jsem vyrůstala, byl pořád se mnou a dokazoval jsi mi, že mám špatnou krev i povahu. Ty jsi byl ten hlas. Ty, skurvy syne. Leo chce, abych za ním zašla kvůli penězům. Doufám, že celá transakce proběhne hladce, bezbolestně a potichu. Řekla jsem mu, že jestli se ukáže Bobby, tak mu má vyřídit, ať se mi ozve. Na dnešek máme domluvenýho dalšího překupníka. Dostala jsem zbytek toho nejčistšího. Něco si pro osobní potřebu ulil sám Leo. Kdybych nebyla na všechno tak naštvaná, nepotřebovala bych víc než na jednu noc, ale protože jsem naštvaná fakt hodně, tak potřebuju něco navíc. Doufám, že toho bude víc. Je to nutné. 2 noci bez spánku a ani teď nemůžu jít spát. To je příliš nebezpečné. Tak co, Loro Palmrová? Jsou to 2-3 dny, co jsi to vzala poprvé? Seš zkažená coura. A pořád ještě tady. Ti do prdele, Bobe! Jsem teda taková, jak jsi mi vždycky říkal. Malá zlá děvka, coura, která šoustá za peníze, aby měla na drogy. Vyhrál si. Způsoboval jsi mi bolest, i když jsem ještě netrpěla. A když jsem trpěla, řekl si, že je to má chyba. Myslím, že jsi ten nejodpornější a nejhorší intrikán, který vstoupil do mého života, kam ho nikdo nezval a kam nemá žádné právo vstupovat. Co do hajzlu chceš? Podvádíš, protože ses až doteď nesetkal s někým, kdo by byl dost silný, aby s tebou bojoval. Až srazíš na kolena někoho takového, uznám, že jsi zvítězil. Budu tě dokonce následovat. Bez řečí. Laura Palmrová ví, že jsi podvodník. L.

Milý deníčku, 24. června 1987. Je hodně pozdě a je mi jedno, jestli bych se měla někomu hlásit nebo někoho upozornit, kde jsem, nebo jestli jsem v pořádku. Nehodlám s tím ztrácet čas. Nechci už poslouchat řeči o sobě, od nikoho. Zarylo se do mě příliš mnoho lží, jako kulky, které způsobují rány, co pomalu krvácejí. Všimnu si jich až po letech. Začínám mít pocit slabosti a propadám se do světa závislosti. Do světa sexu, který se předvádí a chce mít moc. Myslela jsem si, že toužím po síle, ale právě to mě zavedlo k špatným lidem. Někdo mi ukradl tu část mě samé, která měla schopnost rozhodovat, zda je něco správné nebo nesprávné. Rozhodnutí o sobě, které učiním, má platnost jen ten okamžik, než ho začnu spochybňovat a než se začnu proklínat, že mě to vůbec mohlo napadnout. Vždyť není v mých silách zvolit mezi správným a nesprávným. Už dávno jsem si měla vštípit, jak si tě, Bobe, zapamatovat. Snad bych si byla ušetřila některé moc smutné chvíle, moc ošklivé sny a stovky zoufalých pokusů, jak znovu nabít své lepší já. To já, které tě, deníčku, přivedlo na svět. To já, kterému vděčíš za svůj život. Pevně doufám, že máš, co spotřeboval. Nemohu v sobě najít nic dobrého. Alespoň ne v tomto okamžiku. Neznám cestu k vlastní odpovědnosti, jako jsem ji kdysi znala. Je to tak jednoduché pustit se dolů z kopce. Troje jsem poslala pryč. Pustila jsem ho na svobodu několika ranami bičem do zadku. To je způsob, jak si mě udržoval nějaký čas v chodu i ty, Bobe, jak si jistě pamatuješ. Troj už se mnou není. Nezasloužím si ho. A ani on si nezaslouží život, který každý den začíná a končí v malém čtvercovém boxu. Znamená to totiž, že není volný, ale že je v něčím vlastnictví. Ať si po ní kde, kam chce. Je jednou z posledních věcí, po nichž jsem toužila, než jsem si připomněla všechny ty tvé. Ale hovno, na tom už vůbec nezáleží. Doufám, že Troj pochopil, proč jsem ho vyhnala. Mám strach, že všechno, čeho se dotknu, je vystaveno riziku střetu s Bobem. Budu zkoumat smrt. Nestarej se. Cítím, že ty, Bobe, rozhoduješ kdy a jak. Ty, kryso. Laura.

Tajný deník Lori Palmerové je knihou, kterou na Vltavě v premiéře uvádíme jako 15-dílnou četbu na pokračování. Knihu napsala Jennifer Lynchová a z překladu Sávy Heřmana četbu na pokračování připravila Marie Nováková. V režii Jakuba Doubravy účinkovala Kateřina Císařová. K tajnému deníku Lori Palmerové se na Vltavě vrátíme zase zítra hodinku před půlnocí a jen připomínám, že Jennifer Lynchová, která knihu Tajný deník Lori Palmerové napsala v 90. letech, je dcerou slavného filmaře Davida Lynche. A v té souvislosti bych vás ráda upozornila také na náš web vltava.rozhlas.cz, kde si můžete zpětně poslechnout některé vybrané kapitoly z obsáhlého životopisu Davida Lynche s názvem Místo snění. Najdete v sekci memoárové řady Osudy. A její nová řada, kterou vysíláme tento týden, nás čeká už za okamžik.

Po druhé se v osudech setkáváme s rozhlasovými vzpomínkami českobudějovického filmového historika, publicisty a pedagoga Borise Jachnina. Muž, který učil rozumět filmu, i tak se o něm mluvilo. Boris Jachnin zemřel v dubnu roku 2011 v nedožitých 79 letech. Pojďme si teď poslechnout druhou kapitolu jeho rozhlasových memoárů, které v režii Aleše Vrzáka připravila Hana Soukupová.

Do školy jsem začal chodit až po válce. Bylo mi 15 let a nastoupil jsem do kvarty, gymnázia. Do té doby mě maminka učila všechno doma, no ale některé věci mě prostě nenaučila. Já jsem přišel do ústavu, který byl zaběhnutý, kde všichni měli od první třídy už 4 roky latinu, chemii. A tak jsem taky měl z některých předmětů mizerný známky, no samozřejmě čeština, kreslení, dějepis, to mi šlo, ale tyhle ty vědy matematicko-fyzikální, ty mi dělaly potíže a mě to nevadilo, protože já jsem měl o svém životě naprosto přesnou představu. Já jsem věděl, že to nebudu nikdy potřebovat, nějakou chemii nebo matematiku, protože budu malířem a to ne ledajakým. Prostě dost jsem jako spolíhal na to, že můj malířský talent se vyšlechtí do maxima a tak jsem taky maloval pořád a maminka mi všecko umožňovala. Takže jsem chodil do večerní školy každý den, tomu jsem dával taky přednost před tím gymnáziem, musím říct. No, tak to byla taková éra, kdy mě bylo jasný, čím budu, a tak to gymnázium jsem tak trošku proflákal, stejně jako můj nejlepší kamarád z té doby tenkrát, Zdeněk Záhorský, syn herce Záhorského, ale Richarda Záhorského. Myslím, že to byli bratranci s tím Bohušem, ti dva herci. A musím říct, že ten Richard Záhorský mi trošku nahrazoval tatínka. Já jsem dokonce směl být u Záhorských i přes prázdniny. Oni měli chatu u řeky, festovní stavení takový. A bylo tam víc hereckých rodin v okolí. A ty se navštěvovali, takže já jsem tam byl celý léto, u nich tam jsem pomáhal třeba se dřívím nebo něco. A taky tam byly velké atrakce, protože tam přímo před tou chatou stál dřevěný most, starožitný, takový za pomocí řetězů se klenul a nad ním ve výšce už stál nový podolský most, jak se mu říká, ten obrovský betonový smělej oblouk. A tam se jezdily závody republiky, přes dva mosty se to jmenovalo. A to byly motocyklové závody. Pan Vytvar tam jezdil toho Nortona teda, no. A už jsme jako uhrabala, trošku vyprávím o těch starých. No ale to byli borci úžasní. No a tak tam jsme byli. A tam samozřejmě chodili taky herci z okolních chat. Jednou tam přijela třeba paní Štěpničková se svým synem Jiříkem malým. Seděla s Richardem a vyprávěli si o divadle. Ona říkala, že v tom Vinohradském teda má strach ze současného vývoje té situace politické, protože některé ty starší dámy svůj uhasínající talent herecký přeměnili na politickou aktivitu a teď je tam takový čilej politický ruch v tom divadle a začíná se podle toho i trošku přizpůsobovat ten repertoár, že jo. A tak z toho byla smutná. My jsme to znali, my, co jsme jí poslouchali, tak jsme to znali, tu situaci. My jsme si vydělávali dopoledne, když jsme nešli do školy, tak jsme určitě statovali v nějakém filmu nebo rozhlase. A večer jsme pravidelně chodili do Vinohradského divadla dělat buď sovětský vojáky nebo blanický rytíře nebo něco takovéhohle. A dělali jsme ty statisty. My jsme znali pana Jindřicha Plachtu a Otomara Krejču a tyhle ty herce z Vinohradského. A tak jsme věděli, o čem je řeč. A když Richard mluvil s paní Štěpničkovou o těchto věcech, tak se otevřely dveře a zrovna vešel jeden z těch herců, kterými jsme znali, že jako nehraje nic moc, žádný jako role mu nebyly teda přidělovány, ale za to běhal hodně se stranickýma známkama po šatnách a měl tyhle ty úkoly v tom divadle. Tak ten zrovna tam vešel to odpoledne a paní Štěpničková, jako když utne, tak přestala mluvit na divadelní téma. No a taky jí to jaksi přišlo
vhod, že přišel malý Jiřík a povídal mami, dej mi taky cigaretu. A paní Štěpničková řekla, chceš to opravdu vyzkoušet? A on říkal, jo. Tak ona mu dala cigaretu, vytáhla zapalovač, zapálila mu tu cigaretu a k naší hrůze, všech, který jsme se na to dívali, řekla, ne, nefoukej ten kouř do ty cigarety, do sebe ho tahej, ten kouř musíš tahat do sebe. No, my jsme teda všichni kouřili tenkrát a pili alkohol, ale v tu chvíli z nás byli velký moralisti a hned jsme rozpředli debatu, jestli to je správný, když maminka takhle svýmu chlapečkovi, já nevím, jestli mu byly 4 roky nebo 5 nebo kolik, takže mu zapálí cigaretu. No, samozřejmě došlo, k čemu muselo dojít, že dítě blinkalo teda, a ona řekla spokojeně, no a je konec debatám, teď má pokoj na 20 let. To jsem chtěla. Tak to mi utkvělo velice, ten potom odešel, ten její spolukolega, ona zase potom odjela, ona řídila sama takový malý hezký auto, odjeli s tím Jiříkem a já jsem se za měsíc nebo za dva u Záhorských dověděl, že Jiřina Štěpničková s rodinou měla pokus o překročení hranice, že se tam dokonce snad i střílelo, že je pochytali, že Jirka je daný někam na vychování malej a ona, že teda je zavřená. No a taky skutečně, když jsme přišli večer do divadla, tak už byla změna programu, vysel Ferman, že se některé hry odkládají prostě, ač museli tu její roli přeobsadit, že jo. A byla to první taková srážka s tou realitou, kterou jsme pocítili, protože i tenhle ten herec, kterýho jsme zažili taky na té chatě, tak ten teď běhal, zase už nenosil ty známky v těch deskách a říkalo se, že nosí tam popravčí list, že vymáhá od kolegů nějaký podpisy. A ty dámy, že se do toho zapletly, no prostě tam ta stranická organizace se chtěla ukázat jako pevná, konzolidovaná. Tak takhle to bylo s tím školením výtvarným a divadelním a teďka najednou přišla chvíle, kdy jsme teda měli střední školu za sebou a šli jsme hledat vysokou školu. Já jsem dělal několikrát pokusy dostat se na vysokou školu výtvarného směru, na UMPRUM nebo na AVU. Mně se to nepovedlo. Já jsem neměl ani dost talentu, ani dost trpělivosti na to kreslit třeba 6-7 hodin denně. V téhle situaci, kdy jsem teda se nedostal někam, tak Zdenek chtěl jít, taky myslím už po několikátý, to zkoušel na filmovou režii, na FAMU a já jsem mu měl dodat takový sebevědomí trošku a odvahu a jeho výzvu a jeho tatínka Richarda jsem teda se Zdenkem šel dělat zkoušky na tu FAMU. No, dopadlo to absurdně. Zdenek, který tam vyloženě patřil, tak tu zkoušku zase neudělal a já jsem ji udělal, ale já jsem nechtěl jít k filmu. My tenkrát jsme někteří filmem dost pohrdali, protože jsme ho považovali za takovou lidovou zábavu a já jsem lásku k filmu, nebo posedlost přímo takovou, získal až o řadu let později. Ale tenkrát jsem ji neměl, bylo mi to jedno, jestli tu zkoušku na FAMU udělám nebo ne, protože prostě jsem chtěl být malířem, bač to bylo to pravý umění.

Na FAMU to bylo samozřejmě dobré i v tom roce 1952, protože všichni jsme měli úmysl udělat nějaký umělecký film a tak jsme o tom mluvili a klábosili po všech okolních kavárnách. A já jsem hned na začátku svého pobytu na škole byl pověřený takovým zvláštním úkolem. Škola dělala výstavu o škole, o sobě tedy, a to proto, že jako vždycky po několika letech došlo na nějakou školskou reformu a každá školská reforma v Československu začínala tím, že se měla zrušit FAMU, protože to byla nejdražší škola a těch lidí tam studovalo málo dost, Čechů a Slováků, bylo tam víc cizinců a tak to bylo za hubičku v rámci RVHP. No a tak se měla ta škola zase zrušit v roce 52. Tenkrát už vystřídal děkana našeho Karla Plicku, vystřídal v této funkci agilní A.M. Brousil a ten vymyslel takový protitah, že udělá se výstava školy a tam se ukážou úspěchy toho ústavu našeho. Byli jmenovaní tři lidi, kteří měli naplnit takový ideový záměr, že jako úspěchy těch filmů, těch studentů a takový jako přátelství mezi těmi zahraničními hosty, Bulhary, Albánci, Poláky, Čechy. To je pravda, my jsme měli v ročníku jednoho Albánce, ten se jmenoval Husein Hakány a ten byl úžasný kamarád náš a všecko nám tak důtklivě vysvětloval, on neuměl česky a teď to vysvětloval napůl jako albánsky a napůl rusky a teď, když mě jednou vysvětloval, že v Albánii je krásný počasí, tak mi utrhl při tom klopu od saka, protože jak mě držel a třás se mnou, abych to pochopil. No, tak my jsme měli udělat tu výstavu. Byli k tomu pověřeni tři studenti. Miloš Forman a Ondřej Fogltanc jako scenáristé. A já, protože jsem o sobě rozšířil takovou užitečnou informaci, že umím psát písmo, tak jsem byl k ním přiřazen. Celkem nám ta práce pěkně odsejpala, ale byla tam taková věc na závěr té přehlídky, já si pamatuju, že se chodilo zleva doprava a že teda zase se skončí u dveří a tam, že měl být veliký panel a tam byla taková jako životní kalvárie studenta FAMU, kde bylo 5 schodů a na každém tom schodě stál ten student v jiném postavení, to maloval Fogltanc. No a Miloš vymýšlel ty texty, tu legendu a já jsem k tomu dělal ty bubliny nebo různý ty nápisy. Na prvním schodu byl student, který točí 8mm film, potom tam byl student na druhém schodu, ten už točil nějaký dokument a tak dále a potom na 4. schodu dostával diplom a potom tam byl na 5. schodu. 5. schod byl právě ten problém, který nedával Miloši Formanovi spát, protože všichni jsme věděli, jak to je ve skutečnosti. Na Barandově bylo 60 režisérů zaměstnaných a točilo se tam 20 filmů ročně, takže jeden druhýmu dělali takovýho hilfáka. No a my jsme věděli, že každý absolvent si pěkně počká třeba 10 let, aby vůbec mohl dělat asistenta někomu, že to není tak jednoduchý, aby rovnou šel točit. Takže Miloš jako to nechtěl zalhat, jo. On pořád nám říkal, teď prostě netočí žádný absolvent. Tak chtěl ukázat na 5. schodě studenta u lopaty. No, my jsme mu to rozmlouvali a Miloš potom souhlasil s takovým ústupkem, bude tam student u lopaty a u písku, ale bude zakrytej takovou záclonkou. A bude tam napsáno jenom a 5. rok a budou tam 3 tečky, jo. A kdo chce, ať si odhrne tu záclonku a tam uvidí toho studenta u té lopaty. A taky to může někdo přejít třeba. No prostě takhle to dopadlo. Potom bylo to zahájení, přišli tam skutečně nějaký velmi významný lidi. Já jsem poznal z nich jenom Marii Majerovou, že tam teda taky přišla a ministři nějaký tam byli. No.
obešli to odleva doprava, tu výstavu, a dostali se k poslednímu panelu a najednou začala ta paní Majerová jako kvokat, jo, vyloženě tam kvokala, protože ona odhrnula tu záclonku a teď to se jí zdálo být skutečně jaksi absurdní a nepřiměřený. No, my jsme si říkali, no tak ten Mahler bude asi větší, než jsme vůbec čekali, ale vystoupil pan profesor Smrš, historik filmový, který se smál a říkal, vidíte, jak se nám to povedlo, tohle jsme chtěli od těch studentů, aby mluvili za sebe, to je jejich výstava, jejich škola, a oni mají mluvit to, co si myslí, a podívejte se, to je povedený, to je opravdu studentský pojetí, ha, ha, ha, ha. No a všichni udělali ha, ha, ha a vypluli a nebyl vlastně z toho žádný Mahler. Jenom já, když jsem se ocitl na tom třetím schodu, vlastně z druhého schodu jsem spadnul. Já jsem studoval 2 roky, odevzdal jsem nějaký film, ten film se velice nelíbil, a já jsem najednou byl ze školy venku a teďka zatímco moji horlivější a zodpovědnější spolužáci už hledali jinou školu a tak dále a že by to šlo nějak udělat jako přestup, tak já jsem se tak rozlobil na sebe, na ten můj film, na tu školu, že jsem se rozloučil s maminkou, vzal jsem si do kufru košili a odjel jsem na venkov, do jediného města, kde jsem někoho znal teda, to byly České Budějovice. Maminka odtud pocházela, měla tam ještě zbytek své rodiny, hlavně bratra lékaře, tak ona byla spokojená, kdybych něco potřeboval, že mi pomohou. A já jsem se ocknul v Jižních Čechách na začátku roku 1955.

Ještě se chci vrátit k tomu pobytu na škole, protože v době studia filmové režie jsem se dvakrát setkal se svým idolem, mistrem Jiřím Trnkou. Tak poprvé to bylo o prázdninách, kdy každý student měl za povinnost jít na nějakou brigádu. Já jsem chtěl se dostat zase v době těch prázdnin trošku blíž k tomu milovanému výtvarnému umění a najednou jsem viděl na chodbě oznámení, že loutkový ateliér Jiřího Trnky přijme v době prázdnin hocha na výpomoc. Jo? No tak když se mě ptali kolegové, kam půjdu, já jsem říkal, asi půjdu k Trnkům. A oni říkali, ty jsi blbeček, víš, že to je zadarmo u těch Trnků. A já jsem říkal, no jo, to já vím, ale když mě by jako to zajímalo všecko. A tak jsem taky jednoho dne stál v Bartolomějské ulici, sešel dolů do toho ateliéru, kde bylo příšeří a jenom byly osvětlené jednotlivé stoly. Tam ty panáčci na těch stolech byli zrovna Josef Švejk a poručík Dub a Vláčky. No dělal se ten první díl těch Švejkových dobrodružství a to soustředění a to ticho mě hned první vteřinu přesvědčili o tom, že tam patřím, tady, že se dělá nějaký umění, i když je to jenom film. Tak jsem tam stál tak dlouho, až si mě někdo všimnul, tam jsem řekl, že jsem přišel jako hoch na výpomoc a teď oni teda přestali pracovat a zhlukli si okolo mě a říkali, no ale my nikoho nepotřebujeme. A já jsem říkal, no ale u nás na škole visí a oni řekli, no dobře, ale nás je tady, já nevím, myslím, že jich bylo 27 těch lidí. Všichni uměli všecko a byli skvělí animátoři a dělali si sami často tu kameru mezi tím animováním, protože to se jenom zmáčknul třeba knoflík. Tak oni si to dělali a uměli ušít šatečky a uměli prostě všechno udělat a uměli se soustředit na to a spočítat ty pohyby. Oni skutečně mě tam nemohli potřebovat. Ale když jsem odcházel, tak jsem ještě ukázal ke stropu a řekl jsem, prosím vás, a mohli byste mi teda aspoň říct, na co visí u toho stropu tamhle ta červená židle? Protože to mě upoutalo už od mého příchodu a neměl jsem tušení, k čemu jim je to dobrý. A oni říkali, jo, ta židle, a to je takový tajemství trošku, to my neříkáme každému. Leda, když je tady návštěva, která dojde k medvídkům pro pivo se džbánem, my tady máme džbán teda, jestli by si neměl zájem, tak a já jsem říkal, mohl bych ten džbán vidět, protože už jsem začínal tušit, že bude větší ten džbán. No, oni přinesli plechový džber a na tom bylo napsáno 22. To znamená, že to mělo v obsah 11 litrů. No ale já jsem vypálil k medvídkům, tam jsem to nechal navrtět, už jsem tam prostě odnes ten žbán a oni, když si utřeli fousy od pěny, tak říkali, tak co jsi chtěl vědět? Já povídám, no tu židli červenou. Oni říkali, to je kladka. Tam je nahoře kladka ve stropě a přes tu je přehozený hák a tím tady taháme těžké věci. Někdy se stěhuje stůl a tak dále, že jo. A já jsem říkal, no ale ta červená židle, no přeci ta židle je tam proto, aby ten hák, když potřebujeme, tak aby si jel taky dolů, ne? No, tak to bylo první ponaučení, ještě jsem jich dostal hodně, ale musím říct, že většinou jsem jenom hlídal, aby někdo do něčeho nekopnul nebo tak, protože to by byla tragédie, když se dělá loutkový film. Tenkrát v té době, kdy nebylo video, no tak jste nevěděli, co máte v kameře a třeba 3 neděle jste natáčeli nějaký složitý záběr a nevěděli jste, jestli to nemá chybu, jestli mezi tím nezhasla nějaká lampa nebo neposunula se nějaká loutka. Takže se to muselo všecko hlídat, když šli na oběd nebo na klozet, tak musela se tam pověsit cedulka roztočeno. No a já jsem se vypracoval během asi 14 dnů, takže jsem směl zalepovat dírky. V tom Švejkovi, když ten Švejk jde po perónu, tak vždycky, když položí nožičku na to nástupiště, no tak ze spoda se musí přišroubovat ta loutka.
A zase, když tu nožičku zvedne, tak se ta nožička musí nejdřív odšroubovat a on ji zvedá do vejšky, ale zůstane tam dírka na tom nástupišti. Jo? A já jsem měl takovou pixličku, tam byla kaše z korkový drti, bylo to v té barvě toho nástupiště a měl jsem nějakou špachtličku a tím jsem směl zamáznout tu dírku po tom šroubku, protože Švejk by šel po nástupišti a za ním by se objevovaly jakoby stopy, tak by se objevovaly takový růžence těch dírek. No, stejně se tam objevují, ale musíte to vědět, jo. Když se díváte na takovej film a ta loutka jde, no tak když to víte, že tam byly dírky, tak se díváte na místo, odkud se ta nožička zvedá a ono se tam něco malinko jakoby pohne. No prostě to je moje práce na tom Švejkovi. Ale ještě jednou jsem měl setkání s mistrem Trnkou. To už jsem skutečně byl filmem posedlý a dost jsem jako ze všech těch filmů dával přednost největší tomu filmu loutkovýmu a takovým věcem, kde nejsou herci a nemůžou tam dělat nějaké estrádní vystoupení, ale kde to soustředění těch animátorů dopomáhá k takovému uměleckému zážitku. No a přišel za mnou můj spolužák, starší už, který dělal dokumenty a už dělal absolventský film Loutky Jiřího Trnky, tak si mě vyhledal a povídá, hele, ty něco víš o těch loutkách, ono se to tady nestuduje u nás na škole. Já potřebuji jednoho, který prostě trošku do toho nakouk, do těch loutek, až budeme točit u mistra Trnky v bytě, asi 2-3 dny na té kampě, jestli by si teda chtěl tam udělat si brigádu zase taky u nás. Pomůžeš nám, já jsem řekl, to bych byl šťastný. No a hned jsem pojel takový plán a když jsem potom se objevil opravdu v tom ateliéru na té kampě, tak jsem měl jedno toužebné tajné přání, že tam něco ukradnu. Nemyslel jsem nějaký předmět cenej nebo stříbrnou žičku nebo takhle. Já jsem myslel nějaký papírek, já jsem hodně spolíhal na ten odpadkový koš, že by mistr prostě udělal nějakou čáru nebo by si čistil péro nebo tak a že by tam něco zahodil. No ale domácí lidi už měli svoje pokyny, takže já jsem vůbec nic nedostal. Třetí den už mistrovi připadalo, že už tam dlouho zdržujeme. Chtěli jsme už vypadnout a tak jsme bez jídla pracovali celý den. Potom došlo k takovému sporu, jestli můžeme jít do bufíku někam se najíst. A Šefranka, režisér toho filmu, Bruno, slovenský takovej horní chlapec, dvoumetrovej, Šefranka viděl, že nebude to příznivě přijato panem Trnkou, tak říkal, mistře, kluci nejedli a tohle. A on řekl, ne, tady to doděláte a zbalíte se. Jděte na chodbu, tam stojí mísa s jabkama, tak si každý vezmete jedno jabko, je jich 14, máte 5minutovou přestávku na to. To byla nádherná dřevěná mísa jako dekorace, tam byly naleštěný jabka a mezi nima byly pohozený bombony čokoládový v barevných staniolech, no byla to krásná dekorace, tak my jsme věděli, že když má spočítaný jabka, takže samozřejmě má spočítaný i ty bombony, no tak jsme to takhle. A když jsme odcházeli a loučili jsme se, tak jsem zachytil jeho pohled, on se díval na mě, velmi upřeně se na mě díval, protože mě poznal. A já, když si na tohle vzpomenu, na ty události, tak já prostě slyším ty vlaky na tom stole, jak jezdí ty vláčky a pochod Radeckýho, jak se hraje v té Bartolomějský a já, jak zalepuju ty dírky. No víte, je to krásný umění dělat takovejhle film.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Začíná další pořad z cyklu věnovaného staré hudbě. Začíná speciální koncert s názvem Od Klaudia k Ludwigovi, který je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky, s přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Úvodní skladba pořadu patří odkazu italského komponisty Alessandra Stradelli, ale dnes to budou dvě jeho skladby, první je spíše miniatura. Je to symfonia pro housle, violoncello a basso continuo d-moll. Hraje Accademia per Musica, Andrea Fossa, violoncello a Francesco Roman, Teorba.

To byla symfonia pro housle, violončelo a basso continuo D moll od Alessandra Stradelli. Hrála Accademia per Musica, Andrea Fossa, violončelo a Francesco Roman, teorba. A následuje kantáta pro soprán, dvoje housle a basso continuo, nazvaná Serenata od stejného autora. Zpívá Elizabeth Scholl, soprán, hraje soubor Modo Antico, řídí Federico Maria Sardelli.

Sopranistka Elizabeth Scholl zpívala solo v serenátě od Alessandra Stradery. Hrál soubor Modo Antico, který řídil Federico Maria Sardelli. Italskou barokní melodiku vystřídá v pořadu staré hudby od Claudia Kludvigovi klasická kreace božského Amadea. Uslyšíte symfonii číslo 31 D-dur pařížskou od Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje Akademie pro starou hudbu Berlín, řídí Bernard Forck.

0: Tak to byla symfonie číslo 31 D-dur pařížská od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála Akademie staré hudby. Řídil Bernhard Fork.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte speciál staré hudby s názvem Od Klaudia k Ludvigovi. Pořad je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky s přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Následující skladbou je populární edukativně se tvářící kompozice s názvem Hudby mistr věrný, jak zní překlad originálního názvu Der Getreue Musikmeister od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes zazní lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo. Má 4 části. Žig a mol pro housle podle Johanna Georga Pisendla, árii z opery Die verkehrte Welt, svět vzhůru nohama, dále suitu D-dur pro loutnu podle Barona a opět scénu z opery Svět vzhůru nohama. Zpívají Hans-Georg Wimmer, bas, a Martina Linz, soprán. Hrají členové souboru Kamerata Köln, Hajo Böss, housle, a Yasunori Imamura, loutna.

To byl výběr z kompozice pod názvem Hudby mistr věrný od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes byla na programu lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo o čtyřech částech. Hráli členové souboru Kamerata Köln, Hajo Bes, housle, a Yasunori Imamura, loutna. Do kompletu severoněmecké hudby náleží také tvorba českého mistra melodramů Jiřího Antonína, tedy Georga Bendy. Do dnešního dílu speciálu jsem vybral jeho sonátu pro flétnu a čembalo. Třebaže flétnista András Kröpr nehraje na dobový, tedy postbarokní, ale soudobý nástroj. Na čembalo ho doprovází Bernhard Gilitzer.

0: Flétnista Andreas Kröpr a čembalista Bernhard Gilitzer hráli sonátu G-dur od Jiřího Antonína Bendy.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad od Klaudia Kludvigovi, který je věnovaný interpretaci skladeb staré hudby na dobové nástroje nebo jejich repliky, přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Na programu je teď rozsáhlé dílo od Emilia de Cavalieriho. Je to operní oratorium o prologu a třech dějstvích Representazione di anima ed di corpo, tedy zobrazení duše a těla. Toto drama, zhudebněné ke zpěvu, složil Cavalieri s libretem Agostina Maniho. Premiéra se konala v únoru 1600 v oratoři Santa Maria in Valicella v Římě. Dílo je považováno za první barokní oratorium vzhledem k moralitě a mnoha parafrázím liturgie, ale stejně tak může být pojmenováno operou. Sám autor prohlásil, že je skutečným obroditelem řeckého stylu herectví se zpěvem, tedy opery, a vstupuje tak do konfrontace s operou Euridika Jacopa Perryho a Giulia Caciniho. Ta se oproti Cavalierimu dílu opozdila o 7 měsíců, ale zůstává fakt, že Perry napsal už v roce 1597 operu Daphne. Její partitura se ztratila, ale dochovalo se libreto o 455 slokách. Platí tedy, že Cavalieriho reprezentace je nejstarší dochovanou operou. Ať už to byl ten či onen komponista, či další, včetně Monteverdiho se svým Orfeem, všichni tvořili operu jako vzkříšení staré řecké tragédie v přesvědčení, že byla zpívána. Ale staří Řekové svá dramata deklamovali. Omylem tedy vznikl žánr, který se dočkal ohromné péče a pěstuje se už více než 400 let. Libretto reprezentace popisuje alegorický dialog mezi duší a tělem o zřeknutí se hmotných rozkoší ve prospěch duchovní spásy. Vystupují v něm jiné postavy jako čas, rozum, svět a anděl strážný. Kate Bolton ve své poznámce o nahrávce opery konstatuje, že Cavalieriho partitura je převážně dramaticky monodická, ačkoliv sbory, madrigaly a instrumentální čísla pomáhají měnit texturu. Je to hudební jazyk, který je notoricky obtížné oživit a l'arpeggiata si zaslouží veškeré uznání za realizaci, která je v souladu se skladatelovými záměry, ale zároveň má dostatek dramatu a barev, aby oslovila moderního posluchače. Tuto reflexi napsala Kate Bolton pro BBC Music Magazine v lednu roku 2012. A právě tuto zmíněnou nahrávku pro label Alfa dnes uslyšíte. V nahrávce opery Oratoria Zobrazení duše a těla od Emilia de Cavalieriho zpívají Marco Beasley, tenor, čas a tělo, Johannete Zome, soprán, duše, Jan von Elsake, tenor, rozum, Stephen McLeod, basbariton, rada a svět, Dominic Wyss, tenor, zábavný společník, Nicolas Achte, bariton, také zábavný společník, Nuria Rial, soprán, anděl strážný, Beatrice Mayo Felip, mezzosoprán, nevěstka a vokalisté souboru L'arpeggiata hraje instrumentální sekce souboru L'arpeggiata, řídí Kristýna Pluha.